To byl závěr ze scénické hudby ke hře Williama Shakespeara Scénoci svatojánské od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Na nahrávce z roku 1964 účinkoval sbor Bavorského rozhlasu a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Rafaela Kubelíka. Se stejným orchestrem v jeho čele Kubelík stál několik desetiletí, natočil také hlavní díla Antonína Dvořáka. Mimo jiné také Scherzo Capriccioso, které je teď před námi.

Doznělo Scherzo Capriccioso Antonína Dvořáka, symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídil Rafael Kubelík. Během své éry, kdy byl šéfdirigentem tohoto orchestru, natočil Kubelík také vůbec první kompletní nahrávku všech Mahlerových symfonií. Od té doby vznikla řada kompletů, ale ten Kubelíku vznikal už na konci 60. let společně s kompletem Bernarda Haitinka v Amsterdamu. Kubelík je dodnes ceněným malerovským dirigentem. Zvuk orchestru není vždycky úplně dokonalý, tak jak jsme dnes zvyklí u berlínských nebo vídeňských filharmoniků. Nicméně ducha Mahlerovy hudby cítil Kubelík naprosto mimořádně. My dnes navážeme na ducha Snu noci svatojánské a Scherza Capricciosa a poslechneme si symfonii číslo 4 Gustava Mahlera. Ta je charakteristická také sopránovým sólem ve čtvrté větě, kde Mahler zhudebnil báseň z cyklu Chlapcův kouzelný roh. Je zajímavé, že tuto zpívanou část svěřil v mahlerovském kompletu své manželce, sopranistce Elsie Morrison. S touto sopranistkou se seznámil v době, kdy byl šéfdirigentem opery Covent Garden v Londýně, tam zpívala mimo jiné Mařenku, nicméně později se stáhla do ústraní a Kubelík ji vytáhl právě pro svůj mahlerovský komplet a je to jedna z mála společných nahrávek dirigenta a jeho manželky. Nicméně symfonie číslo 4 Gustava Mahlera má 4 věty, první část Bedächtig, Nicht Eilen, druhá část In Gemächlich Bewegung ohne Hast, třetí část Ruhevoll a čtvrtá Selbehaglich. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídí Rafael Kubelík, symfonie číslo 4 Gustava Mahlera.

0: Dozněla symfonie číslo 4 Gustava Mahlera se sopránovým sólem, to zpívala Elsie Morrison, manželka dirigenta Rafaela Kubelíka, a dirigent Rafael Kubelík řídil symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Skončil blok věnovaný Josefu Sukovi a Rafaelu Kubelíkovi a od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

tomto cyklu jsme si dali za úkol probrat základní stavební prvky hudby, tedy o něch pět základních kostek hudební stavebnice, jimž se říká hudební výrazové prostředky. Melodii, rytmus, harmonii a barvu jsme už probrali a zbývá nám dynamika. Teorii probereme jednou větou. Hudba může znít silně nebo slabě, může se postupně zesilovat nebo zeslabovat a různé nástroje mohou v jednu chvíli hrát různě silně. Toť k teorii vše. Praxe ale bývá mnohem pestřejší a zajímavější. Předvedeme si v tomto pořadu několik originálních případů zacházení s dynamikou. Pokud jste byli v Benátkách uprostřed turistické sezóny, jistě jste byli dynamikou toho města převálcováni stejně jako já. Do chrámu svatého Marka vás sice nepustí v kraťasech a svalnatí hoši v slušivých oblecích se tam jakoby snaží udržet posvátný klid, ale stejně tam bývá italsky rušno. V dobách, kdy zde působil Claudio Monteverdi, to muselo být jinak. Jinak by jeho hudba ve svatém Markovi prostě nebyla slyšet. V jeho mariánských nešporách najdeme dlouhé plochy, v nichž koloratury tiše zpívá tenorista doprovázený jen loutnou a z opačné strany kostela mu odpovídá druhý tenorista ještě mnohem tišeji. Dynamika se pohybuje mezi pianem a pianissimem. Nedokážu si představit, jak to mohlo v tom obrovském chrámu fungovat. Když pak konečně nastoupí sbor, zní to jako skutečné vysvobození.

Tento styl práce s dynamikou v chrámových dílech se přenesl až do vrcholného baroka, jen dynamické efekty začaly být mnohem agresivnější. V Bachových paších podle Matouše uslyšíme scénu hudebně velmi podobnou oné ukázce z Monteverdiho. Zvukově nevýrazný rozhovor mezi jednajícími postavami, v tomto případě mezi Pilátem a vypravěčem, je nečekaně protnut prudkým výkřikem sboru, požadujícím propuštění Barnabáše. V následující fuze pak lid žádá ukřižování Krista.

a do třetice ještě jedno chrámové veledílo. Mozartova mše C-mol. Část Kvitolis je celá svěřena sboru, doprovázenému těžkým tečkovaným rytmem orchestru. Základní dynamika je fortissimo, které se na několika místech opravdu překvapivě a náhle změní na pianissimo, dokonce jakoby uprostřed noty. Této skokové změně v síle zvuku se říká terasovitá dynamika, která vládla v hudbě až do doby, kdy čeští mistři působící v Mannheimu ukázali světu, že existují i rafinovanější možnosti. Mozart ve své mši C-mol ovšem zvolil jakýsi retrostyl, v němž se vrátil nejen k téměř zapomenuté barokní polyfonii, ale právě i k terasovité dynamice.

Opakem terasové dynamiky je postupné zesilování nebo zeslabování, čili crescendo a decrescendo. Crescenda lze docílit různým způsobem, například postupným přidáváním nástrojů v orchestru, jak je to na začátku předehry k prodané nevěstě.

Jinou možností je napsat všem nástrojům crescendo od pianissima k fortissimu. Oba přístupy můžeme porovnat v jednom slavném místě z Bergova Vojicka. Jde o jeden tón, tón H, který se dvakrát opakuje, a to s velkým crescendem. V prvním případě se postupně přidávají nástroje, druhé crescendo je orchestrální tutti, kde všechny instrumenty najednou zesilují z piana do fortissima. Rozdíl ku podivu není nijak velký.

To, co si dnes pouštíme, lze většinou označit termínem dynamické efekty. Tedy něco, co má posluchače překvapit, zaujmout nebo alespoň probudit z letargie. Dynamika v těchto místech na sebe strhává pozornost. Skladatel však musí na dynamiku myslet i tam, kde mají hlavní slovo jiné prostředky. Má-li jeho skladbě dominovat melodie, musí to skladatel udělat tak, aby melodická linka byla skutečně slyšet, tedy napsat ostatním nástrojům takovou dynamiku, aby melodii nepřekrývaly. To se bohužel někdy stává třeba v opeře. Skladatelé jsou v tom ale často nevinně. Takový Verdi nemohl počítat s tím, že jeho opery nebudou vždy zpívat velké italské hlasy, ale že se o ně budou pokoušet i někteří čeští pěvci, jejichž jímavé bel canto se kvůli čtyřem hornám v doprovodu jeví již ve čtvrté řadě jako pantomima. Prostě ne každý má hlas jako Pavarotti. I on ovšem zpívá na mikrofon, když své umění prezentuje na obzvlášť velkém fotbalovém stadionu.

Na závěr nechť zazní snad nejslavnější decrescendo, které kdy bylo napsáno. Haydnova symfonie na odchodnou není po hudební stránce zrovna geniálním dílem, ale legenda, která je s ní spojena, udělala ze symfonie hit. Rozhodně je na klasicistní poměry nezvyklé, aby symfonie končila pomalou větou, a také není běžné, aby hráči před koncem koncertu odcházeli z pódia. Zajímavé je, že problém, na který ve svém happeningu narazil Haydn, vlastně trvá dodnes. Orchestrální hráč se prostě cítí být odjakživa přetěžován a má pocit, že za ty peníze, co bere, se od něho chce moc. Jeho základním uměleckým krédem je dostat se včas domů. Tak už to ale v muzikantském světě chodí a nedá se s tím nic dělat. Ale nakonec, proč by se mělo? Je to jedno z mála prostředí, kde většina věcí funguje, jak má. Muzikanti hrají, jak nejlépe umí, byť třeba trochu neochotně. Melodie je navzdory stoletému snažení skladatelů stále nejoblíbenějším hudebním prvkem. Crescendo spolehlivě působí na posluchače stupňujícím se napětím, decrescendo na konci skladby nám mává na odchodnou. Hudba je jedna z mála věcí, na které se v tomto světě můžeme spolehnout.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso B-dur, opus 3 číslo 1, první věta, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Pro manžele Nefovi a vychovatelku jejich dětí Marii, které při domácím muzicírování občas doprovázel na klavír, zkomponoval původně mladý Antonín Dvořák první moravské dvojzpěvy. Vznikaly v několika vlnách, nejprve pro soprán a tenor, brzy pro dva ženské hlasy a klavír. Dvořák si vybral texty ze Sušilovy sbírky a vzniklo dílo, které pak i díky Johannesu Brámsovi v komisi pro udělování státního stipendia založilo Dvořákovu světovou slávu. Pro berlínského vydavatele Zimroka byli Klänge aus Mähren kasovním trhákem. Není divu, že se rozletěli do světa v řadě verzí a že zaujali i Leoše Janáčka, který několik z nich upravil pro smíšený sbor a klavír. Takto například píseň Kdyby byla kosa nabroušená. Kýnův smíšený sbor a Pavel Kýn v jeho čele, u klavíru Stanislav Boguňa.

Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Darius Milhaud, Vůl na střeše. Ukázkový příklad velkého ronda v jihoamerickém stylu. Českou filharmonii řídí Libor Pešek.

0: To byl Vůl na střeše Dária Mioda. Českou filharmonii řídil Libor Pešek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klasická hudba non-stop. Josef Haydn, árie z opery L'Isolda Disabiata, tedy Opuštěný ostrov, zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Předehra Římský karneval je příkladem nejbarevnější partitury francouzského mistra Hectora Berlioze. Jsou v něm motivy Berliozovy opery Benvenuto Cellini, jejíž neúspěch skladatele velmi trápil. Za to Římský karneval je posluchačsky velice úspěšný dodnes. Po rychlé 18-taktové introdukci následuje snad jedna z nejkrásnějších melodií v instrumentální hudbě určených anglickému rohu, ke kterému se přidává celý orchestr. A pak už přichází temperamentní a energické karnevalové veselí. Nám tuto skvostnou koncertní předehru zahrají berlínští filharmonikové zařízení Claudia Abáda.

Na D-dur teď solo pro Magdalenu Koženou, vynikající českou sopranistku, která patří k nejúspěšnějším českým pěvcům v zahraničí, v koncertních recitálech, jako solistka velkých kantátových děl a samozřejmě také v opeře. V poslední době se Magdalena Kožená věnuje i podpoře základního uměleckého školství u nás. My si připomeneme její pěvecké mistrovství ve staré hudbě, konkrétně v díle velkého Johanna Sebastiana Bacha. Z jeho světské kantáty Bachův katalog BWV 208, přezdívané Lovecká, zazní asi nejpopulárnější árie Schafe können sich weiden, čili Ovečky se mohou klidně pást. Pastorální idyla s Magdalenou Koženou a muzikou Floreou.

Jedním z nejznámějších a nejoceňovanějších polských skladatelů 20. století a současnosti je bezesporu Krzysztof Penderecki, narozený v roce 1933. Od avantgardní tvorby, pro níž dokonce vynalezl vlastní notaci, přes elektronickou hudbu a seriální techniky se postupně v polovině 70. let dopracoval k zásadnímu obratu ve své tvorbě, přiklonil se k baroku a neoklasicismu a začal pro mnohé hovořit srozumitelnějším hudebním jazykem. Je autorem oper, četných hlubokých duchovních děl, koncertů, sborů, písní, orchestrálních kompozic a také mnoha filmových partitur, třeba k filmu Katy režiséra Vajdy. Mimořádně dlouhý je seznam ocenění, která Penderecký za svou tvorbu získal, a hojně se věnuje také dirigentské činnosti. My teď nahlédneme do Pendereckého opery Ztracený ráj, zkomponované na motivy básně Johna Miltona v druhé půli 70. let. Najdeme v ní i toto adagietto, které hraje symfonický orchestr Polského rozhlasu a televize a řídí Antony Witt.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Nahlédneme do 17. klavírního koncertu Wolfganga Amadea Mozarta. Koncertu G-dur, který zkomponoval 28-letý skladatel, žijící tehdy ve Vídni. Do třetí věty prý vložil jako téma melodii, již měl zpívat Mozartův Špaček. Není jisté, jestli nejprve melodii zpíval skladatelův milovaný ptáček, nebo jestli ji opeřence naučil Mozart později. Jisté je, že když onen Špaček zemřel, a známe dokonce přesné datum úmrtí, Mozart uspořádal pohřební obřad. A ty první takty třetí věty 17. klavírního koncertu G-dur uchovávají jejich společnou melodii navždy. Teď nám ji zahrají Jos van Immersel na kladívkový klavír a soubor Anima Eterna Brugge.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Josef Haydn a slavná čtvrtá část finální ze symfonie číslo 45 Fismol na odchodnou. Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. A teď Jakob Handl Galus, autor bezmála 600 děl, převážně vokální polyfonie. Ze skladatelského odkazu, tohoto původem slovinského skladatele, který v 16. století působil kromě Vídně také v Olomouci a nakonec v Praze, co by varhaník kostela svatého Jana na Zábradlí, si poslechneme asi 4minutové moteto Ecce quo modo moritur justus, velkopáteční responsorium Hle, jak umírá spravedlivý. Zde Handl Galus neexponuje téměř žádný kontrapunkt, spíše je zde patrný vliv benátského stylu. Jde o homofonní skladbu, hlasy většinou postupují spolu v akordické sazbě a Galus si pouze hraje s ozvěnami a dynamickými kontrasty. Zpívají nám ljubljanští madrigalisté.

Henry Purcell, první část ze sonáty pro trubku a orchestr D-dur. Hraje Maurice André, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

V roce 1790 bylo Josefu Haydnovi 58 let a už 30 let byl dvorním esterházyovským hudebníkem. V tom roce ale přichází zlom. Jeho mecenáš umírá a Haydn přijímá pozvání do Londýna. A v době tohoto velkého životního zvratu komponuje opus 64, šestici smyčcových kvartetů. Zatímco první čtyři komponoval ještě na dvoře v Esterháze, čísla 5 a 6 už v Londýně. A my si teď z té londýnské etapy z pátého kvartetu D-dur, takzvaného skřivánčího, vzhledem k pasážím ve vysokých polohách prvních houslí, jakoby ptačímu zpěvu, vybereme velmi rychlou a pulzující, brilantní čtvrtou větu v interpretaci Stamicova kvarteta.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Francis Poulenc, druhá věta z jeho symfoniety. Orchestr National de France řídí Charles Dutoit.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Do Itálie konce 16. a počátku 17. století se nyní vypravíme za Karlem Gesualdem, princem z Venózy. Jeho vokální skladby byly dříve odmítány a dnes jsou proslaveny pro své disonance a dramatický náboj. On byl takový i život Karla Gesualda. Svou manželku nachytal in flagranti a v zápětí byla i se svým milencem zavražděna. I na Gesualda padlo podezření. V každém případě po vraždě se stáhl z veřejného života, uzavřel se na svém zámku a v trýznivé osamocenosti bylo jeho jediným světlem komponování. Tady jeden z mnoha jeho působivých madrigalů, Se la mia morte brami, zpívá Concerto Italiano, řídí Rinaldo Alessandrini.

Bedřich Smetana položil základy naší národní hudby a jsou to velmi pevné základy. Na rozdíl od jiných folklorem inspirovaných skladatelů byl Smetana hloubavý intelektuál, který si nezjednodušoval skladatelský život citacemi lidových písniček v líbivých úpravách. V Prodané nevěstě třeba není ani jedna citace lidové písně. Jeho skladby jsou důmyslně promyšlené, postavené na racionálních principech. Třeba Celá má vlast je monotématická, tedy v podstatě všechna témata rozsáhlého cyklu lze odvodit od úvodního motivu Vyšehradu, tedy pam, pam, pa, pam. Smetana byl výborný klavírista, čemuž odpovídá i virtuozita skladeb pro tento nástroj. Kustáru ohluchnul, což mu nijak zásadně nebránilo v komponování, ba ani v dirigování.

Málo který profesionální hudebník oboru klasické hudby, instrumentalista, se ve svém profesním životě vyhne předehře k opeře Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Její party hrají dokonce už studenti konzervatoří v povinném předmětu party. Je to konkurzní materiál pro většinu nástrojů symfonického orchestru. A ať už pak hudebník hraje v operním orchestru nebo symfonickém, může si být jist, že se s touto předehrou setká. Je totiž uchvatná, efektní a také pořádně technicky náročná. Tak si tento klenot české hudby, Smetanovu předehru k nejoblíbenější české opeře Prodaná nevěsta, poslechneme v nahrávce České filharmonie a Zdeňka Košlera.

Příjemné sváteční ráno vám přejí z brněnského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Michal Zelinka a autor pořadu a váš průvodce Jaroslav Knajzl. Jak již vltavským dobrým zvykem, tak sváteční ranní partitury patří lidové hudbě, a to prosím jejím různým podobám a inspiracím. Nejinak tomu bude i dnes, ale již nyní, krátce po 6. hodině raní, vám mohu prozradit, že nás čeká vpravdě pestrá hudební směsice. Dokonce bych řekl i takový raní hudební koktejl, sestávající z lidové muziky moravské, české, ale také třeba bulharské, ukrajinské, lotyšské či slovenské. Písní v podobě nejčistší autentiky i vysoké stylizace. Máme připraveny hudební snímky regionálních kapel, profesionálních hudebních těles a dokonce už za pár minut také autorské dílo plné nejzákladnějších lidských emocí. Vážení, vplouvejte do nového dne společně s námi. A ze startu to bude studiová nahrávka romské písně Telom Vastorende, kterou před časem v brněnském studiu nahrál cimbalista Petr Pavlinec a houslistka i zpěvačka Iva Bitová. Dobré ráno.

Romská píseň ze zápisu Pavla Kubíka z hornácké obce Velká nad Veličkou, zaspívaná Ivou Bitovou a na cymbál zahraná Petrem Pavlincem. Nyní si dovolím uhnout od dramaturgie vyloženě lidově hudební, protože bych se s vámi chtěl podělit o zcela nový studiový snímek cyklické skladby brněnské autorky Jarmily Mazourové. Ta letos na svátek svatého Mikuláše oslaví své 85. narozeniny. Jarmila Mazourová má na svém seznamu skladeb kompozice pro nejrůznější sólové nástroje i komorní uskupení. A na tomto seznamu nechybí ani cyklus pro sólový cymbál s názvem Metamorfózy. Uslyšíme jej v podání letošní absolventky studia hry na cymbál na konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži Marie Hajné ze třídy cymbalisty Petra Zpěváka. Metamorfózy autorky Jarmily Mazourové jsou hudebním vyjádřením tří základních emocionálních proměn nejkrásnějšího lidského citu, a totiž lásky. A jejich proměn a mnoha stádií. Části skladeb nesou označení láska, zrada, nenávist. Hraje Marie Hajná.

Dozněly tři části skladby brněnské autorky Jarmily Mazourové s názvem Metamorfózy a jejich tři části nesly označení Láska, Zrada a Nenávist. Skladbu jsme slyšeli v podání cymbalistky Marie Hajné, letošní absolventky konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž, kde studovala ve třídě Petra Zpěváka. Marie Hajná je také cymbalistkou Orchestru lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráž, který v loňském roce natáčel v našem brněnském studiu. Pojďme si poslechnout několik snímků, na kterých orchestr řídí primáš Dominik Orsák. Konkrétně to budou dívčí ze slovenského regionu Spiš v úpravě Petra Mikulce. Další, rovněž dívčí, tentokrát z Lašska v hudební úpravě Jiřího Motla, opět zaspívané dívčím sborem vojenského uměleckého souboru Ondráž, který vede Ondřej Bazala. A závěrem to budou zbojné a zbojnické z Valašska. Tentokrát v hudební úpravě Pavla Trkana a sólově zaspívané houslistou Michalem Trkanem. Hraje orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráž pod vedením Dominika Orsága.

V ranním probouzení dozněly loňské studiové snímky Orchestru lidových nástrojů a dívčího sboru Vojenského uměleckého souboru Ondráž, které vznikly v brněnském studiu Českého rozhlasu. Hudebním režisérem těchto nahrávek byl Jan Rokita, koncertní cymbalista a flétnista, který je spojen především s Ostravou, Severní Moravou i Lašskem. Proto se přesuňme pomyslně pod Lysou horu a na úpatí Beskyd. Poslechněme si nyní snímky mladých muzik, které působí při základní umělecké škole ve Frýdku Místku a také základní umělecké škole v Bohumíně. Prvně to bude frýdecko-místecká muzika říkající si křok, kterou umělecky vede pan učitel Přemysl Verlík. A muzika hraje s primášem Matoušem Konopáčem. S křokem zůstaneme ještě tematicky mezi zbojníky. Zpívají Matouš Konopáč, Matěj Velký, Přemysl Verlík a Filip Muroň. A poté už to bude muzika s názvem Chměl, působící na základní umělecké škole Bohumín s vedoucí paní učitelkou Barborou Kachlovou a primáškou Veronikou Kachlovou.

V ranním svátečním vstávání s vltavskými partiturami nám nyní dohrála hudecká muzika Chměl ze základní umělecké školy v Bohumíně s primáškou a také zpěvačkou Veronikou Kachlovou. A ještě předtím to byla frýdecko-místecká mladá muzika Křok. Nahrávky vznikly v loňském roce v ostravském studiu Českého rozhlasu v dramaturgii a hudební režii Zdenka Tofla. Vaším průvodcem svátečních, tedy folklorních partitur je stále hudební dramaturg Jaroslav Kneisel. A nyní si nás dovolím hudebně přesunout na Vysočinu. V Jihlavě působí letos už 40-letý horácký folklorní soubor Pramínek. A právě muzikanti a zpěváci tohoto souboru byli ve druhé polovině roku 2025 v brněnském studiu Českého rozhlasu, aby rozšířili rozhlasový archiv o současné projevy horáckého folkloru. Velkým benefitem muzikantů souboru Pramínek Jihlava je také to, že mimo tradičních nástrojů ovládají také takzvané skřípácké nástroje, tedy instrumentář, který se pojí právě s tradiční hudbou Horácka a Podhorácka. Muzika hrála s primáškou Julií Grabovskou a uměleckým vedoucím je Matěj Dohnal. A co jsem vybral z téměř 40 minut nových nahrávek? Dovolím se vrátit malinko zpět v čase a přivítat z muzikanty a zpěváky souboru Pramínek Jihlava Jaro. A také uslyšíme několik špásovných písní. Pod většinou z nich je upravovatelsky podepsán Míla Brtník, tedy stěžejní osobnost hudebního folkloru na Horácku. No a samozřejmě, že nebude chybět ani zmiňovaná skřípácká muzika, která si říká Hačo. S pozdravem na Horácko pouštíme nyní členy Jihlavského souboru Pramínek.

proudu dnešních svátečních partitur dohrála skřípácká muzika Hačo, složená ze členů horáckého folklorního souboru Pramínek Jihlava. A propo, pokud jste se zaměřili na text poslední písně, tak mimo češtiny jsme slyšeli taky jistou podobu německého jazyka. Jedná se o dialekt jihlavského jazykového ostrova, někdy místními označován jako pajerština. Vážení posluchači, náš dnešní hudební výběr je ochutnávkou nových nahrávek hudebního folkloru, které vznikly v produkci Českého rozhlasu. A v brněnském studiu Českého rozhlasu byli také zpěváci a muzikanti z chorvátské Nové Vsi, dnešní místní části města Břeclav. Místní obyvatelé dodnes odkazují na někdejší chorvatské obyvatelstvo, které zde přizvali svého času zástupci tamnějšího vládnoucího rodu Lichtenštejnu. Odtud také pochází nejen název obce, ale také jméno místního slováckého krůžku, tedy Chorváčané. Ochutnejme při postupujícím pondělně svátečním ránu aspoň tři snímky, které budou částečně v chorvačtině. Uslyšíme zpívat Lenku Žurkovou, mužský a ženský sbor a také gajdošskou muziku vedenou Janem Kružíkem. Příjemný poslech.

Vážení posluchači, takto se zpívá v chorvátské Nové Vsi, dnešní místní části města Břeclav. Věřím, že nápěv doznělé chorvatské písně se vám bude v paměti vracet ještě minimálně po celý den. Nyní si dovolím udělat dramaturgický úskok od autentické podoby folkloru interpretovaného regionálními zpěváky a muzikanty, nabídnu studiové snímky nového brněnského hudebního uskupení, které nese název Přemžitky. Mladí jazzoví muzikanti a dívčí sbor, především folkloru,

Folklorně jazzové přesahové uskupení Přemžitky, stmelené aranžerkou, saxofonistkou a zpěvačkou Anou Urbaničovou. U mikrofonu vám stále už postupující pondělní ráno přeje autor dnešního hudebního výběru Jaroslav Kneisel. A snad právě proto, že už je slunko vysoko, můžeme si dovolit i ostřejší noty. A rád se s vámi podělím o skladbu, která dala název nejen celému uskupení, ale také novému albu, které spatřilo před několika týdny světlo světa. A pokud vás folklorně jazzové tvoření zaujalo, tak si najděte další snímky uskupení Přemžitky. A tady už je hlavní melodie s jistou dávkou nadsázky i humoru.

přežitek. Zaprášený nadbytek. Nejsem Salome, ani tvoje babička nebo lidová zpěvačka. Prostě jen Anička. Anička, dušička, nebola v hájičku. Dala nohy nahoru a k tomu kávičku. Tak se jí zrodilo v tom jejím mozečku. No tak dělej něco!

Vážení vltavští posluchači, to byly přemžitky Anny Urbaničové a z dalších instrumentalistů bych jmenoval snad alespoň trumpetistu Štěpána Kudelu, trombonistu Jana Gáliu či pianistu Petra Svobodu. Dovolím si parafrázovat doznělou kapelu a pojďme společně dnes v pondělí a přitom ve svátek pokračovat v hudebních přemžicích. Jak jinak nazvat neuvěřitelně bohaté inspirace, které lidová píseň nabízí, a ještě více neuvěřitelně variabilní v různých částech světa. Poslední část dnešních partitur chci věnovat ohlédnutí za mezinárodní rozhlasovou přehlídkou hudebního folkloru Grand Prix Svetozára Stračiny, kterou pořádal v polovině dubna Slovenský rozhlas. Do této soutěžní přehlídky bylo přihlášeno přes 30 snímků, dělených do kategorie autentický folklor, stylizovaný folklor a kategorie world music. V tomto pomyslném hudebně rozhlasovém klání soutěžili nahrávky z Gruzie, Litvy, Slovenska, Švédska, Rumunska, Ukrajiny, Bulharska, Itálie, ale také z Rakouska, Švýcarska, Maďarska nebo Srbska, Černé Hory či Polska. Dovolím se s vámi podělit o snímky, které mezinárodní porota ocenila vedlejšími cenami, a samozřejmě, že uslyšíme i hudební snímek, který obdržel letošní Grand Prix Svetozára Stračiny za rok 2026. Začněme nyní nejlepší nahrávkou v kategorii autentický folklor. Toto ocenění na letošní přehlídce Grand Prix Svetozára Stračiny získal lotyšský rozhlas za snímek písni s názvem v překladu Otoč se a sleduj. Jde o svatební lotyšskou píseň. Pokud byste porozuměli lotyštině, tak se dozvíte mnoho poetických personifikací a spodobnění vycházející z přírody ve vztahu k člověku. Hrálo uskupení s názvem Bile, tedy skupina interpretující autentickou lidovou hudbu, ale také současné aranže lidových písní. Tady už je nejlepší nahrávka v kategorii autentický folklor z Lotyšska. Very.

Dozněla lotyšská svadební píseň v podání uskupení Bile. Mezinárodní rozhlasová přehlídka hudebního folkloru Grand Prix Svetozára Stračinu v Bratislavě patří k nejprestižnějším událostem v tomto odvětví. Je pojmenována po velké osobnosti slovenské kultury Svetozáru Stračinovi, etnomuzikologovi, písňovému sběrateli a především hudebním skladateli. Mezinárodní porota této přehlídky udělila také cenu za nejkreativnější hudební zpracování. Toto ocenění si odvezla nahrávka z produkce švédského rozhlasu a nese název Don't Stop, tedy nezastavuj. My si lirický a klid vyzařující snímek poslechněme. A kdože na něm hraje? Švédsko-norské trio s názvem Aevestaden. Jeho členové kombinují tradiční staré nápěvy a melodie s moderními a chvílemi až futuristickými prvky. Nebojí se experimentovat s tradičními zvuky, ale také třeba s elektronickou hudbou. V případě oceněné nahrávky jde o moderní skladbu s archaickým nádechem, ve které zní nejstarší hudební nástroj z Norska, a to druh lyry. Pokud byste rozuměli textu, zjistili byste, že je třeba někdy jít proti slunci, přizpůsobovat své skutky a činy rozmanitým přírodním úkazům. Tady je poklidná nahrávka švédská a liricky vnitřně vyrovnané Don't Stop.

Už k blížící se 8. hodině zaznívají vítězné snímky mezinárodní rozhlasové přehlídky hudebního folkloru Grand Prix Svetozára Stračiny. Přehlídky, která se uskutečnila v dubnu v Bratislavě. Doposlouchali jsme nahrávku, která získala největší počet posluchačských hlasů. Za ní stojí gruzinský veřejnoprávní rozhlas. Šlo o pracovní píseň zaspívanou gruzinskou folklorní skupinou s názvem Bana z města Khazuri. Možná bych ještě dodal, že se jednalo o komplexní interpretační formu představující spojení jódlování se složitou polyfonií. A co za ní dáme teď? Bude to snímek z produkce bulharského národního rozhlasu, který získal ocenění za nejlepší interpretační výkon. Ten patřil mladému zpěvákovi Romanu Romanovovi, který pochází z jižního Bulharska a jak je uvedeno v průvodních materiálech, tak patří k hrstce mladých interpretů, kteří vědomě uchovávají starý styl autentického zpěvu. No a možná si dovolím ještě něco málo o textu písně. O čemže je? Zpívá o krásném mladém děvčeti pojmenovaném Chevzeja, která leží upoutaná na lůžko. Jedná se o vyspívaný smutek mladého děvčete, které musí opustit tento svět příliš brzy. Bulharská nahrávka zpívá Roman Romanov.

Toto už byla porotou oceněná nejlepší nahrávka Grand Prix Svetozára Stračiny 2026 v kategorii World Music. Dozněli snímek byl z Ukrajiny a šlo o Kolomyjku La Vita. Hrál akademický orchestr lidové a populární hudby ukrajinského rozhlasu, tedy soubor, který byl založen už v roce 1929 v Charkově. Dozněla aranž má svého autora, kterým je Vladimír Zubický. V úpravě, kterou jsme doposlouchali, se snoubí huculský folklor se současnou hudbou. Za zmínku stojí také starý ukrajinský strunný drnkací nástroj bandura, který měl v kompozici důležité místo. Vážení posluchači, a je čas na vítěznou nahrávku, které bylo mezinárodní porotou uděleno ocenění Grand Prix Svetozára Stračiny za rok 2026. Cena putovala do bulharského rozhlasu za skladbu s názvem Na trhu. Zahrál ji orchestr lidové hudby bulharského národního rozhlasu. Těleso řídí Dimitar Hristov, který je také autorem následující instrumentální kompozice Na trhu. Příjemný poslech.

Vážení posluchači, v ranních svátečních partiturách dozněla vítězná nahrávka letošní mezinárodní rozhlasové přehlídky hudebního folkloru Grand Prix Svetozára Stračiny z produkce bulharského národního rozhlasu s názvem Na trhu. Už se nám téměř přiblížila 8. hodina a s ní konec dnešních partitur a další pořady vltavského vysílání. Doznívající ranní sváteční partitury pro vás připravil v brněnském studiu Českého rozhlasu Jaroslav Kneisel s technickou podporou mistra zvuku Michala Zelinky, který je také podepsán pod většinou folklorních snímků, které vznikají v brněnském studiu. Závěrem jsem vybral v dnešní letní den ještě jarní zpěvy, tedy další soutěžní snímek letošní bratislavské Grand Prix Svetozára Stračinu. Dle mého nádherné zpracování jarních dívčích zpěvů ze slovenské oblasti Hont. Hraje Olun, orchestr ludových nástrojů slovenského rozhlasu, letos 50-letý. Upravovatelem je primáš orchestru Jan Kružliák mladší. Společně s Olunem zaspívá zpěvácká skupina Ulianky z Nitry pod vedením Margity Jágerové a sólových melodií se zhostila Simona Hulejová. Vážení a milí, děkuji vám za dnešní pozornost a prosím, nezapomínejte, že i lidová hudba má ve vysílání Českého rozhlasu své místo. Prosím, zachovejte nám přízeň. Krásný sváteční den vám od mikrofonu přeje a s prosbou buďme dobří se přimlouvá Jaroslav Kneisel.

0: Stile Antico. Proslulý londýnský ansámbl se třemi nominacemi na cenu Grammy.
1: Teď poprvé v České republice.
0: Na zahajovací večer festivalu letní slavnosti staré hudby přiváží program Legendae Sanctorum a neb úcta ke svatým ženám a mužům víry.
1: Zazní hudba mistrů renesanční polyfonie Giovanniho Pierluigi da Palestrini a Gregoria Allegriho.
0: Přímý přenos z pražských Emaus poslouchejte ve čtvrtek 16. července od 20 hodin.

Je 8 hodin, klidné sváteční pondělí vám ze stanice Vltava přejí Jana Kozubková od mikrofonu a z technické místnosti také Jana Studecká. Kronos kvartet nám teď dohrál šestou část smyčcového kvartetu číslo 3 Filipa Glase, část uzavření. A dnes, 6. července, si připomínáme také uzavření životní dráhy jednoho z nejvýznamnějších myslitelů českých dějin, mistra Jana Husa. Byl upálen v roce 1415 na Kostnickém koncilu, protože odmítl odvolat své učení. Jeho snahou byla mravní obnova církve. Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. To jsou slova muže, jehož odkaz v následující hodině na stanici Vltava oživí církevní historik Jan Blahoslav Lášek.

0: 9 kusov zlatých. Z těchto kusov měj naučenie, kterak máš živ býti a svej duši prospěti. Prvý kus zlatý. Ktož dá jeden haléř pro Bůh za svého zdravého života, ten věce Boha uctí a své duši věce prospěje, než by po smrti toliko zlata dal, co by si je jeho mezi zemí a mezi nebem mohlo obdržěti. Druhý kus zlatý. Ktož jedno slovo protivné pro Bůh strpí, ten věce Pána Boha uctí a své duši prospěje, než by toliko metel o svůj hřbet zbyl, což by jich mohlo v největším lesě zrosti. Třetí kus zlatý. Ktož si je menšiemu pokoří, ten věce Boha uctí a svej duši věce prospěje, než by z jednoho koncie až na druhý konec světa putoval a v každej šlépěji svou krev prolil.
1: Dávná čeština mistra Jana. Některá slova dnes znějí jinak, ale srozumitelná nám jsou. Mistr Jan Hus nám přes staletí nabízí ve svých textech i svým životem mnoha aktuální poselství, nezávislá na tom, zda a jakou víru vyznáváme.
0: Čtvrtý kus zlatý. Ktož dá Bohu svými všiemi kusy vlásti, ten ho věce uctí a své duši věce prospěje, než by veš svět pro Bůh na hlavě schodil. Pátý kus zlatý. Ktož jednu slzu za své hříchy unoří, ten věce Boha uctí a své duši prospěje, než by po smrti plakal tolik, až by jemu z očí dvě řece tekle. Šestý kus zlatý. Ktož sobě Pána Boha nade všecko stvořeně draží a jemu si je vešken poručí, ten věce Boha uctí a své duši věce prospěje, než by za ní Matka Božie se všiemi svatými prosila. Sedmý kus zlatý. Ktož žádného bláznivě nesoudí, ten věce Boha uctí, než by byl jako svatý vavřinec na roště pečen. Osmý kus zlatý. Ktož milosrdenství, kterémuž kolivěk stvoření pro Bůh učiní, ten věce Boha uctí a svej duši věce prospěje, než by byl do třetího nebe jako svatý Pavel vtržen. Devátý kus zlatý. Ktož si je Boží vůli neprotiví, ten věce Boha uctí a svej duši prospěje, než by vešken svět by byl jeho pro Bůh dal.

0: Naším společníkem v úvahách o Janu Husovi a naší současnosti je děkan Husitské bohoslovecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jan Lášek.
1: Já si myslím, že studenti jsou nepopsaný list, ale příliš nepopsaný. Student má být otevřený, student má být plný elánu, ale přece jenom nějaké vstupní znalosti by měly být a oni nejsou. Já učím tedy církevní dějiny a je prostě problém, když třeba hovořím o církevních dějinách a o šíření křesťanství 4., 5. století a říkám limes, čímž tedy myslel římská hradice. V celku dělají chápavé obličeje, na konci se zeptám, chce-li se někdo něco zeptat a studentka vstane a ptá se mě, kde ta řeka Lima teče. Takže to jsou běžné věci, se kterými se setkávám. A pokud jde o české dějiny, dověděli jsme se takové věci u zkoušek po prvním a druhém ročníku. Kolega minulý týden se dověděl, že Hus zemřel v Polsku. Já jsem se dověděl, že svatého Vojtěcha snědli medvědi na podkarpatské Rusy, to už asi před 2 lety, pravda. Takže je to velice těžké zpřítomnit duchovní dějiny, pokud nejsou politické a hospodářské a vůbec kulturní dějiny známy. A to je velmi těžké.

Další otázkou by byl Husův druhý život, jak vlastně jeho ideje zapůsobily, jak se vlastně objevily v husitství, v tom jeho celém programu 4 artikulů pražských, což byl vlastně střechový program, to znamená, kde bylo trestání hříchů, svobodné kázání božího slova, přijímání pod obojí. To je složitá otázka, jenže my se musíme nějakým způsobem přiblížit k osobnosti Husově dnes a to je těžké, protože nastává problém a ten první problém je křesťanská víra v souřadnictví času.

prakticky nesmysl u každé velké osobnosti českých dějin, u Komenského třeba, i když tam bych to nepřikládal jenom těm marxistům, protože už pozitivisté v 19. a 20. století dezinterpretovali Komenského, ale Husa taky. Hus se stal bojovníkem za národ, Hus se stal jakýmsi symbolem, což jistě ano byl, ale pořád byla ta reminiscence do toho roku 1950 k tomu křesťanství, čili nebyly ztraceny ještě ty správné myšlenkové kategorie, jenže pak se ztratily. A problém je, že Hus nebyl sociální reformátor, on samozřejmě byl sociální cítící a také chtěl reformovat sociálně, ale nebyl žádný revolucionář, to je úplná blbost. Co s tím, když tedy tohle to odplulo a dneska ideje už nejsou vůbec žádné, tedy jsou všechny relativní. A to je velký problém. Ten dnešní člověk si asi klade otázku, co to byla Husova pravda, za kterou se byl, která ho odvedla na hranici, za kterou tedy umřel, jaké jsou principy, kterých se drží. Jenže tady je problém, že bez toho křesťanského kontextu se to prostě vyložit nedá. Netvrdím, že nekřesťan neporozumí tomu, ale neporozumí té osobnosti úplně. To prostě není možné. Protože třeba, že pro Husa je autoritou Písmo svaté, tak to by ještě snad, že tedy se drží toho, co je v Biblii, a nedrží se toho, jak se ta Bible už později vykládala a zákonu. To myslím, že by ještě snad bylo nějakým způsobem srozumitelné. Nicméně to další, že Ježíš Kristus je jeho osobní pán, to je problém pro toho, kdo nevěří, že Ježíš Kristus může být pro někoho osobním pánem. U Husa jsou tedy důležité věci další, kromě Písma svatého, jak dosáhnu toho, abych byl spasen. A tohle ta otázka, když se někoho zeptá, že je to spása, já bych použil velmi primitivní asi objasnění. Křesťan ví, co je to spása. Kdybych někomu měl říct, co je to spása, tak bych použil příměr, který použil v jednom kázání můj učitel blahé paměti Zdeněk Trtík, když chtěl oslovit právě řadu těch už lidí nevyrostlých v křesťanství. Když se malé dítě ztratí v lese a objeví se maminka, tak je to pro něj spása. Pro Husa spása je to, že se dostane k Bohu, že Bůh ho přijme, že se dostane do jeho blízkosti. Jak se dostane do jeho blízkosti? Milostí a vírou. A to jsou už kategorie, které lze těžko interpretovat nekřesťansky. Samozřejmě může se říct, že Hus zemřel svobodu svědomí. Prosím vás, co to svoboda svědomí je? To je nová kategorie, jako taková vyrostlá z osvícenství. Svoboda svědomí, tehda žádnou svobodu svědomí, ty lidi neznali, ta svoboda svědomí byla tedy kryta s křesťanským, že tedy poslouchám Krista, poslouchám církev, která ho zastupuje, že jo, to byl ten klasický pojem a jemu tady prostě ta církev, která jako nálezek lidský odpadá, on poslouchá pouze toho Krista. Snad by bylo přijatelné pro dnešního člověka říct, že ta víra pro Husa, že to není něco za pravdu míti, ale že je to víra, která nějak promění člověka. Že ten člověk je jiný. Že dělá jiné skutky. Že jinak působí ve světě. Čili Hus pocítil autoritu, která byla mimo něho, a na základě této autority vnitřně nějak jedná.
To už je o

odpovědnosti vůči světu. Já si myslím, že tohle už trošku srozumitelnější je. Eus říká, že z víry musí skutky skutečně plynout, jinak že ta víra je mrtvá, není vírou.

0: Jan Hus, dcerka. O poznání pravé cesty k spasení.
1: Slyš, dcerko, a vys a přichyl ucho své, že jsem řekl nejprve, abys sebe poznala vědouc, ke komu si podobná stvořena. Nebuď jako ti, již mnohé věci umějí, ale sami sebe neznají. Na jiné lidi hledí, ale sami sebe nepomní. Ty od sebe počni, abys snad sebe neznajíc jiné věci daremně nechtěla znáti. Ty poznej sebe, neb čím více sebe poznáš, tím více Boha poznáš. A čím více Boha poznáš, tím více k němu přistoupíš a více milovati budeš. A čím více milovati ho budeš, tím více on tě zase bude milovati.

Slyš, dcerko, a vys a přichyl ucho své, že hodno jest, aby spoznala své svědomí. Věz, že nemůžeš hříchů konečně skrýti, neb musíš je všem lidem, andělům i ďáblům v soudný den oznámiti. Tu vys a přichyl uši své, že kam se obrátíš, co z v duši v svém svědomí položila, buď zlé neb dobré, svědomí chová tobě, dokud jsi živa, a vrátí tobě, když budeš mrtva. Neb ta jest každé duši položena úmluva, aby slib svůj Bohu držela. Činí-li zle, i hned přirazí se svědomí. Pak-li činí dobře a v tom nespichne duše, nekárá pravé svědomí. Ale když zle činí člověk, svědomí jest při živém a vleče se po mrtvém. Slyš, dcerko, a vys a přichyl ucho své, že potřebí tobě jest, aby spoznala nynějšího života bídu. A věz, že bída jest nedostatek dobré věci, a tak jest bída v duši i v těle. V duši bývá bída, když milosti Boží nemá, a tak, když Boha právě nezná. Protož hřích smrtelný duši jest největší bída, ač toho lidé bídní neznamenají. Pak nedostatek těla jest práce, žízeň, lačnost, horko, studenost neb zima, nahota, opilství a jiné bolesti, jež se drží člověka až do smrti.

Co prospěje krása, urození, co bohatství i umění, co dlouhá zde rozkoš i milování, co síla i všeho světa oslava neb chvála. Již po smrti ukáže konec, kam chvála světa chýlí. Již pozná duše, že co bude, kdo zde síti, to bude po smrti žíti. Psota po psotě leze a duše se do pekla veze. Rychlé utěšení minulo, mladost, chvála, krása, bujnost i zboží při smrti neutěší. Tak máme vážiti tohoto života psoty a bídy, abychom se zde netěšili, bydla dlouhého již nežádali, ale znajít se tu bídu domů k svému milému otci, k věčné radosti, skutečně pospíchali.

Hus samozřejmě věděl asi, že musí odejít už z Prahy. A v tom okamžiku učinil jeden krok, který činí Husa vlastně tím velkým reformátorem. Na podzim toho roku 1412 svoji při nesvěřil ani králi, ani papeži, ani koncilu a Hus se odvolává ke Kristu. Vlastně k jediný autoritě, kterou on uznává, a právě v tomhle bodě ruší tradici, vlastně symbiozu toho římského právního dědictví, které by se odvolávalo tedy k těm koncilům, k tradici církve, a vlastně toho právního myšlení a římské církve. On se vlastně tady navrací Hus skutečně k víře novozákonních svědků z mrtvých stalého Krista. On se vrací jakoby do té doby prvokřesťanské, nezná žádnou jinou autoritu a tou jedinou autoritou je pro něj Ježíš Kristus. To je taky vlastně klíč k Husově osobnosti. Že jako se umřel za pravdu, prosím vás, co to je, že jo, nebo umřel za své přesvědčení, co to je. A tadyhle Hus prostě říká, proč tedy, komu svěřuje svoji při. Je to těžké dnes pochopit, říct, jak si odvolá se ke Kristu a Kristus je pro něho autoritou, obzvlášť v postmoderní době asi to nic neříká těm, kdo nežijí jako křesťané, kdo žijí, tak tam je to jasné, ale pro Husa je to realita, Ježíš Kristus je pro něj pán a bratr, ten, který mu morálně velí prostě postavit se tam, kam má. A on napsal vlastně to odvolání ke Kristu, je to z října 1412. Já bych tady citoval tak trošku útržkovitě, ale přece jenom on říká, hle, opíraje se o nejsvětější a nejúčinnější příklad vykupitelův z těžkého útlaku, z křivého rozsudku a z předstírané kladby velekněží, zákonníků, farizeů a soudců sedících na stolici Mojžíševě. K Bohu se odvolávám a jemu svěřuji svou při. Já, Jan Hus Husince, mistr svobodných umění a hotový bakalář svatého bohosloví na vysokém učení Pražské univerzity, kněz a kazatel potvrzený při kapli zvané Betlémská, svěřuji toto své odvolání Ježíši Kristu, soudci nejspravedlivějšímu, který spolehlivě zná, obhajuje a soudí, činí zřejmou a odměňuje spravedlivou při každého člověka. Já si myslím, že slova jsou silná, ale je v nich tedy i velký náboj obsahový z hlediska tehdejšího chápání práva. Hus tedy odchází na venko, zdržuje se nejdřív na Kozím hrádku, navštěvuje Prahu vícekrát, samozřejmě, že kázal česky, tohle je v literatuře, bohužel dnes se to nezná, že vlastně tam odešel, že to bylo důležité, že ho poslouchal i ten venkov, jenže ty jeho myšlenky byly známy, ty komunikační možnosti v rámci Českého království, které nebylo tak velké, přece jenom byly, když ještě nebyl knihtisk, ten Luther to měl lepší, protože vydal těch 95 tezí tiskem a celé Německo v těch x desítek státečků zahořelo, tady tisk ještě nebyl, ale ty myšlenky se šířily stejně rychle, ale on mohl vlastně oslovit i prostý lidi na venkově. Píše česká díla, výklad víry desatera a páteře, provázek tří pramený, o svatokupectví, dcerka a nepoznání pravé cesty ku spasení, o šesti bludech, postilu, různé věci. Spisy se vlastně poté staly po staletí obecným majetkem Čechů, byly čteny, až bych řekl do 20. století, že se teďka nečte, to je velký průšvih, to se nečte poprvé, to ještě tady nebylo.
Takže tohle to všecko bylo velmi důležité. Hus ovšem psal i spisy latinské v té době, protože měl čas a tam vzniká spis, který vlastně byl pak předmětem nebo jedním z důkazů jeho hlavní obžaloby. Píše spis, tedy ten hlavní spis o církvi De Ecclesia. Ten spis se vyznačuje tím, je to těžké říct v několika větách, ale formálně je skutečně pravda, že je závislý na Wyclefovi. Řada věd, které tam jsou, převzal, ale to byl normální způsob středověkého tvoření, že se vzalo něco, co bylo, přidalo se k tomu něco nového a bylo to nové dílo, což dneska by bylo považováno za plagiát, kdyby někdo opsal půlku a přidal k tomu svoji půlku a vydával to pak za své dílo. Tehdy to bylo vysloveně normální. Hus vlastně odmítl v tomhle spisu. Byl čten latinsky, ale samozřejmě šířil se pak velice rychle. On přišel do Prahy, tam byly zhotoveny kopie rychle a on vlastně nechápe církvi hierarchicky, ale jako souhrn lidí předurčených ku spasení. Čili církev podle něho je vlastně počet všech předurčených ke spasení a Kristovo mystické tělo. On jest, Kristus jest hlavou tohoto těla, čili zase tedy se vrací ke Kristu.

0: době vlastně, tak už rok 13 dokončil de Ecclesia, byl ten spis čtený v Praze. Dochází ke svolání koncilu do Kostnice, který měl udělat konečně v církvi pořádek. Tadyhle Hus se dopustil jednoho omylu ve svém životě a tragického. Že on se domníval, že tedy přednese své učení, že ho všichni přijmou a že tedy přispěje k té reformě, jenže on byl pozván do Kostnice nikoli proto, aby tam přednesl své reformní myšlenky, ale byl tam pozván na soud, aby tedy jaksi se vyjádřili oni, ty koncilní otcové, k jeho učení. On byl samozřejmě pozván, aby se dostavil, a on doufal vlastně, že ve veřejném slyšení obhájí své myšlení, zatímco jeho nepřátelé tedy byli přesvědčeni o tom, že přednese své teze a bude zlikvidován, což se tedy posléze také stalo. On si dokonce připravil řeč na Kostnický koncil. Ta řeč je krásná a ta řeč byla zpřístupněna vícekrát a je i nové vydání, teď už z 90. let. Ta řeč tedy se jmenuje Řeč o míru, Sermo de Pace. A základní myšlenkou té řeči je, že všechny veškeré nepořádky vznikají ze sváru a nepokoje.
1: Já tedy, kněz nejnepatrnější, pevně se přidržuje šlépějí našeho vykupitele a nejvyššího velekněze a jeho apoštolů, beru si hned v úvodu za základ svého kázání slova Pána a Spasitele: mír tomuto domu. Vykupitel lidského rodu nabídl svým učedníkům mír dvojím způsobem. Jednou v podobě závěti, když podle 14. kapitoly Janovi v den večeře na rozloučenou, osvědčiv před smrtí naposledy svou vlídnost, odkázal ve své otcovské lásce nejmilejším synům mír jako dar nejvýznamnějšími slovy: pokoj vám zanechávám, mír svůj vám dávám. Po druhé, nabídl učedníkům mír v podobě pozdravu, když po svém vzkříšení je několikrát pozdravil mírumilovným přáním: pokoj vám. Je zajisté dvojí mír, mír boží a mír světa, což Kristus naznačuje, když jako Bůh říká: svůj mír vám dávám, nedávám vám mír, jaký dává tento svět. Kdežto o míru světa praví u Matouše: nepřišel jsem uvést mír na zemi, ale meč. Přišel jsem totiž rozdvojit lidi, aby se postavil syn proti otci, dcera proti matce a snacha proti tchyni. Kristus, král míru milovný, přišel zajisté, aby zmařil spolčení zosnované mezi světskými lidmi z ďábelské pýchy, která zaslepuje nejmocnější muže tohoto světa. Neboť ďábel, který kraluje nade všemi splozenci pýchy, poutá do svých osidel všechny hříšníky a ty především je třeba rozdvojit Kristovou pokorou. Lidi tělesné pak, které spojuje neřestný chtíč, je třeba od sebe odtrhnout Kristovým pokáním, kdežto ty, kdo z lakoty uzavřeli sňatek se světem, je třeba rozloučit Kristovou chudobou. Kdokoliv tedy má snahu hovět lidu v některé z těchto tří neřestí, ten přímo usiluje zmařit Kristův mír, protože maří původní pokoj mezi člověkem a Bohem, což je vlastní dílo hříchu. Avšak mír boží je utišení mysli zakotvené v ctnostech. Z toho je zřejmé, že každý člověk žijící v zločinu ztrácí svým jednáním mír církve svaté. Neboť v 9. kapitole Jobovy knihy je napsáno: kdo se mu kdy vzepřel a žil dál v pokoji? Tento mír pak má tři různé stránky. Mír člověka s Bohem, člověka se sebou samým a člověka s bližním. A celý tento mír má svůj základ v zachovávání Božích příkazů. Mír v prvním smyslu, totiž mír člověka s Bohem, má takový dosah, že bez něho je každý jiný mír nemyslitelný. Kdo jej však má, dosahuje i obou dalších. Nic totiž nemaří mír s Bohem tak jako hřích, protože toliko hřích rozdvojuje Boha a člověka podle známého výroku Izajášova v 59. kapitole: Vaše nepravosti rozdvojily vás s Bohem. Proto je třeba s největší ostražitostí vyhýbat se hříchu, který je svatému míru na překážku. Máme tedy mít v neskonale větší nenávisti hříchy než jakékoliv tělesné tresty, stejně jako máme mít v neskonale větší lásce ctnosti než rozkoš, bohatství nebo pocty. A toto pravidlo by mohlo svrchovaně zajistit mír mezi lidmi. Vždyť zachováváním tohoto pravidla se člověku dostává práva být přítelem Božím. A je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

Pokud jde o mír v druhém smyslu, totiž člověka se sebou samým, uvážíme-li dvojí přirozenost člověka, je zřejmé, že podstatou tohoto míru je povinná podřazenost těla vůči duši, protože tělo má duši sloužit. Že však tělo je po pádu drze dotěrné, musí být zřejmě kroceno, aby byl zdolán odboj hněvu, bujnosti a pýchy, vášní, představ a netečnosti, které uvádějí duši ve zmatek. Kdyby byl tělu v těchto věcech moudře zjednán klid, to by byl teprve mír těla s duší a konec nevraživých řečí a zvrácených činů, jimiž je urážen Bůh i bližní a jimiž nad hříšným člověkem vítězí ďábel, jeho nejhorší nepřítel. A pokud jde o mír v třetím smyslu, to jest o mír člověka s bližním, je zřejmé, že se projevuje bratrským milováním a že tedy předpokládá víru a naději. Vycházejíce z víry musíme zajisté věřit, že obecenství svatých zmocňuje každého vyvoleného dobrého křesťana k tomu, aby sloužil k prospěchu kohokoli, jako zase každý zločinný člověk škodí zde na světě každému křesťanu, jakkoliv vzdálenému. A tomuto článku víry se zpronevěřují lidé všech stavů, a to jak středních, tak nejnižších i nejvyšších.

A poněvadž tento trojí mír má svůj původ v boží moci, moudrosti a dobrotivosti, prosme Boha míru, ať sešle tomuto domu první mír, aby Boha nade vše miloval. A ať sešle tomuto domu druhý mír, aby se svatě spravoval. A ať sešle tomuto domu třetí mír, aby všem bližním prospěl k spáse. Mír tomuto domu, aby bezbázně hleděl k Bohu, sám v sobě se stišil a v lásce sloužil všem. Mír tomuto domu, aby srazil spupné, pozvedl pokorné, uklidnil nesvorné a smířil nepřátele. Mír tomuto domu, aby nehledal svůj vlastní prospěch, sebe nevynášel, ale krotil nezřízenou osobivost, vážil nepodplatně na vahách soudu, nedal se úplatkem pohnout ke křivdě, zlořečil Gézimu, proklel Šimona, všem toužil prospět a vytrval v milosti Ducha Svatého. Mír tomuto domu, ten první, jako dar Otcovi moci, aby jej upevňoval. Mír tomuto domu, ten druhý, jako dar Synovi moudrosti, aby jej vzdělával. Mír tomuto domu, ten třetí, jako dar milostivosti Ducha Svatého, aby jej dokonce zachoval ve víře, naději a lásce, tvořící mír. A tolik jsem chtěl říci o trojím míru božím, který je utišením mysli zakotveným v ctnostech. Druhý mír, jak jsem naznačil, je mír světa, jehož podstatou je klidné uspořádání časných věcí potřebných k lidskému životu nebo jejich klidné užívání nenarušované nepříznivými poruchami. Tento mír má tak velikou přitažlivost, že všichni lidé po něm přirozeně touží, takže právě o něj se vedou všechny války, které by byly zbytečné nebýt tohoto cíle. Proto praví blažený Augustin v knize o obci boží, hodnota míru je tak veliká, že ani v pozemském a smrtelném životě nic neslyšíme raději, po ničem nebažíme toužebněji a nic lepšího konečně nemůžeme nalézti. Tak Augustin. Ano, tak silně touží lidé po míru, že dokonce i lupiči se mezi sebou domáhají míru, protože jinak by se jejich tlupa rozpadla. A tak se lidé mezi sebou perou o to, aby mohli v míru užívat svých statků. Tak lidské tělo, tak každá sloučenina i protikladných prvků se udržuje jaksi v míru svorností a shodou, kterou Empedokles nazývá přátelstvím, jež je příčinou všeho vznikání právě tak, jako je svár příčinou všeho rozkladu.

0: Hus tedy nakonec je předveden naposledy a tvrdí, že tedy nekázal to, co je mu, a nehlásal, co je mu připisováno. Tvrdí, že to bylo vybráno účelově. To je všechno tak, a pak, že by to mělo křivý smysl, že by samozřejmě toho se odřekl, ale nakonec praví, že nechce urazit pravdu a mluvit proti mínění svědců a nechce nic odpřisáhnout. Říká tedy doslova, já to tady mám, a kdyby bylo možno, aby byl nyní můj hlas celému světu zjevný, jakož zjevna bude každá lež a každý hřích v den soudný, každou nesprávnost a každý blud, jež jsem kdy pojal k vyslovení nebo vyslovil, velmi rád bych odvolal před celým světem, ale nemohu. To pravím a píši svobodně a dobrovolně.
1: Věrní a milí přátelé, víte, že jsem s vámi po dlouhý čas věrně pracoval, káže vám slovo Boží bez kacířství a bez bludů. Jakož víte, že má žádost byla, jest i bude až do mé smrti vaše spasení. A byl jsem umínil vám kázati před svou jízdou, než bych odejel ke svolání do Konstancie a zejména vám ohlásil křivé svědectví i svědky, již proti mě svědčili, jež mám všecky popsány i s jejich svědectvími. A ti vám budou ohlášeni proto, aby potupíli mě, neb na smrt odsoudí, abyste vy to vědouce nelekali se, kdybych pro které kacířství, jež bych držel, byl odsouzen. A také proto, abyste stáli v té pravdě beze strachu a bez vyklání, kterouž dal vám Pán Bůh skrze věrné kazatele a skrze mne nestatečného poznati. A za třetí proto, abyste se uměli lstivých a pokrytých kazatelů varovati. A již jsem se vypravil na cestu bez glejtu, mezi velmi veliké a velmi mnohé nepřáteli, mezi nimiž nejhorší jsou domácí nepřátelé, jakož na svědectví poznáte a po skonání svolání zvíte, jichž mnoho více bude, než bylo proti našemu milosrdnému vykupiteli. I biskupův, i mistrův, i knížat světských, i zákonníkův. Ale doufám svému milostivému, moudrému a mocnému spasiteli, že skrze své zaslíbení a skrze vaši věrnou modlitbu dá mi moudrost a statečnost Ducha Svatého, abych setrval, a oni, aby nemohli mne na křivou stranu uchýliti, ač mi dá pokušení, hanění, vězení, anebo smrt trpěti, jakož sám trpěl a své nejmilejší sluhy v totéž poddal a nám dal příklad, abychom pro něho a pro své spasení trpěli. On Bůh a my jeho stvoření, on Pán a my sluhy, on všeho světa král a my lidičkové nestateční, on bez hříchu a my hříšní, on nepotřebný a my potřební. On taky trpěl. I proč bychom my netrpěli? Však naše utrpení v milosti jest naše vyčištění od hříchův i od věčných muk zbavení a smrt jest naše vítězství. Jistě věrnému jeho sluhovi nelze jest ztratiti, když s jeho pomocí se trvá. Protož, milí bratří i milé sestry, modlete se snažně, ať mi ráčí dáti setrvání a aby mne ráčil ostříci od poskvrnění. A jestli k jeho chvále a k vašemu prospěchu má smrt, ať mi ji ráčí dáti beze strachu zlého podstoupiti. Pakli jest k našemu lepšímu, aby mne vám ráčil navrátiti, i tam i zpět veda bez poskvrny, abychom ještě spolu v jeho zákoně se poučili a antikristových sítí něco porušili a budoucím bratřím po sobě dobrý příklad ostavili. Již snad v Praze více mne před smrtí neuzříte. Pakli mocný Bůh mne ráčí vrátiti, tím se veseleji uzříme a ovšem, když v radosti nebeské spolu se shledáme. Bůh milosrdný, jenž svým dává pokoj čistý zde i po smrti, jenž z mrtvých vyvedl pastýře velikého krve jeho vylitím, jež jest spasení našeho věčné svědectví, rač vás ve všem dobrém způsobiti, abyste plnili jeho vůli ve svornosti bez roztržení, abyste majíce pokoj v ctnostech došli věčného pokoje skrze Pána našeho Jezu Krista, jenž jest Bůh věčný a člověk pravý z Panny Marie porozený, jemuž jest chvála a bude na věky se všemi vyvolenými, s nimiž to zde v pravdě setrvajíce, v radosti nebeské, budeme přebývati.
0: Samozřejmě ten nárok, který Hus zakusil, on zakusil určitý morální nárok a toho vede k činu. Bojí proti nešvarům v církvi, ve společnosti, aby vždycky stál na straně těch, kdo ho potřebují, těch, kdo jsou potlačovaný, ponížený. A to, že stojí v té poznané pravdě, já už teď použiju ten výraz, který se používá, to je vlastně dovede k tomu, že on nemůže uhnout, že stojí pevně. Tohle to vlastně je posléze i odkazem celé české reformace. Česká reformace, té nejde jenom o nápravu církve a o tom, aby to měl člověk dobré, nějakým způsobem se srovnal s vírou, s Bohem. Ta česká reformace, protože zakouší tehle morální nárok, tak chce to nějakým způsobem vyjádřit. Proto tedy husité se snaží o svobodné hlásání slova Božího, kdybych to chtěl říct světsky, oni se snaží o svobodné pojednávání o tom, co je pro člověka nejvyšší autoritou. Snaží se o to, aby církev světsky nepanovala. Já si myslím, že to je i do dneška takový trošku živý, když ne v tom smyslu středověkém. Snaží se o to, aby bylo přijímáno podobou. I to vlastně rozlišuje tu českou reformaci a římskou církev. Ale v té české reformaci je jedna věc. Nejenom tedy nějaké vyrovnání člověka s Bohem, když to mám říct v tom myšlenkovém obzoru, nejenom vyrovnání s autoritou, ale co s tím já udělám. Oni s tím dělali. To je také třeba sociální učení. To tam je třeba jednotě bratrské později. Ten se tam vyskytuje. Co já udělám k tomu, aby se poměry veřejné změnily? Podívejte se, ten Hus v 19. a hlavně ve 20. století je určitým tribunem dál a oslovuje vždycky v klíčových momentech. Ty momenty můžou být provokovány čímkoliv, ale vždycky tady dochází k nějakému útlaku nebo nespravedlnosti. A ten Hus třeba pro legie, které bojovaly proti Habsburkům, byl určitým symbolem. Ano, byl, protože oni poznali určitou nespravedlnost, určitý morální tlak a oni chtěli změnit ty věci veřejné. A já si myslím, že tohle už by bylo přijatelné. Podívejte se, za německého protektorátu cenzura se to snažila zabavovat, protože bylo to živé, nebezpečné. Komunisti byli chytřejší, oni se to snažili přivlastnit velmi obratně. A přece osobnosti, které se vydali cestou buď nenásilného odporu nebo nesouhlasu, tak se vždycky nějakým způsobem té autoritě, která promění člověka tak, aby jednal, se přiznávají. Já řeknu jméno Patočkovo třeba. Jan Patočka, to by snad mohlo být blízké, i když ono vlastně už je to také vlastně 33 let, co zemřel. Ale je to jasné. Nebo i některých katolických aktivistů, kteří poznali, že vlastně Hus, že to nebylo namířeno proti církvi jako instituce, ale protože ta církev jako instituce neposlechla morální autoritu, která tady byla, nebo neposlouchala, odchýlila se od té cesty. A někteří vynikající lidé, třeba bych uvedl katolického teologa Josefa Zvěřinu, nejznámějšího, tady vlastně se mu otevřel znova Hus. Já si myslím, že vlastně až do toho roku 1989 to tu nějakým způsobem bylo. Vlastně tahle otázka je tady i dnes. Jaká je naše autorita? Kdo je naší autoritou? A já teď myslím osobně. Poslechneme tuto autoritu. A když máme tedy v těch moderních kategoriích, dneska bychom řekli asi svědomí. A co je normou pro to svědomí? Kde je hranice toho svědomí? Do jaké míry? Čím jsem vázán? A co z toho vyplývá? Když se díváme kolem sebe, já si myslím přece jenom, že ta doba naprosté relativity, která je v té postmoderně, čili mohu všechno, všechno je dovoleno, všechno stojí vedle sebe, všechno je rovnocenné, že přece jenom tahle doba nějakým způsobem asi končí. Protože jestliže by neskončila, tak to dospěje k tomu, že tady nebude žádná norma, ale potom z toho nebude také nic vyplývat. Cítíme, že jsme jaksi na konci něčeho, že asi nějaký návrat bude třeba k něčemu, co bylo. Já neříkám, prosím, ke křesťanství. To křesťanství je tady, ale přece jenom určitý návrat k jakési autoritě, která se projevuje v konkrétním životě a kteráž ta autorita je daná, na něčem stojí a z toho, že tato autorita působí, tak člověk má určité postoje. Tedy je schopen za něco bojovat, umírat, co za to stojí, chránit lidský život, chránit okolí, přírodu, postavit se na stranu spravedlnosti proti tedy nespravedlnostem, které se v dnešním světě dějí. Já si myslím, že tady dle, když bereme Husa, ale i jiné postavy, tak se vracíme vlastně k ideovému vývoji lidstva a v naší kotlině, v našem českém prostoru, samozřejmě je to spojeno s poselstvím, které hlásá křesťanství. Neříkám, že by se všichni měli obrátit, to ani nemůžeme chtít, ale všichni by se aspoň měli zamyslet, jaké to poselství je. Já neříkám jenom křesťanství, ale v našem prostoru, jaké je poselství židovského náboženství. A to je, myslím, strašně důležitá věc, protože nemáme-li všichni navzájem se tady jaksi vybít nebo požrat mezi sebou, tak musíme se vrátit k těmto principům a myslím si, že Hus je takovým zářným milníkem.
1: Mistr Jan Hus, v naději sluha Boží, všem věrným Čechům, jenž Pána Boha milují a budou milovati, žádost svou vzkazuji, aby Pán Bůh dal jim ve své milosti přebývati i skonati a v radosti nebeské na věky přebývati. Amen. Prosím, aby kněží dobrých obyčejů milovali a velebili a je ctili. A zvláště jenž pracují v slově Božím. Prosím, abyste se varovali lstivých lidí a zvláště kněží nehodných, o nich šedí Spasitel, že jsou v rouše ovčím a uvnitř vlci hltaví. prosím pánův, aby své chudině milostivě činili a pravěji spravovali. Prosím měšťanův, aby své obchody právě vedli. Prosím řemeslníkův, aby věrně své dílo vedli a jeho požívali. Prosím sluhů, aby svým pánům a paním věrně sloužili. Prosím mistrův, aby soudce dobře živi své žáky věrně učili, nejprve, aby Boha milovali, pro jeho chválu se učili a pro prospěch obce a pro své spasení, ale ne pro lakomství ani pro světské zvelebení. Prosím studentův i žákův jiných, aby mistrův svých v dobrém poslouchali i následovali a aby se pilně pro Boží chválu a pro spasení své i jiných lidí učili. Prosím všech spolu, aby pánům, panu Václavovi z Dubé odjinat z Leštna, panu Janovi z Chlumu, panu Jindřichovi z Plumlova, panu Vilémovi Zajícovi, panu Miškovi a jiným pánům z Čech a z Moravy i věrným pánům Polského království děkovali a jich pilnosti vděčně byli, že oni jako boží stateční obráncové a pomocníci pravdy postavili se proti všemu zboru častokrát, dovodíce a odpovídajíce k vysvobození mému, zvláště pan Václav z Dubé a pan Jan z Chlumu, jimž věřte, což budou praviti, neb oni byli ve sboru, když jsem já odpovídal po několik dní. Oni vědí, kteří Čechové a kterak mnohé a nehodné věci na mne vedli, kterak veškeren zbor proti mě křičel, kterak jsem já odpovídal, což na mě žádali. Prosím vás také, abyste za královskou milost římského a českého krále pána Boha prosili i za královou svou, i za pány, aby milý pán Bůh s nimi i s vámi přebýval v milosti nyní a potom ve věčné radosti. O mistru Jeronymovi, mém milém tovarišovi, nic neslyším, než že jest v těžkém vězení smrti čekaje jako i já. A to pro svou víru již statečně Čechům ukazoval. A Čechové, naši nejukrutnější nepřátelé, dali nás jiným nepřátelům v moc a ve vězení. Prosím, abyste za ně pána Boha prosili. Také prosím vás, zvláště Pražané, abyste na Betlém laskavy byli, dokud pán Bůh popřeje, aby tu boží slovo kázali. Proto místo ďábel se rozhněval a proti němu farářův a kanovníkův popudil spatřiv, že se jeho království v tom místě rušilo. Doufám pak Bohu, že to místo zachová do své vůle a učiní v něm prospěch skrze jiné, než skrze mne nestatečného učinil. Také prosím vás, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přát.

Vltavské pásmo, nadepsané mistr Jan Hus, muž slova a činu, připravila v roce 2010 Eva Ocisková. O kořenech i plodech učení mistra Jana Husa hovořil církevní historik Jan Blahoslav Lášek, duchovní Československé církve husitské a někdejší děkan Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V režii Markéty Jahodové četl ukázky Lukáš Hlavica. Je 9 hodin, čas až do 10, teď strávíme na Vltavě s Janem Husem Tichým. Pod jeho kouzelnou taktovkou nejprve zaspívá Božena Effenbergová, operní hodinku připravil pro odpolední krásné hlasy v roce 2021 Vojtěch Babka.

Éterická bytost, operní díva Antonia, která po své matce zdědila nejen krásný hlas, ale také závažnou chorobu. Zpívá nádherně a do zpěvu vkládá i náležitý výraz, ale čím více zpívá, tím je vyčerpanější. Antonia je jednou z životních lásek básníka Hoffmana, o kterých vypráví fantastická opera Hoffmanovy povídky Jacquese Offenbacha. Poeta Hoffman svou milovanou vyhledá a vykresluje příslib klidného a spokojeného života. Vůbec mu nevadí, že by se jeho láska vzdala své solové kariéry, jen když odejde s ním do jeho harmonického domova. Avšak Hoffmanův úhlavní antagonista, převtělený tentokrát do osoby doktora Mirákla, Antonii ke zpěvu ponouká stále víc a víc. Přece nechceš svůj talent utopit v žumpě všedních dnů. Antonia navíc ve vlastním hlase cítí přítomnost své zemřelé matky. Marně naléhá zoufalý Hoffman. Jak víme, Antonia přednáší nostalgickou arietu o ztracené lásce, přirovnávajíc ji k bílému holoubkovi. S vypětím všech sil pak zaspívá s Hoffmanem exponovaný milostný duet. V jeho posledních tónech se chytá za srdce a po chvíli umírá. Dobré odpoledne, od mikrofonu stanice Vltava vás zdraví Vojtěch Babka, z režie se připojuje mistryně zvuku Helena Bělanová. Vstoupili jsme společně do druhého jednání Offenbachových Hoffmanových povídek. V úloze Antonie se nám představila sopranistka Božena Effenbergová, orchestr Národního divadla v Praze řídil Jan Hus Tichý. Jan Hus Tichý, dirigent, který v Národním divadle během své kariéry odřídil bezmála 1000 představení. Byl velmi, velmi mlád, když právě Hoffmanovými povídkami absolvoval svůj dirigentský debut. Bylo to rok po skončení druhé světové války v tehdejší velké opeře 5. května, kde už nějaký čas působil jako korepetitor. Solový zpěv a hru na klavír také studoval, avšak mistrovskou školu nedokončil právě kvůli nástupu do divadla bezprostředně po osvobození. Jako divadelní korepetitor se podílel na všech důležitých produkcích tohoto divadla, než bylo roku 1948 sloučeno s Národním divadlem. A Tichému bylo 25 let, když poprvé pozvedl taktovku, aby řídil provedení Hoffmanových povídek. Jan Hus Tichý se narodil v Žamberku 8. září roku 1921. Ano, závidění hodně tak sdílel datum svého narození s Antonínem Dvořákem.

Je to orientální kouzelnice a umí poznat a pochopit city, které hýbou obyčejnými lidmi. Její úkol zní dostat se do nepřátelského tábora, půvabem i magií zapůsobit na jeho náčelníka, iniciovat rozvrat jeho mužstva a odvrátit tak nebezpečí, které hrozí jejímu otci a celé zemi. Když ji však ukážou velitelovu podobiznu, jak jinak než na kouzelném obraze, dojde jí, že toho muže už zná a že jí rozhodně není lhostejný. Poslechli jsme si árii Armidy ze stejnojmenné opery Antonína Dvořáka, zpívala Milada Šubertová, orchestr Národního divadla v Praze řídil Jan Hus Tichý. Jak už jsme připomněli, Tichého působiště, někdejší velká opera 5. května, bylo roku 1948 přivedeno do fúze s Národním divadlem, kde byl Jan Hus Tichý jmenován dirigentem v roce 1950 ve svých 29 letech. Už dříve zde ale provedl například Verdiho opery La Traviata a Trubadur nebo Carmen Georges Bizeta. Za Carmen se ale s Janem Husem Tichým vydáme jinam. Totiž na Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 1978. A nabídneme vám jeden raritní snímek z fonotéky Českého rozhlasu. V produkci opery Carmen v někdejším Smetanově divadle v Praze se v onom roce v rámci Pražského jara představili dva hostující umělci. Sovětská mezzosopranistka Jelena Obrazcovová, která v 70. a v 80. letech Československo navštěvovala často, a gruzínský tenorista Zurab Lavrentievič Sotkilava, vystudovaný geolog, v mládí nadšený a úspěšný fotbalista a posléze velká operní star, která okouzlila i italské operní publikum. Jelena Obrazcovová a Zurab Sotkilava se sešli v roce 1978 v Praze a byli u toho nejen mikrofony Československého rozhlasu, ale i Jan Hus Tichý s orchestrem Národního divadla v Praze a se svou taktovkou.

Dozněla scéna Carmen a Dona Jose ze druhého dějství opery Carmen Jorge Bizeta. Zpívali nám Jelena Obrazcovova a Zurab Sotkilava. Hrál orchestr Národního divadla v Praze, řídil Jan Hustichý. Slyšeli jsme snímek pořízený při živém vysílání z někdejšího Smetanova divadla v Praze v roce 1978. Dirigent Jan Hustichý, jemuž věnujeme dnešní krásné hlasy na Vltavě, byl oceňován nejen na své domovské scéně v Národním divadle v Praze, kde patřil opravdu k nejvytíženějším a nejzaměstnanějším dirigentům, ale i v cizině. V bývalém Sovětském svaze se představil v polovině 50. let jako symfonický dirigent. Pohostinsky vystupoval ve Wiesbadenu, v Edinburgu, v Lublani nebo v Bukurešti. O tichého všestrannosti hovoří i fakt, že v Národním divadle řídil také řadu představení baletních. Několik operních titulů provázelo tichého dirigentskou kariéru ve Zlaté kapličce po celou dobu jejího trvání. La Traviata Giuseppa Verdiho se k němu vracela a on k ní bezmála 40 let.

La Traviata neboli Z cesty sešlá dívka. Životní láska mladého Alfréda, kterému autoritativní otec naplánoval jinou budoucnost a jinou společnost, odkud by měla pocházet jeho partnerka. Dokonce se s Alfredovou láskou zkouší i věcně domluvit, aby se sňatkem s nepočestnou ženou nepoškodila synova pověst. Dívka pak skutečně Alfreda opouští a při jejich opětovném setkání už je, skrze její vážnou nemoc, pozdě na přísliby a vidiny jejich společné budoucnosti daleko od městského ruchu. V krásných hlasech dozněla árie Violety z prvního dějství opery La Traviata Giuseppa Verdiho, zpívala Marta Boháčová a Jan Hustichý řídil orchestr Národního divadla v Praze. V řadě operních děl bychom potkali protektivní otce, co by hlavní hrdiny. Stejně jako otec Germón v La Traviatě, chce i král René v čajkovského opeře Jolanta pro svého potomka jen to nejlepší. Reného dcera je od narození nevidomá. Král ji obklopil krásnou zahradou a několika věrnými dušemi, které oni mají pečovat. A vydal přísný zákaz vstupu všem cizincům i zákaz hovorů o světle a o zraku. Jednou z posledních nadějí nebohého krále je orientální lékař. S tváří temnou jako jeho nauka. Přivádí ho, aby Jolantu vyšetřil, a sám si čekání na lékařův verdikt zkracuje niternou modlitbou. Bože, pohleď na mé zoufalství. Vše, co si přeji, je, abys odpoutal mou dceru od jejího temného světa. Árii krále René z Jolanty Petra Ilíče Čajkovského zpívá Richard Novák. A Jan Hustichý tentokrát řídí Pražský rozhlasový orchestr.

Posloucháte krásné hlasy, kterými si dnes připomínáme osobnost dirigenta Jana Husa Tichého, rodáka z východočeského Žamberka, který odešel do penze v roce 1986 po 38 letech aktivní služby v divadelním i symfonickém orchestřišti. Dozněla árie Krále z Jolanty Petra Iljiče Čajkovského. Jan Hus Tichý s pražským rozhlasovým orchestrem doprovázel basistu Richarda Nováka. Jan Hus Tichý cítil blízkost a sepětí s operou romantickou. S velkým úspěchem dirigoval Prodanou nevěstu, Dalibora, Hubičku, Čarostřelce, Dona Carlose. Velkou láskou Jana Husa Tichého byla Dvořákova Rusalka, kterou podle některých pramenů během své kariéry řídil celkem 300krát. Byl podepsán pod italským belkantem z pera Rossiniho a Donizettiho. Z oper Wolfganga Amadea Mozarta řídil Únos ze Serailu, Dona Giovanniho a Così fan tutte. Připomenout musíme Čajkovského, Rimského Korsakova. Vřelý vztah ho poutal k soudobým operám Eugena Suchoně, Jana Hanuše či Jarmila Burghausera. Vytvořil také české překlady několika libret, například k operám Síla osudu či Car a tesař. Ti, kteří ho znali a měli možnost s ním spolupracovat, vzpomínají, že Jan Hus Tichý byl všestranný a vždy perfektně připravený dirigent s vybroušeným smyslem pro dramatickou linii operního díla. My se ale s Janem Husem Tichým pro dnešek rozloučíme hudbou docela jinou. Čeká nás teď vzácná gramofonová deska z roku 1953 a na ní věnec písní z moravského Slovácka, jehož autorem je Emil Axman, žák Vítězslava Nováka z jeho mistrovské školy. Emil Axman zde uspořádal písně převzaté jednak ze známých sbírek jiných folkloristů, jednak i ze svých vlastních kolekcí a vzpomínek. Písním Axman ponechal jejich originální melodie a rytmy a autorsky se to uplatnil v jejich harmonizaci, v jejich introdukcích a dohrách. Písně si tak v jeho zpracování drží svůj půvab, čistou poezii a nikdy neuvadající kouzlo. Vojtěch Babka od mikrofonu a Helena Bělanová z režie přejí i nadále hezký den. A Libuše Domanínská a Čeněk Mlčák zpívají Axmanův věnec písní z moravského Slovácka. Hraje orchestr Smetanova divadla v Praze, provedení řídí Jan Hus Tichý.

0: Krásné hlasy, které v roce 2021 připravil Vojtěch Babka, ukončil věnec písní z moravského Slovácka z pera Emila Axmana. Zpívali nám sopranistka Libuše Domanínská a baritonista Čeněk Mlčák. Orchestr Smetanova divadla v Praze řídil Jan Hus Tichý, jmenovec českého reformátora, jehož památce je věnován dnešní svátek. Jeden z nejstarších dochovaných zvonů východních Čech, který nese úzkou vazbu na odkaz mistra Jana Husa, dnes na Vltavě ohlásí poledne. A pokud vás teď potěšila lidová píseň, pak tu právě pro vás budou dnes odpoledne staří mistři. Lucie Podroušková nám přiblíží lidovou stránku české a moravské barokní hudby a představí nám melodie, kterými se inspirovali velcí barokní mistři Jan Antonín Losy nebo Georg Philipp Telemann. A lidové písně, které se dodnes zpívají, přednesou soubory staré hudby Ritornello a Collegium Marianum. Dnes na Vltavě ve 14 hodin. Teď je 10 a v rámci filmového léta na Vltavě je tu rozhovor s hereckou agentkou Lenkou Daňkovou z ledna roku 2025.
1: Vizitka.
2: Dobrý den, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a můj dnešní host neboli hostka už je zde přede mnou, ale já ještě než jí odtajním, tak rovnou začnu citátem z toho, co jednou prohlásila. Řekla jsem, hluboce přesvědčena o tom, že herectví je jedna z psychicky nejnáročnějších prací a hlavně plná celoživotních nejistot. Respekt před všemi herci. No a to jsou slova našeho dnešního hosta, herecké agentky a předsedkyně Asociace hereckých agentů Lenky Daňkové. Já vás tu vítám. Tam, dobrý den.
3: Dobrý den, krásné ráno, děkuji moc za pozvání.
2: Rádo se stalo, tak já ještě musím říci, co všechno máte za sebou. Lenka Daňková vystudovala germanistiku a hudební vědu na Masarykově univerzitě v Brně. Začínala jako produkční v brněnském klubu Fléda a později několik let působila v organizačním týmu jazzového spolku Fat Tuesday Graz, tedy v Rakousku, který pořádal koncertní řady a týdenní jazzový festival v tomto městě, kde téměř také 3 roky žila. Po návratu do České republiky začala zastupovat herce. Postupně si založila vlastní hereckou agenturu, ve které má v současnosti více než 30 svých klientů. Dlouhodobě se řídí heslem Vědět znamená sdílet. A tak mimo jiné i prostřednictvím Asociace hereckých agentů, kterou spolu založila, podporuje výměnu zkušeností, pomoc novým agentům a kultivace spolupráce mezi herci a filmovými produkcemi obecně. Tak něco zásadního tam chybí?
3: Nechybí.
2: Ne?
3: Ještě jsme založili hereckou kancelář, což je vlastně taková servisní organizace právě pro informace a rady a poradenský servis pro herce, ale letos v lednu vlastně už jsem ukončila moje působení, jsem to nastartovala, rozjela, ale teď už se jdu zpátky věnovat svojí agentuře s tím, že mám na duši dobrý pocit, že teď herci mají místo i ti nezastupovaní, kam se můžou obrátit a kde vždycky najdou radu.
2: No fajn, tak pojďme si to rovnou říci, co všechno nejvíce herci potřebují, protože těch činností je celá řada a také jak mohou herečtí agenti, tedy i vy, kultivovat vlastně oblast filmového trhu, který s herci samozřejmě přímo souvisí, protože bez herců by filmu nebylo.
3: Ano. Začnu tím vlastně nejzásadnějším, proč si asi herec agenta hledá. Nevím, jak to máte vy, ale většina lidí velmi nerada se baví o penězích a vyhádává si pro sebe peníze. Já to taky umím skvěle pro ty moje herce, ale pro sebe už je to horší.
2: Mm-hmm. Máte vlastního agenta?
3: Ne, nemám. Tam to musím zvládat sama. Nicméně vlastně my řešíme herecké honoráře. Mm-hmm. To je tak jako zásadní věc, protože jinak vlastně v momentě, kdy tam hraje roli to ego, to, že vám řekne, no ale tak je to zase malá role, zase tam toho moc nemáte, tak se ten herec nechá velmi jednoduše zatlačit do kouta, takže my vlastně s nějakým asertivně klidným způsobem jim vyjednáme honorář, kompletně řešíme smlouvy, což mnoho herců ty smlouvy číst neumí. Je to pro ně úplně španělská vesnice, takže já vlastně tu smlouvu celou pročtu, reviduju, připomínkuju.
2: Mm-hmm.
3: A opravuju.
2: To, co říkáte, já vám do toho skočím, že si člověk neúplně rád vždy v tomhletom prostředí, takovém trošku tekutém, úplně třeba není komfortní si vyjednávat sám pro sebe peníze, tomu rozumím. Na druhou stranu, vy jste zmínila, že ne každý herec je schopný si dobře přečíst smlouvu a ano. porozumět jí a třeba se nenechat nachytat něčím, ano. čeho si nevšimne. Tomu rozumím, ale nevychází to spíš z toho, že třeba ve školách, které se věnují herectví, třeba chybí nějaký předmět nebo určitá část vzdělání tohoto typu, aby prostě tohleto herci zvládali? Protože, jak se říká, učený z nebe nespadl.
3: Ano, já k tomu dám nějaký historický vývoj trochu, protože dřív, když se vlastně všechno točilo v České televizi vesměs, tak ty smlouvy byly stejné a ty herci věděli, co v nich mají a nic je nepřekvapilo. V momentě, kdy posledních tady 20-30 let vlastně v rámci volného trhu je produkcí mnoho a každá ta smlouva je jiná, každá ta smlouva je psána někým jiným a obsahuje jiné věci, tak se v tom ti herci ztratili. A ty školy na to nebyly, vlastně nereagovaly, nebyly na to připravené a toto v nějakém sylabu školním chybělo. Nicméně v současné době, a já jsem fakt ráda, už na to ty školy začaly reagovat, jak DAMU, tak JAMU. A vím, že na JAMU mají dokonce nějaký podrobný seminář, finanční gramotnost herce, právě i čtení smluv. A na DAMU už vlastně tady tohle taky začlenují. Já zrovna dneska jdeme přednášet na DAMU ohledně prezentace herce. Takže myslím si, že v současné době ty školy konečně začaly reagovat na to, že herec vlastně, když opustí školu, tak se stává vlastně sám sobě nějakým vlastně biznismenem, protože musí prezentovat sám sebe, je to nějaký, sám je marketérem, sám je obchodníkem, protože se musí nějak prodat, musí si právě domluvit podmínky, musí přečíst smlouvu, musí se sám sobě postarat o finance a tohle jsou všechny věci, které v ideálním případě opravdu by ta škola měla ty lidi naučit, protože v jiných zaměstnáních. Samozřejmě můžete si říct, že budete podnikatel a všechno se to naučíte a budete to nějak jako dělat tak nějak přirozeně, ale herci tím, jak jsou umělci, tak zrovna nějakého podnikatelského ducha v sobě přirozeně úplně nemají, nebo většina z nich. A v normálních zaměstnáních, nebo studujete školu a očekáváte, že půjdete někam do práce, půjdete někam na praxi, pak budete někde zaměstnán, tam se všechno naučíte a budete mít prostě všechno placeno, vyřešeno, podepíšete jednu smlouvu, ve kterým vesměs nemůžete moc nic vyjednávat, nebo jako je tam toho spíš méně než více. A je o vás tak nějak postaráno, že?
2: A je klid.
3: A je klid. A ten klid máte vesměs celý život, pak přijdete do jiné práce, ale zase je o vás postaráno. Ale ti herci jsou de facto živnostníci. Oni teda podnikají ne podle živnostenského, ale podle autorského zákona. Ale v tom principu se oni musí chovat jako živnostníci. A to už je docela náročná disciplína a to jim na těch školách dneska konečně začínají říkat.
2: No, vy jste říkala, že jakmile člověk, respektive tedy absolvent hereckých oborů, opustí školu, takže se stává sám sobě tedy biznismenem.
3: Ano.
2: Ne každý ovšem toho ducha má, to jste řekla, a ne každý je taky v tomhletom ohledu, řekněme, takový showman, který jako sám sebe takzvaně dobře prodá. Celá řada herců překvapivě, je třeba introvertního založení a nemá třeba úplně tu sebejistotu v tom, že má pocit, že jsou nejlepší na světě a tím pádem, že vlastně jako třeba si mohou vyjednat skvělé podmínky a tak dál. Ne každý herec vlastně je třeba šťastný z používání sociálních sítí, protože tam je velmi často třeba i určitá únava ze sociálního kontaktu, protože jsou třeba každý den s úplně někým jiným a tak dál. To znamená, že tam na rozdíl od standardního zaměstnance, který každodenně chodí třeba do stejné práce, kde se setkává s nějakým omezeným počtem lidí, tak to prostředí herecké, které je obklopuje, je úplně jiné. Tak jak si poradit tady s tímto, nechci říct problémem, ale s tímto založením, kdy skutečně člověk nechce dělat sám sobě showmana a propagovat sám sebe v podstatě, protože je spíše toho introvertního založení. To je možná skutečně dobrý klient pro vás?
3: Tak, já začnu slovem tím introvertem. Já se domnívám, nebo většina herců, které zastupuju já, jsou vesměs introverti. Ve společnosti se chovají jako extroverti, protože se to od nich nějakým způsobem očekává, že budou společenští, ale v jádru jsou to introverti. A já téměř neznám žádného herce, který by se o sobě myslel, že je nejlepší na světě a ESO. Většina z nich
2: ani
3: o sobě...
2: Martin Dejdar?
3: Říkám těch, které zastupuju. Ty ostatní neznám.
2: Ne, samozřejmě, ty ostatní neznám. To byl samozřejmě nemístný žertík.
3: Ty ostatní neznám osobně.
2: I ten má ještě spoustu svých pochybností.
3: A z mé zkušenosti ti, co působí nejvíce, by jistě mají těch pochybností o sobě zdaleka nejvíc, ale to je nějaká moje životní zkušenost.
2: Mm-hmm. Dobře.
3: No,
2: tak,
3: ale já, abych vám odpověděla, ano. Abychom to nenechali nezodpovězeno. Takže já si myslím, že většina z nich je opravdu v té situaci, že jsou introverti nebo nejsou příliš sdílní a ano, jsou unavení z toho, že neustále jsou vidět, takže vlastně v tom svém volném čase nechtějí být vidět. Ale já si nemyslím,

0: snažit každý z nás v každé profesi. A co se týče těch sociálních sítí, samozřejmě mnohým se to velmi příčí, jsou proti tomu, ale já je učím, že to je pracovní nástroj, kdy nemají jít v žádném případě proti sobě nebo proti svému naturelu, mají si najít to, co je baví, to, co je naplňuje a jenom to mít jako vlastně nějaký deníček své práce, to znamená, jdu na casting, tak tam třeba cvaknu fotku, že jdu na casting, mám nějakou premiéru v divadle, dám tam fotku z divadla. Vlastně já nechci po hercích, aby ukazovali fotky snídaně nebo prostě nějaký nesmysly.
1: I když i někteří toto ukazují.
0: Ano, každý si to dělá podle toho, jak jim to přijde, jak to vychází z nich, ale já je učím, jak z toho udělat vlastně jenom pouze praktický nástroj, něco jako webovou stránku, protože dřív měli herci webové, ty zdatnější, měli webové stránky, které vlastně živit obsahem a aktualizovat, starat se o ně, vůbec je provozovat, je velmi finančně náročné. Takže dneska tady mají zadarmo nástroj, který si můžou moderovat sami a můžou ho vlastně vést úplně stejně, řekněme, klidně umírněně jako ty webové stránky, nějak jako bulvárně. A slouží jim to a koukají vlastně na ty webové stránky, to musí někdo jako naklikat, vyhledat přesně podle jména, zatímco tady, když jsou propojení s producentama, režisérama, televizema, tak tím dávají vědět o své práci, o tom, co dělají a řekněme, ukazují ten obrázek, že jsou vlastně dobří, protože si je někdo vybral a tu práci dokončili a vidí to vlastně producenti, kreativní producenti, režiséři a tím pádem jim opět můžou dát práci, protože ten herec díky tomu vlastně ukazuje nějakou svoji validitu, kredibilitu.
1: Stávají se tak moderátory tedy svého mediálního obrazu
0: obsahu.
1: Ovšem moderátorem dnešní vizitky jsem já, Ondřej Cihlář, se mnou sedí ve studiu herecká agentka Lenka Daňková a my už se dostáváme k první písni, kterou jste vybrala. No a já tady mám napsáno, že ta první bude od Vladimíra Martinova. Jaká to je a proč jste ji vybrala?
0: Je to Beauty Dudes od Vladimíra Martinova. Vybrala se mi proto, protože za mě je to takové probouzení přírody, probouzení člověka. Říkala jsem si, že na vás budu tady mírná dneska, nepustím vám tady nějaký brutální jazz. A říkala jsem si, že tohle je takový hezký, pomalý, poklidný rozjezd.
1: Tak už, aby se ta příroda začala konečně taky probouzet. A pokud vy jste probuzení a máte chuť se zeptat naší dnešní hostky na cokoliv, tak je vám k dispozici dotazový e-mail vizitka@vltava.cz.

0: S hereckou agentkou a předsedkyní Asociace hereckých agentů si povídá Ondřej Cihlář. Lenka Daňková tady v předchozím vstupu už nám trošku nastínila, co je vlastně ta role hereckých agentů a co vlastně doplňujete třeba hercům ve smyslu třeba jejich neúplně třeba dobré přípravy ze školy na tu hereckou praxi, která se samozřejmě kromě té herecké profese také týká i toho sebezajištění. Ale já jsem tady si všiml docela zajímavého výčtu různých typů vlastně činností, které v sobě agent herecký musí sloučit. A je tady teda zajímavá věc. Jo. Takže má tady vlastně sdružovat praxi manažera, PR, terapeuta, účetní, sekretářky, bukra a celou řadu dalších funkcí dohromady. Tak pojďme si říct, jestli skutečně máte prostor prostě třeba i dělat terapeuta hercům, co nejvíce je trápí.
1: Nejvíc času nám zabírá řešit herecké kalendáře a skládat dohromady závazky. To je jako to je věc, kterou děláme denně, teda dělají moje kolegyně, která má booking na starosti, Lucie Matuchová. Lucie, zdravím, bez tebe bych to nezvládla.
0: Já si třeba vůbec nedovedu představit, jako, a dokonce je to podle mě námět na skvělý film, nebo jakoukoliv jinou formu prostě nějakého tvaru. A to je jako, jak v Praze každý měsíc se dají dohromady fermany všech divadel, kde opravdu obrovské množství herců hraje v mnohem více souborech než v jednom. A se skládá to všechno tak, aby vlastně ty divadla vůbec mohly hrát a herci to zvládli, tak to je pro mě teda opravdu něco, co připomíná Rubikovu kostku.
1: A to my přesně děláme, komunikujeme se všemi divadly napříč a skládáme to dohromady národně vždycky první. Pak navazují městská divadla pražská, potom všechno ostatní vlastně. Takže my to komunikujeme se všemi tajemnicemi, které nám posílají závazky a kloubíme to u mnoha herců i třeba 5 divadel dohromady plus natáčení. A je to taková adrenalinová činnost, protože vždycky čekáte, jak kdo co vám pošle, kdo má komu uhýbat, přemlouvání, je to velká
0: diplomacie. Tomu rozumím, ale vy v tuto chvíli zastupujete 32 herců, možná to číslo už je jiné. Nicméně, jak to zvládáte každý měsíc pro 32 herců udělat takovouhle akci?
1: Já tím částečně ještě rozodpovím tu předchozí otázku. V dnešní době, tím, že mám právě těch 30 herců, když jsem jich měla 10, tak to nešlo, protože bych ty lidi nezaplatila. Ale v dnešní době už mám lidi, kteří mi s tím pomáhají, protože sama bych to nezvládla. Při těch 10 lidech jsem to dělala všechno kompletně úplně já, tak trošku občas i punkově, protože tehdy jsem ještě o PR a sociálních sítích toliko nevěděla, takže jsem se to musela všechno naučit, dovzdělat všechny kurzy a vlastně jsem absolvovala kurz CIMA na obchod a marketing, abych uměla i tady tohle, protože jsem se tohle jsem se na Masaryčce neučila. Takže vlastně já mám na veškeré termíny, už se o ně kompletně stará moje kolegyně Lucie, o sociální sítě se stará Martina Malátová, vlastně mám na to druhou kolegyni, jako PR konzultantku mám Pavlu Frey, když potřebuju se obrátit na právníka, tak tam vlastně mám Jardu Šicha, takže já už mám lidi, se kterými spolupracuju a když potřebuju, tak mi, jako někteří pro mě pracují jako normálně na měsíční bázi a někteří jenom na základě toho, když potřebuju, tak se na ně obrátím a dělám se, co nevím, a tak mi s tím poradí. A sama chodím na terapie a to, co mi vždycky radí moje terapeutka, a tak já ji hodně poslouchám a to, co mi všechno říká. Takže když potom sedím... Jak jste na začátku řekl, vědět znamená sdílet, tak já neustále něco čtu a poslouchám podcasty a nasávám všechny ty informace, pak se snažím nějak integrovat, zpracovat a když potom sedím s tím hercem, tak vlastně nejenom, že řešíme nějakou strategii plánování jeho kariéry, nebo co se teď bude dít, včetně toho, když se co má podat a jak přesně tady uděláme nějakou prezentaci na sociálních sítích, ale vlastně se s nima, protože já potřebuji, aby ti herci byli v pohodě. Takže já, jako jedna z prvních otázek je, jak se mají.
0: Jak se mají herci?
1: Ti moji tak jako většinou dobře, ale víte co, když máte děti a kloubíte s tím tady tuhle práci, tak je to takový ode zdi ke zdi. Takže musí se otáčet všichni, no. Je to náročný. Jako rozhodně nemají na růžích ustláno, tak jak si myslím, že většinová společnost si myslí, že všichni herci vydělávají miliony, chodí v luxusním oblečení a mají se a tráví čas na Bali.
0: K tomu se ještě dostaneme, k těm mýtům, které jsou ve společnosti o hercích, tak to je ještě věc, které vyhradíme celý jeden vstup. Ale ještě bych se chtěl tady trošku zdržet u větičky, u citace, kterou jste prohlásila, práce je málo a herců je hrozně moc.
1: To je pravda.
0: Z čeho to vyplývá? Je tady moc hereckých škol, ano. Nebo Česko je země, kde je příliš talentovaných herců? Jak to vnímáte? Kde se to bere, ten přebytek?
1: Dřív tady bylo málo hereckých škol a to uplatnění pro ty herce tady bylo, protože tehdy ta Česká televize musela vlastně naplnit celý obsah vlastně a všechny ty pohádky v jednu hodinu, na který jsme koukali všichni v České televizi, se pořád točily, rotovaly, té výroby bylo opravdu mnoho.
0: No dobře, ale více televizí znamená více práce, není to tak?
1: Ano, mohlo by se tak zdát, ale těch hereckých škol je v současné době tak enormní množství, že každý rok tady opustí herecké školy přes 100 lidí.
0: Mm-hmm. Takže každý rok teda přibyde 100 absolventů.
1: 100 absolventů, protože to už nemáte jenom Damu, Jamu, to už jsou plus všechny střední školy, konzervatoře, ale už jsou tady vošky. Do toho mnoho herců, kteří se nedostanou na české školy a jsou nějakým způsobem talentovaní na jazyky, tak jdou do Německa nebo do Anglie a vystudují si ty školy tam, mm-hmm, a pak sem vlastně přicházejí. Takže to je další příliv. Pak k tomu připočtěte to, že je tady větší pracovní uplatnění než na Slovensku, takže všechny ty slovenské herečky a slovenští herci se snaží mít práci tady a tím, že se dělají československé koprodukce, tak protože je na to tím pádem víc peněz, tak samozřejmě v tom obsazení nějaké procento Slováku musí být. Takže tím vlastně
0: slovenské herce a herečky máme rádi, ne? To je přece dobré, že ta konkurence vlastně je větší. Tím pádem by člověk řekl, že vlastně ty herecké výkony a divácký zážitek je kvalitnější.
1: Já teď vůbec neřeším, jestli máme nebo nemáme rádi slovenské herce. To každý má, jak to má. Vím, že některé české herečky na slovenské herečky vlastně žárlí, že jim jako berou práci vlastně tady. To tak jako někdy je. Nicméně já myslím, že prostě konkurence je vždycky dobrá, vždycky zdravá, ale v současné době ten trh je přesycen vlastně i dobrými herci, kteří se často ani k té práci nedostanou, protože si na ní prostě v té záplavě jmen nikdo ani nevzpomene. A právě když se ten herec nějak neprezentuje, netvoří si kontakty, tak i když je to fenomenální herec, tak prostě netočí. Což dřív nebylo. Dřív stačilo být dobrý a ten trh si vás našel. Mm-hmm. A dneska je tady tolik dobrých herců, kteří naštěstí, díky bohu, v současné době už se mnohem víc otevřeli castingy, už nevím jak vy, jestli jste z toho všimnul, ale ještě třeba před 10 lety se točili pořád ti samí herci. Dneska naštěstí už začali dávat příležitosti i dalším hercům, takže ty projekty začínají být barevnější, bohatější a dostávají právě příležitost i jiná jména a tím se etablujou.
0: Já jenom, abych vám odpověděl na vaši otázku, všimnul jsem si toho, ano. Jsem za to rád.
1: A já si troufám tvrdit, že částečně jsme se na tom podíleli i tady s naší asociací hereckých agentů, tím, že už léta jsme brojili proti střetu zájmu, když castingovky vlastně zastupují herce, tím pádem lobují za ty herce, který zastupují, což je přirozený, když je někdo dobrý, vy mu věříte, tak mu chcete dávat pořád práce, že jo.
0: Ale taky tam určitě funguje fenomén určité, řekněme, popularity a hvězdy, že si lidé, diváci také oblíbí některé herce, chtějí na ně chodit, chtějí vidět čím dál tím víc a tím pádem se producentům filmu vyplatí je angažovat, protože třeba mají pocit, že nebudou mít větší diváckou návštěvu.
1: To určitě.
0: Takže to taky si myslím, že určitě v tom hraje určitou roli.
1: Ale já už před 10 lety, když jsem obcházela všechny kreativní producenty na České televizi, tak jsem je prosila, dělají takzvané trojnožky. Dobře, dejte tam dva známé herce, na kterých to budete mít postavených, ale dejte tam prosím vás někoho. Jako dejte šanci těm jiným, protože oni můžou být úplně stejný hvězdy, navíc se to vyjde levněji, protože nemají tak vysoký honoráře. A dejte, jako hledejte nové talenty, kdo jiný než třeba Česká televize by od toho měl být A už se to dneska děje, už dneska opravdu dostávají napříč všemi televizemi, těmi komerčními příležitost nové tváře, noví herci a proměňují.
0: To je určitě chvályhodné, já k tomu hned navážu dalším vaším citátem. Baví mě ti mladí, ale oni vědí, že na ně budu občas ostrá.
1: Mm-hmm.
0: Co to znamená? Jak na ně dovedete být ostrá a v čem?
1: Všichni mladí herci, které jsem přijímala do zastoupení, čímž myslím 18+, tak když jsem je přijímala, tak jsem jim už i po zkušenostech, které za těch vlastně už dneska 15 let dnešnímu dní mám, jsem jim říkala, ale já na tebe budu dupat, já budu chtít, aby si makal, aby si prostě chodila na castingy, nebo chodila na castingy, aby si měla podklady, já jako na tebe budu přísná. A když budeš mít tendenci spichnout nebo mít nějaké moresy, tak na to já budu tvrdá. Já tě budu tahat těma rukama za ty nohy dolů zpátky na zem a nebude se ti to líbit. Seš na tohle připravený? Že vlastně ti do toho budu kecat jako máma. Mámu taky všichni občas nenávidíme, ale ona to dělá proto, že to s náma myslí dobře. Takže občas, ano, občas dávám nějaký feedback, kdy řeknu ne, tohle znovu, tohle nemůžeš poslat. Znovu. Teď jsem to zrovna řešila s jednou mladou herečkou, která posílala self-tape na jeden nejmenovaný seriál. Poslala mi to, říkám ne, znovu. A když už se mi to vrátila po několikáté, tak už jsem od ní dostala takovou zoufalou SMSku, že se na to vykašle, že prostě je úplně neschopná, že to je šílený. Já říkám, ne, já vím, že to dokážeš, že to prostě dáš líp. Kdyby si nemyslela, že to dokážeš, tak tě tady takhle nedřením. A voilà. A ona říká, no tak já to udělám zítra ráno. Říkám, hobby zítra ráno, teď sedneš na zadek a uděláš to teď. Takže ano, jsem tvrdá.
0: No, taky dál říkáte, chci, aby z nich vyrostli herci bez manýrů, skromní lidé, pokorní, tvární, aby se s nimi dobře dělalo i dalších 30 let. Čili, řekněme, manýra a pícha je občas obtíž, se kterou se setkáváte?
1: Mm-hmm.
0: Jo?
1: Někteří herci se slávou neumí úplně poprat a je jedno, v jakém věku ta sláva přijde.
0: Mm-hmm. No, ovšem v tomto věku a v tuto chvíli přichází písnička Hold Back the River Jamesa Baye. Proč jste ji vybrala?
1: Já si hrozně ráda pouštím v autě a mám z toho takový ten pocit, třeba v létě, když má člověk ty stažené okýnka a projíždí tou krajinou, tak to je pro mě taková písnička mého cestování sama, když mám klid a pohodu a řídím auto a jedu krásnou krajinou, tak to je ono.
0: Krásnou krajinou, byť ne úplně jarní ani letní, no, ještě asi nejedete
1: ale
0: ve
1: svých
0: vozidlech.
1: Ale my to potřebujeme, ten feeling teď.
0: Ale přesně tak, a pokud jste v autě a posloucháte nás, stáhněte si teďka okýnka, ať jste
1: Ne, budete mít napršeno.
0: A můžete poslouchat tuto píseň. Vy ostatní, kteří máte po ruce telefon nebo počítač, tak nám můžete napsat dotaz naší hostce herecké agence Lence Daňkové, vizitka@rozhlas.cz. Je ten mail.

0: krásná, křehká vyhrávka byla zakončením písně, která právě teď dozněla. Možná podobně křehká, jako jsou duše herecké. A k tomu my se vracíme zpátky ještě k té ne úplně kompletně doodpovězené otázky na ten typ té terapie. Tak ono taky je důležité být dobrým terapeutem a častokrát i vlastně dobře poradit je velký oříšek, tak ta zodpovědnost je veliká a přeci jenom taky se dá toho spoustu pokazit. Tak jak na to jdete, abyste působila spíše pozitivně?
1: Jenom bych chtěla říct, nejsem terapeut, vycházím ze všech knížek, které jsem si načetla a ze svých terapií a rozhodně nedělám hercům terapie jako terapie, ale v různých situacích, když mají práce málo, když mají práce moc, když mají nějaké problémy v osobním životě, tak je vlastně potřeba se s tím hercem sednout a vést s ním nějaký hloubkový rozhovor. Já vždycky říkám, napíšeme si na papír ty jako strachy nebo plusy, mínusy. Vlastně je potřeba to všechno probrat a často je právě musím naopak podporovat v tom, bude to dobrý, neboj, když jsi šikovný, talentovaný, talentovaná, tak si teď prostě měsíc odpočineš a budeš se věnovat sám sobě, a budeš cvičit nebo se učit nějaký jazyk a odpočívat. A je to nějaký prostě nějaký, vlastně já se spíš, nechci se stavit do pozice terapeuta, to v žádném případě, to pro boha, to ne. Ale starám se prostě o ten herecký well-being, o to, aby byli v pohodě. A v momentě, kdy vidím, že ten herec si prochází nějakou těžkou fází, tak je právě posílám za terapeuty. Už jsem jako několika hercům zprostředkovala nebo našla terapeuty, ke kterým do dneska docházejí. A já si myslím, že v dnešní době už to není nic... na čím by někdo ohrnoval nos, nebo si říkal, že jsou nějací slaboši, nebo nějací nemocní, nebo já nevím co, že už je to dneska běžná praxe. A ten herec, který v sobě zpracovává často mnoho těžkých rolí, ať už v pozici nějakého vraha, nebo v pozici nějakého třeba, nebo nějaké manipulátorky, nebo hrajou roli třeba velmi negativní, a pak je lidi na ulici, se na ně opravdu pomalu si jako odplivávají, nebo je nepustí sednout v tramvaj.
0: Vlastně což je pro mě velká záhada, ano. Že u divá nefunguje moc často to odpojení herce od postavy, kterou hraje, že skutečně tam není rovníčko.
1: Ano. A zrovna třeba na těch sociálních sítích taky často sklidí, ale úplně velkou bídu od těch lidí a každý se s tím vyrovnává nějak jinak a já když vidím, že někdo opravdu potřebuje pomoc, tak se snažím poslat je za člověkem, který jim s tím pomůže.
0: Jako na zavolanou nám akorát přišel dotaz od Václava Cimrmana z Provodova, který píše: dobrý den, zajímalo by mě, co jsou podle vaší hostky, paní Daňkové, aspekty dobrého herce, nebo jak se pozná dobrý herec, čím se vyznačuje, když je v akci, a případně čím se liší od toho špatného.
1: Já bych ještě na začátek řekla, že v herectví jsou dvě disciplíny. A to je herectví na kameru a herectví divadelní. Mm-hmm. A to, že je někdo skvělý divadelní herec, ještě neznamená, že bude fenomenální filmový herec.
0: A naopak.
1: Mm-hmm. Jo. Takže když bych to vzala u toho divadelního herce, tak samozřejmě musí tam mít ten talent přenést ten naturel té role k těm divákům tak, aby to bylo uvěřitelné, aby se dotkl toho té duše nebo toho srdíčka toho diváka, aby ten divák šel s tím hercem, aby to opravdu bylo autentické, ta role každá. Samozřejmě herec musí umět si pamatovat texty a třeba u seriálu jsou to taková kvanta textu, že to si často lidi ani nedovedou představit a ti herci to často dostávají třeba dva dny předem. Jo. Mm-hmm. Takže to množství textu na naučení je opravdu obrovské. U divadelního herce byste měl umět umluvit obrovský sál, prostě Národní divadlo do poslední řady, aby vám bylo rozumět, takže musíte mít nějakou deklamační techniku dobrou. U filmového herce je to naopak. Tam musíte být vlastně co nejméně, vlastně niterní, tam by měly hrát oči, což vlastně v tom divadle, tam to musí být mnoho těch pocitu musí být tvárněno jenom tou tváří a očima a často ani nejde o to, jak to říkáte, ale co z vás vyzařuje.
0: Napadá vás nějaký příklad skvělého divadelního herce, který ale vlastně úplně se neprosadil ve filmu, nebo naopak filmového herce, herečky, která zase...
1: Tak třeba Jirka Mádl říká, že vlastně divadlo hrát nechce a nebude, protože to vlastně není pro něj a on je velmi autentický filmový herec, tak ten vlastně říká, že divadlo fakt ne, ale já si myslím, že jednou by to hecnout mohl, nebo aspoň zkusit. A já se jako nechci, ono se tím pak člověk někoho může dotknout, jo. Ano, znám, mám velmi dobrou herečku, která je prostě opravdu fenomenální divadelní herečka, už tady po pátý říkám slovo fenomenální, ale ona opravdu za to sklidila nějaké ceny a je opravdu skvělá divadelní herečka. Ne, já to řeknu, já to dělám jinak. Prosím vás, Maja Štípková je naprosto geniální herečka. A na kameru pořád nedostala příležitost. A já si myslím, že když režisér si s ní dá tu práci a popracuje, protože není tak ostřílená, prostě pořád je v divadle, pořád má ty velké divadelní role, kde si z ní všichni sedají na zadek. Ale ti filmoví režiséři prostě se jí pořád nějak bojí, protože je to ta velká divadelní herečka. A myslím si, že je velmi talentovaná, učenlivá a když tu příležitost dostane, tak bude naprosto skvělá u filmu, ale pořád jsme tam neprorazili.
0: Tak to je dobrý příklad, tak děkuju za něj. Každopádně ještě jsme tady také narazili na to, že třeba u diváků, právě když jsme se bavili o tom, jak vnímají herce skrz jejich třeba i negativní role a mají pocit, že to je nějakým způsobem více propojené, než jenom zkrátka hold tedy to hraní a ten úkol, který dostanou, tak pojďme si říci, jaké jsou vlastně nejčastější mýty, řekněme, takové široké veřejnosti o hercích, o hereckém životě. Možná mají pocit, že jejich život je mnohem jednodušší, že je to vlastně častokrát teďka v souvislosti třeba s různými debatami o podmínkách pro herce při natáčení, například když je herečka v, řekněme, nějakém raném stádiu mateřství, takže by rádi tam měli třeba karavan, kde mohou mít soukromí třeba prokojení a tak dál. Jsou to zkrátka požadavky, které se začínají objevovat, které nebyly dříve běžné a veřejnost na to častokrát reaguje podrážděně, že to jsou už jako přemrštěné požadavky a co už by všechno ti herci nechtěli a tak dál. Tak pojďme si to trochu srovnat.
1: Tak první věc, kterou bych chtěla všem divákům, posluchačům říct, herci nejsou role. Ta role, kterou herec stvárňuje a je prostě... Já vím, že to zní banálně a že si teď asi ťukáte na čelo, ale to je nejčastější věc, kterou se potkávám, že když je někdo neustále v pozitivních rolích, tak ti lidi očekávají, že ta slečna nebo paní herečka je prostě úplné sluníčko a je úplně úžasná. V reálu to tak třeba vůbec není. A naopak, když někdo hraje tady neustále nějaké vrahy nebo záporné postoje, což je mimochodem jako často mnohem těžší na stvárnění, tak si ty lidi opravdu jako přecházejí na druhý chodník a myslí si, že ten člověk je zlý. Prosím vás, není, je to role. Tak to je jako první věc. Druhý mýtus je, a to říkám úplně s absolutním přesvědčením a klidným svědomím, herci jsou podfinancovaní. Většina z nich, když byste sečetli jejich měsíční normální plat, tak mají míň, než kdyby dělali za kasou v Lidlu. Průměruju to. Jo, samozřejmě jsou tady nějaká velká jména, která vydělají víc.
0: Kterých je pár.
1: Ale těch je opravdu pár. Ale těch jako ty stovky herců, který, nebo ta stovka herců, co vyleze každý rok a těch máme tady prostě asi 5000 herců. Jo. Takže,
0: běžný argument v těchto debatách je, tak ať si herci nestěžují, když tedy mají takto malé peníze a dělej něco jiného.
1: Ano.
0: Tak to je samozřejmě jasné, to je rozhodnutí dobrovolné, že herci se chtějí věnovat této profesi, ale jsou s tím tedy tato úskalí.
1: No ale já k tomu řeknu jinou věc. Vy když děláte nějakou jinou profesi a jste v ní dobrý, tak máte nějakou celoroční plus minus jistotu, že ta práce bude a že vlastně zaplatíte hypotéku, ušetříte si něco na důchod možná a že to nějak bude fungovat, když jste prostě ESO. No? A já vidím kolem sebe opravdu mnoho lidí, kteří toho dosáhli hodně. A je to takový, že kdyby měli být jenom živí z toho divadla, tak nezaplatí ani nájem. Takže běžný herec v České republice je v divadle, vedle toho lítá na dabingy nějaké voice-overové práce. Modlí se, aby dostal nějakou práci před kamerou a tím měl nějaký peníze navíc. A mnoho herců vedle toho ještě dělá nějaké brigády, nebo píše scénáře, nebo píše nějaké reklamy vlastně. A většina těch herců, a to je to, proč říkám, že vlastně se musí naučit být obchodníci, jo? Protože většina těch herců dělá během jednoho týdne tak mnoho různých vlastně zaměstnání, byť to všechno spadá pod to herectví, aby vlastně dohromady z toho poskládali nějaký důstojný měsíční plat. Ty lidi se musí tak otáčet, že mnoho z nich stává prostě ve 4 ráno, aby v 5 byli někde na place. V 9 hodin je vezou do divadla, aby byli na 10 na zkoušce, kterou většinou mají neplacenou. Od 10 do 14 jsou na té neplacené zkoušce. Pak možná běží ještě někam do dabingu, pak mají večer divadelní představení a oni odejdou prostě ve 4 ráno a vrací se domů ve 12 odtrhaní jak borůvky. Chtěl byste takhle žít? Já ne. Já je fakt respektuju, že se dobrovolně pouští do takovéhohle světa a živobytí. A jeden rok prostě se třeba se to daří a máte se skvělé. A to neznamená, že pak další 2 roky nemáte do čeho píchnout.
0: No, je to prostředí tvrdé a těžké, ovšem, aby jsme odlehčili dnešní naše setkání, tak je tady píseň Samson, Reginy Spektátor. Spektor, pardon. Tak kde se vzala ve vašem výběru?
1: Já ji strašně ráda zpívám. Já tím otravuju mého manžela, protože já ji pořád zpívám a miluji. To je taková moje písnička, kterou si ráda zpívám.

0: S naším hostem, hereckou agentkou Lenkou Deňkovou, se dostáváme do posledního vstupu a přibyl nám tady další zajímavý dotaz. Posluchačka Dagmar Kopečková se ptá, kdy už pro vás začíná být herec nebo herečka zajímavá natolik, abyste jako agentka ho začala zastupovat. To znamená, vlastně, kde je ta hrana, kdy vlastně máte pocit, že už opravdu je pro vás v uvozovkách dostatečně zajímavý.
1: Tak,
0: protože je celá řada absolventů škol, ať už těch vysokých, vošek, konzervatoří, kde vycházejí herci, herečky, absolventi zcela neznámí.
1: Ano.
0: To znamená, že kde je to pro vás ten start?
1: Ano. První začnu tím, že hereckých agentů je v České republice opravdu zoufale málo. Je nás strašně málo a herců je strašně moc, takže já jim tu pozici nezávidím, je to velmi těžké, tím pádem ta konkurence je opravdu strašně velká. Takže jako vlastně tím sítem propadne málo kdo. Je potřeba v momentě, kdy člověk chce točit, protože ještě to uhru na prvou míru. My agenti se většinou staráme hlavně o audiovizi. Vlastně herec, který primárně hraje v divadle, tak ten pro agenta není nějak zajímavý, protože my jsme živí nebo placení pouze z fee 10% agenturního poplatku vlastně za vás prostředkovanou práci před kamerou. Mm-hmm. Takže herec, který nechce točit, pro nás zajímavý není. Herec, který chce točit, a chce pro to udělat maximum, tak ten pro nás je zajímavý.
0: Tak to už je důležitá rozbočka.
1: Ano, ano.
0: A teď tady máme teda absolventa, absolventku.
1: Ano.
0: Veřejnosti neznámou, ano. Zatím neznámýho člověka. A teďka vy se rozhodnete, přijde vám teda tahle ta nabídka s fotkou, s ukázáním, řekněme, nějakých absolventských rolí a tak dál. A podle čeho se rozhodujete?
1: Ano, tak první kritérium je to, už jenom to, jakým způsobem to ten člověk napíše, protože já z toho e-mailu vidím, jestli je orientovaný nebo orientovaná. A v momentě, kdy mi ta herečka pošle vlastně e-mail se žádostí o to, že chce být zastupovaná, doloží k tomu nějaký CVčko, doloží k tomu nějaké představovací video na kameru, protože já potřebuji vidět, jak hraje na kameru.
0: Mm-hmm.
1: A případně nějaký showreel, který mnoho z nich ještě nemá, protože netočili, to je jako pochopitelný, to je taky trošku začarovaný kruh. V této fázi já většinou spíš těm hercům nabízím konzultaci, kdy si s nima sednu a řeknu jim, že si musí udělat primárně teď na začátku té kariéry sami vztahy s castingovými agenturama, protože ono by bylo kontraproduktivní, kdybych to tam jenom poslala já, protože ty castingovky ty lidi musí osobně znát, musí vidět, jak ten herec vypadá, jaká jde z něho energie, jak hrajou. Ta castingovka si ty herce musí sama načíst. A ten první kontakt by měl být s těma castingovkama přímý.
0: Mm-hmm.
1: V momentě, kdy ten herec začne komunikovat aktivně s castingovými agenturama, má dobře udělané portfolio, to znamená, že dobře se prezentuje. Tak z toho automaticky, a moje zkušenost říká, že to tak je, začnou vypadávat první role. Na těch prvních rolích, a to je pořád ještě věc, kdy já tomu herci říkám, ještě jsi pořád pro ty agenty docela jako vlastně nezajímavý, protože my potřebujeme už vidět to uplatnění, jak zvládneš větší roli, jako delší roli, a v ten moment už víme, jo, tohle bude fungovat, tohle je prostě dobrý herec na kameru, nebo dobrá herečka na kameru. Takže pro mě to kritérium je takové, že já první, než někoho vemu do zastoupení, tak často toho herce už jako chci vidět pracovat. A pokud ten herec má strach, že ho všichni agenti odmítnou, ano, nám někdy trvá odpovědět, protože těch vlastně žádostí o zastoupení chodí opravdu hodně, nás je fakt málo. Ale já opravdu odpovídám každému herci, který mě napíše, většinou teda s tím, že to ještě i zkusí případně u jiných agentů, ale doporučím mu, jako kouknu se na to portfolio, co mi poslal, doporučím mu, jak se prezentovat, případně položím nějaké otázky. A ta konzultace je většinou spíš to, co mu nabídnu, že to s ním projdu s tím hercem, s tou herečkou, tu kariéru, co teď má všechno dělat, proto aby byl pro ty agenty zajímavý. V Americe jsou na to jako kurzy, na to, jak být zajímavý pro agenta, jo, prostě. A pak je to strašně, je to celá audiovize je o štěstí. Je to o tom taky být ve správný čas na správném místě. Ke mně se část mých herců dostala na doporučení mých herců. Mm-hmm. To znamená, že 3 mý herci za mnou přišli a řekli, prosím tě, tady tenhle by u tebe strašně chtěl být a my za ně, jako je skvělý, pojď na něj do divadla, pojď tady tohle a propojili nás a já jsem se s tím hercem vlastně sedla, nebo herečkou, a řekla jsem, jo, OK, můžeme zkusit zkušebku. Já mám u každého herce, prošla si tím vlastně i Dana Batulková, i Lenka Vlasáková. Já vždycky říkám, že máme roční zkušebku, kdy rok zkoušíme, já zkouším, jak ten herec funguje, jestli rychle reaguje na moje e-maily, já nečekám na ně měsíc. Jaká ta spolupráce je, pokud ta spolupráce dobře funguje, tak si řeknu, OK. Samozřejmě u těch začínajících herců sledujte, prosím vás, tady herci, kteří nemají agenta, chtějí agenta, sledujte všechny agenty, snažte se znát všechny agenty a koukněte se na jejich portfolia. Koukněte se, jestli jim zrovna váš typ nechybí. Protože ke mně do agentury, když se někdo dostane, tak se dostane právě díky tomu, že třeba teď jsem nedávno přibrala všechny mlaďochy, protože mě tam chyběli mladí lidi, už mi všichni nějak zestárli prostě. Takže jsem neměla koho nabízet na rolu 18+. Jo.
0: Člověk tam,
1: ale podívejte se třeba tomu agentovi nebo té agence, stojí, má tam třeba jenom jednu herečku 40+, jo, nebo koukněte se, protože každý agent má trochu jiné portfolio a každý agent má jinak silnou různou věkovou skupinu a samozřejmě, jestli nemá v zastoupení někoho, kdo je stejný typ. Já když někoho přibírám, tak to musí být výrazně, já bych teďka klidně ještě měla prostor přibrat nějakého padesátníka třeba, nebo 45+, třeba, protože je po nich poptávka a já vlastně tam nemám úplně tolik lidí, které můžu nabídnout a když by přišel někdo, kdo je typově úplně jiný než mý herci v této věkové kategorii, tak o tom budu uvažovat. Takže sledujte, je to vždycky o tom sbírat ty informace, pídit se potom. A prosím vás, nestýďte se psát agentům, stejně jako se nestýďte psát těm castingovým agenturám. Připomínejte se, napište třeba za 2 roky, jestli se něco nezměnilo. Co se nejhoršího může stát? V nejhorším dostanete odpověď, že bohužel ne, ale to je to, to je to nejhorší, co se může stát. Takže
0: čili
1: buďte odvážní.
0: Vaše rada je nebát se napsat.
1: Ano, moje babička vždycky říkala, když to nejde dveřma, tak to půjde oknem.
0: Můj děda zase říkal, líná huba holí neštěstí.
1: Taky.
0: To se taky dá říct. Ovšem v tuto chvíli už se nám příliš času nedostává. My se musíme dostat k poslední písni. Dan Barta a Ilustratosféra Bartaňan. Proč tuto?
1: Já jsem celoživotní faninka Dana Barty už od 15 let. Už od 15 let jsem jezdila na všechny jejich koncerty a miluju kapelu JAR, ale ta kapela má trošku, řekněme, kontroverzní texty, které se na tuto stanici úplně nehodí. Takže abych byla soft, tak jsem vybrala tady tuhle píseň, protože Ilustratosféru mám taky moc ráda a vlastně jsem šťastná, že můj hudební vkus v 15 letech byl tak dobrý, že dneska ta kapela za to dostává ty ceny a že se můj hudební vkus validoval postupem let.
0: Říká herecká agentka a předsedkyně Asociace hereckých agentů náš dnešní host Lenka Daňková. Moc děkuji za návštěvu.
1: Já vám moc děkuji za zvání, příjemný poslech.
0: Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.
2: Tichý být, mimořádně nezdílný.

Letošní filmové léto na Vltavě vybírá z archivu vizitky s filmovými tvůrci. Dnes to byla herecká agentka Lenka Daňková, kterou jsme měli ve studiu v loni 28. ledna. A zítra v 10 hodin dopoledne si připomeneme rozhovor s filmovým architektem Janem Vlčkem, který spolupracoval na dokumentu V síti, seriálech Okresní přebor, Čtvrtá hvězda nebo taky Tichá pošta či na filmu Lidice.

0: Minutu po 11. po titulní skladbě Jana Budaře z filmu Lidice je tu teď na Vltavě zaoceánská barva orchestru a improvizace.
1: Jazzové dopoledne.

0: Dobré dopoledne, u pořadu Big Band Story vás na Vltavě vítá Jakub Doležal.
1: Ve výčtu nejzásadnějších postav vývoje jazzu po druhé světové válce bezesporu nesmí chybět jméno Gila Evanse. Tento pianista, skladatel a aranžér se narodil v roce 1912 v Torontu pod jménem Ian Ernest Gilmore Green. Příjmení Evans získal po svém nevlastním otci. V našem pořadu jsme se již s jeho tvorbou setkali, když jsme hovořili o orchestru Claude Thornhilla. Dnes si pustíme ukázky z období, kdy se Evansovo jméno velmi často vyskytovalo ve společnosti jména trumpetisty Milese Davise. První skladba se jmenuje The Duke, napsal ji Dave Brubeck a pochází z desky Miles Ahead.

Gil Evans natočil mezi léty 1957 až 1963 čtyři alba s Milesem Davisem. Účastnil se jich nejen jako aranžér, ale i jako skladatel a dirigent. Pro zvuk jeho aranžmá bylo typické využití nástrojů, které se v jazzu v té době běžně nevyskytovaly, například lesní roh, tuba či hoboj. První ze zmíněných alb, Miles Ahead, obsahuje úpravy skladeb Davisových současníků i aranžmá jazzových standardů. Deska druhá z roku 1958 je celá věnována Gershwinově opeře Porgy and Bess. My si nyní pustíme ukázku z roku 1960 z desky Sketches of Spain.

Debutovým albem Gila Evanse byla deska Gil Evans and Ten z roku 1957. Z té si pustíme Evansovu úpravu standardu Just One of Those Things. Solistou na soprán saxofon bude Steve Lacy.

Série 4 alb pro vydavatelství Columbia Records nebyla první příležitostí, kdy se Gil Evans sešel ke spolupráci s Milesem Davisem. V letech 1949 až 1950 se Evans podílel na nahrávkách Davisova Nuneta, které vyšly v roce 1957 pod názvem Birth of the Cool. Snad, aby se Evans vymanil z tehdy módní stylové škatulky, natočil v roce 1960 album s názvem Out of the Cool. Zde se již naplno projevuje jeho zájem o vážnou hudbu 20. století. Vhodnou ilustrací může být Evansovo aranžmá písně Bilbao Song od Bertolda Brechta a Kurta Weila.

Zatímco s vydáním alba Quiet Night v roce 1963 nesouhlasili ani Miles Davis, ani Gil Evans, desky Miles Ahead, Sketches of Spain a Porgy and Bess se staly milníky v diskografiích obou hlavních protagonistů. Naší poslední ukázkou bude balada I Love You Porgy ze zmíněné Gershwinovy opery. Naschledanou za měsíc se těší Jakub Doležal.

0: září roku 2015 přinesl Jakub Doležal do jazzového dopoledne na Vltavu Big Band Story Gila Evanse, kanadského pianisty, aranžéra a skladatele, a na závěr ho nechal zahrát ve skladbě I Love You Porgy z Gershwinovy opery Porgy a Bess. Protože je pondělí 11:30 dopoledne, odhalí se před námi teď na Vltavě další z uměleckých životních příběhů.
1: Osudy.
0: Až do pátku se budeme na stanici Vltava v tomto čase potkávat s filmovou dokumentaristkou Zuzanou Justman, která 20. června oslavila 95. narozeniny. Dnes nám povypráví o svém šťastném dětství v době první republiky, ale také o razantní proměně Němci okupované Prahy a vlně antisemitismu, která ji a její rodinu přivedla do Terezína.
2: Osudy rozhlasového zemohára.
3: Protagonistkou pětidílných osudů tohoto týdne je dokumentaristka, překladatelka a spisovatelka Zuzana Justman. Je ročník 1931, narodila se v židovské rodině a jen shodou náhod přežila druhou světovou válku, i přesto, že od svých 12 let byla nucena žít v Terezíně, odkud naštěstí nebyla deportována do vyhlazovacích táborů. Její otec druhou světovou válku nepřežil. V roce 1948 emigrovala s matkou nejdříve do Buenos Aires, pár let poté studovala už na prestižních univerzitách v USA. Zuzana Justman o sobě říká, že se v Americe cítí být Češkou, v Praze ale Američankou. Že je a pracuje v New Yorku, kde s ní osudy natáčela na podzimě minulého roku Renata Spisarová. V první části bude Zuzana Justman vzpomínat na své šťastné dětství v době první republiky, ale také na razantní proměnu Němci okupované Prahy a vlnu antisemitismu, která ji a její rodinu přivedla do Terezína.

Já jsem ročník 31, takže už nejsem mladá, teď mi bylo 84, ale na některé věci si pamatuju velmi dobře, na některé věci ne tak dobře. Moje maminka, která zemřela asi před 20 lety, ta si vždycky pamatovala něco jiného, než si pamatuju já, to tak bývá. Já si to ještě pamatuju hodně z dětství, který jsem měla moc hezký v Praze. A co se potom stalo, když začala válka, jako Židi, nám se úplně změnil život, šli jsme do Terezína. A to si všecko pamatuju docela dobře. Moje maminka Marie Štojerová si vzala tatínka Viktora Pika, když jí bylo 19. Její rodiče byli z České Lípy a rodina se přestěhovala do Holešovic, kde měli rodinný podnik, továrnu na likéry a na esence. Jmenovala se Stoyer a Friedlander. Ta firma prodávala esence a likéry v Praze, ve Vídni a v Budapešti. A maminka vzpomínala vždycky na svý krásný dětství v Holešovicích, kdy si hrála v sudech, v továrně na likéry a kamarádila se tam s klukama, který tam bydleli blízko. A v rodině se mluvilo jenom česky. Tatínek od mámy byl velký český vlastenec. A například maminka měla 4 starší bratry a jeden z nich, Vilém Štojer, kterému se říkalo Viloušek, byl velký fotbalista, byl dokonce slavný fotbalista a hrál za Rakousko-Uhersko. A maminka jako ta nejmladší měla vždycky za úkol schovávat noviny, když se psalo, že Viloušek hrál za Rakousko-Uhersko, aby to neviděl dědeček, protože ten byl proti tomu, aby hrál syn za Rakousko-Uhersko. Maminka měla 4 bratry a 1 sestru a všichni 4 bratři emigrovali před válkou do Jižní Ameriky. Jeden z nich, můj strýček Karel, měl dceru Doris, která se stala katoličkou a vzala si taky za muže katolíka a 4 děti vychovala jako katolíky. Asi před několika lety se se mnou spojila nejstarší dcera mé sestřenice Doris, která se jmenuje Juanita a mluví spoustu řečí, španělsky samozřejmě, protože se narodila v Jižní Americe, a taky francouzsky a italsky, německy, ale ani slovo česky. Teď je jí asi 62. A najednou se začala hrozně zajímat o kořeny rodiny. A hledala mě. Potom mě našla přes Český centrum v New Yorku a napsala mi, milá Zuzano, já nevím, jestli víš, kdo jsem a tak dále. No já jsem jí hned odpověděl, že samozřejmě vím, kdo je a měla jsem velkou radost. A ona mi napsala, že teďka studuje historii rodiny a už to hodně zjistila a tež měla ohromný album rodinný s fotografiemi z minulého století, z předminulého století. A já jsem jí potom poradila, aby se spojila s genealogem v Praze, takže ona mi potom poslala dost informací o naší rodině. Můj dědeček Josef Štojer se narodil v roce 1856 v České Lípě. Moje babička Karolína, rozená Diamantová, se narodila v roce 1863, byla též z České Lípy a vzala si Josefa v Praze v roce 1889 ve Vysoké synagóze, která byla postavená v roce 1577. Josef a Karolína měli 6 dětí a ze 4 synů Karel a František založili obchodní dům Teta v Jungmanové ulici. Maminka byla nejmladší a měla starší sestru Andu a Anda si vzala Roberta Meissnera a její švagrové byli Emil a Artur Meissner, kterým patřil Meissner Film. A když mý bratranci Meissnerovi přijeli do Ameriky, já už žiju v Americe mnoho let, od roku 1950, tak když sem přijeli mý bratranci na návštěvu v roce 1953, tak jsme jeli do Chicaga a tam jsme šli do České čtvrti a tam ještě v České čtvrti byl český biograf. A když jsme tam přišli, tak tam byl velký plakát a stálo tam Meissner Film. Tak z toho jsme měli dost radost.

Můj otec Viktor Pik se narodil v Praze. Jeho rodiče byli Emanuel Pik a Ernestina Lokešová. A v rodině mýho tatínka se někdy mluvilo německy. Všichni chodili do německých škol. Můj tatínek chodil do toho stejného gymnázia jako Franz Kafka. Táta byl o 10 let mladší než Franz Kafka a přátelil se s Kafkovou nejmladší sestrou Otilkou, ze kterou chodil do tanečních a byli přátelé. Otilka šla do Terezína a tam se starala o děti a když tam přivezli děti z Polska, které byly v hrozném stavu, tak se o ně starala a potom všechny ty děti z Polska a ty ošetřovatelky, které se o ně starali, poslali do Osvětimi a Otilka s nima jela, tam všechny zavraždili. Můj tatínek chodil do toho německého gymnázia, potom studoval v Curychu, byl inženýr chemie a vedl rodinné podniky, to byly továrny na papír a ultramarín. Můj tatínek měl německé školy, ale mluvil skoro bezvadně česky. Jen občas udělal malou chybu, jako například, že říkal, místo já jsem chodil do školy, řekl, já jsem šel do školy, ale mluvil úplně plně česky a doma jsme mluvili česky. Ale můj tatínek rád psal takové vtipné básničky a to psal vždycky německy. Jeho maminka, rozená Lokešová, měla spoustu příbuzných, kteří byli intelektuálové a umělci a muzikanti. A dva bratranci mého tatínka byli bratři Tomasové, kteří oba byli redaktoři Prager Tageblatu a jeden z nich byl šéfredaktor. Jeden z bratrů, já nevím, který spáchal sebevraždu, když přišel Hitler. Takových případů bylo, myslím, hodně. Skočil z okna. Za první světové války táta musel do armády a byl důstojník v rakouské armádě a pod ním sloužil Jan Masaryk. A tenkrát Jan Masaryk to měl velmi těžký, protože jeho otec už byl v Americe, kde se snažil založit Československo. Tak a můj otec ho chránil v té armádě a od té doby byli za dobře. Jan Masaryk se stýkal s mými rodiči a jezdil někdy do sanatoria Gräfenberg, to bylo na Moravě, a tam můj tatínek taky rád jezdil, když byl nervózní, tak se tam jezdil léčit. A já, když jsem byla malá holka, tak jsem tam taky někdy jezdila a vždycky mě vadilo, že musím nosit hezký šatičky a tak dále. Ale tenkrát jsem poznala Jana Masaryka a ten byl na mě hrozně hodný. On prý měl rád děti a on mi napsal dopis tiskacími písmeny, když mi bylo asi, já nevím, 5 nebo 6. Ne, už jsem měla číst tak asi 6 nebo 7. A podepsal to Jan Říha, protože mý rodiče nechtěli, abych já věděla, kdo on je, abych to povídala přítelkyním. A potom po válce máma mu ten dopis ukázala, on tam napsal Jan Říha rovná se Jan Masaryk, ale stejně odaný. Mamince bylo jenom 19, když si vzala tátu, kterýmu bylo 30. A dali to dohromady její starší bratři, který byli přáteli mýho tatínka. Nebylo to 100% aranžované manželství, ale nesetkali se tak, jako se v dnešních dnech setkávají lidi. Bylo to dobrý manželství a máma ho měla hrozně ráda, ale myslím, že nebyla vlastně nikdy do něj zamilovaná. Moje maminka byla hrozně krásná a měla spoustu obdivovatelů a velmi dobře se bavila. Vždycky říkala, že ta doba mezi válkama v Praze, to byl nádherný život. Tatínek byl velmi zábavný a ohromně inteligentní. A mému bratrovi a mně vždycky vyprávěl, vyspomínal si takové povídky, které vypravoval mému bratrovi a mně. Bylo to o postavě mladého muže, který se jmenoval Fridolin. A můj bratr, který byl o 6 let starší než já a od malička vždycky psal a vyrostl z něj spisovatel, tak ten pokřtil moji chůvu Fridolina po té postavě, o které nám vykládal můj tatínek. Jak to bylo v té době? My jsme strávili velmi málo času s maminkou. Já jsem měla chůvu Fridolinu a můj bratr měl vždycky nějakou slečnu,
která mluvila buď to německy nebo francouzsky. A já jsem Frižolínu milovala. Já jsem jí říkala teto, ale to se říkalo, to byla moje slečna. A ona vlastně byla jako moje maminka. Frižolína byla ze Želetavy z Moravy. Želetava je takový malý místečko u Moravských Budějovic. A každé léto mý rodiče vždycky jezdili na nějaké krásné místo v Itálii nebo v Rakousku. A já jsem vždycky brečela, až mě pustili do Želetavy. Tam jsem strávila léta na chalupě s Fridolínou a jejími rodiči. Já jsem se tam měla vždycky hrozně krásně. Když jsem přijela, tak jsem si sundala boty a za několik dní jsem velmi pohodlně tam běhala bosa. A naučila jsem se dojít kozu a chodila jsem na pole s tetou a jejími rodiči a měla jsem se tam hrozně krásně. Ale já myslím, že to bylo velmi, velmi obvyklý, že děti byly vychovány slečnama nebo chůvama. A můj tatínek s náma trávil hodně času, protože ho to asi hrozně bavilo. A já jsem ho zbožňovala a můj bratr taky. A ten s náma trávil celý volný čas, co měl. Vymýšlel si ty historie, které nám vypravoval. Tak já si vlastně pamatuju spíš, že jsem trávila čas s tatínkem. Ale my jsme měli ty velké rodiny. Moje maminka měla 5 sourozenců, můj tatínek měl 3 sourozence. A já jsem nikdy nebyla sama, protože vždycky jsem byla obklopená příbuznými nebo přáteli. A hodně židů po válce ztratilo všechny fotografie, ale já mám velký štěstí, protože Fridolina schovala všechny naše alba fotografické, takže já mám naše fotografie. A tam je tolik fotografií těch velkých skupin lidí, kteří se smějou v plavkách nebo v lyžařských úborech ve Špindlu, kam jsme jezdili vždycky s velkou rodinou, s mnoha příbuznými a trávili čas společně. To byla doba, to bylo před válkou, kdy ještě nebyly na lyžování lifty. A to bylo trošku jiné lyžování, než je teď, protože to se vždycky muselo jít nahoru a potom jet dolů. Někdy se tak lyžovalo jenom před hotelem nahoru a dolů, nahoru a dolů. Ale někdy jsme dělali takový výlet, celá rodina, hodně lidí, že jsme šli na nějakou boudu, několik hodin tam se obědovalo a potom se jelo domů. Tak na to mám krásné vzpomínky a hodně fotografií. A v letě to bylo to stejné. Já jsem teda vždycky chtěla jít do Želetavy, ale někdy jsem jela s rodičema, oni často jezdili do Rakouska. U Salzburku je krajina mnohých jezer. A my jsme jezdili do vesničky, která se jmenovala St. Gilgen. Sestra mý maminky, moje teta Anda, ovdověla, když byla hrozně mladá. A ta s náma trávila strašně moc času. A ta měla vilu na Ořechovce s bazénem. Tam jsem se naučila plavat. A teta Anda měla 3 syny. Kluky Meissnerovi a to byli jako mý bratři a s nima jsem trávila hodně času. Ten nejmladší Petr byl tak starý jako já, my jsme byli jako dvojčata. Maminka byla známá tím, že se krásně oblíkala. Moje maminka byla ohromně chytrá a vtipná a zábavná a lidi milovali. Když jsem mluvila o dědečkovi Josefovi, který bydlel v Holešovicích, tak ten měl takovou povahu, že on se rád přátelil s lidma a byl vždycky obklopený lidmi. A když šel po ulici, tak každého, koho tam potkal, tak znal. A moje maminka to zdědila po něm. Když jsem jako dospěla z Ameriky, někdy se vrátila do Prahy a sešla jsem tam s maminkou, která tam taky nežila, moje maminka žila v Buenos Aires. Ale když jsem šla s maminkou po ulici v Praze, tak jsme pořád potkávali lidi, který máma znala a byli vždycky rádi, když ji viděli. Můj bratr Jiří Robert Pick, kterému jsme od malička říkali Bobby, byl o 6 let starší než já. Od té doby, co si na něj pamatuju, on vždycky psal. On začal psát úplně od malička a byl též hudebně nadaný a hrál na piano. Já jsem ho hrozně milovala a hrozně obdivovala.
když jsem byla malá, tak on neopětoval moje pocity. Já jsem mu samozřejmě šla na nervy, protože jsem pořád za ním chodila, on byl o 6 let starší. No ale potom, když přišli Němci, tak se situace trošku změnila, protože my jsme na sebe byli hrozně odkázaní. Když Němci okupovali Prahu, tak za několik let židovské děti nemohly chodit do školy. A židovská obec organizovala takové kroužky a také byla židovská škola, ale to nebylo pro všechny děti, já myslím, že tam bylo plno. Tak já například jsem chodila do židovské školy jenom asi 3 měsíce a můj bratr chodil nějakou krátkou dobu na nějaký kroužky. Takže jsme byli oba hodně doma a byli jsme na sebe hodně odkázaní a hráli jsme takové různé hry jako Země, města, hora, řeka, a na který, přestože jsem byla o 6 let mladší, jsem ještě stačila. My jsme měli všechny knihy od Karla Máje, tomu se říkali Májovky, a tak jsme se bavili o Májovkách. Tak přece jenom přesto, že byl o tolik starší, tak se někdy se mnou bavil, což bylo pro mě nádherný, pro něj míň. A jeden z jeho učitelů byl český básník Lumír Čívrný. A Lumír Čívrný byl v té době již komunista. Mýmu bratrovi bylo asi 16 a já myslím, že hodně ovlivnil mého bratra, protože z mého bratra se také stal komunista. A mladí intelektuálové v Terezíně byli buď to cionisti, anebo komunisti, anebo obojí. A můj bratr byl komunista. Můj bratr měl takovou společnost, 4 děvčata a 5 kluků, kteří se za okupace scházeli každou neděli. Ty 4 děvčata se všechny jmenovaly Věry. Z těch kluků přežil můj bratr ještě jeden a 2 Věry ze 4 přežily. Oni se scházeli každou neděli, vždycky u každého střídali se a můj bratr hrál na piano a taky hrál někdy na harmoniku a ty ostatní tancovali. On miloval jazz a snad hrál dobře. V Praze byl jazzový pianista, který se jmenoval Löffelholz a on byl potom taky v Terezíně Löffelholz a tam hrál. A ten k nám chodil mu dávat hodiny v jazzu. Já si jenom pamatuju, že my jsme měli takový velký obývací pokoj, kde nebyly dveře, tak já jsem tam vždycky stála a poslouchala jsem, když Bobby hrál na piano pro 1 dívku, která stála u piana a vždycky krásně zpívala. Ta se jmenovala Zuzana Glázrová, taky zahynula.

Snad bych mohla mluvit o tom, když přišli Němci, jak se nám změnil život. Tak já jsem byla naposledy v létě v Želetavě v roce 1940. A když končilo léto, tak Fridolina ke mně přišla a řekla mi, že už se nebudu vracet do školy. A vysvětlila mi, že židovský děti mají zakázaný chodit do školy. Já jsem chodila do obecní školy v Karlíně, my jsme bydleli v Karlíně. Pak jsem se vrátila do Prahy a dlouho jsem neměla žádnou aktivitu. Já vím, že mě vždycky říkali, no hodní děti se nenudějí. Ale já jsem hodně četla, ale neměla jsem vlastně moc aktivit. A taky to dost smutný bylo, že děvčata ze školy, když jsem potom začala nosit hvězdu, což bylo brzo potom, se mě báli zdravit. Ono to všechno začalo úplně jinak. V roce 1938, když byl Mnichov, byla mobilizace. Já si jenom pamatuju, že tatínek byl v uniformě nějaký a měl mobilizovat. A my jsme jeli do Řevnic, kde můj strýček měl dům. A když jsme se zastavili u stanice koupit benzín, u benzínové stanice, tak jsem přeslechla někoho, říká, no, Židi utíkají. To si pamatuju a to byla ta první poznámka antisemitická, kterou jsem v životě slyšela. A já jsem tomu úplně nerozuměla, ale potom mě to někdo vysvětlil. A v březnu 39, když Němci přišli do Prahy, to si jenom pamatuju, že jsem se ráno vzbudila a všichni byli hrozně ubrečení. No a potom se náš život jako pomalu měnil. Nejdřív to šlo pomalu a potom se to pořád zrychlovalo. Tak potom jsem ještě jela do Želetavy na to poslední léto a když léto končilo, tak mě Fridolina řekla, že se nemůžu vrátit do školy. V té době jsem vlastně měla nové přítelkyně, protože jsem bylo zakázaný se stýkat s lidma, kteří nebyli Židi. Děvčata ze školy už se mnou se nechtěli scházet a dokonce mě nezdravili na ulici. A tak jsem měla nové židovské přítelkyně, jednu, která bydlela u nás v ulici a jednu, která bydlela trošku dál. Mí rodiče to dávali dohromady. Potom jsem asi 3 měsíce chodila do židovské školy. Bohužel mě tam rodiče nechali zapsat jenom asi 3 měsíce předtím, než tu školu zavřeli. Bylo to v Jáchymově ulici a byla to ohromná škola, protože tam učili přední židovský intelektuálové, kteří vyhodili z místa. A ta škola byla úplně jiná, než na co já jsem byla zvyklá. To byla 6. třída nebo jako prima. Tak to bylo ovšem na daleko vyšší úrovni, než když jsem naposledy chodila do 3. třídy. Ale my jsme měli báječnou profesorku, jmenovala se paní Kačerová. A ta nám dala za úkol napsat kompozici. O čem se lavice bavily, když děti šly domů? Což byl velký rozdíl proti té 3. třídě obecné školy, co jsem chodila. No ale bohužel tu školu zavřeli a potom židovská obec organizovala pro židovské děti takzvané útulky. A těch bylo v Praze asi 3 nebo 4 a já jsem chodila do Hradební. A tam se mi hrozně líbilo, měli jsme zase báječné přednášky. Strašně zajímaví intelektuálové a profesoři tam přednášeli. Například překladatel Shakespeara Saudek nám přednášel o Shakespeareovi, četl z her a potom o nich přednášel. A já, když jsem potom chodila do amerického gymnázia, tak jsem daleko lépe znala Shakespeara než ty americké děti. No ale ty útulky také netrvaly na dlouho. V těch útulcích jsme měli soutěž o nejlepší divadelní představení. My jsme studovali hru, známou hru Študáci a kantoři. A já jsem tam nechtěla být, protože jsem měla hroznou trému. Ale na poslední chvíli ten kluk, který měl hrát hlavní roli, onemocněl. A tak já jsem to musela převzít a hrála jsem kluka. Měla jsem trému, no ale to se nedá nic dělat. Ale my jsme tu soutěž nevyhráli, přestože to bylo moc dobrý, protože ten útulek, který byl v židovském siročinci, dával Brundi Bára, který se snad teďka dává v České republice. To byla premiéra Brundi Bára, který napsal Krása. A je to moc krásná opera pro děti a potom je známá tím, že se 55krát dává v Terezíně.

Ze začátku vždycky, když někdo přijel z Německa nebo z Rakouska, tak rodiče šeptali, abych to neslyšela, protože to byly samý hrozný zprávy. Ale v té době děti toho hodně věděli, protože i když jim to ty rodiče nevysvětlili, to bylo to v atmosféře. Lidi se strašně báli a pomalu, ale jistě ta situace se pořád horšila. Můj tatínek byl ohromně inteligentní, ale přesto se rozhodl zůstat v Praze. Přestože jeho bratr a jeho 4 švagrové, bratři maminky, emigrovali, ale můj tatínek se rozhodl proti emigraci. Já přesně nevím proč, ale částečně to bylo proto, protože jeho matka, babička Týna, Ernestína, nemohla jet s náma. A já myslím, že to byl velký důvod, proč jsme neodjeli. A potom na poslední chvíli, snad v 39. se o to tatínek a maminka začali pokoušet a už bylo pozdě. Takže měli jsme všichni strach, museli jsme dávat hrozně pozor. Já byla velmi dobrá sportovkyně a taky, když jsem jezdila jako malá do Želetavy, tak jsem byla zvyklá se prát a já jsem si nikdy nenechala nic líbit. Já jsem měla přísně poručeno, že se nesmím prát, když mě nějaký německý dítě napadne, že se nemůžu bránit, protože za to nás mohli zavřít všecky. A jednou, když jsem šla z toho útulku domů, ještě s přítelkyní, tak velká německá holka, která byla asi tak dvakrát veliká jako my, nás začala mlátit a já jsem jí potom utekla a vždycky jsem se cítila hrozně vina, protože jsem jí utekla a ta moje přítelkyně tam zůstala, protože nemohla se dostat od ní pryč. Tak my jsme například nechodili jednou ulicí v Karlíně, protože tam byla německá škola a ty německý děti nás napadaly. Naše rodina brala ty všechny nařízení hrozně vážně a mě vždycky říkali, že musím všechno dělat tak, jak to mám poručeno. A když začala válka, tak máma začala pracovat. Ona dostala místo v židovské obci a sortírovala ten majetek, který vzali židům. A můj tatínek taky pracoval v židovské obci. A jednou, když ještě máma byla doma, tak jsme na to přišli, že tatínek odešel z domova, aniž by měl hvězdu na sobě. Tak jsme měli všichni šílený strach a máma vzala kabát s hvězdou a utíkala na obec, aby mu to tam dala. No ale nikdo to neobjevil, protože lidi na ulici udávali. Na starém židovském hřbitově je hrobka rabiho Lévyho a je pověra, že když napíšete přání na kousek papíru a hodíte to, tak se to splní. A já jsem tam tolikrát hodila kousky papíru s přáním, aby skončila válka, aby jsme to všichni přežili, ale úplně to nepomohlo.

Na stanici Český rozhlas Vltava skončil první díl osudu filmové dokumentaristky Zuzany Justman. Její zítřejší vzpomínky patří nucenému pobytu v Terezíně, kde coby dítě strávila 2 roky svého života. V ukázkách byla použita hudba z alba Tesores židovské hudby v provedení souboru Solamente Naturali v čele s Milošem Valentem. V New Yorku na podzim roku 2015 natáčela 5dílné osudy Zuzany Justman Renáta Spisarová. Druhý díl nabídneme na Vltavě zítra v 11:30. Dnes ve 13:30 pro vás budeme mít povídku, kterou sfilmovala Věra Chytilová, Automat svět od Bohumila Hrabala. Teď je tu poledne.

0: pondělí 6. července roku 2026 o státním svátku, který připomíná upálení mistra Jana Husa, ohlásil poledne na stanici Vltava zvon z kostela Na zámečku v Hradci Králové, pojmenovaný po českém reformátorovi, také římskokatolickém knězi, teologovi, rektorovi Pražské univerzity, který usiloval o mravní obnovu církve a za své přesvědčení zaplatil životem. Den plný odvahy být sám sebou přeje z hlasatelny stanice Vltava Jana Kozubková a z technického pracoviště také Jana Studecká.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Drama Aloise Jiráska Jan Hus zachycuje především vnitřní zápas titulní postavy, jeho střet s církevní mocí a proměnu vztahu s jeho někdejším přítelem Štěpánem z Pálče. Jejich dialogy tvoří osu celé hry, kterou uslyšíte na Vltavě dnes v 16 hodin a 30 minut. Předtím v 15 se koná bohoslužba v Betlémské kapli při příležitosti 611. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa. Bohoslužbu povede patriarcha církve československé husitské Tomáš Buta spolu s farářkou Alenou Milovou a olomouckým biskupem Tomášem Chytilem. Kázání pronese plzeňský biskup Lukáš Bujna. Vystoupí pěvecký sbor varhaníků a zpěváků církve československé husitské pod vedením Zdeňka Kovalčíka a na varhany zahraje Lukáš Rýdlo. Přímý přenos této sváteční bohoslužby vám na Vltavě nabídneme dnes v 15 hodin. Teď je tu autor, který šířil biblické poselství hudbou. Jeho jméno za okamžik vysloví Alena Maršíková-Michálková.
2: Polední koncert.
3: Georg Friedrich Händel, autor anglických oratorií, oper či mistr hudebních výpůjček z vlastní dílny i dílny jiných autorů. Zvláště tím posledním nechci autora nějak snižovat, tento styl práce prostě k jeho tvorbě neodmyslitelně patří. Po celý tento týden bude v poledních koncertech znít jeho hudba a u jejich poslechu vás vítá Alena Maršíková-Michálková. Georg Friedrich Händel se narodil 23. února roku 1685 v Halle nad Sálou do rodiny lékaře. Jeho otec chtěl, aby se věnoval lékařství nebo právničině, avšak poté, co se projevil jeho hudební talent, svěřil ho ke studiu vynikajícímu varhaníkovi Friedrichu Wilhelmovi Zachovovi. Po smrti otce pokračoval ve studiu práv a zároveň byl varhaníkem v kostele v Halle. Jeho hra uchvacovala obyvatele města a toho přesvědčilo, aby Halle opustil a zcela se oddal světu hudby. Odjel tedy do Hamburku, zde působil 2 roky a napsal zde svou první operu Almira, která se setkala s velkým úspěchem. Zaposlouchejme se nyní do svity z této opery a poslechněme si hudbu mladého Händla. Hraje Akademie für Alte Musik Berlin.

To byla svita z první opery Georga Friedricha Händla Almira. Hrála Akademie für Alte Musik Berlin. Jeho hamburský úspěch netrval dlouho. Činnost opery skončila a tak se vydal do Itálie. Pobýval ve Florenci, Římě a v Neapoli. V Římě si získal obdiv nejvyšší společnosti hrou na varhany. V Benátkách pak uvedl svou operu Agrippina. Strávil zde 3 roky a načerpal zásadní podněty pro svou další tvorbu. Z tohoto období pochází i oratorium Il Trionfo del Tempo. Z něj si nyní poslechneme árii Del Piacere. Později ji využil s přepracovaným textem v úvodní scéně opery Xerxes. Zpívá Cecilia Bartoli, hrají Les Musiciens du Louvre, řídí Mark Minkowski.

Dozněla aria del piacere Georga Friedricha Händla z oratoria Il Trionfo del Tempo. Zpívala Cecilia Bartoli, hráli Les Musiciens du Louvre, řídil Mark Minkowski. V roce 1710 přijal Händel místo kapelníka na dvoře v Hanoveru, ale dlouho se zde nezdržel. Požádal o dovolenou, odcestoval navštívit rodinu do Halle a pak přes Holandsko cestoval do Londýna. Přijel do prostředí, kde hudba hledala nový impuls po smrti geniálního anglického hudebníka Henryho Pearsla. Hned jeho první opera Rinaldo se stala hitem. Závazky k hanoverskému dvoru ho ovšem přiměly k návratu. Ale zdejší divadlo nepředstavovalo pro Händla inspirativní prostředí k dalšímu růstu. Chyběly zde především peníze a kvalitní zpěváci. Požádal proto hanoverského kurfiřta Jiřího o možnost odcestovat do Londýna. Tomu bylo umožněno pod podmínkou, že se vrátí, řekněme, po rozumné době. To se ovšem nikdy nestalo. Z této doby pochází Händlova skladba Utrechtské jubiláte. V roce 1713 ji napsal spolu s Tedeum na oslavu ukončení války o dědictví španělské. Zpívají Charles Brett, kontratenor, Emma Kirkby, soprán, Paul Elliot, tenor, David Thomas, tenor a sbor katedrály Christchurch v Oxfordu. Hraje Academy of Ancient Music, řídí Simon Preston.

Vyslechli jsme jubiláte Georga Friedricha Händla, oslavnou skladbu na text Žalmu 100. Zpívali Charles Brett, kontratenor, Emma Kirkby, soprán, Paul Elliott, tenor, David Thomas, tenor a sbor katedrály Christchurch v Oxfordu. Hrála Academy of Ancient Music, řídil Simon Preston. Händel se už do Hanoveru nevrátil, užíval si popularity v Londýně a pilně tvořil. Co ovšem osud nechtěl. Hanoverský kurfiřt se posunul v linii nástupnictví na anglický trůn až na pozici dědice. A jako král Jiří I. zde od roku 1714 vládnul. A na Händlův útěk z Hanoveru nezapomněl. Legenda vypráví, že si skladatel hudby milovného krále usmířil třemi svitami vodní hudby, které napsal jako doprovod jeho projížďky po Temži. Poslechněme si nyní jeho svitu in D z vodní hudby, hraje Academy of Ancient Music, řídí Christopher Hogwood.

To byla Svita in D z vodní hudby Georga Friedricha Händla. Hrála Academy of Ancient Music, řídil Christopher Hogwood. Jeho další osudy v Anglii se nesly ve znamení operní tvorby. Dal si totiž za cíl přivést do Londýna italskou operu. Založil Royal Academy of Music a začal je v divadle na Haymarket Hill uvádět. Cíl to byl náročný. Händlovo úsilí ničily intriky, založení konkurenční operní společnosti samotným princem z Walesu nebo ztráta podpory krále Jiřího I. I v této situaci psal několik oper ročně i přes finanční ztráty spojené s uváděním jednotlivých představení. Poslechněme si nyní recitativ a árii Kleopatry z druhého dějství opery Julius Caesar v Egyptě. Pochází z roku 1724, z doby, kdy byl ještě jeho operní sen plný barev a jasných obrysů. Zpívají Jeanne de Bic, soprán, hraje koncerto Köln, řídí Luca Quintavale.

Finanční problémy a obrovské vypětí se vepsaly do jeho zdraví. V dubnu 1737 ho ranila mrtvice a zůstal ochrnutý na pravou stranu těla. Naštěstí mu pomohlo léčení v Cáchách a mohl se vrátit do Anglie, kde mu ale dokonce hrozilo vězení pro dlužníky, ale zachránili ho přátelé a benefiční koncerty z jejichž výtěžku mohl zaplatit nejproblematičtější dluhy. V této době se jeho pozornost začíná obracet k oratoriu, aby vzniklo jeho nejznámější dílo Mesiáš. Napsal ho pro uvedení v irském Dublinu 13. dubna 1742 a prý ho napsal za 24 dnů. Následovala oratoria Samson, příležitostné oratorium Juda Makabejský nebo hudba k ohňostroji, která oslavovala cášský mír. V roce 1750 naposledy navštívil rodné Halle. Závěr života už byl poznamenán slábnoucím zrakem. Ještě upravil své rané oratorium Il Trionfo del Tempo do anglicky znějící podoby. Zemřel 14. dubna 1759 na Bílou sobotu, pár dní poté, co doprovázel naposledy Mesiáše na čembalo. A z tohoto oratoria zazní i poslední skladba poledního koncertu. Árie z druhého dějství He Was Despised. Zpívá Lorraine Hunt, mezzosoprán hraje Filharmonia Barok Orchestra, řídí Nicholas McGeagan. Loučí se s vámi Alena Maršíková-Michálková.

Arie He Was Despised z oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla zakončila dnešní polední koncert na stanici Vltava. Připravila ho Alena Maršíková-Michálková, zpívala nám Lauren Hunt, hrála Philharmonia Baroque Orchestra, řídil Nicholas McGeegan. A teď jsou tu pěvkyně Simona Houda-Šaturová a Markéta Cukrová.

0: Moravskou lidovku Neveta z moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka hrál na klavír Vojtěch Spurný a zpívali sopranistka Simona Houda-Šaturová a mezzosopranistka Markéta Cukrová, která 16. února roku 2023 zpívala Wagnerovy písně v pražském Anežském klášteře. A záznam tohoto koncertu si u nás na Vltavě můžete poslechnout dnes ve 20 hodin. Teď je 13.30.
1: Povídka.
0: Restaurační podnik v pražské Libni Automat Svět znal dobře Bohumil Hrabal, který sem často chodil se svými kumpány Vladimírem Boudníkem či Egonem Bondym a inspiroval ho ke stejnojmenné povídce, ve které sledoval rozhovory, vzpomínky, sny i drobné životní osudy štamgastů,

Za sklenou stěnou automatu stékaly stříbrné curůčky večerního deště. Po náměstíčku kráčelo několik chodců v předklonu a drželo si klobouk nebo deštník. A do automatu pronikala ze salonku v prvním patře veselá hudba a hovor, který propukal v nevázaný smích. Paní výčepní roztočila pivo a šla na toaletu. Když otevřela dveře, metr od podlahy visely perforované střevíce, pak do žluto-červeně kostkované sukně zastrčené nohy a potom kabátek se splihlýma rukama z rukávů a dívčí hlavou vyvrácenou ke klopě. Oběšená dívka na pásku od Montgomeráku na klice větracího okénka. No, řekla paní výčepní. Pak přinesla štafle, jedna prodavačka nadzvedla tu oběšenou a paní výčepní ji dlouhým nožem od salámu odřízla. A hodila si dívku na ramena a odnesla ji za výčep do alkovny, položila ji na odkládací stůl, uvolnila škrticí pásek. A zvedla oči. Za zasklenou stěnou automatu stál v dešti mužský a zíral na ten odkládací stůl. Paní výčepní zatáhla kartónovou záclonku. Pak přijel pohotovostní vůz. Mladý lékař vběhl do automatu, dva zřízenci vytahovali nosítka. Lékař položil ucho na dívčí hruď, vzal ji za zápěstí a rozhrnul karton a rukama ukazoval, aby zřízenci už nechodili. Jsme tady zbyteční, řekl. A co mi tady sní, optala se paní výčepní. Přijede patologie, řekl. Tak ať přijede brzy, prodáváme tady jídlo a pití. Tak to tu na chvilku zavřete, řekl doktor. A vběhl do deště a pohotovostní auto se sječením rozjelo. A do automatu pronikala ze salonku v prvním patře veselá hudba a hovor, který propukal v nevázaný smích. Před zasklenou stěnou stálo několik zvědavců, tiskli dlaně na tabuli a ty ruce byly bílé a nepřirozeně velké a nad nimi se leskly zvědavé oči. Pak ke dveřím přišel vysoký mladík. Byl promoklý a oba rukávy měl zabílené, jak vrážel ode zdi ke zdi. Vzal zakliku a chtěl zase jít. Paní výčepní odemkla. Pojďte člověče dál, pojďte mě pobavit, řekla. A když vešel, spráskla nad ním ruce. To vás přejela tramvaj, nebo jste spadl ze skály? Něco horšího, řekl. Předevčírem mi utekla snoubenka. A sahal si špinavýma rukama do očí. Vy jste zasnoubenej? Víc jsem vás ještě neviděla se ženskou, podivila se a nořila do dřezu prázdné sklenice a když dotočila pivo, postavila je za sebe do výtahu, stáhla okénko a zmáčkla knoflík. Vzala jednu sklenici a hodila ji po cínové mokré ploše výčepního pultu a ten půl litr jel a zastavil se pod rukou mladíka. Napil se, otřel bodku o mosazný klandřík a díval se, jak ze střevíce kape voda. Utekla, řekl. Rozkloukali jsme k večeři starý chleba a holka si vzpomněla, že je z baronské rodiny. A hned křičela Karlíku, já bych tvým mutře nejradši strčila do držky ruční granát. Ale ona vzala nůž, takovej zavírací žabikuch a zabodla tu kudlu do dveří. A nůž se zavřel a holka se řízla. A už jsem zavíral okno, aby mi sebou nemrskla z okna. Ona holka byla po sebevraždě jak metař po bagu. Starý chleba jste rozkloukali k večeři, divila se paní výčepní. No jo,
To ale taky chtěla, aby jsme se zavraždili spolu, pokračoval. Povídala mi, hele Karlíku, otevřeme okno, vezmeme se za ruce a vyskočíme z okna. A už jsme byli vykoupaní v nejhezčích šatech a koukám do propasti dvora, aby jsme neskočili na nějaký dítě a koukám a v prvním patře je tak pitomně natažená anténa, že kdybychom skočili ze třetího patra, kde bydlíme, určitě bychom si o ten drát uřízli ucho nebo nos a zohavili bychom se, řekl a pivo mu teklo podle úst jak řídký vous. To přeci musí být putna, jak budete vypadat pak, řekla výčepní a založila si ruce. A byla krásná, jak socha na ministerstvu zemědělství. A do automatu pronikala ze salonku v prvním patře veselá hudba. A hovor, který propukal v nevázaný smích. Jsem estét a tím je řečeno vše, řekl. Týmí holce by to bylo jedno. Už jednou se mi přiškrtila páskem od Montgomeráku, tak jsem jí zachránil. A ona řvala, ty kreténe, proč si mě vodil zpátky, už jsem byla v limbu. A sousedi na nás tloukli a volali, pane Karlíčku, co to tam děláte, jsou tady děti. A moje snoubenka křičela, ty vaše děti bych nejradši pobila a zapálila potom barák. A tak, abych ji utišil, vzal jsem ji za ruku a za nohu a chtěl jsem ji roztočit, ale špatně jsem si to vypočítal a holka se hlavou vbourala skrz výplň dveří až na chodbu a porazila sousedku, která klečila u klíčové dírky. A ta moje holka povídá, paní, my si s Karlíkem můžeme dělat doma to, co chceme, viď, Karlíku, usmíval se mladík. A oči měl vroubené červeným zánětem jak telegram. To je strašný, řekla paní výčepní, jen se podívejte, ta svoloč si přinesla i stoličky. A natočila šnit piva a vyšla od výčepu k zasklené stěně, kde z druhé strany stáli vlijavci desítky zvědavců, šeptali si, někteří už seděli na stoličce a tiskli dlaně na tabuli skla, jako by se oni ohřívali a vypadali jak z růdy. Paní výčepní upila piva, naklonila se, za sklenou stěnu měla na očích skoro jako brejle, pak couvla a chrstla zbytek piva na tu průhlednou zeď. Pěna piva tekla po zasklených portrétech. Pražáci, řekla a pokrčila rameny. A vrátila se za pípy, dotočila sklenice a jednu hodila po mokré cínové ploše pultu a půl litr se zastavil pod mladíkovou rukou. Člověče, řekla, já musím být u všeho. Loni si jdu špacírem podle trati, po druhé straně jde holka a když přijede vlak, tak holka skočí pod lokomotivu tak, že z pešunku se mi vykutálí k nohám její hlava a mrká očima. Mladík ale byl do sebe ponořený jak sklápěcí šicí stroj. Já se týmí holky stejně nevzdám, řekl. Kdyby nic, tak proslavila českou grafiku tím, že byla frigidní. Kdybych měl normální ženskou, tak co pak, milovali bychom se, ale absolutní grafika by byla v čudu. Zvedl sklenici a pivo mu teklo za košili. A do automatu pronikala ze salonku v prvním patře veselá hudba a hovor, který propukal v nevázaný smích. Výtahem sjížděli z restaurace táci se zaschlou pěnou na prázdných sklenicích. Taky mi ta moje holka pořád vyčítala, že jsem blázen. Hele, jak bych mohl šílet a přitom chodit do fabriky a těmahle rukama rýsovat na přesnost jedné setiny milimetru profily trupů, zákluzný brzdy tryskáčům. No ne, to už přestává všecko, rozkatila se paní výčepní. A několik zvědavců sedělo na slizkých pérujících větvích a jak v tramvaji se přidržovali rukou v korunách lip.
a z té ptačí perspektivy se dívali rovnou dolů do automatu na kartonovou záclonku, maličko poodhrnutou, kde na odkládacím stole ležela ta oběšená. Já musím být u každého maléru, posteskla si paní Výčepní. Jdu temnou nocí přes krčák, sejdu z cesty, takhle hmatám rukama do křoví, jak slepej Hanuš v orloji, a vezmu někoho za studenou ruku. Škrtnu sirkou, zvednu ji a na mě plazí jazyk oběšenej chlap. Pěkně ta malé leje, řekla. A přes hlavy zvědavců se dívala k sodíkovým lampám, za kterými vítr odkrýval větve akátů a osvětlené hodiny na zámečku. A do automatu pronikala ze salonu v prvním patře veselá hudba a hovor, který propukal v nevázaný smích. V zasklených dveřích se zjevil zmáchaný mladík v montérkách a ukazoval basu s nádobami na pivo. Paní Výčepní odemkla, pak brala nádoby a točila do nich pivo a divila se, člověče, takovej seš fešák, ale že seš tak postrojenej. To je v naší fabrice taková móda, povídá montér. Kluci, který chodějí z práce jako frájové, tak ti se v práci postrojujou, panenko Maria. Jeden čas byla móda záplatovaný montérky. Tak dílny zářily šaškovskýma záplatama, jak na plese vagabundů. Pak se začaly nosit montérky spravovaný drátkama. A zase celá fabrika chrastila, jak tím prlata. Ale dneska jdou rozbitý škrpály, řekl mladík. A ukázal pracovní botu bez podrážky a místo tkaniček mosazný drát. A u kalhot musíme mít jednu nohavici buď to ujetou, nebo rozžužlanou vozubeným soukolím, řekl mladý montér a poodstoupil, aby se ukázal. Fežáček, pochválila Výčepní a stavěla plné nádoby s pivem do basy. A holky, který chodějí do fabriky jako kinohvězdy, dneska v práci nosejí gumový holinky s hrůzným žralokem, řekl mladík. A mokré ryšové vlasy se mu vlnily a leskly jak měděné spony. Ale paní Výčepní, na co ty lidi čekají v tom dešti? Nahoře je slavná svatba, obrátila oči v strop. Pak se znalecky dívala na krásného montéra, který si palcem pořád natahoval jedinou kšandu, která mu pořád padala. Když odešel, optala se, a jak vám? Pořád se vám ve fabrice líbí? Pořád, řekl mladík. Bez fabriky, tak jako bez té mý holky, nemůžu žít. Vždyť mi instalovali moji první výstavu, zíhnul. Instalovali, ale napřed jsem se musel pohádat s referentem, který mi pak poradil, abych si ty svoje grafiky pověsil do sálu v noci. Tak jsem se tam vloupal a ty moje artefakty na téma hmatový prožitek fabriky jsem nalípal na panelovou stěnu. A kulturní referent, když to ráno viděl, tak se zhroutil. A chvíli jsme se tahali a já jsem mu natrh kabát, ale vernisáž byla. Dělníkům se to líbilo. Jako kulturní vložka zpívali slepí děti, nad kterýma se táhl přes celý balkón nadpis jako oko v hlavě musíme střežit svoji jednotu. A dneska se fabrika vytahuje, že první výstavu jsem měl doma, v podniku. A ze salonku restaurace v prvním patře sestupoval veselý hovor, který propukal v nevázaný smích. První sestoupila nevěsta v bílém závoji, byla mladá a oči jí zářily alkoholem a otáčela se a sváděla ženicha po schodech. A mládenci a družičky se přidržovali zábradlí a packali o vlečku. Nevěsta zpívala a tloukla do rytmu svatební kyticí a po diagonále schodiště se běhla do zasklaného průjezdu, pokřikovala na zvědavce a pak vyběhla do stříbrného proutí deště, rozpřáhla ruce, zvrátila hlavu
a vlasy a klobouček jí v líjavci splihly a voda vymodelovala její krásné tělo. Ženich a ostatní svatebčané se s jásotem přidali. Pak kráčeli po druhé straně chodníku v řadě za sebou. Nevěsta se otáčela s košťálem svatební kytice a taktovala do zpěvu a pochodu. Veselá svatba, tak jak má bejt, řekla paní výčepní a slezla z bedinky od lábového piva. Ale ta vaše snoubenka vám utekla včera? Ne, předevčírem, řekl a mnul si červené oko. A ani se jí nedivím. Ona holka byla sečtělá červenou knihovnou a životopisama slavných mužů. Tak chtěla, abych měl dva pokoje a přijímal hosty a tu svoji absolutní grafiku si dělal po večerech jako koníčka. Proto mi taky pořád hrozila minulostí nebo budoucností. Buď to milencema, co který s ní dělal nebo jen dělat chtěl, anebo tím, že mi uteče naspátek k rodičům, který měli 700 let naspátek rodokmen a jeden jejich předek byl papežským komořím. Ale co to bylo platný, když zálohu nebo dobírku jsem s ní utratil za dva dny? Pak jsme si tloukli kladivem k večeři starý chleba, nebo ta moje holka chodila prodávat typizované flašky, nebo rozstříhala nějaký svoje kvádro a chodila to prodávat do sběru jako starý hadry. Ovšem podnětné to bylo, protože jináč jsme žili absolutně. A k zaskleným dveřím došli dva členové SNB. To je dost, že jdete, řekla paní výčepní a SNBáci vydupávali z holínek vodu. Tady ti raplové mi z toho udělali panoptikum a ukázala na zvědavce, kteří se stišili a oči se jim leskly očekáváním. Já se z těch lidí stejně zbohním, řekla, k čemu budou takoví dívat se na popravy. A když vzhlídla k mladšímu SMBákovi, ustrnula. To jste chytil špatně kontrafaleš? SMBák vytáhl kapesní zrcátko a když si prohlídnul modřinu pod okem, řekl, vzala mě kopitem. Staršina dodal, co jsem říkal, nepouštěj se do hovoru s ožralou svatbou. A slovo dalo slovo a náš mladý si vylicitoval od ženicha pěkný monokl. Ale předvedl jsem ho a zamyky, ukázal SMBák. A zase si prstem ohmatával obočí. Tak kde je ta holka, optal se staršina. Tady, řekla paní výčepní a rozhrnula kartonovou záclonku. A skleněná stěna automatu byla plná bílých dlaní, o záda těch u skla se opíraly dlaně těch, co stáli vzadu. Několik zvědavců v průtrží mračen viselo na kandelábru a jakýsi dědeček stál v koruně lípy jak pavián a vítr mrskal v oponách a draperiích déšť. Mladý SMBák vytáhl notes a upravil kopírovací papír. Paní výčepní chodila podle stěny, lehounce plivla jednomu zvědavci do obličeje, ale ten se ani nehnul, a plivanec stékal po skleněné stěně, jak mléčná slza. Copak jsem zabila tátu řetězem, zvolala paní výčepní a kloubem klepla dalšího zvědavce do čela. A rozkacená šla, odvázala zástěru a přikryla pípy. Pak si rozpustila své ohromné vlasy stočené do termitího hnízda, nastrkala vlásenky do úst a znovu, jakoby pletla pětikilovou vánočku, vytočila si do serpentiny vlasy a když je upevnila vlásničkami, vešla do alkovny a sedla si na židli. To je dobře, že jdete, řekl staršina. Rozepněte jí blůzičku. Ta holka nemá doklady a na hotovosti 30 halířů. Pak se k zaskleným dveřím prodrala nevěsta a pokorným prstíkem ťukala. Mladík jej otevřel. Nevěsta vešla, vyzula si stříbrný střevíček a vylila z něj vodu. Svatební klobouček a podmalované oči jí pustili barvu.
Tak co, řekla, pustíte mi ho, nebo nepustíte? Nepustím, řekl Esenbák. A proč pak nepustíte? Protože mě urazil při výkonu služby. Ale vždyť tam tak moc nemáte, řekla nevěsta a sklonila se a napila se z kohoutku, který pořád tekl do dřezu. Mám to voko modrý jako kopírák, řekl Esenbák, když se podíval do kulatého zrcátka. Tak jste nás měl nechat na pokoji. Vy jste začal, tak teďka to musíte dokončit. Kdy mi ho pustíte? Až zítra. Tak tady počkám na vás. Půjdete se mnou spát. Já o svý svatební noci nebudu sama. Nejste mý gusto, řekl Esenbák a zvedl se. Ale božičku, tak jsou tady jiní, zvolala nevěsta a udělala valčíkový obrat a optala se mladíka. Co vy? Líbím se vám? Líbíte, řekl. Docela se podobáte tý mý holce, co mi utekla. Zrovna máte ten samý kukuč, když ke mně přiběhla poprvně do sklepa s takovým kufírkem, jaký mají holčičky na panenku. Taky tak skoro na boso. Jen křápy s perforovaným jazykem. Taky takový vlasy, přistřížený jako ty holky v polepšovně v Kostomlatech. A potom máte taky na voku modrý cinky, jak střepinku chalcedonu. Líbíte se mi. Jste mi gusto. A vy se mi líbíte taky, řekla nevěsta a natočila do stříbrného střevíčku vodu, zvedla skelný kramflíček jako pohár a s chutí se napila. Proti gustu žádnej disputát, řekla a mlaskla. Mladý Esenbák se posadil, staršina rozhrnul záclonku a diktoval. Neznámá je asi 160 cm vysoká, oblečená v žluto-červený kostkovaný kostýmek. Na nohách měla černé střevíce s perforovaným jazykem. Růžová bluzička je zdobena límečkem, který je krajkový, na špičkách zdobený růžičkami. Mladý Esenbák vstal. Šel zavřít dveře, kterými vstoupil mladík s nevěstou do korálků večerního lijavce. Když se posadil, psal Esenbák dál to, co mu staršina diktoval. Pak přijelo autopatologie. Ta moje holka, když ke mně přiběhla poprvně, řekl mladík. Neslyším, vykřikla nevěsta a vítr jí odvával slova od úst. Ta moje holka, křičel jí do ucha, když ke mně přiběhla, tak jsem zrovna dodělal posmrtnou masku kamarádovi. A tak, abych jí udělal takovou masku taky, že začne pak novej život. Položil jsem jí na stůl, natřel vazelínou, do nosu strčil kornouty z novin a pak jí lil na obličej tekutou sádru. Na krku měla ručník, jak po vraždě. A já jsem jí držel za ruku a cítil seismografický záznam jejího srdce. To je krásný, volala nevěsta. A vítr jí strhl klobouček a mihnutím ho odnesl do černého nebe. Pak se mladík zastavil a díval se na parčík pod sodíkovými lampami, kde vichr od kůlů odpoutal mladé topoly, které se ohýbaly tak, až si větvičky máchaly v kalužích. Přidržte ten stromek, volal mladík a roztrhl si kravatu a půlkami přivázal pevně kmen. Co je vám do těch stromků, křičela, držte pořádně. Povídám, co je vám do těch stromečků. Polámali by se. Tak ať se polámou, co je vám do toho? Ty veřejný stromečky jsou moje, zrovna tak jako zase to, co si já myslím a co dělám, patří veřejnosti. Slečno, já už jsem veřejnej tak jako veřejnej pisoár, tak jako veřejnej park. Volal a utrhl z nevěsty mokrou a zablácenou vlečku a mocnými pohyby, jako by dirigoval orchestr, roztrhal hedvábí na cáry, ze kterých pak uvil provazy.
A když sádra zaschla, křičel, nemohl jsem tu moji holku z ní dostat, hleda majzlíkem, tak jsem jí musel vystříhat vlasy do půl hlavy a to nás zblížilo. A ona mi řekla, že tou posmrtnou maskou začíná novej život. 3 dny se mi zpovídala, já jsem z těch zpovědí tloukl hlavou do zdi. Ještě, že jsem měl připravený sud dechtu na izolaci sklepních stěn, tak ve funkci zpovědníka jsem namáčel štětku do toho téru a pod dojmem těch konfesí čáral po bílý zdi, zatímco mi vypravovala, jak ji voděli andělíčkem pod paží na záchod zvracet, jak ji jeden opustil a ona ležela za noci ve stromovce a žalem jedla hlínu a tak dále. Tak dlouho se mi černě zpovídala, až byla bílá, a já jsem na bílou zeď sklepa vyčáral celý barel černýho dechtu. Ještě by tam byl kousek šatu, provazy došly. Utrhněte si, řekla a nastavila ramínko. Vzal za ně a mocným cuknutím, jak se ulamuje větev nebo průbočí zatáhne za řemínky v tramvaji, jedním škubnutím strhl z ní zbytek svatebních šatů. Zablesklo se a nevěsta stála polonahá ve veřejném parčíku. Hele, řekla, udělejte mi taky posmrtnou masku.

0: Filmové léto na Vltavě přináší v tomto týdnu do odpolední povídky Bohumila Hrabala. Jehož díla se chopili režiséři jako Jiří Mencl, Jan Němec, Evald Šorm či Věra Chytilová. Ta na plátno přenesla Hrabalovu povídku Automat svět, kterou jsme právě vyslechli v podání Jana Hartla, kterého v roce 2013 režírovala Markéta Jahodová. A ze sbírky Perličky na dně vybereme také pro zítřek titul Fádní odpoledne. V roce 1964 podle něj vznikl 15-minutový film. Původně byl také součástí povídkového filmu Perličky na dně, ale nakonec byl uveden samostatně. Jedná se o režijní debut tvůrce československé nové vlny Ivana Pasera. Kameramanem byl Jaroslav Kučera, jeden z nejvýznamnějších českých kameramanů 60. let. A ve filmu si také zahrál spisovatel Bohumil Hrabal bezejmenného hosta, hráče kulečníku. Tuto jeho povídku Fádní odpoledne naladíte na Vltavě zítra ve 13.30. Teď jsou před námi se 14. hodinou české a moravské barokní lidové písně a za hodinu přímý přenos sváteční bohoslužby z Betlémské kaple v Praze.
1: Staří mistři.
2: Krásné odpoledne, milí posluchači. Protože vltavským tématem letošních prázdnin je české léto, budeme české stopy sledovat i v dnešním vydání pořadu Staří mistři, u jehož poslechu vás vítá Lucie Podroušková. Během nadcházející hodiny se společně naladíme na notu barokních skladatelů, kteří čerpali inspiraci z české a moravské lidové hudební kultury a do své tvorby nechávali promlouvat radost i bol všedních dnů. Hned na úvod proto zazní známá lidová píseň Vyletěla holuběnka ze skály ze sbírky Karla Jaromíra Erbena Prostonárodní písně a říkadla z roku 1864 a Pastoretta i Čepe flauta švýcarského barokního misionáře a hudebníka Martina Schmida s podobným úvodním motivem. Obě v provedení souboru Collegium Marianum zpívá Vojtěch Semerát.

Dozněla česká lidová píseň, vyletěla holuběnka ze skály a pastoreta i čepe flauta Martina Šmída v podání souboru Collegium Marianum. Lidová hudba ze samého srdce Evropy často inspirovala i velké hudební skladatele mezinárodního významu. Příkladem nám může být český barokní skladatel hrabě Jan Antonín Losy z Losintálu. Rod Losintalů pocházel ze Švýcarska. Jan Antonín se však narodil v jihočeském zámečku Štěkni na Strakonicku. Ve skladbě s názvem Aria Hanako, jejíž autorství je Janu Antonínu Losimu připisováno, se ale nechal autor inspirovat dokonce hanáckými lidovými hudebními motivy, jak sám název díla napovídá. Stejně tak i Georg Philipp Telemann často čerpal z podmanivých hanáckých a slezských lidových melodií, ve kterých se dle jeho poměrně expresivního vyjádření údajně zrcadlí v skutku barbarská krása. Nyní tedy již zazní skladby obou těchto velikánů. Aria Hanako Jana Antonína Losiho a Telemannova Hanakéze ze svity D-dur a Hanasky ze svity E-dur. Vše opět v podání souboru Collegium Marianum, který řídí Jana Semerádová.

Vyslechli jsme skladby Aria Hanako, Jana Antonína Losiho a Hanakéze a Hanasky ze svět Georga Filipa Telemana, inspirované hanáckým hudebním folklórem. Hrál soubor Collegium Marianum v obsazení Jana Semerádová na flétnu, Vojtěch Semerád a Jiří Sicha na barokní housle, Marcel Komendant na cymbál a Jan Prievozník na violon. Na Hané se ještě malou chvíli pozdržíme. Hanáci jsou totiž zřejmě prvním českým etnickým kmenem, kterému se dostalo mezinárodní pozornosti již v 17. století. Cizince procházející Moravou údajně upoutali Hanáci svými svátečními kroji, tanci a hudbou. Jejich kulturní odkaz je tedy jistě nezanedbatelný a my si jej připomeneme ještě jednou skladbou. Píseň s názvem Šlapanenka smutně ze sborníku hanáckých tanců pro klavichord, který vyšel přibližně okolo roku 1700, zazní v provedení souboru Collegium Marianum.

Slyšeli jsme hanáckou lidovou píseň s názvem Šla panenka smutně v provedení souboru Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou. Jednou z linií, která se vine skrze CD s názvem Quechua Serranita, ze kterého jsme si doposud hráli, představují písně oslavující panu Marii a jak jinak než opět v duchu moravské lidové tematiky. Jde například o písně, které jsou zaznamenány ve sbírce Moravské národní písně Františka Sušila z roku 1860. Kořeny těchto písní sahají však samozřejmě ještě daleko hlouběji do minulosti. My si nyní vyslechneme Na svatém kopečku a Když jsem já šel na svatý kopeček, odkazující k bazilice navštívení Panny Marie poblíž Olomouce a ke svatému Hostýnu, dalšímu významnému mariánskému poutnímu místu ve Zlínském kraji. Zpívá Vojtěch Semerád za doprovodu souboru Collegium Marianum.

Dozněly dvě moravské lidové písně Na svatém kopečku a Když jsem já šel na svatý kopeček v podání souboru Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové. Ohlasy moravského koloritu nese také tvorba Christiana Gottfrieda Hirschmenzla, který se narodil roku 1638 ve Slezském Frýdku. Působil jako kněz, filozof, historik a spisovatel v Bolaticích na Opavsku a jako spirituál kláštera na Velehradě. Ve svých rukopisech zaznamenal řadu tanců a písní s výraznými lidovými prvky, jak ostatně budete moci sami posoudit v následující skladbě Moravica a Bohemicus Saltus, která je zachycena v Hirschmenzlově sbírce Orpheus pro rusticus, Orpheus pro civibus z roku 1698. Moravica a Bohemicus Saltus přednese Collegium Marianum.

Dozněla skladba Moravica a Bohemicus Saltus Christiana Gottfrieda Hirschmenzla, ve které se zazrcadlilo české a moravské lidové hudební dědictví. Na cymbál hrál Marcel Komendant společně se souborem Collegium Marianum. Dílo Christiana Hirschmenzla do svého repertoáru mimo jiné zařadil také český soubor staré hudby Ritornello, který vede Michal Pospíšil. V roce 2001 vydali album s názvem Vzhůru na ptáky, ve kterém se nechali inspirovat loveckými a pytláckými písněmi z barokních Čech a Moravy. Na tomto albu si můžeme kromě jiného vyslechnout právě i 11 duet pro dvě horny Christiana Gottfrieda Hirschmenzla. Původně byla tato dueta napsána pro dvojici klarín. Interpreti však už kvůli tematice celého CD místo nich zvolili lesnice. Jejichž výhodou je i možnost transpozice do různých tónin podle daných písní. Nyní zazní titulní píseň alba s názvem Vzhůru na ptáky, pocházející z českého prostředí 18. století, které bude předcházet interludium pro dvě horny Christiana Gottfrieda Hirschmenzla. Na lesní rohy hrají Václav Lux a Miroslav Rovenský. Lidovou píseň přednese Michal Pospíšil jako bariton za doprovodu souboru Ritornello.

Vyslechli jsme Interludium pro dva lesní rohy Christiana Gottfrieda Hirschmenzla a lidovou píseň z 18. století s názvem Vzhůru na ptáky v provedení souboru Ritornello. Zpíval umělecký vedoucí souboru Michal Pospíšil. Lov byl v českých zemích odpradávna důležitou společenskou událostí. Původně jako nepostradatelný zdroj obživy, později však spíše jako krutý sport, který sloužil pro zábavu a podívanou vyšší společenské třídy. K takovým velkolepým loveckým událostem samozřejmě neodmyslitelně patřila i hudební složka. Ta v některých případech přešla i mezi prostý lid, až postupně zlidověla a v této podobě se nám dochovala až dodnes. Sérii písní s tematikou lovu ptáků, neboli čižby, zahájí písně o koroptvičce a o křepelce, ve kterých jsou popsány techniky lovu koroptví a křepelek za pomoci tenat a sítí. V podání souboru Ritornello píseň o koroptvičce přednese Michal Pospíšil jako bariton a píseň o křepelce Miloslav Student v tenoru.

Dozněly dvě lidové písně z českého prostředí 18. století o koroptvičce a o křepelce. Zpívali Michael Pospíšil a Miloslav Študent za doprovodu souboru Ritornello. Ptáčnictví bylo již od středověku v českých zemích velmi rozšířené. Provozovalo se jako druh obživy nejchudších vrstev společnosti, ale i jako kratochvíle šlechty a duchovenstva. Mimochodem duchovní měli údajně povolenou pouze čižbu, jakožto podstatně lehčí druh lovu. Tím, že tato záliba byla natolik rozšířena, vznikaly kromě písní opěvujících nejrůznější lovecké techniky, jako je kladení pastí, ok nebo sítí, i poněkud kurióznější písně. Ku příkladu ty, prostřednictvím jejichž textů se šířily recepty na úpravu pokrmů ze zvěřiny. Dnešní vydání pořadu Staří mistři se ovšem blíží ke svému konci a my se tak rozloučíme posledními třemi písněmi s tematikou ptáčnictví. O drozdu, o ptáku a o sojce nám zaspívá Michael Pospíšil za doprovodu souboru Ritornello. S přáním krásného českého léta se s vámi, milí posluchači, loučí Lucie Podroušková.

Barokní lidové písně O drozdu, o ptáku a o sojce hráli a zpívali členové souboru Ritornello pod vedením Michala Pospíšila. Staré mistry pro Vltavu připravila v roce 2022 Lucie Podroužková a teď je tu ještě s lidovkou Jitka Šuranská.

0: Na Vltavě dozněla moravská lidová píseň Ej hory hory v podání Jitky Šuranské a Jiřího Plocka. Blíží se 15. hodina, asi za minutu se vypravíme do Betlémské kaple v Praze a připojíme se živě ke slavnostní připomínce odkazu mistra Jana Husa. Proti Husovu působení v Betlémské kapli míří papežský zákaz na začátku hry Aloise Jiráska Jan Hus. Drama sleduje náboženského reformátora od pražských konfliktů kolem jeho kázání přes spor o odpustky a odchod z Prahy až k cestě na Kostnický koncil, věznění a rozhodování, zda má své názory odvolat. V 16.30 pro vás budeme mít na Vltavě tuto hru.
1: Bohoslužba.
0: A my vás zveme k poslechu přímého přenosu sváteční bohoslužby Církve Československé husitské z Betlémské kaple v Praze na Starém městě. Slovem provází Kateřina Rožová.

Krásné, dobré sváteční odpoledne z Betlémské kaple v Praze, kde právě začíná slavnostní bohoslužba, která se koná u příležitosti 611. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa. Právě zde v Betlémské kapli, odkud se vám hlásíme, působil od roku 1402 mistr Jan jako kazatel a právě zde po více než 10 let oslovoval obyvatele středověké Prahy svými výklady evangelia. Betlémská kaple byla už při svém založení určena ke kázání v českém jazyce. Hus byl bezesporu jejím nejvýznamnějším kazatelem. Právě odtud se šířily myšlenky, které výrazně ovlivnily náboženské, ale i kulturní nebo společenské dějiny českých zemí. Letošní bohoslužba připomíná také 150 let od úmrtí Františka Palackého, historika, politika a spisovatele, který byl výrazně spjat s postavou mistra Jana Husa. Bohoslužbu povede patriarcha církve Československé husitské Tomáš Buta spolu s olomouckým biskupem Tomášem Chytilem a farářkou Alenou Milovou. Kázání pak pronese plzeňský biskup Lukáš Bujna. Součástí bohoslužby je už tradičně hudební vystoupení, tentokrát pěveckého sboru varhaníků a zpěváků církve Československé husitské pod vedením Zdeňka Kovalčíka. V rámci doprovodných zpěvů zazní také písně ze zpěvníků církve Československé husitské. Varhaní doprovod zajistí Lukáš Rýdlo. Právě posloucháme úvodní husitský chorál v podání žestů Pražského hradu, v podání Marie Pačasové, Šimona Šenkeříka, Jana Tríbenekla, Petra Čiháka a Pavla Hromádky. Milí přátelé, pojďte spolu s námi prožít tyto krásné chvíle duchovního zastavení.

sestry a bratři, v tichém zamyšlení zpytujme každý své svědomí. Přiznejme Pánu Bohu svůj hřích a viny a prosme jej za odpuštění. Smiřme se se svým nebeským Otcem a pokud na nás záleží, i se svými bližními. Jenom tehdy jsme-li očištěni upřímnou kajícností, budeme také moci přijmout Kristovo pozvání k jeho svátostnému stolu lásky a spásy. Společně vyznejme: Bože, Otče všedobrý, ty z nás stvořil obrazu a podobenství svém, a proto máme žíti podle svaté vůle tvé a s tebou spolupracovati na tvém díle, Tvůrce všemocný. My však často nedbáme svých povinností a své volnými činy rušíme zdár tvého tvoření, tobě věcí, bližním svým a sobě na škodu a proto upřímně se přiznáváme pokleskům a hříchům svým a ze srdce jich litujíce prosíme tě, odpusť nám a sílu poskytni, abychom se k tobě vrátili, byli opět tvými dítkami a se svatou tvou vůlí sjednoceni směli podíl vrátit na tvém králu.

Svatá písma ve jménu Kristově se bude zvěstovat pokání a odpuštění hříchů všem národům. Bohu díky.

0: První čtení zazní z knihy Jeremiáš a přednese jej Miroslav Houška, finanční zpravodaj Ústředí rady církve Československé husitské.
1: První čtení je z knihy proroka Jeremiáše. Hospodine, pamatuj na mě a ujmi se mě. Vykonej za mne pomstu na těch, kdo mě pronásledují. Pro svou schovývavost mě odtud ještě neber. Věz, že pro tebe snáším potupu. Jakmile se objevila tvá slova, pozřel se mě. Tvá slova mi byla veselým a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů. Nesedám v kruhu těch, kdo se vysmívají, a ne já sám. Kvůli tvé ruce sedím osamocen, neboť si mě naplnil svým hrozným hněvem. Proč je má bolest trvalá a má rána nevyléčitelná a nechce se hojit? Stal ses mi tím, kdo jako byl hal, vodou nestálou.

0: Následují přímluvy, to první pronese Jan Hradil, biskup církve Československé husitské na Slovensku.
1: Děkujeme za svědectví mistra Jana Husa a jeho duchovní odkaz v našich dějinách. Vzpomínáme letos také na historika Františka Palackého a jeho rozsáhlé dílo. Prosíme za náš národ, za jeho duchovní a etickou obnovu, za rozvíjení všech dobrých hodnot a navazování na dobré tradice, také za porozumění a dialog na všech rovinách společenského bytí, za vysvobození z malosti, zakomplexovanosti a strachu. Abychom se spolu s ostatními národy aktivně podíleli na dobrém rozvoji Evropy, ale i celého světa. Prosíme tě, Bože, který je dobrý, který učinil mnoho dobrého a nadějného také v našich dějinách. A proto společně voláme.
0: Druhou přímluvu přednese Vojtěch Eliáš, sídelní kanovník metropolitní kapituly u svatého Víta v Praze.
2: Prosíme za církve i za jednotlivé křesťany a také za všechny, kdo hledají Boha, pravdu a lásku, dobro a spravedlnost. Kladou si základní otázky života a smrti a nejsou jim lhostejné bolesti a potřeby jejich bližních a okolního světa. Prosme Pána, aby jim dával sílu a moudrost Ducha Svatého. Žehnal jim, posvěcoval je a dával jim jednotu a srozumitelná i věrohodná slova pro jejich svědectví. Prosme Pána, aby zůstával uprostřed své církve a skrze ní konal své dobré dílo. Proto společně volejme.
0: Třetí přímluva zazní z úst Anny Cookové, druhé místopředsedkyně Sokola z Milwaukee ve Spojených státech.
3: Prosíme za ohrožené stvoření, pamatujeme na všechno, co ohrožuje život na naší planetě. Prosíme za čistý vzduch a vodu, za úrodnou zemi, za zvířata, stromy i rostliny, za společenství živých i neživých tvorů, kteří vzdávají svým bytím chválu trojjedinému Bohu. Prosíme i za proměnu smýšlení nás, lidí, vůči ostatním tvorům a životnímu prostředí, i za odpovědné spravování svěřeného světa. Prosme Pána, který je ke všem dobrý a posílá jim svého ducha. Společně volejme.
0: Čtvrtou přímluvu přednese Ivo Koranda, vojenský kaplan církve Československé husitské.
4: Modleme se za spravedlnost a mír ve světě. Prosme za země postižené válkou a chudobou. Prosme za zachování lidských práv, za svobodu pro všechny lidi i národy a společnosti. Také za spravedlnost.

0: spravedlivé uspořádání vztahu mezi státy, mezi velkými i malými aktéry v geopolitickém dění, aby se náš svět nestal arénou, kde rozhodují jen ti velcí a nejsilnější a každý bojuje jen za sebe. Prosme Pána, neboť jemu náleží veškerá moc a on ji zjevil nejzřetelněji Ježíšově kříži. Společně volejme.
1: Pátou přímluvu za potřebné pronese Olga Líbalová, předsedkyně správní rady husitské diakonie.
2: Prosíme za všechny, kdo trpí nějakou nouzí a trápením, za umírající a těžce nemocné, za ty, kdo ztratili veškerou naději a perspektivu, za sociálně vyloučené, za ty, které svírá strach, za obětí násilí, zneužívání a nenávistných útoků. Prosme Pána, aby jim dal pocítit svou účast a také, aby v nás všech posiloval ducha solidarity, soucitu s potřebnými. Společně volejme.

0: Modleme se. Dobrý Bože, ty jsi roznítil oheň své lásky v srdci svého svědka Jana Husa. Dej, ať si berme příklad z jeho víry, když si dnes jako tvoji pokorní služebníci připomínáme jeho věrnost a odvahu a radujeme se z jeho vítězství nad smrtí. Osvít nás, Bože, svým svatým duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
1: Druhé čtení, tentokrát z listu Římanům, přečte Elizaveta Kybireva, studentka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.
2: Z 8. kapitoly od 1. a 30. verše. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč. Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydávani na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme moci toho, který se nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.

0: Ježíš řekl svým učedníkům: mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagogách vás budou bičovat. Budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydávali svědectví jim i národům. A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho Otce. Tolik je slov svatého evangelia.
1: Evangelium přečetl Lukáš Bujna, plzeňský biskup církve Československé husitské, který bude také nyní kázat.

0: Milé sestry a milí bratři, vážení přítomní zblízka i zdaleka, posluchači u rozhlasových přijímačů, diváci u televizních obrazovek. Zdravím vás všechny slovy vzkříšeného Krista. Pokoj vám, neboť pokoj či mír bude hlavním tématem, o němž chci nyní hovořit. Když se Jan Hus chystal na cestu do Kostnice, připravil si latinské kázání, které chtěl přednést na koncilu. Nazval je Sermo de Pace, řeč o míru. Přál si totiž, aby koncilní otcové slyšeli Ježíšova slova. Pokoj tomuto domu. Mistr Jan však nebyl předvolán proto, aby v Kostnici hájil své učení a vedl disputace o nápravě církve. Zřejmě si zcela neuvědomil, že jde na soud, protože je obviněn ze zločinu, který byl tehdy tím nejhorším, ze zločinu kacířství. A kdo to kdy viděl, aby kacíř hlásal evangelium svým soudcům? Samozřejmě mu nebylo umožněno s kázáním o míru vystoupit. Naštěstí se nám dochovalo, takže se jím i dnes můžeme společně nechat oslovit. Kostnický mučedník rozlišuje mezi mírem od Boha a mírem světským. Mír, který dává svět, je ovšem povahy nestálé. Přicházejí války, společenské zmatky. Jak se říkává, mezi zbraněmi umlkají můzy. Ale Boží slovo nelze umlčet. Kristus nabízí to, co sám od nebeského Otce přijal a v čem zůstává niterně ukotven. Božský mír, pokoj, šalom. Přijetím Kristova pokoje se i my staneme tvůrci pokoje, neboť získáme usmířené srdce. Posláním vnitřně smířeného Ježíšova učedníka je vnášet mír do světa. Do světa, ve kterém žije. Očišťovat atmosféru ve společnosti, aby se v ní dalo volněji dýchat, pracovat, milovat, věřit a doufat. S Bohem usmířený člověk ale také provokuje. Aniž by druhé soudil či hodnotil, už samotnou svou existencí usvědčuje systémy moci z jejich nelidskosti. Odporuje duchu zla, který nenávidí evangelium. Radostnou zprávu o tom, že člověk může být šťastný a svobodný skrze Krista, knížete pokoje. Kdo se rozhodne Krista následovat a žít z jeho evangelia, dříve či později se dostane do konfliktu se silami, které nechtějí dopustit, aby se lidé osvobodili, uzdravili, proměnili a obrátili k pravdě. S tím křesťan musí počítat. Mít se na pozoru, ale zároveň nestratit chuť žít a nebát se, odkud přiletí rána. Následování Krista se v jistém smyslu vůbec nevyplatí, neboť následovníkům nezajistí všeobecné uznání ani potlesk a popularitu. Vyplatí se docela jinak. Obdaruje člověka duchem pokoje, usmířeným srdcem, které ví, že nic je neodloučí od lásky Kristovi. A to je síla. I smířené srdce bude krvácet. Bude zraňováno, ale ví proč. Zná smysl. Věří v něj. Vyvzdoruje si naději. Boží slova se mu podobně jako prorokovi Jeremiášovi stanou veselým a radostí. Nenechá si tu radost nikým vzít, ani uprostřed svárů a bojů, co zuří ve světě, kolem nás a někdy i v nás samotných. Mír Kristův je totiž povahy trvalé a pravdivé. Podle Jana Husa Kristův mír přináší hned trojí užitek. Za prvé smíření s Bohem. Za druhé smíření se sebou samým. A za třetí otevírá cestu ke smíření s druhými lidmi. Taková je pravda Boží. Ta pravda, která, jak husité věřili, zvítězí. Krása pravdy spočívá v jednoduchosti. Kristus, tichý a pokorný srdcem, nepřináší žádný složitý program. Vybízí nás: neboj se, jen věř. Tak je to prosté. Důvěřovat pravdě, té prvotní, vše přesahující, vtělené pravdě, která se narodila na svět a nosí lidskou tvář. Kristovu tvář, prozářenou božským pokojem. Sestry a bratři, co nám ještě brání pohlédnout do tváře zosobněné lásky a přijmout její krásu, její dobro, její mír? No, možná jsme zvyklí na komplikované postupy, dlouhé návody, techniky a metody. Nad nimiž je třeba dlouho bádat, pečlivě číst příbalové letáky, než to všecko aspoň trošku pochopíme. Ale Kristus nezjevuje svá tajemství moudrým tohoto světa, nebo těm, kdo se za moudré považují právě proto, že zvládli přečíst ten příbalový leták. Nýbrž zjevuje svá tajemství maličkým, tedy těm, kdo sebrali odvahu umenšit se, otevřít a důvěřovat, že něco nového a nádherného právě v nich mohlo a má začít růst. Prostá pravda je nesmírně úlevná a osvobodivá. Je to balzám pro duši. Je to utišení, usmíření, spočinutí srdce, vítězství pokoje. Ve staroindické filozofické básni se píše: vyňal jsem kleštěmi, čili poznáním pravdy, z nitra svého srdce šíp, trýznivé a mnohotvárné hloubání. Čím více takových šípů si vytáhneme ze srdce, tím více také z nás bude promlouvat jednoduchost. Jediný duch, ten Kristův. Amen. Na zvěstované slovo Boží nyní společně odpovězme vyznání víry velkým krédem církve Československé husitské. Věříme v Boha jednoho, Ducha věčného a Tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista i Otce našeho,
1: jenž od věčnosti vládne královstvím duší našich. Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, světlo ze světla, život ze života, jenž od Otce přišel, životem svým zlo světa i smrti přemohl, aby nám získal království Boží věčné. Věříme v Ducha Božího, jenž od věčnosti do věčnosti vše oživuje, v Ježíši Kristu se zjevil, skrze proroky a Otce naše mluvil a v nás chce přebývat. Věříme v život věčný, dobra, pravdy a krásy tak, jako jsme přesvědčeni o smrti zla i zlých. Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil, abychom Ducha Božího v sobě majíce šťastní byli, život pravdy žili, pravdy Boží hájky se nebáli a života věčného tak jistě dosáhli. Tak, staň se.

Posloucháme píseň číslo 144 ze zpěvníku Církve Československé husitské s názvem V ruce tvé, pane. Po ní bude následovat sbírka, která je dnes určena na obnovu památníku mistra Jana Husa v Husinci. Podrobněji už za malou chvíli představí Tomáš Chytil, olomoucký biskup Církve Československé husitské.

Sestry a bratři, Hospodin nás obdarovává svým slovem i společenstvím u svého stolu. Za jeho milost a věrnost děkujeme v každém dni i v každé chvíli svého života. On se s námi dělí o své dary a proto jsme i my pozváni k tomu, abychom se dělili s ostatními. Dnešní sbírka je určená na obnovu památníku mistra Jana Husa v Husinci, místa, které připomíná život a odkaz svědka pravdy, víry a statečnosti. Svým darem tak můžete přispět k zachování tohoto duchovního a kulturního dědictví. Písmo svaté nás povzbuzuje, každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl. Neznechutí ani zdonucení, vždyť radostného dárce Bůh miluje.

Svatý Bože, děkujeme ti za tento chléb a kalich s vínem. To jsi církvi daroval jako svátostné znamení oběti tvého syna, která nás vysvobodila ze smrti do života. Duchem svým svatým obojí posvěť, aby chlebem a kalichem vína byl mezi námi přítomen Pán Ježíš Kristus a stal se naším životem po věky věků.

Požehnaný jsi náš Bože a hodný věčného velebení. Požehnaný je tvůj soud i tvoje spravedlnost. Chceme oslavovat tvé jméno, dokud budeme živí, a jenom tobě pět chválu.

Chválíme a velebíme tě, svatý, všemohoucí a milostivý Bože, který si tak miloval svět, že jsi dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Děkujeme ti, že jsi v Pánu Ježíši Kristu přišel na naši zemi a v moci svého svatého ducha zůstáváš tady s námi, abychom už nikdy nebyli sami a ztraceni. Nebeský Otče, nemáme nic, co bychom ti mohli darovat, neboť všechno, co máme, pochází od tebe. I tento stůl nám prostíráš ty s příslibem, že jsi připravil svému lidu věčnou hostinu ve svém nebeském království. Učiň, abychom se při slavení Ježíšovy svaté večeře spolu s celou tvou církví po celém světě znovu obnovovali i v tomto sboru v jednotu těla Kristova, jehož hlavou je tvůj obětovaný, vzkříšený a oslavený syn.

Děkujeme ti, Duchu svatý, že nás u tohoto stolu sjednocuješ s naším Pánem Ježíšem Kristem a v něm i s naším nebeským Otcem. Prosíme tě, zachovávej nás v této jednotě s Otcem a Synem, aby svět uvěřil, že jsi nás poslal jako svědky nového života. Pane Ježíši Kriste, vzdáváme ti díky za to, že ve své milosti zhromažďuješ při této svátostné hostině svůj lid ze všech časů a míst. Prosíme tě, spoj nás se všemi, kdo vyznávají na této zemi tvé svaté jméno. Jenom u tebe a v tobě se můžeme potkat my, kteří dosud zápasíme v církvi pozemské s těmi, které jsi už přivedl do pravé vlasti nebeské. Jsme ti vděční za všechny tvé věrné svědky, kteří byli vyvolenými nositeli tvé milosti a světlem v tomto světě, každý ve své době. Dnes myslíme na kněze, kazatele, učitele a mučedníka mistra Jana Husa i filozofa, učence a tvého svědka Jeronýma Pražského. V tomto roce si připomínáme historika, politika a myslitele Františka Palackého. Od jehož úmrtí letos uplynulo 150 let. Pamatujeme v modlitbě i na další tvé svědky z dávných i nedávných dob. V nás, které dosud ponecháváš v tomto pozemském světě, posiluj víru ve tvá zaslíbení a obnovuj naději, že všechno stvoření bude vysvobozeno z otroctví hříchu a zániku ke slávě a svobodě tvých dětí. K tobě se, Otče náš, obracíme modlitbou Pána Ježíše Krista v důvěře, že nás spolu s ním vyslyšíš.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Ze své lásky nám nabízíš hostinu milosrdenství a odpuštění. Chceš vstoupit do našich srdcí a naplnit naše životy. Skláníme se před tebou ve svaté úctě a doznáváme i prosíme, Pane, nejsme hodní, abys vešel k nám, ale řekni jenom slovo a uzdraveny budou duše naše. Pane, nejsme hodní, abys vešel k nám, ale řekni jenom slovo a uzdraveny budou duše naše. Pane, nejsme hodní, abys vešel k nám, ale řekni jenom slovo a uzdraveny budou duše naše. Každý z vás, kdo vyznává Ježíše Krista jako svého pána a ví, že neustále potřebuje Boží lásku a odpuštění a sám také odpouští svým bližním, je nyní Kristem zván k jeho prostřenému stolu. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout.

Pozvání k večeři páně platí pro přítomné, kteří se právě dnes, 6. července, shromáždili při slavnostní bohoslužbě Církve Československé husitské v Betlémské kapli v Praze. Odkud zdravíme i vás, vážení a milí posluchači Českého rozhlasu Vltava. Betlémská kaple vznikla v letech 1391 až 1394 jako zcela mimořádný projekt. Jejími zakladateli byli pražský měšťan Jan Kříž a královský dvořan Hanuš z Milhajmu. No a do zakládací listiny výslovně zapsali, že zde má být hlásáno Boží slovo v českém jazyce. Jedním z kazatelů a velmi výraznou osobností své doby byl také Jan Hus. Do betlémské kaple nastoupil roku 1402. Hus však v této tradici dal mimořádnou autoritu a jeho působení proměnilo betlémskou kapli v jedno z nejvlivnějších míst tehdejší Prahy. Odhaduje se, že ve středověké Praze patřila právě betlémská kaple k velkým prostorům a mohla pojmout až téměř 3000 lidí. Dochovaná Husova kázání ukazují, že nevysvětloval jen biblické texty, ale velmi často mluvil také o odpovědnosti duchovních, o spravedlnosti, o poctivosti nebo o tom, jak má vypadat život křesťana. Možná právě toto propojení evangelia s každodenním životem přitahovalo tolik posluchačů. Jan Hus bývá často spojován i s rozvojem českého jazyka. Je dobré rozlišovat mezi tradicí a jistotou. Jisté je, že v betlémské kapli kázal česky a velmi významně přispěl k tomu, že právě čeština se stala jazykem vzdělávání i náboženského života. V betlémské kapli kázal Jan Hus od roku 1402 až do roku 1413 a právě zde vznikla většina jeho nejznámějších kázání. Právě odtud se šířily myšlenky, které výrazně ovlivnily české dějiny první poloviny 15. století. S Janem Husem bývá spojováno hledání pravdy. Dochoval se jeho známý výrok, který bych tu ráda připomněla ze spisu Výklad věry. Mistr Jan řekl, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. A právě tato slova patří k určitě nejcitovanějším z celého jeho díla. Dnešní slavnostní bohoslužby si, jak už dnes mnohokrát zaznělo, připomínáme také 150. výročí od úmrtí Františka Palackého. Zemřel 26. května roku 1876. Palacký byl historikem, byl také politikem, básníkem, estetikem, jazykovědcem a demokratem. Patriarcha Církve Československé husitské Tomáš Buta k odkazu Františka Palackého v českém zápase napsal mimo jiné i tato slova. Palacký byl jako student evangelické teologie ovlivněn osvícením a raně liberálním protestantismem. Jeho víra a náboženské myšlení nesly otisk osvícenského racionalismu. Stýkal se s Bernardem Bolzánem a udržoval přátelské styky s kněžími Karlem Alojzem Vinařickým a Františkem Schneiderem. Byl nejen významný historik, ale i aktivní český politik. Stál v počátcích české demokracie a jeho projevy a články jsou výrazem jeho osobního i specifického přesvědčení demokrata. A právě Tomáš Buta přibližuje, co všechno František Palacký udělal pro odkaz mistra Jana, ke kterému se Církev Československá husitská výrazně hlásí.

Děkujeme ti, Bože, za poselství nehynoucí naděje. Chválíme tě s celou církví za milost Kristova stolu. Ať z našich úst zaznívá nová píseň oslavující tvůj spásný čin. Buď sláva Bohu Otci, Synu, Duchu Svatému, nyní i vždycky, vždyť můžeme společně vyznávat. Jsme živi, avšak již ne my, žije v nás Kristus. Amen.

Pán řekl, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Dobrý Bože, dej ať po vzoru tvého svědka, Jana Husa, s čistým srdcem přijímáme tvé slovo a svátosti. Prosíme tě o to ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

0: Vážené sestry, vážení bratři, vážení televizní diváci i vážení rozhlasoví posluchači, naše dnešní bohoslužba se koná i za účasti zástupců z ekumeny, různých církví, z naší vlasti i ze zahraničí, ale i také z veřejného života nebo z akademické univerzitní obce. A já bych v tuto chvíli rád pozval bratra Pavla Pokorného, který je předseda Ekumenické rady církví v České republice a je současně synodním seniorem Českobratrské církve evangelické, aby nás oslovil. Prosím, bratře Pavle.
1: Děkuji, bratře patriarcho. Milí přátelé, sestry a bratři, Husův příběh mě vede k úvahám o rozdělené společnosti, což je taky naše dnešní naléhavé téma. Rozdělení sahající až k nepřátelství a ke snaze eliminovat oponenta je vždycky špatně. Středověk mohl v této snaze dojít až ke ztrátě hrdla. Dnešní technologické možnosti dovolují zavalit oponenta přívalem urážek a pohrdání, zadupat ho do země, znemožnit ho odepsat, umlčet, tedy mohou mít podobně tragické následky. A je třeba se zastat každého, kdo je tímto způsobem napadán. Nejde však jenom o způsob, jakým je rozhovor ve veřejném prostoru veden. Jde také a možná především o obsah, co říkáme. A o smysl, proč vůbec rozhovor vedeme. Vidět v Husově příběhu jenom osud někoho, kdo nemohl vyjádřit svůj názor, by bylo málo. Hus by nikdy neřekl, že měl svou pravdu. Mít svou pravdu je totiž z povahy pravdy nesmyslné. Bojovat za svou pravdu nemusí být žádná ctnost, nýbrž pouhá ješitnost. Husovi šlo o to hledat pravdu pro dobro celé obce. A jinak to s pravdou ani nemůže být. Nežli věci s Husem došly tak daleko, kdy už dobře nebylo, a v tom se shodují dnes protestanti i katolíci, že ten konec pro nikoho dobrý nebyl, nežli věci došly tak daleko, české reformní hnutí vedlo

Předevčírem vyhlášená velehradská výzva nás nabádá, že je třeba začít u úcty k druhému člověku, u naslouchání a ochoty k porozumění a smíru. To jsou věci, které často žádáme od těch druhých, ale bývá těžké je nejdřív uložit sobě samým. Tato výzva k úctě a smířlivosti vůbec neznamená, že bychom měli nějak vyklidit ten veřejný prostor, v němž se vede diskuse. Znamená to nebát se ho kultivovat. S tím, že, cituji z té výzvy, pravda roste v dialogu. Vskutku příhodně se tady velehradská výzva potkává s těmito husovskými oslavami. Bůh nám pomáhej nebát se a hledat pravdu pro společné dobro.

0: Děkujeme ti, bratře Pavle, za tvé aktuální slovo i za připomenutí velehradské výzvy, kterou Ekumenická rada církví v České republice uvítala a připojila se k ní. Mistrandus je spojen s univerzitním prostředím, s Pražskou univerzitou. A tak dovolte mi, abych pozval v tuto chvíli zástupce Karlovy univerzity. Velmi nás těší, že jsou zde z vedení univerzity i paní prorektorka a pan prorektor. Dovolím si tedy pozvat pana děkana Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, docenta Jiřího Fogla, aby nás v tuto chvíli oslovil. Bratře děkane, prosím o vaše slovo.
1: Děkuji, bratře patriarcho. Sestry a bratři, vážení posluchači, vážení diváci, vážení hosté, zdravím vás jménem v zastoupení Husitské teologické fakulty a možná i celé Univerzity Karlovy. A rád bych řekl jenom pár slov. Jsem hrozně rád, že tady vedle toho jména mistra Jana Husa, vedle připomínky jeho dnešní památky, zaznělo i to jméno druhého českého myslitele a mučedníka, mistra Jeronýma Pražského, jehož vlastně mučednická smrt nastala necelý rok po té Husově před 610 lety 30. května 1416 v Kostnici. A rád bych k tomu řekl ještě jednu věc. Oba tito mistři představují v našem národě počátky kultivace náboženského myšlení. My jsme tady slyšeli od bratra Pavla, že společnost je třeba kultivovat, a já jsem přesvědčen, že nejenom společnost, je třeba kultivovat všechny oblasti našeho života, včetně náboženství. A právě teologické fakulty, těch pět teologických fakult, které v České republice jsou, tak všechny se na této kultivaci významným způsobem podílejí, protože jejich absolventi potom působí v celé společnosti jako duchovní, jako kaplani, jako učitelé nebo v sociálních službách. Přeji vám všem, aby pro vás tento svátek znamenal to, co znamená pro teologii, pro univerzitu, totiž počátek tohoto této náboženské proměny společnosti,

která přinesla tolik intelektuálního, ale i společenského vzruchu v naší společnosti. Děkuji.

Děkujeme vám, bratře děkane, za váš pozdrav i za připomenutí důležitosti kultivace vnitřní i kultivace společnosti, níž právě mistr Jan Hus napomáhal, kterou usiloval. Jsme také rádi, že je zde i zastoupeno České vysoké učení technické, které spravuje tuto betlemskou kapli, ale jsou zde i z dalších univerzit a škol zástupci. Bohoslužby k památce mistra Jana Husa a různé akce se konají na mnohých místech. V tomto čase doma, tedy v naší vlasti, i v zahraničí a v Kostnici na břehu Bodamského jezera naši církev zastupuje bratrbiskup David Tonzar. Ale akce se konají v Husinci, na Kozím hrádku, na Krakovci a mohli bychom uvést řadu dalších těch míst. Takže díky těm všem, kteří ten odkaz Husů dále udržují a šíří. Dovolím si v závěru připomenout několik myšlenek mistra Jana Husa. Mistr Jan Hus mluvil aktuálně k lidem své doby. Čerpal poznání z Bible, z křesťanské tradice, ale i z antické tradice. A tak nechme k sobě ještě některou tu myšlenku jeho zaznít. A to o pravdě a svornost říká v jedné své promoční řeči: kéž si raději přemožen pro pravdu, než abys chtěl zvítězit tak, abys lhal. A v jednom ze svých betlémských kázání promýšlel vztah zápasu o pravdu a svornost. O svornosti říká: lepší je svornost než vítězství. Při svornosti se totiž obě nepřátelské strany stanou dobrými přáteli bez jakýchkoliv urážek navzájem. Svorností také malé věci rostou a sílí. Boj za pravdu někdy rozděluje, ale falešná svornost za každou cenu pravdu zastiní. A Hus říká: nebojujme. Leda pro pravdu, a to mírně podle výroku a přístupu apoštola. A ještě bych chtěl nechat zaznít jednu Husovu zásadu. Zlo vždycky odmítej, dobro miluj a Boha měj nade vše v úctě. Chtěl bych vám poděkovat za vaši účast. Chtěl bych také vám vyjádřit přání, hodně vnitřní posily, odolnosti, naděje i ve všech těch složitých našich situacích a také i odpočinek v čase prázdnin, abychom načerpali zase sílu. A na závěr zaspívejme píseň číslo 191. Je to píseň, která má slova: přej Bože pokoje nám všem a mír dej v každé době. Ty jediným si ochráncem a spása je jen v tobě, o mocný, dobrý Bože náš.

Dnešní bohoslužba z betlémské kaple končí. Věřím, že nám připomněla nejen odkaz mistra Jana Husa, ale také význam slova vzdělanosti a odpovědnosti za vlastní svědomí. A možná i to, že dějiny nejsou jen souhrnem minulých událostí, ale jsou také zdrojem otázek, které si, věřím, každá generace klade znovu. Pavel Pokorný, předseda Ekumenické rady církví v České republice, stejně jako Tomáš Buta, připomněli také aktuální velehradskou výzvu a v ní stojí 5 základních principů pro každého z nás. Dovolte, abych je tedy v závěru připomněla. Měj úctu ke každému člověku, i když smýšlí jinak než ty. Hledej vždy to, co spojuje, ne to, co rozděluje. Naslouchej dříve, než odpovíš. Buď první, kdo nabídne smíření. Přinášej naději, modli se a pracuj pro pokoji. Milí přátelé, vážení posluchači, je to jistě výzva nejen velehradská a nejen pro dnešní den, ale i pro nadcházející čas. Užijte si prázdniny a přeji vám všem z betlémské kaple za celý tým, který dnešní přímý přenos připravoval, krásné sváteční odpoledne.

Na Vltavě, milí posluchači, právě skončil přímý přenos sváteční bohoslužby církve Československé husitské z Betlémské kaple v Praze na Starém Městě. Slovem provázela Kateřina Rožová. Dnešní přímý přenos, milí posluchači, jsme na Vltavě vysílali u příležitosti dnešního státního svátku Dne upálení mistra Jana Husa. A ještě jednou děkujeme, že jste tento sváteční čas strávili s námi, a tedy s Vltavou. A je známo, že osobnost Jana Husa inspiruje českou společnost po celá staletí. Jeho odkaz je spojen nejen s dějinami církve a reformního hnutí, ale také s otázkami pravdy, svědomí, vzdělanosti a osobní odpovědnosti. Opouštíme tedy Betlémskou kapli, místo jeho kazatelského působení, která zůstává jedním z významných symbolů české duchovní a kulturní tradice. A v našem vysílání vám nyní nabízíme rozhlasovou inscenaci historického dramatu Jan Hus Alojze Jiráska. Nabídneme vám za okamžik rozhlasovou nahrávku z roku 1952.

A pěkné odpoledne ve společnosti Vltavy vám i nadále. Od mikrofonu přeje Martina Kolajová a my se vracíme k Janu Husovi, českému náboženskému reformátorovi, kazateli a také rektorovi Karlovy univerzity. Jeho odkaz a myšlenky o nápravě církve zásadně formovaly české dějiny a Jana Husa literárně zvěčnil ve svém slavném historickém dramatu Jan Hus, spisovatel Alois Jirásek. A my vám nyní nabízíme rozhlasovou podobu této hry. Posloucháte rozhlasovou inscenaci, která patří k cenným titulům Zlatého fondu Českého rozhlasu. V titulní roli uslyšíte Otomara Krejču, jehož interpretace patří k významným hereckým výkonům poválečné rozhlasové tvorby. Posloucháte rozhlasové zpracování Jiráskovy hry Jan Hus z roku 1952 v režii Přemysla Pražského.

0: stéžáří.
1: Tak s Pánem Bohem, Máti.
2: To nevíš, když se vrátíš, Martinku.
1: To nevím, Máti, ale nejspíš nemálo se v té schůzi omeškám.
3: Kam, Martinku, kam zás? Jen si domů přišel a zas už...
1: Do koleje, sousede krejčíři, svolali náhle schůzi.
3: Teď, páni studenti, jen samé schůze, samá shromáždění. Jsi pořád na skoku, již se ani na slovíčku nezastavíš. Než kvůli, abys nám sousedům zas něco přečetl, nějaké zbožné rozjímání.
1: Budu zase číst, milý sousede. Už mám zamluveno krásné čtení. O pravdě a lži, novou knihu. Tu mistr Jakoubek přiložil z jednoho spisu Wyclefova.
3: Bůh pozdrav mistra Jakoubka za to přeložení, že také našinec uslyší v přirozeném jazyku něco z těch knih. Jsou divného rozumu, jak slýchám. No a velmi hnětou kanovníky a ty ostatní s berlemi, s hedvábnými střapci a zlacenými kropáči. Takové zbožné čtení a kázání v Betlémě...
2: To utěší v tento čas zkoušení.
3: Tak opravdě a lži to čtení pravíš. A ta pravda...
1: Pravá, svatá, o kněžích a žákovstvu. Jak má být živo duchovně a čistě. Že jako od světlosti slunečné máme brát od nich své duchovní obživení.
3: Jak my je máme příkladně tamhle od našeho faráře. Ten právě takový, jak farář Michal, který tu pod zderazem v chrámu svatého Vojtěcha býval, který králi slíbil, že mu spraví zlaté doly v Jílovém. No, spravil. Čistě spravil. Peníze sebral farář Michal a št. Do Říma utekl.
2: O, čas hříchu a nepravosti, kdy zjevit se má antikrist.
1: Však se již ozval.
3: Jak?
1: Knihy Wyclefovi, kteréž arcibiskup sebral, mají opravdu být spáleny a zápověď je vydána kázat v kaplích slovo Boží. Rozumějte, to jen na mistra Husa vymyšleno, aby zlatá jeho ústa umlčeli.
2: Ten pokorný kněz od Boha zbuzený.
3: Není možná.
1: Bula papežova na to je. Teď prý vyhlásí. Proto chvátám do koleje, proto je ta schůze. Ale ať se neodváží ani arcibiskup i s bulou papežovou.
3: Mají moc, Martinku, velikou moc.
1: Ale svatá pravda ještě větší.
2: Tak, synu, jdi a braň jí proti všem jejím utrhačům a proti pomahačům antikristovým.
1: S Pánem Bohem, Máti, a s Pánem Bohem, sousede.
3: Bůh s tebou. Ten se nelekne žádného protivenství.
2: Zbožný křesťan raduje se, složí-li je na něj milý Pán Bůh, tak za bídu nynějšího života vejde u věčné blahoslavenství. Hleď, sousede, maří štětkářka od červených křížků tady proti Medulánským, jde z fary. Toť už jí muž jistě skonal.
3: Co bylo, štětkáři?
2: Už dlouho stonal. A samá nouze tam. A předsta žena nebohá musela dát farářovi groš. S pláčem mě to ráno povídala.
3: Farářovi groš? A zač?
2: Za poslední pomazání. Jinak nechtěl jít a nemocného zaopatřit. A ten groš byl její poslední.
3: A svaté oleje prodávat. Inu svatokupec.
4: Bůh s námi, krejčíři.
3: Buď zdráva, paní Žovko.
4: A tebe Bůh potěš, vdovo Maří. Byla jsi na faře o pohřeb?
5: Byla.
4: Jak jsi pořídila?
5: Musela jsem čekat. Farář má hosti.
3: Faráře od svatého Klimenta a střídníka od svatého Jiljí, kněze pekla, kterého prý ani čerti nechtěli.
4: A co farář?
5: Přišel na Mazhaus od stolu všechen zarudlý a z hurta na mne, co chci. A když jsem řekla, že jdu o pohřeb, on hned nesulí peníze. A když jsem prosit začala, že jsem už děla poslední groš, utrhl se na mne to, že bylo za svaté oleje, ale za pohřeb, že musím také dát. Ať si to seženu, 3 groše nejmín. Že hrobu nevykropí.
2: Pomahač antikristův.
3: Slyšíš, smolaři? Svatokupec.
6: Trač!
0: Desátky mu vyplatí.
5: Jakomec. Milí křesťané, tak platí na farách teď slovo boží mrtvé pohřbívati. Tak jedná ten, jenž rouhavě se chlubil, že je důstojnější nežli matka páně. Onže může, kdy chce stvořit Boha svěcením, no to. A matka páně, že jen jednou Boha porodila.
3: Rouhání. Milí sousedé, učiňme ofiéru, aby tato vdova křesťanská...
5: Jdi, Maří, do krámu, jemuž fara říkají, a zaplať tomu necitelnému kramáři. A to... je tvým dětem.
2: O, zaplatí Bůh a požehnej.
5: A tebe potěš v tvém zármutku.
2: Zaplať pán Bůh.
3: No, vdovu si paní Žovko utěšila, ale tebe samu rána uhodí a nás s tebou, je-li pravda o Betlému, že prý bude zavřen.
6: A že mistr Hus nebude již kázat.
2: A knihy, že budou spáleny.
5: Slyšela jsem u pany Zříčan, že arcibiskupovi doktoři včera na synodě tak sjednali.
3: Že prý papež vydal bulu.
5: A je-li jen pravá. A je-li pravá, dobili ji křivou žalobou a lží na mistra Husa. Nebo jí koupili penězi a dary.
3: Jistě tak, jistě tak.
5: Ale ten papež, jenž tu bulu vydal, už zemřel. Ten už nic neuhrozí.
3: Ale ten nový. Povídají, že se z Košic jmenuje.
5: Kosa, Baltazar Kosa. Do té doby voják, mordér, svatokupec a teď svatý otec Jan 23. Teď se mu budou kořit kolenoma ohnutýma, líbat jeho nohy, nejsvětějším jej nazývat.
3: To bude tedy ještě hůř.
5: To bude. A již je vidět, jak si arcibiskup troufá s těmi knihami.
0: Ševče Pavle! Ševče Pavle! Pojď sem, heleď! Ten střídník od svatého Jilí!
7: Je speklo! Jde-li jen rovným krokem!
0: Nejde!
2: Jde sám?
0: Sám!
3: Hle, té drahé, hříšné jeho sukně!
7: Ten se nalokal!
8: Co jste se, lidičky, tak shlukli? Nač čekáte? Či už se tlačíte, křesťánkové, a chcete zase do kostelíčka, když vám teď zavřou Betlém? Bludné ovečky, vracíte se ke svému pravému pastýři? Už nebudete chodit do Betléma?
5: To myslíš ty?
3: To byste si přáli.
8: Nebudete... A dobře tak, dobře, tak se alespoň uchráníte, nebo my klneme jménem Ježíše všechny ty, kteří chodí na kázání do Betléma, všechny a všechny, kteří zpívají vstal je z Bůh z mrtvých, tu a tu.
3: Navštiv nás, Kriste žádoucí.
8: Tu obzvlášť. Co vy písničky zpívat vedle mě? Svatá tajemství se v nich vykládají a s prostým jazykem, ne v latině. A vy, prťáci, smolaři, lojovníci a svatá tajemství, tady jsou jen kněží svěcených. No, však už nebudete... nic zpívat.
5: Tak zase jen poslouchat, co kokrháte v latině a poslouchat, jak je v pekle.
8: To jsi, Žovka ze Zderazu. Ty prý už i kážeš. I traktát o antikristu napsala jsi. Ženská. To bys měla zvláště ty o pekle slýchat. Ty, ženo všetečná.
5: I ráda. Ale jen tebe, když jsi sám tam byl.
8: A snad nevěříš ty Jezabel. Ale abys věděla, byl jsem v pekle. Byl. A věčná muka jsem viděl.
6: A nic neviděl.
8: A viděl. Abyste věděli, když jsem byl vytržen u vidění. A tu jsem viděl v tom hrozném místě, kdež to nebylo světla. Jenom tma a truchlost a žalost. Viděl jsem toho kulhavého mistra Jana Wyclefa z Englandu.
6: Cože?
5: Jen ho nechte, poslouchejte, toť zbožné kázání.
8: Právě toho jsem tam viděl. On proti papeži a kněžím knihy psal, protože jeho kardinálem neučinili.
5: Žeš?
8: A je to pravda. A proto ho vyklefá tolik zmatku u nás. Takové různice, takové bousky. Proto vyklefá ten váš Hus a ostatní mistři. Ten vousatý Jeronim už ani slova. A budu mluvit a pravím, že proto to na těle i na duši kulhavého vyklefa se lidé bouří. Ten vyklef se trápí u věčném ohni a ten váš mistr Hus bude mít už teď peklo, když nebude smět kázat.
2: A neposlechneli?
8: Pak uvidíte, uslyšíte, až vám v kostelích budou číst při hořících svících kladbu na něj. A vás všechny, všechny až pak interdikt uhodí, až vám nebudeme děti křtít.
2: A o pekle kázat.
8: A nikoho po křesťansku nepochováme. To pak váš mistr jenž bludy rozsévá.
2: A teď už dost. Teď už popem.
7: Mere, sousede, pojďte. Ten farský opeska zaslaje.
2: Tak nám tupit ctného a zbožného mistra.
8: Kterého již neuslyšíš. O němi už kázat nebude.
7: Nech mistra, jenž nám chudým pravdu boží mužsky káže.
8: Ale babsky přestane, až jej kladba udeří.
7: Nezpůsobíme, nepřestaneš mi. Osvěru ti dáme.
9: Ty šátky hned vyplatíme.
8: Toť to nové učení, tak, tak. Ale uvidíte, jako Hus budete mít odspíváno. Hohoho, vyklev, vyklev, ty nejednomu hlavu zvykleš.
9: Do pekel toho peklo.
8: Ta nová víra!
2: Ano!
9: Mistra nám už zahradu nedám!
3: Tak nám mistra potupit.
2: Že už kázat nebude.
6: Betlem zavřít.
2: Toho mistr nedopustí. Jistě bude kázat.
3: No, zeptejme se. A jeho samého se optejme. Ať poví sám.
9: Tak, tak.
7: Ano, pojďme.
9: Zeptáme se. Pojďme.
3: A kněží a kanovníci, ať uslyší, že také těch mistrových písní nenecháme.
7: Pojďte všichni.
8: A písně Husovi zpívat budeme.

0: Salve, Jiříku.
1: Je mistr Hus doma?
2: Je, mistře Pálči, dole v kapli na modlení.
1: Teď? V tento čas?
2: Nebývá tam touto chvílí, ale teď je zač se modlit. Ta zápověď, kterou už vydali o kaplích, či o našem Betlému, o knihách Wyclifových, to není možná, mistře Pálči. Není možná spálit knihy tak divné učenosti.
1: Arcibiskup má bulu papežovu. V jeho rukou je moc. A když mu to doktoři písma a mistři schválili... Co mistr Hus?
2: O, mysl mu to hrubě tíží. Už ani nespí.
1: Že nespí?
2: Alespoň na dnešek nespal. Do půlnoci četl. Zář jsem viděl z jeho jizby tady s kulinou. Já si lehl, dlouho však jsem nespal. Kroky mne vzbudili. Dveře jsem měl pootevřeny, byla teplá noc, dusno. A ty kroky jsem tam. Někdo tady po paláci přecházel. To jistě mistr, pomyslím si. Kdož jiný? I vyhlédl jsem tajně. Byl to mistr. Dobře jsem viděl, měsíc jasně svítil. Mistr oblečen, do té chvíle ani neulehl. Přecházel zamyšlen, pak se tady proti oknům postavil, ruce na prsou sepjaty. Tak drahnou chvíli stál a jeho stín se ani nepohnul. Tak jsem mistra ještě neviděl, co mu posluhují.
1: Dlouho nejde. Co mistr Jeroným? Nic nového?
2: Právě dnes došel od něho list, jaký skupec z Budína jej přinesl.
1: Co píše?
2: Že seděl u vězení.
1: U vězení? A tam, v Budíně, že jej uvěznili?
2: Tam. Dostali psaní z Prahy od arcibiskupa. Tím psaním naškl náš arcibiskup mistra Jeronýma z bludného učení a všechny před ním varoval.
1: A na ten pouhý list?
2: Jen na ten vydal uherský král mistra ostřihomskému arcibiskupu a ten jej vsadil do vězení.
1: O, jak jsou zajedno. Jaké tuhé pásmo. Jaká je jich moc?
2: 14 dní seděl mistr Jeroným, ale již je zase na svobodě a chystá se do Vídně a pak do Polska.
1: Snad opět do nového vězení. Pokoje si nedá. Příliš sobě troufá.
2: Tu, mistr Hus.
3: Ty, Stopálči, vítej. O Jeronýmovi si slyšel.
1: Právě teď.
2: Donesl bych to volumen, mistře.
3: Můžeš. Na jedno myslíme.
1: Tak.
3: Na zápověď arcibiskupovu.
1: Právě pro ní přicházím. Abych upokojil svědomí.
3: Svědomí? Proč?
1: Poslechneš arcibiskupovi zápovědi? Nebudeš v Betlémě kázat?
3: To ty se ptáš? Toť přece zřejmo, že nemohu poslechnout. Nemohu a nesmím. Ale proto nepřicházíš.
1: Proto.
3: Ty. Pálči, ty?
1: Divíš se? A sám vážíš, co na sebe řeš. Snad si i váhal a váháš. Nespal z noci.
3: Ach, Jiřík ti řekl. Nespal a rozvažoval jsem, jak velký boj teď nastává. Jaká protivenství. Nemám se za proroka a vyznám se ti i z tesknosti, že jsem váhal i klesal na mysli. Ale vykonám, co jako kněz jsem dlužen, abych pravdu směle kázal.
1: Neposlechneš tedy?
3: Můžeš-li říci, že dobré je ustanovení papežovo, aby v kaplích slovo boží nebylo kázáno? Tento příkaz je přímo proti Kristovu zákonu a proto neposlechnu ani arcibiskupa, ani papeže.
1: Však nemyslím, abys přestal na dobro, aby navždy umlkla tvá okrášlená výmluvnost. Ne navždy, ale jen na chvíli, na čas, aby vzpourou se nezdálo a nebylo. Jen na chvíli pravím, jenom na čas.
3: Na čas být povolný a mlčet? Mám mlčet třeba jen na chvíli a schvalovat převráceného kněžstva pokrytectví a pýchu, nádheru a zpupnost, lakomství, smilstvo, svatokupectví a jiné hříchy, které jsem do této chvíle oznamoval? Nebudeš-li pravdy hájit, zrazuješ ji. Odpadl jsi. Co se s tebou děje? Nebo co se stalo?
1: Znáš mé smýšlení.
3: Až do této chvíle. Čítal se mnou knihy Wyclefovi. Bránil s mnohé z jeho artikulů, až tě Wyclefistou pojmenovali.
1: To bylo mezi námi mistry, to věc učených. Ale velikému lidu to vše vykládat.
3: Pravda pro všechny. Ať jako slunce svítí všem.
1: Nepochopí ji a nesnesou. A kázeň, příteli, a řád. Vzepřít se hlavě církevní. A papež, ať jakýkoliv, je přece jen hlava církve. Je studnice, v níž se příští všechna moc.
3: A proto vše se mám obrátit na pochlebenství papežovi na lež a zradit pravdu.
1: Neposlechneš-li, začneš s nimi boj. A jaké konce toho boje? Kam povede? Považ jejich sílu, papežovu, kardinálů. S nimi budou hierarchové všech národů. A s tebou?
3: Oh, pravda. A nejsem tak sám.
1: Myslíš na dvůr králův? Jen vydrží-li, až i na něj přísně nalehnou. Teď teprve uhodí tvrdé rány. Neposlechneš-li?
3: To dnešní noci jasně mi vstoupilo na mysl. Že vše do této chvíle, že všechna hádání, všechny žaloby a hrozby byla jen prelúdia antikristí. Že teď teprve nastane tuhé bojování.
1: A my první ucítíme jeho rány.
3: Toho se bojíš. Oč ti běží? Přece ne o důstojenství od nich.
1: Tím to na mne? A kdybych i důstojenství žádal? Nemám-li na ně práva? Je-li to hřích? Řádně dojíti důstojenství?
3: A snad obročím a důchodu?
1: A třeba obročí, toť je s důstojenstvím. Je-li to větší hřích, nežli toužit povratké přízni studentů a lid veliký k sobě nachýlit?
3: Tak. Pravda. To by byla marnost. Hřích tak jako nepřát bližnímu a závidět.
1: Snad nemyslíš. O, toho bych ti nezáviděl.
3: Věřím. Nechci soudit, co se ti v srdci hnulo. Ale to řeknu, že mě rmoutí to, co tvá řeč zjevuje. Že si přišel ne mě posilnit, ale zastrašit. Bojíš se postavit se, když jde do tuha. Mocným tohoto světa se postavit. Pozbít jejich přízně.
1: A mně je zjevno, že přízeň lidu je ti blaženost největší. A že bys třeba i toužil po slávě mučelnické.
3: Hořkneš hněvem, příteli. A v hněvu křivdíš. Miluji pravdu, jen jí sloužím. A věz, že jen pro ní, a ne z hříšné, marné touhy všechno bych podstoupil.
1: Šel jsem dosud s tebou. Dále však to ne. S teskností vidím, co přijde, co nastane. Zmatek a bouřky, zkáza veškeré kázně, zkáza... Houf se blíží. Zpívají tvou píseň. Jdou jistě k tobě.
2: Veliký houf dochází. Pod zderazem se zhlukl a cestou roste jako velká voda. Pana Voxu z Valdštejna jsem také zahlédl. Ten kráčí v čele. A Polák krejčí, Hanuš komorník králové je také s nimi.
1: Jdou sem?
2: Sem pro tu zápověď. Chtějí zvědět, bude-li mistr kázat, nebo bude-li betlém zavřen.
1: V tuto poslední chvíli, příteli, rozvaž, nedej jiskře ohněm býti. Svým slovem je ukrotíš. Na tvém slově všechno záleží. Co jim řekneš?
3: Nepřestanu kázat, kárat a lid nabádat k novému pravému životu, aby v pravdě a hloubě ji bral učení Kristovo.
1: Lid, pořád lid, ten ti nade všecko. A nevidíš, že kráčíš k propasti?
3: Tam se mnou nepůjdeš.
1: Tedy s Bohem. Nechci být svědkem toho, jak požár zakládáš. Co všecko v požeh dáváš? Pojď mě, Jiříku, otevřít zadní dveře.
3: Posilni mne, o Bože, ať vytrvám, abych stál v pravdě beze strachu a bez vyklání.
0: Milý mistře.
3: Pane Voku z Valdštejna, ty vítej. A ty, paní Žovko.
0: Mistře Jene, popové již radostně vyhlašují, že betlém bude zavřen.
4: Že nebudeš v něm už víc kázat.
5: V úzkostech jsme přišli, milí mistře. A ti tam dole v úzkostech čekají, jak rozhodneš.
4: Neposlechneš, mistře.
3: Jak bych mohl, nelekejte se. Budu kázat.
6: Bratři a sestry, vězte, že v Betlémě kázati nepřestanu. Věrně se vás přidržím a s vámi vytrvám.
7: My s tebou!
6: My s tebou! A ať si hrozí!
4: Já věděla, bude kázat!

0: Běžiči! Vrchní běžiči!
1: No, pane burtmistře!
0: Hned ty tři zatvrzelce do vězení doprovodíš.
2: Teď mluví Richtář. Je to on, rozkřikl se. A teď, to je ten student. Jak zostra odpovídá tu na Rathause.
3: Jak by ne, když i v kostele si troufal kazateli odmlouvat.
1: Čert, aby je, mor na ně, na ty české vyklefy a husáky.
3: Co kleješ?
1: Už se to zase zbíhá před Rathaus, už houfem stojí před vraty a je teprv po ránu. A to všechno kvůli těm třem klukům zlořečeným, všetečným. Kvůli nim věřte třeba šturmem poženou na Rathaus, aby jich dobili z vězení.
2: O ty se zatím konšele už postarají. Richtář s výsledkem a soudem hrubě pospíchá.
3: Toho ševce už vyslechli. I toho muzikanta. Teď mají v prádle toho studenta ze Zderazu.
1: Jaké výslechy? Sta a sta svědků to přece slyšelo, že ti kluci odmlouvali kazatelům v kostele. Já bych jim dal křičet na kazatele. Lžeš, lžeš. Co odpustky kramaříte, toť svatokupectví.
4: Dědicové Jidášovi jste, kteří dar boží duchovní prodávají. A sám papež tak činí, aby měl peníze na válku, dává odpustky. Aby si lidé koupili nebeské království, nebo aby mohli volně řešit.
2: Tenhle v pouta svázaný, Martin mu říkají, i v týně kazatelí odmlouval. Teď za to budeš mít. Poděkuj se mistru Husovi.
3: A vzívej ho.
1: Ďáblu sloužíš, klič se.
4: I vám dej Bůh, abyste prohlédli.
1: Ten je zmámený. To všechno Hus.
3: To je ten pasovský děkan, co prodává ty odpustky.
5: Kde je burgmistr? Ohlaste mě, že jsem přišel já, papežský komisarius tým.
0: Co je? Kdo tu tak? O důstojný oče, ty vítej.
5: Pane burgmistře, stížnost vedu proti tovaryšům.
6: Právě jsme odsoudili tři ty opovážlivé.
5: A měli jste na mysli, že v den páně ve stánku božím v neděli se rouhali a nám lhářů svatokupců dali? A zač? Zač? Za to, že každý, kdož by nejsvětějšímu otci v jeho válce třeba jen grošem pomohl, že se mu dostane milosti boží a hříchu odpuštění, za to spíjání a rouhání slovem i písmem. I písmem. Vy, páni, ještě nevíte, že i písmem se rouhali ti tři, které vězníte.
6: A také včera?
5: Včera. Nejdosti na tom, že tady v Praze velmi šerevné, nepočestné listy a obrázky na mě po ulicích metají, na zdi lípají, na dveře, na vrata přibíjejí, už tak je v kostele.
0: A kde?
5: Do pokladen na odpustky za oltáři. Do všech tří. Na Vyšehradě v Týně i na Hradě. A tam tu nejhorší do truhlice vecpali. Tuto písmo. Ohavné škrábání už jak začíná. Vy asmodejisté, vy belialisté, mamonisté. A na konci, co napsala ta ruka rouhavá, více je věřiti Husovi pravdomluvnému, než zboru prelátu podvodnému.
6: Zase on.
0: Hus a pořád Hus, ve všem on.
6: Radši mi ten papír ponechat.
0: Bude nám hod. Svatého písma doktoři, fakulta teologie s děkanem svým, mistrem Pálčem budou zde mít schůze.
6: Tady na Rathause schůze.
0: Protože v koleji už nejsou jistí, studenti všichni proti ní.
6: Tam vládne Hus.
5: Je kněz a takhle. Papež je jeho otec duchovní. A on se tak proti němu opovažuje. A on, jak svatému otci škodí. Lidé nejprve hojně přinášeli oběti, ale teď, co Hus ještě nechtějí nic dát, leda pošklebek. Však tady to máte černé na bílém. Když nejsem ani životem jist, jak můj herold udeří na buben, začnou kolem křičet, handlivé písničky zpívat. A jaké? A teď už i hrozit. Proto, milí páni, jsem k vám přišel pro ochranu, abyste mě dali stráž.
0: Už i po zdvižení strojí.
5: Matko boží, to je ta písnička o odpustcích, víte-li.
0: Zhluknutí se malem, snad aby z důstojný oče nešel hlavními vraty.
5: Ale běžice mi dáte.
0: Až dole čekají, vyvedou tě uličku.
5: Tak, tak, to bude líp, než vrazit do té rozbouřené vody. Pozdrav vás Bůh, páni. A těm třem rouhačům jste nic neslevili.
6: Jsou odsouzeni. Víckrát se již rouhat nebudou.
5: Tak, tak, to bude příklad pro všechny. A kdy ty rouhače dáte Katovi?
6: Ještě dnes.
5: Tak. Tak, jenom neodkládat a nelekat se naštvané lůzy.
6: Ten rozsudek se musí vykonat té chvíle.
0: Ale ten zástup před Radhouzem a přibývá jich jako mlhy.
6: Poručíme, ať se rozejdou.
0: Běžici, jdi dolů. Vezmi buben a volej před Radhouzem. Volej zpět, ať kdokoliv chudý nebo bohatý a jdou na své obydlí, že nesmí se před Radhouzem houfem stát.
6: A ty běžici, jdi k mistru popravnímu a vyřiď mu, ať meč a pacholky si přichystá na každou chvíli.
7: Puste nás, puste ji, jeho matka má tady syna.
0: Co je to?
7: Nezdržujte nás, jdeme k soudu, chceme právo. Pojď, jen pojď, Marto.
0: Co tu chceš? Co chcete, kdo jsi?
7: Žovka, vdova souseda pod Zderazem.
5: A to jsi slyšeli jsme, kážeš pod Zderazem.
7: Tady by to bylo spíše třeba.
0: Mluv, co chceš.
7: Přivedla jsem tuto matku, jež chce svého syna.
8: Můj syn, tu uvězení, Martin Student.
7: Jeden z těch tří mládenců.
5: Jdeš se s ním rozžehnat?
8: Rozžehnat? Ne, chci k němu do vězení. A ne jenom ho vidět, ale chci být s ním u vězení. A nevydáte ho, zavřete mě s ním.
5: Blázníš?
8: Proč jste jej odsoudili? Tím jsem také já vina. Jsem, to, co mluvil on, to mluvím také já.
7: I já.
8: A co učinil, i já bych učinila. A volám, slyšte, volám, že ohavné to svatokupectví, křivé jsou ty odpustky. To řekl můj syn, to říkám také já. Říkám, volám, uvězněte mě. A má-li být trestán na hrdle, chci umřít jako on, chci umřít s ním.
7: Já taky. A všichni, všechen ten zástup před Radhausem, zeptejte se jich a jedním hlasem vám odpovím.
5: Nemluv bláznově.
7: Nejen pravdu mluvím, jen jděte a zeptejte se a pohrnou se vám, že budete mít vězňů od sklepů až po sám krov a katů málo. Všecka Praha, pravím, je takového smýšlení, kromě vás a vašich krajanů a mnichů a kanovníků. Však slyšíte? Ten hluk tam, to je naše řeč tu. Puste ty mládence nebo vstaďte nás všechny do vězení.
0: Však my tvou smělou řeč i ti tam venku umlčíme.
9: Tu před Radhausem nikdo houfem nesmí stát!
7: Slyšíte-li? Tak vás poslouchají!
8: Pustte mě k synovi!
5: Sen Miříci! Odveďte je!
8: Ale jen k synovi, jen k Martinkovi!
0: Odveď ji, když jí přivedla!
7: Leda do vězení!
5: Pryč s nimi ven!
8: Sluhové antikristovi! Pustte mě, já chci k synovi!
7: My přijdeme stát!
8: O můj synu! Moje synáčku!
5: Tak, už ženy jsou tak poblázněny.
0: Kde je Biřič s bubnem?
10: Pane, burtmistře, když začal bubnovat, vytrhli mu paličku a hned ho tiskli do vrat a bít ho začali, že rány na něj pršely jako dešť líjavý.
0: To je zbouření, richtáři.
5: Poprava je zastraší.
10: Pozdrav Bůh, páni.
0: Už se myslel, že nepřijdeš, mistře Pálči, ani důstojní páni, když se venku tak bouři schyluje.
10: Snad proto jitření nepřijdou. Ale když jsem schůzi svolal, měl jsem za svou povinnost.
0: Pojďte se k oknu podívat. Houf se zpřidal. Samý studenti. Tisíce jich.
5: Hlava na hlavě.
0: Před houfem několik mistrů.
5: A napřed hus.
10: Hus?
5: Zavřete vrata.
10: To všechno zna ty tři nešťastníky sveden.
5: Na hrdle budou potrestáni.
10: Na hrdle?
0: Tohle není možná.
10: Ty před vraty. Studenti a mistři žádají, aby byli sem vpuštěni.
5: Ne.
0: Není možno.
10: Rozvažte si, páni. Jen tak zkrátka je odbít. Zástupové se rozuzí, ať neteče krev. Až jsou tam mistři koleje, alespoň s těmi promluvte.
5: Žádali by jako ta chátra, abychom ty tři lotry vydali. A těch vydat nesmíme. Jaké tedy jednání?
10: Neodmítejte ji.
0: Se důstojní oče za ně přimlouváš?
10: Za utišení, aby nebylo hůř. Bojím se pozdvižení. A nevíte, čeho žádají.
5: To je pravda. Slyšet bychom je mohli.
0: Ale ne všech.
5: Jen jednoho.
0: Husa třeba. To jako by tu všichni byli, ten mluví za tisíce.
5: Tak, jen toho.
0: Jdi a puste jenom mistra Husa. Toho setkání si se nenadál, mistře Páči. Libori však, ustup sem do poradní síně.
10: Myslíš ty, pane purkmistře, že bych se mu chtěl vyhnout? Právě této chvíle rád bych s ním promluvil. Dovolte, ať zůstanu.
0: Tím milejší nám bude, neodejdeš-li.
9: Pan burgmistr a páni konšelé, dovolují vstoupit jen mistru Husovi.
6: Slyšíte, jak já jásají? Že vyhráli, že si to vynutili, že svých museli poslechnout. Pošetili.
0: Doufají Husa jeho výmluv.
6: Tady není kaple betlémská. Už jde.
11: Ty tu, Pálči, tebe tu nejdřív spatřuji.
10: Když pro nás teologi není v koleji místa, schází se naše fakulta na Radhouse. A nechceme se dát ti zastrašovat.
11: Zastrašovat? Kým?
10: Obcí bakalářů a studentů. Ti křikem na nás a hrozbami. Teď mistři a doktoři mají se dostat pod ruku a kázeň školárů a studentů.
11: Ti vám nehrozí. Jen volají tak jako my, že milost boží se teď prodává jako zboží. Jak tomu dávno, co sám si řekl na faře u svatého Michala před mistrem Křišťanem a jinými, že hlásání těch odpustků jsou bludy makavé.
10: Tak jsem se mohl domnívat, ale mám proto chválit, když boží chrám se poškvrňuje, jak bylo u svatého Štěpána, když 5-6 mužů zbraně dobilo a nahými meči se obořili nakazatele, když začal hlásit, že si dán do kladby.
11: Když neprávem nevinil z kacířství.
10: Neprávem. Když hájíš, Vyklefa, i těch 45 artikulů už dávno a teď znova zavržených?
11: Obcí doktorů i tebou. Tebou, příteli, jenž si před nějakým rokem ve schůzi mistrů v koleji hodil na stůl knihu Vyklefova trialogu a skřikl na mistry, ať vstane kdo chce a mluví proti jednomu slovu z této knihy. Já chci bránit ti.
10: Dnes jinak vidím. Toť přece lépe prohlédnout, nežli v bludu setrvat. A tenkrát bylo jen hádání mezi mistry. Nic zřejmě proti papeži a církvi. A věřícím nenáleží dělat se soudci nad stolicí papežskou, ale být poslušen jejich nařízení.
11: Jsou-li apoštolská? Tak, když příkazy papežovi se srovnávají s učením apoštolů Kristových. Ne-li, neuposlechnu.
10: Než to pravda, že jsi měl jít do Říma, když na tě vzali půhon pro neposlušnost.
11: To již zlá vůle, Pálči, s tebe mluvím. Ty víš, že bych tam šel, kdybych tam byl jíst životem a svobodou. A víš, že z jara se tam vydal Jan z Jesenic. Z přátelské lásky můj prokurátor. A dobře víš, že jej hned do vězení uvrhli. A když uprchl, že jej prokleli a teď jej štvou a honí po vlašské zemi. Víš, co mne v Němcích čekalo? Navěky umlčet. To chtějí na radost pražských mnichů, kanovníků.
10: A moužeť, dopustil jsem se té hrozné viny, že jsem přijal důstojenství kanovnické.
11: Máš čeho se sobě žádal?
10: I ty, tam před Radhouzem, ty zástupy.
6: A různice a nepokoje v městě.
0: A teď studenti a chudina zřejmě chystají nám zbouření.
10: Syna Oji, kola roztočil jsi, vůz s vahem poletí a zdrtí vše. Jak ho zadržíš? A kde? Jak uhasíš oheň, který jsi podpálil?
11: Pane Bože, mou vinou všecko. Ne, příteli. Ne, páni. Ten oheň jinde založen. Ten dlouho doutnal, však mohli byste dobře vědět, kde. Že na farách zvrhlých plebánů, v bujnosti klášterní, v rozkošných domech kanovnických a v dvořích biskupských, kde všechno frejmarčí, i mníšek nejnižší, i sama hlava církve nejvyšší.
10: A což ti, kteří to vynášejí a tupí jenom pro libost lidu, pro jeho pokřik a pochvalu, pro přízeň zástupů, tak jako ty.
11: Konám jen, co káže povinnost, za to mám hněv a nenávist. A mám-li přízeň v lidu?
10: Žízníš po ní, ale nebeř si pro ní zaštít svatou pravdu. Když boříš kázeň, řád a netup církevní přikázání.
11: To činí protivníci a rouhači té svaté pravdy, ke kterým si už zjevně přistoupil.
10: Měl jsem zůstat s tebou? Teď i staré druhy odpuzuješ. Stanislava, víš? Broda a co jich více?
11: Ne, já nezapuzuju. Já zůstal věrný, ty však zapíráš, co dříve držel a bránil. Na pochlebenství papežovi na lež si se obrátil. To musel jsem ti želbohu říci. Přítel Páleč, přítelkyně Pravda. Oba dva přátelé, ale svaté jest, čest dá ti pravdě.
12: Ty jsi řekl pryč přátelství. Chceš nepřátelství, boj.
11: Nechci přízně mocných.
12: Ale ty mocné poznáš a ruku jejich ucítíš.
11: Už i hrozíš. Ale s boží milostí vytrvám a proti všem chci státi a třeba až do vyhnanství i na smrt.
12: Šílenec jsi. Ale toužíš-li po koruně mučednické, nechtěj alespoň cizí krve. A bude kvůli tobě vylita a již dnes krev těch tří tebou zmámených. A víc a dál hrozné krve poteče. Před tou zaraz obrať, té se lekni a věčného zatracení. Bůh s tebou.
13: Řekl, že krev těch mládenců bude dnes vylita.
5: Tak, jsou odsouzeni.
13: Kvůli nim k vám přicházím.
14: Čeho sobě žádáš?
13: Čeho žádá celá Praha. Pusťte ty mládence a lid se utiší.
5: A právo a spravedlnost, ať jsou pošlapáni. Provinili se, musí být potrestáni.
13: Nuž tedy se mne chopte. Neb skrze mne mým kázáním povzbuzení tak učinili. Já jsem toho první příčina. Tu jsem. Mne uvězněte, mne suďte. Ty však, kteří nemohli svatého hněvu v sobě umlčet, ty propust.
5: Není možná.
13: O tvrdou pomstu vám běží a nerad bych řekl, že kvůli mě jste jim přitížili. Mně suďte, jak jsem vší silou o to stál a stojím a žádám.
5: Soud nad tebou nám nenáleží.
13: Vy nechcete. Vrátím se tedy a ohlásím tam, před Radhouzem, že chcete trestat bez milosrdenství. Co ty zástupy pak?
5: Hrozbou chceš nás zastrašit?
13: Nehrozím, jen varuji. Znáte, co je rozhněvaný lid. Já a nikdo ho pak neudrží. Vás pak neochrání ani Byřicové, ani vrata pobytá, až tam venku začnou k šturmu zvonit.
14: Byli by jako šelma rozuřená, to pravda. A nevinní by pak zaplatili životem.
5: Není možná zrušit rozsudku.
13: Propusťte je, to moudře učiníte.
14: Dost na to, mistře. Když vykonání rozsudku odložíme.
5: Do zejtří.
13: To odejdu. Žádám milost. Král ji zajisté dá. Počkejte, až se vrátí ze žebráku. Za nějaký den přijede. Teď jim dejte milost.
5: No tedy počkáme. Zatím ať mají milost. To tedy učiníme, ač neradi. Ale také ty, důstojný mistře, za to něco učiníš. Ať se rozejdou ti před Radhouzem.
13: Když mi dáte své slovo.

0: Musí.
1: Veliká jest jeho moc.
0: A té chvíle nám tou svou mocí slouží. Slyšíte?
1: To k ním promluvil.
0: Zdali pak se rozcházejí.
1: Odcházejí.
0: Šel nalep.
2: Odcházejí, pane burgmistře. Mistři napřed, studenti, a lid za nimi jako černý proud.
1: Ty jsi ještě tu, mistře Pálči?
2: Tak, ještě jsem tu v přístěnku jsem slyšel. I z okna viděl.
0: Všecko se valí dolů. Vyprovázej husa. Ring se již prázdní. Franklin!
1: Co hodláš?
0: Co ty a co vy všichni? Zavolej kata, ať přivede ty tři odsouzené.
1: Hrubě pospícháš, snad ještě ne.
0: Právě teď. Té chvíle se nikdo nenaděje.
1: Rozvaž,
0: žádné,
1: kdyby tak...
0: Žádné řeči. Odsoudili jste je, rozsudek musí být vykonán.
3: Už dolů!
0: Jsou-li tvoji dráby při chystání?
3: Hned.
0: Polovíte s oštěpy, polovíte se samostřely napjatými.
3: Tak.
0: Ale vyber jen naše lidi, jen samé naše lidi. Českým drábům nevěřím.
3: Ani jediného Čecha mezi ně nedám.
4: Rychle,
0: mládenci, už jinak býti nelze. Položíte hlavy za své rouhání.
2: Pane burgmistře.
1: Chtěl jsi něco, mistře Pálči?
2: Nic. Nic. Buďte s Bohem.
0: Mistře popravčí, odevzdáváme tobě ty tři mládence. Jana Hudce, Staška Ševce a Martina Studenta. Kdyby se pod pranesat nedostali, popravíš je kdekoliv cestou na rinku.
5: Pro Bůh, páni, rozmyslete si to. Sami neumřeme. Budete litovat.
6: Nech jich, Stašku, práhnou po naší krvi. Bratři, půjdeme spolu k Pánu Bohu. A Boh dá, vesele umřeme. O, má matko.
1: No tedy věz, když jí voláš, že tu byla.
6: Ale ne prosit.
1: Chtěla s tebou zemřít.
6: O, bude děkovat Otci nebeskému, že mě dal pro svatou pravdu trpěti. Slyšte, rytěři boží, připravte se jim.
0: Honem s nimi pryč, hněte se, pacholci, a hned dole na Mázhauze je chutě, sváčejte, nemeškejte.
1: Ach, já nevím, nevím.
0: Snad bys jich nelítoval. Kacíři zapeklití ještě zpívají.

Už přestali. Už mlčí. Dílo skončeno.

0: Co stojíš? Poběž. Chytnou tě a zbíjí.
1: Sám běž. Mám tu cosi v betlémské stodole.
0: Co?
1: Toho kacíře sršatého. Toho husáka. Běž a jazyk za zuby.
0: Chytnou lidě. Krátce dodýcháš.
1: Nestarej se.
2: Ach, paní Žovka.
3: Zas vám tu v kapli necně zpívali, Jiříku.
2: Když s zjevným šturmem nic nesvedli, tu v kapli betlémské ulevují sobě písničkami.
3: Na to papežovi buly nemají jako na rozboření Betlém.

0: Ale richtář i purkmistr na to hledí s tichou radostí. Patřte jejich hanebnosti. Sousedovi nedali by obořit peci nebo chlívce, ale chrám boží zbořit, to by ještě pochválili.
1: A rušit dané slovo, jako mistrovi k slovu nestáli a ohavně jej podvedli.
0: A věř, že neustanou. Jistě ukládají tajně mistrovi i kapli. V tu pozdní chvíli měl bys ji zavírat.
1: Mistr nedopustí. Když v Praze jsou všechny kostely zavřeny, řekl, ať mají věrní zbožní alespoň tuto kapli. Mistr Křišťan jej sice varoval.
0: A co on?
1: Že pro svou bezpečnost nemůže sklíčeným odpírat útěchy.
0: A nevěří snad ani, že by lidé mohli být tak zlí. Ať si vzpomene na Pálče. Snad slyšel, co Páleč kázal u svatého Havla, jak jsou Wyclefovi bludy osládlé, že je milo pro ně jít na smrt, jako jste viděli na těch třech svedených mládencích, a jiní, že své hlavy sami nabízejí. To řekl s posměchem o Martinově matce.
1: Matka Martinova chodí sem v kapli Betlemskou dosud a tu klekává u hrobu svého syna.
0: Ale nepláče.
1: Ne, tiše klečí jako zapomenutá.
0: A co mistr?
1: Jako dub u větru a bouři. A protivenství tolik a potupy. Ale toho nesouží. Lidu však je mu líto. Interdikt těžko nese proto, co Pražané pro něj zkoušejí.
0: A soused Polák, pozdrav Bůh. Co hledáš?
2: Jste tu sami? Nikdo tu?
1: Jen my.
2: Co v zákristy?
1: Teď právě jsem z ní přišel, nikdo tam není.
2: Tak hledej v kapli. Někdo se tu skrývá. Je tu. Jistotně je.
0: Kdo?
2: Bernard, našeho faráře syn, ten Rufián.
1: Jak víš?
2: Zahlédl jsem ho sem zajít. Jej, toho Mahometa. Sem. Před tebou jsem vstoupil. Vklouzl jsem jako zloděj. Šku, co tu ten v Betlemě? A v tenhle čas? A tak zlodějsky. Čekal jsem, viděli?
0: Myslíš, že ta šelma něco obmýšlí?
1: Co?
2: Buď kapli zapálit, nep...
0: Mistra zabít. Pojď, Jiříku, prohlédneme kostel.
2: Ne, paní, zůstaň. Kdyby vyrazil, já sám ho nezadržím.
1: Tak počkejte.
2: Zlý to kluk, ten Bernard.
0: Sám ze sebe to nemá. Všeho se ti Mahometi odváží, aby se betlémského kazatele zbavili. Počkej, ticho, slyš.
3: Vezměme, bůstl.
0: Sem, pojď.
3: Na světlo. Usmě, co mě držíš?
2: Vždyť jsem to povídal. Bernard,
1: co tu děláš?
3: Co se dělá v kostele?
1: Ale neschovává se tam v tmavém koutě pod lavicí. Skrýval se tam skrčen jako zákeřník.
0: Přišel s mistra zabít.
3: Pusta nebo?
1: Zapálit si chtěl.
3: Šacujte mě, mám-li hubku.
1: Oltář sám by ti dal oheň.
2: Tak si přišel krást.
4: Jiříku, co je? Co s ním máte?
0: Vloudil se tajně do kaple.
1: A skrýval se tu, mistře.
2: Kdo jsi? Toť Byřic nejhorší. Ten s kůrními žáky na hradě chytá naše studenty a mrská je a tebe tupí hanlivými písničkami.
4: Proč jsi se tu skrýval? Čím jsem ti ublížil?
3: Ty se ptáš?
1: Farský opesko!
4: Jiříku, pustíte jej.
1: Ale mistře!
2: Probůh!
0: Zlým se ti odslouží!
4: Pust jej. Jdi a pamatuj na boží přikázání.
3: Zabijeli kdo kacíře v kladbě, nezhřeší!
0: Přiznal se!
3: Ty mordéři!
4: Nech ho! Bloudí.
3: Ty bloudíš! Ty skacíš! Prokletý!
0: Mistře, ta dobrota se ti zle odplatí.
2: Přijde zás.
4: Budu opatrný.
3: O nešťastné husí, kde jste se vzali? Zdali jste mi z pekla do Čech přiletěli.
0: Hle, jak ti děkuji.
3: Ten mordér, ten farský opeska.
4: Teď často slýchám takové písničky pod okny. To mne netrudí. Ale
1: prchl, zbabělec, a rovnou k svatému Filipu. Celý houf tam stojí u hřbitova. Čekají na pohřeb Turka Jircháře. Nechtějí jeho mrtvolu pustit na hřbitov, protože Turek chodil sem do Betléma. Farář odepřel jej pochovat.
4: Toto je žalostná novina. To mě hněte, hrmoutí. Ne ty písničky, ale ten krutý nátisk na křesťanský zbožný lid.
0: Nechtějí-li ho pochovat, my ho sami pochováme. Pojď, krejčíři, pomůžeme. Pan Voxa jistě přijde.
2: Už jdu, milý mistře.
0: Za všechny tě prosíme. Chraň se.
1: Mám mistře zavřít?
4: Ne, teď teprve ne.
5: Bůh buď s tebou, mistře Jene.
4: Marto, jdeš k milému synu, k mučedníkovi.
5: K němu, k Martinovi a k těm mučedníkům, co tuto leží.
4: Tak už na Radhouze soudit nebudou, jako soudili tvého syna a jeho druhy. Smrt těch tří věrných mládenců měla zastrašit všechny pravdu hledající. Proto tak chvátali, proto mě tak hanebně oklamali, až i dané slovo zrušili.
6: Tu jsi, kněže, hledám tě. Tu, podívej se. Moje děťátko mrtvé umřelo a nepokřtěno. Farář odepřel křest. Dušička odletěla nepokřtěna.
4: Utěš se, matko. V Boha doufej.
6: Nekřtěňátko. Pána Boha neuvidí. Do ráje je nepustí. Ostane v předpeklí.
4: Bůh nebude trestat duši nevinného dítěte.
6: Bude. Bude. Pro tebe. Pro tvou neústupnost a tvrdost. Kdyby tebe nebylo, byli by mé dítě pokřtili.
4: Křivdíš mě. Slyšíš?
6: Nic nechci slyšet. Mé dítě nevzkřísíš a tvá řeč mu nebe neotevře. Nekřtěňátko.
5: Tvé dítě, ženo, je v ráji, tak jako můj syn. Sťali mě ho a bez zpovědi, bez svátosti, ale trpěl pro svatou pravdu. A tvé dítě trpělo zlosti antikristovou.
6: Ale kdo jej vzbudil, podnítil? Ty jsi jej na nás poslal. Skrze tebe umírají lidé bez svátosti. Běda ti, běda za ty duše. Za mé dítě, za mé nekřtěňátko.
5: Malé víry, ženo, poslyš, počkej.
2: Zavřu dveře.
4: Nezavírej, bude mne tu potřeba.
7: Ach, tu jsi, milý mistře.
4: Ty, ctná paní, ano. Pan mincmistr zmrzlý ze Svojšína. A ty, pane Schlumu, vítej.
8: Byli jsme u tebe. Kněz Martínek nám řekl, že jsi tu.
9: Mistře Jene, hledal jsem tě v obydlí. Rovnou cestou, jen jsem z koně slezl.
4: Přijeli jste s králem?
9: Před chvílí.
7: Zůstane teď v Praze.
9: Až do zimy. Ale chce mít, jak Zostra řekl, svatý pokoj. A tobě, mistře, nesu...
4: Od krále? Vzkázal něco?
9: Vzkázal, nevzkázal. Tam na Hrádku i teď cestou o tom mluvil, jaký teď život v Praze. Ten interdikt těžce nese, žeť na škodu je všemu království, jeho pověsti v cizině, a že by bylo nejlíp prozatím. Pravím prozatím, abys, mistře, opustil Prahu.
4: Bojím se, odejdu-li, aby mnozí neklesli na mysli, aby nebylo pohoršení. Zůstanu-li je zase strach velikého pohromu v lidu.
9: Z Prahy nebyl bys dlouho. Král se o to postará. Zvolá komisi, která by stavila zmatky, aby se stalo mezi vámi, mistry, narovnání. A tu je třeba utišení v městě, aby byl zrušen interdikt, abys na čas odešel.
4: Bojím se, že bych nebyl dobrý pastýř, nýbrž nájemník, jenž stádo opouští a utíká, když vidí vlka. A jako bych utíkal z boje pro boží pravdu.
9: Víc jí ublížíš, jestliže zůstaneš. Odejdeš-li, nebudeš spravedlivým příčinou k utrpení a strasti.
4: A tou nyní jsem.
1: Naši jdou na pohřeb. I pan Voxa, tu.
10: Milí mistře, tu jsem se svými chlapci. Jdeme konat boží přikázání, mrtvé pohřbívat. A bude-li třeba mečem rozhánět tvrdé machomety, kteří by nám v tom bránili. Ale mistře mlý, proč jsem se zastavil, abys dal kapli zavřít, teď na tu chvíli. Do šví snad se strhne bouřka. A tak zatím dej zavřít kapli. Buď zdrav, mistře. Pojďte, chlapci.
4: Nahými meči klestit cestu k hrobu.
9: To jsem ti teď řekl. Odejdeš-li, nebude takového utrpení a takových svízelů.
7: A tesknoty a sváru v rodinách.
8: Nevykročíš z cesty k spravedlnosti.

0: Zarazili! Hůf u hřbitova nechce jich pustit! Už jsou v sobě!
1: Půjdu tam!
2: Probůh, mistře!
1: Zůstaň!
3: Nikdo tě tam neposlechne!
0: Je po všem!
4: Už prchají a průvodce zase hnul!
0: Naši vcházejí na hřbitov!
4: Pan Voxa ty machomety rozplašil jako plevy!
1: Dnes naposledy se takto pohřbívá. Půjdu, přátelé. Odejdu z Prahy. Ale neustoupím a nebudu mlčet. Svaté pravdy nezradím. Budu pro ní dále pracovat tam venku. Ať také krajem rozpučí a se zazelená ta svatá pravda, jež vysvobozuje a konečně zvítězí.

0: Pozdrav pánbu. Je tady? Jako mistr Hus. Je tady?
1: Mistr Hus? Tu v Praze? Jak by tu byl, když odjel na Krakovec hrad?
0: Tam už není, holečku. Už není. Tady je. U pana ze Svojšína. Jako u pana Micmistra. Tu má být. V domě.
1: Před třemi nedělemi u nás byl, když se stěhoval na Krakovec kozího hrádku. A teď je na Krakovci.
0: A odtud přijel zase do Prahy. Dnes v poledne a z nenadání. Něco se děje. Jak jsem doslechl, že je mistr tu, hned chvátám do Betléma. Ale tam povídali, že už odešel k mistru z Jesenic. Ale tam zas, že odešel sem, k panu Mincmistrovi. Tak tu také není.
1: Není.
0: A to tedy šel k svatému Michalu na faru, k mistru Křišťanovi. To tam zběhnu. A prosím tebe, je-li pan Mincmistr doma a urozená paní?
1: Právě jednají s panem z Chlumu.
0: Tak buď s pánem Bohem.
2: Jsem ráda, pane z Chlumu, že ses vrátil. Ještě jsem tě ani neviděla, co jsi se vrátil z Vlachči.
3: Z furlanské země. Bavěru, paní Ano, čas letí. Přes týden jsem v Praze a do té chvíle jsem se k vám nedostal.
2: Dobře se ti dařilo, i panu z Dubé.
3: Děkuji ti. Dobře. Královo poselství jsme uherskému králi Zikmundovi vyřídili a dobře pochodili. Ale s novým poselstvím jsme se vrátili a toho jsme se nenadáli. Je to těžké poselství k mistru Janovi.
2: Petr mi právě řekl, že snad mistr Hus přijede do Prahy.
3: Již přijel.
4: Už je tu?
2: Mistr Hus?
3: Dnes poledne.
2: A uvidíme ho.
3: Už za chvíli. Vzkázal mě, abych přišel k vám, tady, že pojednáme. Chce, abyste také vyslyšeli. Pana Mikše Divokého rovněž požádal. Ten také přijde.
2: O, tedy u nás. Pane Schlumu, řekni, co Zikmund, uherský král? Není-li v tom pozvání nějaké osidlo a nebezpečenství mistrovi?
4: Nebezpečenství je a bude, vydá-li se mistr k tomu zboru.
5: Bůh s vámi.
2: Vítej, vítej, mistře.
5: Nenadál jsem se, že vás tak záhy zas uvidím.
2: Jak se ti líbí na Krakovci?
5: O, líbí. Pan Lefl a všichni, sama laskavost. Ale na kozí hrádek a na ten kraj tam často vzpomenu. Jak se tam útěšně pracovalo. A jak jsem chodil kázat podle hradu, na polích, po vsích, pod Lipou, jak lid se hrnul, jak naslouchal a svá srdce evangeliu otevíral a rád je přijímal. Ale z tichého toho díla pojednou mne volá mocný hlas. Ty, pane Schlumu, zveš ve jménu uherského krále na to koncilium. Pan Mikeš Divoký psal také a pan Lefl rovněž domlouval ve jméno královo. Koncilium se jistě sejde.
4: Již schánějí žalobu a svědectví pro Michala, novopečeného prokurátora de causis fidei, a peníze na cestu do Konstancie biskupovi a svědkům.
2: A v Konstanci tam bude páleč.
5: No, teď se ukáže, co o mě posměšně kázal u svatého Havla. Je-li má víra tak bojácná, že s ní nesmím nikam vyjít.
2: Ty tam tedy chceš jet?
6: Buď zdráva, paní. Vítej, mistře. Pozdě přicházím. Snad jste již rozhodli.
4: Čekáme na tebe, pane Mikši.
6: Víš, milý mistře, že teď jsem tu poslem uherského a římského krále. Ale nejsem jen tím, ale také tvým přítelem. A tím nejprve. Král Zikmund mě psal a žádá. Domluv učenému mistru, ať přijede do Konstancie na sněm, ať je konec s matkům. Tu ti tedy vyřizují jeho přání, aby sjel. Ale já, Mikeš Divoký, to nepravím. Rozvaž si dobře.
5: Papež mne, teď jsou tomu 4 léta, pohnal do Říma a že jsem nepřišel, dal mne do kladby. Proč jsem neposlechl, víte? Léta pak mne tupili a vinili tu doma v Němcích ve Vlaších. Vinili mne i mý přátelé, jako ten vídeňský doktor Sibard mistra Jeronýma. Těžko a křivě pohaněli naši zemi. Uhlodli ostrým zubem i Slovanům v království, naše polské přáteli. Já do této chvíle nemohl jsem jim stát. Nemohl jsem trhat pásmo lží a bránit to, co píšu a kážu. Ale teď sejde se zbor ze všeho křesťanstva. Římský král chce dát ti glejtovní list.
3: Dá jej, to mě svatě slíbil. A mne pojedeš-li a pana z Dubé pošle s tebou pro tvé bezpečenství. Král Zikmund průvodní list dá a zabezpečí tobě volnou cestu do Konstancie i zpět.
4: A na to si pomyslil, je-li králův list tak jistý? Rozuměj, ochrání-li tě moc římského krále před mocí římského papeže.
5: Papež musil být v tom svolání obecného sboru poslušen krále.
4: Ale sbor sám, kardinálové a preláti.
2: Budou-li sami tací jako ten Francouz.
4: Ten kanclíř z pařížského učení, Gerson.
5: Muž to učený, veliké je jich světlo. Přítel Jeroným s ním v Paříži disputoval.
2: Ale víš-li, mistře, co psalo toto veliké světlo pražskému arcibiskupu?
4: Že by náš král měl kacířství, to jest tebe, zhubit ohněm.
5: Vím o tom.
4: Však budou-li ti Gerzónové, a tam jich bude, na krále Zikmunda také tak naléhat.
5: Ale budou tam také, kteří pravdu milují. A já učiním hodně a spravedlivě půjdu-li ji hájit.
6: Kdo pravdu mluví, hlavu sobě rozbíjí.
5: Ale vím, že vítězí, kdo bývá poražen.
2: Strachujeme se o tebe, nejezdi, mistře.
4: Já tak radím. A prosím.
5: Vím, že je to cesta nad propastí. Ale nejít tam bylo by zradit. Opustit, zač jsem léta bojoval. A jsou také spravedliví mezi Římany. Včera zašel mistr Jesenic k Mikuláši, biskupu Nazareckému.
6: Inkvizitoru.
5: Upřímo se ho zeptal, ví-li na mě nějaké kacířství. A on, že neví, že se mnou často jednal, i na má kázání, že chodil, a že on, inkvizitor pražské diecéze, nic kacířského neschledal.
6: A přece, mistře, věz, že budeš odsouzen.
4: Mistře, vzpomeň na svědky, kdo bude proti tobě svědčit. Páleč. Hledáš spravedlivé soudce a najdeš nepřáteli. Hledáš spravedlnost a bude tě soudit slepá mstivost.
5: A přece tam musím jít. U veřejném slyšení tváří v tvář doložím a ukážu, jak mě moji nepřátelé křivě nařkli. Nechci zůstat v tom křivém nařčení. Nechci, aby pro mne můj národ a milované království trpěli utrháním a hanbou mezi národy. Půjdu, kdybych tam měl i smrt podstoupit.
4: Půjdeš do jámy, lvové, příliš důvěřuješ.
5: Boha důvěřuje, že nepřipustí lidem utrhavým a pravdy protivníkům nad pravdou zvítězit.
3: Ať je, jak je. Sily odhodlán, věrně budu s tebou, jak král poroučí a jak mi srdce káže. To mi věř.
5: Věřím, pane Jene. Jen o jedno vás prosím, přátelé. Nedbejte a nevěřte, kdybyste o mě slyšeli zlé. Já s boží pomocí vytrvám. A děkuji vám, tobě ctná paní a králové mé milostivé paní, za vše dobré, jež mě učinila. Tobě, pane Petře, tobě, pane Mikši, všem.
7: Pusťte mě! Mistr, nic se nepohorší.
0: Urození, pánové, odpusťte.
5: A to jsi ty, krejčíři, věrný muži.
0: Hledám tě. A co mě řekli na faře? Mistr Křišťan, že snad se chystáš tam.
5: Pravdu si slyšel.
0: Zůstaň. Nejezdi.
5: Musím.
0: Milý mistře, člověče boží, Bůh buď s tebou, ale ty se již nevrátíš.

0: No, pane hofmistře, koho vyhlížíš?
1: Vracejí-li se biskupové s tím...
0: S Husem?
1: Není nikoho vidět. Snad přece utekl.
0: Hus? I neutekl. A Bohdán neuteče. Již by ho rád tu uviděl.
1: Ale jeho svatost asi ne. Nechutě svoloval, aby jej pozvali sem, do paláce biskupa Kostnického, do poradní síně nejdůstojnějších otců. Kardinálové však nepolevili. Už zastra začali, když svatý otec odpíral.
0: To jistě uvažovali, že takového kacíře nechat.
2: Tu, pane prokurátore Michale, přichází generál cisterciáků a lódský biskup. S těmi promluv.
3: Tak opravdu myslíš, že si posedíme?
4: Snad až do večera.
3: A pak večer znova.
4: To spíše vydržíš u kostek, u vína.
3: No, to snad. Zvláště budu-li zase vyhrávat, jako včera. 20 dukátů, můj nejdražší, považ, 20 dukátů.
0: Nejdůstojnější otcové, nežli vstoupíte do svatého kolegia, račte mne prosím vyslechnouti, mne, Michala, ustanoveného prokurátora de gauzis fidei. Jsem z Čech, býval jsem tam v Praze, farářem, ale už jsem dávno z Čech. Pronásledovali mne tam, když jsem se opřel vyklefickým bludům. Tu pasovský děkan, papežský komisárius tým mi dosvědčí.
3: Tak, tak, nejdůstojnější otcové.
4: A to ty, pane prokurátore, jenž žaloby na Husa na dveře chrámové lípá?
0: Tak činím hned ode dne, kdy Hus přijel sem. Nejdůstojnější otcové, nedbám namáhání, nešetřím peněz, jen aby svatý sbor jasně zvěděl, jak nebezpečného kacíře tu má.
3: Zaslechl jsem, že snad uprchl.
0: Chtěl. To chtěl. Všecko měl už krásně smluveno a přichystáno. Už byl ve voze, jenž měl jet z města jakoby proseno, už jel. V tom to propuklo. Strhl se poplach, purkmistr dal hned uzavřít brány. Musel zase do svého obydlí. A teď jej pozvali sem, k výslechu. Důstojní biskupové Augsburský a Tridentský pro něj jeli. Pozvat ho, že si jejich eminence přejí s ním mluvit.
4: Pozvat a snad poprosit.
3: Aby se nepolekal.
0: O, ten se nepoleká. Alespoň doma v Praze byl srdnatý. To tupil arcibiskupa a preláty. Všecko kněžstvo, že jsou svatokupci.
3: I sám svatý otec, že je svatokupec. Tak, tak, to kázal, já to vím. Já tam byl, v Praze jsem byl předloni. Hlásat odpustky, já tým, děkan pasovský. O, kdybyste slyšeli, jak všemu kněžstvu, biskupům a všem nám dával mamonistů, belialistů, etc., etc. O.
0: A o klášteřích, co kázal, jaký neřád v nich, z jejich bohatství a statků, že císař Konstancius se dopustil bludu tím, že dal papeži světské panství a knížata, že zhřešili, kdož obdarovali kláštery.
3: Tože kázal.
0: A to, že světské panstvo má moc a právo, ba i povinnost odnímat statky klášterů.
3: No kacíř, ohavný kacíř, už za to by měl být upálen.
0: Toť ve vaší moci, nejdůstojnější otcové, teď jdete o něm jednat. Má-li zůstat na svobodě?
3: O, to ne.
4: Do vězení s ním.
0: Jak nebezpečný kacíř je, to všecko jsem tuto zapsal. Já a mistr Páleč z Prahy, někdy Husův přítel, vlastní přítel, pravím. Svatému otci a jejich eminencím jsem už ten soupis pekelných bludů podal. Já i mistr Páleč. Primo, že papež je antikrist. Vítem, že dvůr papežský je synagoga Satanášova.
4: Přečtu si to, jak náleží. Díky za tvou horlivost.
5: To budeme s ním dříve hotovi, nežli to večera.
0: Ti dva muželáš jistě odhlasují.
3: A pane prokurátore, chytili husa skutečně na voze?
0: Nechytili, protože na něm ani nebyl.
3: Snad tedy ani neutíkal.
0: Ani přes práh nepřekročil.
3: A co tedy, kdo to?
0: Poplašit se to muselo. Nerozumíš? Hus má glejt. Papež kvůli římskému králi ho šetří. Když i kladbu tady s něho sňal, nedal by ho zatknouti. Musela být tady příčina.
4: O, tož chytře smyšleno. A kardinálové?
0: Jsou proti papeži a budou provězeni.
4: Opřeli se však papež?
0: No, doufám, že marně. Již v tom jim hrubě polevil, když teď poslal pro husa. Teď jen husa usvědčit z kacířství.
4: A na kacířství je smrt.
0: Tak.
6: Ještě tu nejsou s husem, pane prokurátore?
0: Dojedou co nevidět, mistře Pálči. S kým si ještě jednal?
6: S trigorským biskupem, s rigenským arcibiskupem. K milánskému a ke kardinálu Broni zavedl mě litomyšlský biskup. A teď mám s rižským arcibiskupem jednat.
0: Tu přichází.
7: Četl jsem, mistře Pálči, tvou žalobu na husa. Je-li tomu tak?
6: Vše přesně vybráno z jeho spisů latinských a českých. Ostatek jsem slyšel sám, neb jiní svědkové.
0: A ti jsou tu a všecko odpřísáhnou. Také bývalí profesoři v Praze, Němci.
3: O, já vydám svědectví a odpřísáhnu. Před 2 lety jsem hlásal v Praze odpustky. A co ten?
7: Nebezpečný kacíř.
0: A přece do té chvíle volný, jako každý zachovalý kněz.
7: Jeho svatost mu přes příliš schovývá.
0: Ten glej.
7: Vydat neměl král Sigmund právo. Vždyť se ho ten hus pro Konstancí zřekl. Teď svatý sbor má tu moc.
6: Hus, slyším, chlubí se i přízní jeho svatosti.
7: Jak by ne, když papež zrušil jeho kladbu.
0: A tak si ten hus vede ne jako obžalovaný, ale jako by člen svatého sboru.
6: A chystá se, že bude kázat proti hříchům kněžstva na koncíliu. Kázání už si vypracoval. Mám o tom spolehlivou zprávu.
3: Ty o povážlivosti.
0: To je on. To je on.
6: A věří, myslí najisto, že svatý sbor se bojí jeho kázání.
7: Ubožák, to ďábel jej i pýchou posedl. Ale jeho pýcha je z té schovývavosti k němu. Vás, mistři z Prahy, vypudil, ale my jeho odtud ne. My si ho tu bohdá necháme. Teď o tom rozhodneme. Pojďte svědčit.
0: Jak to řekl? My si ho tu bohdá necháme. Však co jsem se nachodil, najezdil, namluvil. Konečně. Slyšel jsi, mistře Pálči, co řekl rigenský arcibiskup? My si ho tu bohdá necháme.
6: Slyšíš?
0: To biskup Augsburský už přichází. A tamhle dojíždí purtmistr na koni. Vedle purtmistra.
6: To je chlum. A vedle něho
0: hus! Hus! Hus!
3: A, Dominus, prokurátor, a ty, mistře Pálči, hus už dojíždí.
6: Poslechl.
3: Poslechl, ale ten jeho rytíř, pan z chlumu, se vzpíral, až jsme oznámili, že jen k rozmluvě s kardinály se má hus dostavit.
0: O vězení nic?
3: Ani slova. Vždyť ještě není nic rozhodnuto. Svatý otec nesvolí. Oznámím příjezd husů v kardinálovi dají.
8: Ah, krajané, farář Michal a mistr Páleč.
9: Teď vidíš, příteli Pálči, že se neskrývám se svou věrou, jak si o mě v Praze kázal.
6: Ale uvidíš, co jsem ti řekl, že poznáš mocné, co je dát se s nimi v bojování. To, že není jako kázat v Praze, velikému lidu.
9: Na ten nemůžeš zapomenout.
6: O, by se mohlo zapomenout, co jsi tam pravil.
9: Toho nezapru nikde, ani tu.
6: Snad v našeho krále doufáš. No, ten ve vzteku by poslal i samo koncílium do vyhnanství. Kdyby mohl.
9: Vyčítáš mi své exilium.
8: Jež to viděl jsi sám.
9: A nikdo jiný.
6: Ne, žádný jiný.
7: O tom nepřesvědčíš tak, jako zbor o svém učení.
9: Ve zboru jsou velmi mnozí a velmi mocní, moji nepřátelé, vím. Ale doufám, že i muži spravedliví a že nad hněv a zášť pravdu rozsoudí písma svatého čtení.
7: Písmo, písmo. Ha, myslíš, že jenom to rozhodne a že jenom ty je znáš? Já sám ti dám písma, celé moře, celé moře.
9: Ale před veškerým zborem.
7: A jen dostaneš-li se před zbor.
9: Oh, rád bys zastrašil.
10: Jeho eminence, kardinál Dají, přichází.
11: Tuď vaše eminence, mistr Jan z Prahy a rytíř Chlum, jeho průvodce.
12: Ty jsi mistr Hus?
9: Vaše eminence, přijel jsem do Konstancie pod glejtem římského krále. Dobrovolně jsem se vydal do tohoto města. Kdybych byl nechtěl jíti, ani můj král, ani římský nebyli by mě mohli k tomu donutit.
8: Přijel jsem s mistrem Janem ve jménu jeho milosti krále Zikmunda.
9: A jel jsem do Konstancie ne kradí, nikde ve schrnuté kukle, ale zřejmě, s odkrytou tváří. Přijel jsem ne, abych jednal soukromí, ale abych byl slyšen před obecným sborem prohlášeným. A o to zde prosím a žádám.
8: A já prosím, aby před příchodem jeho velebnosti krále nic nebylo předce bráno v při mistra Jana.
12: Svatého kolegia došly mnohé žaloby a těžké žaloby na tebe, hlavně od tvých krajanů, že jsi v Čechách šířil zjevné bludy proti svaté církvi.
9: Nejdůstojnější otcové, z bludů a kacířství jsem křivě nařčen. Proto jsem hotov o ně státi a chci hájit ti, co jsem kázal, o čem jsem psal, ale veřejně, před veškerým sborem. Znovu žádá. Budu-li poučen, že jsem opravdu bloudil, pokorně se dám opravit a před celým sborem odvolám svůj blud.
12: Toť zajisté jsou pěkná slova.
7: Tak si v Praze nemluvil, máme o tom svědectví. A když chceš před svatým sborem stát, proč jsi chtěl dnes uprchnout?
9: Já?
7: Dnes? Proč byl ten poplach po městě?
8: Odpřísáhnu, že mistr Jan z domu nevykročil, ten poplach je lež, v něm úskok hanebný.
7: Zde před námi tu nemluv o úskocích a osidlech.
12: Zde právo se děje a pravda se vyjeví. Slyšeli jsme tě, mistře Huse, to prozatím. Pojďme, důstojní otcové, svatý otec čeká.
6: Uvidíš, že jsem tě nestrašil, že mám pravdu.
9: Tobě už není opravdu, ale abys měl vrch. A proto si se už i s tímto knězem Michalem spojil. A i s lidičem si se stal.
7: S lidičem?
10: Nech, mistře Pálči. Tam, ve sboru nejdůstojnějších otců mu odpovíme. Pojď, pojď.
8: Polínka přikládat.
10: No, na hranici se jich uhledá.
7: Abys měl mučednickou korunu.
8: Ten farář podvodný, to s tím útěkem jistě on uvařil a všecko páše z lakoty zajídášů v groš.
9: Chudák. Ale Páleč, jak pracuje pro mé odsouzení. Můj někdy věrný, milý přítel. Ale na tohle mne sem pozvali? Jaký to byl rozhovor? To jen obžalobu oznámili. To jen, aby mě sem dostali. A když jsem mluvil o veřejném slyšení, na to se ani slovem neozvali.
8: Víš-li, mistře Jene, nač jsem si teď vzpomněl, na Petra Zmrzlíka, jak tě varoval a řekl, že jdeš do jámy lvové. Podívej se!
9: Vojsko! Žoldnéři ve zbraní!
8: Toť zjevné násilí! Kardinálové chtějí proti tobě toho užít, že král tu ještě není.
9: A co papež?
8: Ten se proti králi neodváží. A nám také svatě slíbil.
9: Papež mým ochránce.
8: To z komnaty. Tu vedle. Kardinálové se radí.
9: To není rada, to je spor.
8: Spor kardinálů s papežem. A o tebe, milý mistře.
1: Jeho svatost a svaté kolegium kardinálů tobě, pane Schlumu, vzkazují, že chceš-li, můžeš odejít. Ale ty, mistře Huse, ty tu zůstaneš. Jsi vězněm papežovým.
9: Já? Vězněm, pane hofmistře?
8: A papežovým? papežovým, pravíš?
9: Jsem pod ochranou římského krále.
8: Na to tam zapomněli. Varují papeže i svaté kolegium, aby neuráželi čest svaté římské říše. Jdi, pane hofmistře, a řekni, že mistr Jan odejde se mnou. Já jsem za něj odpověden.
1: S tebou neodejde. Stráž na něj už čeká. A dole vojsko.
8: Uvidíme.
13: Do poradní síně nejdůstojnějších otců vstoupit nesmíš.
8: Ustup, nechceš-li.
14: Co to je? Starý
8: oče, slyš, tohle si mě neslíbil ani mému strýci Lacenbokovi, když jsme tě prosili o ochranu pro mistra Husa. Kdyby i vlastního bratra byl mě zavraždil, to si nám řekl, Konstancí bude bezpečen. A ej, hele, teď má být uvržen do vězení, toť věrolomství, tak se plní svatý slib.
13: Silencium!
7: Svaté kolegium, svatý otec odešel a věz, že nerozkázal, aby ten kacíř byl uvězněn, nýbrž my a bude uvězněn, jdi.
8: Půjdu, ale celé Konstancii, všemu světu oznámím, jak jste potupili list krále římského, a list ten všude ukážu, na dveři chrámů opíšu.
7: Dost už, jdi, ať za smělost nepikáš.
8: Už vezměte i mne, uvězněte králova zástupce.
12: Nechte ho.
7: Uzavři dveře, vrátný.
8: Přede mnou dveře zavřít, to mě, českému pánu, kterýž je pod ochranou římského krále, i to...
9: Zadrž, pane Jene, zadrž, pamatuj se. Spáchali násilí, ty však se ho nedopouštěj.
1: Půjdeš se stráží, mistře.
9: Pro boží připůjdu.
6: Tak, kdo měl pravdu? Klidu již mluvit nebudeš.
9: Ale tu pálči před sborem.
6: Ještě si troufáš.
9: Ani vězením, ani mukami se nedám odstrašit a odhrozit. Bůh ti odplať, pane Schlumu. Buď s Bohem. Pozdravuj přátele.
8: Srdce vám jása, ale... Ještě jste nezvítězili!

0: svaté kolegium, silencium.
1: Čtí dál.
2: Item, že řečený Jan Hus zatvrzele hlásal a bránil bludné články Wyclefovi v koleji a nakázání...
1: Nikoli! Bludné články nikoli!
3: I bludné!
0: Všechny!
3: Všechny Wyclefovi!
0: Silencium! Utište se! Žádám, ať je slyšet žalobu!
2: Item, mistr Jan učil a veřejně kázal, že je nevyhnutelno, aby se svátost večeře páně podávala podobojí způsobou i laikům.
1: Opět pravím, že není pravda tak, jak teď čteno. Nekázal jsem o tom, ale zde v Konstancii napsal jsem spis.
3: Ale vždyť tvoji přátelé v Praze podávají už pod obojí.
4: Mistr Jakoubek!
0: Čti dále.
2: Item učil a veřejně kázal a psal, kterak požehnání posvátné věci na oltáři zůstává tudíž chléb tělesný, podstatný nebo hmotný.
1: Nezůstává, tomu jsem neučil. Proč mě křivdíte?
3: Hej, zas už není pravda.
1: Zapírá. Přesvědčte se a poctivě čtěte v mých knihách. Co tu ve sboru z nich čteno, bylo v mnohem překrouceno nebo i mnohé přidáno.
5: Máme tu tvé vlastní knihy. Tvou rukou psané. Jeho velebnost král římský Zigmund rozkázal.
1: Mé knihy?
0: Vyžádal jsem si je na tvých přátelích, aby mohlo být ti srovnáváno.
1: Děkuji tvé velebnosti, ale prosím, jakož tvou péčí jsem po dlouhém čekání sem do sboru konečně připuštěn, když proti právu jsem tak dlouho a tak krutě vězněn. Prosím, abych tu byl také slyšen, abych mohl svobodně promluvit, abych mohl učinit své vyznání v celku a se hájit, abych mohl odpovídat důvody. Soudím, že by pak mnozí, kteří teď křičí, umlkli.
3: Jaká pícha!
0: Není možná, jak žádáš.
4: Jsi obžalován a odpovídej na otázky.
3: Nech sofistiky!
0: To tvé knihy mluví za tebe, tvé vlastní. Jsou-li tvé?
1: Jsou, ale v nich není, co teď čteno a z čeho se mě vynadává. Není a je-li, ať jsem upálen. Spravedlivě zkoumejte. Nechci zarputile hájit toho, co jsem napsal. Dám se poučit. Bude-li mě písmem a důvody doloženo.
4: Svatý spor se má s tebou hádat?
5: Jsou svědkové proti tobě a mnozí.
1: Slyšte mne.
6: O, už tvou toho jelena, pane Zdube, tolik chrtů.
1: Slyšte mne.
3: Co chce? Že kacíř nemá být na hrdle potrestán, to také kázal.
1: Ne, tak ne. Já řekl, že kacíř nejprve má být vlídně, zbožně poučen svatým písmem. Tak jako činili svatý Augustín a jiní, když s kacíři disputoval.
4: Svatý zbor, aby se tak snížil.
3: Liška, hle, co by chtěl.
1: Domníval jsem se, že by lepší poctivost a lepší dobrota a řád byl v tomto zboru, nežli jest.
0: Terak mluvíš, na hradě uvězení si mluvil pokorně.
1: Protože tam na mě žádný nekřičel. Ale tu na mě všichni křičíte.
5: Mistře, zde svědčí proti tobě dobrých 20 svědků, preláti, doktoři a jiní mužové znamení.
1: Mí nepřátelé, kteří zlostně a lstivě proti mě svědčí.
4: Kdo?
1: Krajané i cizí.
3: Němce, myslíš? Kterým jste na pražském učení vzali právo hlasů.
4: Nejjasnější králi, nejdůstojnější otcové. Nejen cizozemci, nýbrž i doktoři jeho národa museli skrze něho a jeho popudem do vyhnanství.
6: Tohle pál...
1: Není pravda,
6: Hamba.
1: Že skrze mne museli do vyhnanství. Já tenkrát ani v Praze nebyl, když mistra Pálče a jiné král zapudil ze země.
0: Ve věži si tiše mluvil.
1: Tam se mnou slušně mluvili. A tady... Ach, kdybych mohl říci, kdo tak zlostně se na mě obořil.
0: Když jsi na podzim byl přiveden na palác před svaté kolegium a my se tě ptali, kterak jsi sem do Konstancie přišel, řekl jsi, že ze své vůle, že kdybys nechtěl ani král tvůj, ani tu nejjasnější římský král, nebyli by tě donutili, abys sem přijel.
4: Jaká pícha, slyšíte?
1: Řekl jsem to a je to pravda.
6: Je to pravda? Je, co mistr Jan teď řekl. Já jsem jen chudý rytíř v našem království, ale celý rok bych chtěl mistra u sebe chránit, ať je komu libo nebo žel. A třeba proti oběma králům.
3: To si troufá říci přede mnou.
0: Mistře Huse, žádáš ještě slyšení, bude ti dáno. Ale zde je tolik osvícených a znamenitých mužů, doktorů a mistrů, že je strach, aby ses nezapletl do bludů ještě horších, když by se zbránil. To ti radím, nemluvím jako soudce.
1: Nejdůstojnější otcové, svobodně jsem přišel sem, ne abych zatvrzele hájil svých článků. Jestliže jsem v něčem chybně položil, pokorně se podrobím učení koncília. Pro Bůh však prosím, aby mě bylo dáno slyšení, abych mohl objasnit své články mě jako bludné vytýkané, abych směl uvést důvody z písma i svatých doktorů.
3: To je zase disputací s koncíliem.
7: Co svatý zbor ve jménu svatého ducha prohlásí, to nutno bez odporu poslechnout. A kdyby svatý zbor vyslovil, že máš jen jedno oko, ačkoliv máš dvě, musíš vyznat, že tomu tak je.
1: A kdyby celý svět to říkal, nemohl bych to uznat bez odporu svědomí. Chatrný tvůj příklad.
0: Chceš poučení? Nuž to měj za poučení, co uznali proti tobě doktoři. Více nežli 60 doktorů je z jedno stejného smýšlení o tvých článcích, že jsou bludné.
1: 60 doktorů, nejdůstojnější oče. Jest veliká jejich učenost, veliký jejich rozum. A přece byli postiženi, že klamně vybírali kusy z mých knih, nebo že z nich ujímali a zase přidávali celé vymyšlené kusy, z nich žádný nebyl v mých knihách psán a jimiž jsem jakživ neučil. A nechtěli a nechtějí mě dát poučení a praví, ty se musíš podat rozhodnutí svatého zboru. Toť je jejich poučení. Koncilium na jedné straně a na druhé straně svědomí. Svědomí, nejdůstojnější otcové. Odvolám, jen budu-li poučen. Jednám, jak jsem přesvědčen, jak svědomí mě káže.
3: Poslyš, Huse. Dal jsem ti bezpečný list sem do Konstancie, ačkoliv jiní tvrdí, že jsem ho neměl dávat. Kacíři. Nebo z kacířství obviněnému. Vymohl jsem ti veřejné slyšení tu před svatým sborem. A já mu za ně děkuju. Ale potom, co jsem tu přeslechl a o čem jsem se přesvědčil, radím tobě tak, jako pan kardinál ti radil. Neposlechneš-li, tuť nejdůstojnější otcové vědí, jak s tebou naložit. A já jsem jim už řekl, že kacíře nikterak chránit nebudu. A kdyby na svém kacírství setrval, třeba sám by ho upálil. Proto radím, dej se na milost svatému zboru.
6: A tomu jsme věřili.
3: Sačího slovo.
1: Za ten bezpečný list ti nejjasnější králi děkuji.
6: Jene, odpověz králi na to druhé, o tom odvolání.
1: A na radu tvé milosti nemohu nic jiného říci. Odvolám, budu-li poučen.
3: Zatvrzelý.
4: A zdaleka také odvoláš a vyvrátíš, že zbouřil lid proti svaté stolici, proti papeži. Že jsi tři sťaté mládence blahoslavil jako svaté. Ty mládence, které král dal popravit, poněvadž se rouhali v kostele.
1: Křivdíš králi, král jich nedal popravit. Křivdíš i mě z hněvu a záští.
3: Nejdůstojnější otcové, přísahám, že jsem v této při nic neučinil ze záští. Nýbrž abych splnil přísahu, kterou jsem jako doktor teologie přísahal.
8: A já rovněž.
1: Stojím na soudě božím, který mne i vás, faráři Michale a mistře Pálčí, podle zásluh spravedlivě rozsoudí.
0: Mistr Jan neodvolal. Pro dnes skončíme. Milý bratře biskupe Rýšský, převezměte mistra opět ve svou péči.
9: Veliteli stráže, konej svou povinnost.
10: Mám jej spoutat?
9: Spoutej.
10: Toť věru soud nepřátel.
6: Král, glejtovník s nimi.
11: Tak je nejdůstojnější, otcové. Stýdíl toho všeho by stačil, aby byl odsouzen. Neodvolá-li, upalte jej. Ale i kdyby odvolal, nevěřil bych mu.
0: Je příliš nebezpečný zboru a svaté církvi.
6: Toho sám ďábel vzbudil. Tohle Zikmund po bezpečném listu, úbohý mistr,
1: místo, aby se ho zastal, ještě podpaluje.
6: On, dědic nápadný české koruny.
1: Až to v Čechách uslyší.
6: Tou korunou to zaplatíš.

0: Ty, pane Jen, konečně tě zase vidím. Čekal jsem tě. Čekám ustavičně. Dočkat ti se nemohu.
1: Den co den jsem žádal, abych směl k tobě do vězení, ale nepustili mě až dnes.
0: Ustavičně mne tak střehou.
1: Nejostřejí ten Michal Soudný, až sem před vězení doléza a slídí jako pes. I strážné hlídá.
0: A mne si ruce, že s boží milostí mne již upálí. Všakže kvůli mě vydal mnoho zlaťáků. To řekl žalářínko.
1: Ty šelmy krvelačné. I to na rigenském arcibiskupovi vymohl, že ženy strážných nesmí už s jídlem docházet sem před žalář, aby listů tajně nedonášeli nebo neodnášeli.
0: Tedy mé snad všechny nedošly? Psal jsem tobě, panu Zdubé, mistru Martinkovi v Betlémě, svému žáku milému a všem věrným Čechům, aby se nedali ustrašit.
1: Všechno jsem dostal a hned jsem to psaní do Čech vypravil. A mé dva listy, mistře, obdržel jsi, dva jsem ti poslal.
0: Oba přišli. Ten první před třemi týdny, hned na zejtří po tom veřejném slyšení. Ale s jakou zprávou? S tou o králi Zikmundovi. Jak o mně mluvil nehodně s kardináli. On, můj glejtovník, teď už zjevný nepřítel.
1: To pohan Pilát jinak jednal.
0: Milý pane Jene, když mne tenkrát z toho sněmu zavedli sem zase a ke zdi přikovali, a do toho ta zpráva tvá, že král mne vydal zboru, předlouhé dní a týdny sám a sám, tak jako v té hrozné věži na Gottlieben hradě, když jsem tam přes 70 dní byl pochován, ohladu, nemocen, když přátelského hlasu jsem tam nezaslechl, lístečku nedostal, mdlel jsem, pane Jene. Nepohoršíš se proto nade mnou. Těžko je neupadnout v skormoucení, když i nejstatečnější po večeři poslední skormoucen byl na duchu a pravil, smutná je duše má až k smrti.
1: Milý mistře, ty mě odpust. Já králi Zikmundovi příliš důvěřoval, tak jako pan Lefla všichni. O, když ta tvrdá, vražedná slova na tvé bezhrdlí mluvil ke kardinálům, když se tak zapomněl nad svou ctí a věrou, byl bych hned rázem jeho služebníkem.

0: Jen komise k tobě přijde dnes, snad za chvíli.
1: Komise. Komise, pokoutní jednání. Sněm chci. Sněm, zbor, veřejné slyšení. Abych se mohl bránit i svatou pravdu. A ten zbor jenom ji utiskuje. A jen na jen odsuzuje. Již se k smrti přiblížuji. Již se nevrátím. Jak ten dobrý starý krejčí řekl. Nevrátím já a milý bratr Jeronym také ne. Co slyšíš o něm? Jaké má vězení?
0: Městské věží, hrubě těžké.
1: Neměl jsem za mnou chodit. On nejvíc se odvážil. Často na něj vzpomínám. Na něj i...
0: Snad i na Pálče.
1: I na Pálče. Býval mým milovaným přítelem.
0: A jak proti tobě povstal? A za to si včera požádal, aby ti jej dali za zpovědníka.
1: Ty o tom víš?
0: Co ti Pálič zkázal?
1: Nic.
0: Ani toho nepohnulo. A ty tak s ním jednáš v těžkém vězení. Do něho štěstím Michalem připravil.
1: Milý pane Jene, vězení očišťuje. Plakat učí. Káti se i odpouštět. Teď rozumím, co Izaiáš praví. Soužení dává pochopení. A dnes jsem tu měl i utěšení. Krásným snem.
0: Tvé hlavě zmořené se ještě krásně snilo?
1: A vím, že platí Katonovo na sny nedbej. Ale ten sen tu, v tom soužení.
0: Zdálo se ti,
1: že jsem v Praze, v kapli betlémské. A viděl jsem už při západu slunce, jak tam v Betlémě rozbodali a ohavně zčerkali všechny obrazy Kristovi, které jsem dal namalovat. Ale ráno potom jsem spatřil mnoho malířů, kteří malovali nové obrazy a krásnější, že byla radost na ně pohledět. A ti malíři volali se zástupy mužsky, odhodlaně, ať přijdou biskupové a kněží, ať jen přijdou. Mne to tak blažilo. A v té radosti jsem se probudil. A probudiv se, ještě jsem se usmíval.
0: Ten sen má, milý mistře, smysl. Ty obrazy Krista, toť následování hodný život. Na večer, kdy slunce spravedlnosti zapadlo, ničil jej. Ale na zítří, kdy slunce spravedlnosti vzejde, kazatelé jej obnoví.
1: A krásněji. Tak. A doufám, věřím, že nový, lepší život, který jsem v Betlémě maloval v srdcích lidských, bude malován očetnějších a lepších kazatelů nežli já. A marně horlí nejprudším hněvem preláti a biskupové, Páleč a ostatní nabádači a popichovatelé. Marně.
0: Komise.
1: Nuže, tedy.
0: Páleč.
2: Přišel jsem. Žádal jsi mne,
1: abys mne vyspovídal. Ale jiný už tak učinil.
2: Já vím. Ale jsem tu, abys zvěděl, že jsem nezamítl tvé žádosti tvrdě. Z nepřátelství. Mě to srdcem pohnulo, že jsi tak na mne vzpomněl. A v tuto chvíli... Ale ve zpovědi jsem tě nemohl vyslechnout. Nemohu. Tebe.

0: Teď. Obměkčil jsi se. Nejsi tak tvrdý, jako tam u Dominikánů. Když nemocen, v horečce jsem ležel u vězení a když jsi mne před cizími pozdravil, že od stvoření světa nebylo kromě Wyclifa většího kacíře nade mne. Teď si k tomu kacíři přišel. Nebo tě posílají?
1: Ne. Já přišel sám. Chtěl jsem s tebou ještě promluvit.
0: Naposledy spolu mluvíme.
1: Setrváš-li. Mistře Jene, proto jsem přišel poradit ti, požádat tě, abys odvolal, odpřisáhl.
0: Lský, hrozbami a hrůzami chtěli mě k tomu navésti. A teď takto?
1: Věř, že mne neposílají, že sám ze srdce tak žádám. O, kdybys tak učinil. Uvaž zlé, co dosud vzešlo. Uvaž dobré, které z toho vzejde. Doma v Čechách. Církvi. Bojíš-li se snad zahanbení?
0: Zahanbení? Je-li potupná smrt ohněm na hranici menší zahanbení, nežli od přisáhnutí? Jak se tedy bojím zahanbení? Odvolat, odpřisáhnout. Pálči. Pálči, vyšli jsme spolu a šli jsme dlouho spolu. Vzpomeň mladých let, kdy jsme spolu poslouchali mistra Stanislava. Milostiv mu budiš Bůh. Když jsme spolu čítali knihy Wyclifovy. Vzpomeň na naše o nich rozmlouvání v Praze. I tam u vás, na dědině. Když včas vagací jsem byl s tebou, u tvé dobré matky, jak na zahrádce pod jabloní jsme do noci o těch artikulích jednali bez svárů a dvojení, když nám srdce hořela jedním ohněm. Šli jsme spolu jako dva bratři a teď takto stojíme proti sobě. Mne vyvedou na hranici a ty... Můj žalobník a nepřítel. Ty jsi jim pomáhal. A jak? Žádný mě víc neuškodil, nežli ty. A já, bráně se, řekl jsem ti snad nejedno slovo hanlivé. Teď na pokraji hrobu, prosím, odpusť mi.
1: Jen odvolej. Pro Bůh, učiň tak.
0: Řekni mně, co ty bys učinil, když bys najisto věděl, že jsi nedržel bludů, které by nehodně na tebe vedly. Odpřisáhl bys. Učinil bys to.
1: Je to těžké. Těžké. Buď. S Bohem.
0: Bůh tě ušetří a posilní. S Bohem, Štěpáne.

Ty jsi mu odpustil, mistře, ale doma, věř, mu nezapomenou a neodpustí. Bůh ví, že ne. Ten se z vyhnanství do Čech už nevrátí.

0: Mistře Jene, přicházíme ve jménu svatého sboru.
1: Jenž mi chce popřát ještě slyšení, abych se mohl svobodně hájit, jak jste slíbili?
0: Ne. Máme za zbytečné slyšet tě ještě jednou. Zůstali jsme na tom, buď aby ses vynendal a odpřísáhl, nebo aby strpěl smrt ohněm. Přicházíme, abys odpověděl, a tážeme se naposled. Chceš-li ty artikuly a kusy skrze hodnověrné svědky proti tobě vydané a také z knih tvých vybrané držeti, čili chceš-li jich odpřísáhnout, proti ním odporně kázati, psáti a učiti, jak svatý zbor ti usoudí?
1: Ne. Svědectví proti mně jsou křivá. A jak byly kusy z mých knih vybrány, už jsem řekl. Nepřiznávám se k bludu, neboť jste mě nepřemohli svatým písmem a nedovodili jste jím a jinými důvody.
2: Svatý sbor představuje svatou církev a nemůže a nesmí s tebou disputovat. Svatý sbor, kterýž nemůže se mýlit, uznal tvé bludy a kacířství. A proto odvolej.
3: Mistře Jené, nespoléhej na svou moudrost. Poslechneš-li, neustoupíš od pravdy, nýbrž přistoupíš k pravdě. Augustinus, Origenes, mistr moudrosti a jiní pobloudili, ale blud svůj uznali a s radostí se vrátili. A o sobě pravím, že kolikrát jsem myslel, že něčemu rozumím, v čem jsem pochybil, ale také s radostí jsem se vracel. Odpřísáhni.
1: Ale ty nejdůstojnější otče a svatý Augustin a jiní byli opraveni. Mne však nikdo neopravil, bludů mi nedokázal. Odpřisáhnout nemohu, abych nebyl lhářem a křivopřísežníkem. Abych svědomí svého a pravdy boží neurazil. Abych nedal pohoršení lidu, jemuž jsem kázal. A těm, kteří slovo boží věrně kážou.
2: Již vidíme, že je ztracen v samé zlosti a neústupný ve svém kacířství.
0: Slyšel jsi, víš, jaký trest tě čeká, jaká hrozná smrt.
1: Vím.
4: Mistře Jene, jsem jen laik a nemnoho učený. V těchto věcech neumím ti radit, ale prosím tebe. Cítíš-li se v některém z těch kusů vinen, nestyď se ustoupit a odvolat, abys nebyl sám sobě příčinou smrti. Jestliže však ti svědomí nedá, jestliže ti praví, že nejsi vinen, nic nečiní proti svému svědomí. Nelži před tváří boží, ale stůj až do smrti v té pravdě. A kdyby...
1: Pane Jene, Bůh je mi svědek, že bych pokorně odvolal, kdybych věděl, že jsem co bludného kdy psal, nebo učil, nebo kázal. Staň se vůle boží, ale já neučiním nic proti svědomí a poznané pravdě.
4: Vím, věřím.
0: Ještě tedy jako ratolest s hnílou a uvadlou od kořene vymítáme. Svatý sbor nemá již nad tebou, co činí ti, jen to, že tě zbaví kněžství teď po této slavné mši, na kterou nás svolávají.
2: O které ty budeš státi u kostelních dveří. Pak po mši tebe kněžství zbaveného a jako kacíře prokletého a zlořečeného odevzdáme světské moci a ta ohni na hranici.
0: Neodvoláš?
1: Neodvolám.
0: Důstojný bratře, již vám jej odevzdáváme.
3: Nešťastný, sám si se odsoudil.
1: Jednám po svém svědomí a vy jste mne proto odsoudili. Upálíte mne, ale svaté pravdy se mnou nepohřbíte. Ta z hrobu vstane a rozmůže se a obdrží vítězství na věky.

0: V dnešní sváteční den jsme na Vltavě uvedli rozhlasové drama Jan Hus podle stejnojmenné historické hry Alojze Jiráska. Poslouchali jste nahrávku, která vznikla v roce 1952 a titulní roli mistra Jana Husa stvárnil Otmar Krejča. Toto klasické dílo české rozhlasové tvorby připomnělo život, zápas i odkaz jedné z nejvýznamnějších osobností našich dějin. Rozhlasové zpracování Jiráskovy hry z roku 1952 pro rozhlas upravila a režii měl Přemysl Pražský. My se, milí posluchači, teď loučíme z lety 1410 a následujícími, kdy se odehrálo Jiráskovo drama Jan Hus. A v následujících chvílích se vrátíme k literárnímu dílu, které nás zavede o mnoho let dál do roku 1968 a také do 90. let 20. století. Právě v těchto letech se odehrává román současné české autorky, který na Vltavě uvádíme na pokračování.
1: Četba na pokračování.
0: A teď už je nejvyšší čas, milí posluchači, abychom vás pozvali k premiérovému uvedení další v pořadí 19. části četby z románu Lenky Elbe Uranova. Čte Marie Štípková.

0: Když Estela vystoupila z policejního auta, plechové krytí starého dolu leželo povalené na zemi a mříž nad těžní jámou byla odkrytá. Místo bylo obehnáno žlutou policejní páskou a ve světle reflektorů tancovalo kolem možná až 20 lidí. Policie, hasičský vůz, vyprošťovací vůz, záchranka. Menšik stál se svým bicyklem hned u policejní pásky a vedl vypjatý hovor se dvěma policisty. Estela se k ním přiblížila na doslech. Počkejte, ještě nejsou venku. Máme tam dole lidi. Zastavil ji policista, který ji přivezl. Ukážeme vám zatím obrázky z kamery. Našli jsme v trávě klíč z vašeho hotelu. S jakým číslem? 8. Estela sebou viditelně škubla. Víte, čí to je? Zamumlala Estela a zapomněla se ve své hlavě. Čučin. Musel tam jít sám. Nejspíš s jedním z těch svých poskoků. K velkému překvapení jí policista do hlavy neviděl a pořád čekal na vysvětlení. Na pokoji 8 byl ubytovaný jeden muž, který... jeho jméno je Joe Sagrado Colorado Čučin. To si snad, zamračil se policista, to je skutečné jméno? To já nevím, ale v dokladech to měl a prostě tam byl, víc nevím. Podle rozmazaného černobílého záznamu z průzkumné kamery se nedalo rozpoznat, jestli jsou to skutečně oni. Museli čekat. Až za 3/4 hodiny se mohla postavit nad 2 těla exponovaná v rozepnutém zipu vaku na mrtvoli a konstatovat, že Joe Sagrado Colorado Čučin nebyl ani jedním z nich. Leželi tam profesor Schwartz a profesor Bilek. Estela stála nehnutě. Zipy se zavřely, ale obraz 2 mužů v pyžamu se vytěsnit nedal. Musela se okamžitě ztratit. Utéct z toho zmatku pryč. Běžela. Dýchala ústy a hrozně nahlas. Zpomalila až ve chvíli, kdy už neměla na dohled ani sanitku a zahleděla se do pomalu se rozednívající oblohy. Nepochybovala, že šlo o Čučinovu práci. Ale jak to zapadalo do jeho plánu na zničení její osoby a jakou roli hráli tihle 2 v jeho misi stát se nesmrtelným, to jí nedocházelo. Kdyby byla psychopat, s naprostou samozřejmostí by pochopila, že mu prostě jen náhodně stáli v cestě, když potřeboval řešit něco jiného. Jenže v Estelině hlavě muselo mít zlo pro svoje činy konkrétní důvod. Něco, z čeho bude následně těžit. Pokud by zlo nebylo zištné, tak by pak nedávalo smysl a... Strašně se jí zamotala hlava, znovu se rozeběhla. Anarchie zla už vede jen ke konci světa. Najednou se doktorka skácela k zemi. Snažila se ve tmě rozkoukat, aby zjistila, co se jí to připletlo pod nohy. Byl to nízký rantl betonové desky obrostlý trávou. Rukama se zabořila mezi drny kolem sebe a všude nahmatala tvrdý povrch. Zbytek základu uranového lágru. Míst, kde se nechávali lidi umírat v zájmu vyšších cílů. Věděla dobře, kde stojí. Na jedné straně lacině načančané víkendové chatky v těsném sousedství zídek, které patřily budovám pracovního tábora. A teď anonymně obrůstají Břečťanem, jako by neměli žádnou historii. A na druhé straně obskurní věžičky zděné miniatury hradu, kterou si prý od vězňů nechal ke své potěše postavit jeden z těch ostřejších bachařů. Říkali mu Paleček. Věděla, že někde tady zemřel její otec. Muž, který byl pro ní jen jménem na evidenčním listu vězně, na jehož posledním řádku stálo zastřelen na útěku. Až nebezpečně mocně ji přepadly emoce, které znala jen jako Angela. Jak se mi tohle mohlo stát? Kopla do betonové desky tak silně, až rozdrásala kůži na špičce pravé boty. A ještě jednou. A znovu. Supěla vztekem. Hned potom si v trávě vyhlédla velký kámen. On je vyvolený. Na jeho rovinu myšlení se já nikdy nedostanu. Potěžkala si balvan v dlani, napřáhla se směrem k hradu, ale nakonec v pohybu strnula. Její zlost přerušil z dálky se přibližující kulometný výlev Menšika, jehož doprovázeli dva policisté. Šli za ní, nejspíš pro ní. Pustila kámen na zem, otočila se a zaujala strategii ofenzivy. Kde je starosta Gut? Přijede? Zeptala se rázně Menšika. Ne, je ve Varech jako vždycky, odpověděl mladík. A ví o tom, co se stalo? Ví, volal jsem mu a on řekl, že je mu to líto, ale bohužel na pořádné zabezpečení těchto objektů nejsou peníze. Ale byl tam zákaz a ten by měl stačit, no ne? Zákaz, nezákaz, podle prvního ohledání to vypadá, že tam nespadli živí. Někdo jim tam pomohl. Vložil se do toho jeden z policistů. Potřebujeme vaši součinnost, paní Hansová. Estela pokývala hlavou. Překvapení musela zahrát, ale to už uměla. Menšik vyvalil oči na policisty a zůstal stát s otevřenou pusou. Tohle mu evidentně cestou neřekli. Rána. Obrovská. Taková pecka jako při výbuchu. A ozvala se ještě jednou. Země pod nohama se silně otřásla. Volej ústředí, zavelel policista svému kolegovi. Zjistěte, o co jde. Odkud to může být? Zděsil se Menšik a díval se na Estelu, jako by to snad měla vědět. V uších rezonovaly dozvuky výbuchu, ale ještě silnější bylo echo Čučinových slov v Estelině hlavě. A kdybych ten zával odpálil? Pamatovala si to i s tím tónem, který použil. Věděla naprosto přesně, z které části města ty detonace přicházejí. Stačilo jen 10 minut, aby je tam dovedla. Stačilo jen 10 minut, aby spatřili dům číslo 235 v plamenech. Policisté samozřejmě okamžitě zalarmovali všechny záchranné složky a začali jednat, což zahrnovalo i rutinní evakuaci okolních domů, která nemohla být kratší, neboť v ulici nebydlela ani noha. Všechny domy přece patřily Čučinovi. Z dálky se začaly ozývat sirény hasičských vozů. Najednou hořícím domem otřásl další výbuch. V okenních tabulích popraskala skla, jež dosud ještě jakž takž v rámu držela, a na zem se vysypaly střepy z oken, která v té chvíli už popraskaná byla. Estela couvala před stále monstróznějším požárem. První skupina hasičů obehnala místo bezpečnostní páskou, za kterou skončila ona i Menšik, a v zápětí dvě připravené sanitky. Dům se mezitím měnil v hromadu hořících trosek. Oheň zachvátil i obě sousední budovy. Hasičských vozů nakonec dorazilo 7. 5 cisteren a ze 2 vozů trčely žebříky do výšky hořící střechy. Galóny vody proudící do oken, doutnající střecha, světlo jak od holandských mistrů, kompozice obrazů. Bylo to naprosto magnetizující. A s tou atmosférou přicházelo i jedno velké přání. Z otevřených vchodových dveří se vyvalil dým. Někoho jsme našli, zařval jeden z hasičů. Estela zvědavě nakročila dopředu, až boky napnula pásku, která jí od pomalu chladnoucího pekla oddělovala. Ustupte, vyjel na ní jeden ze záchranářů, když vyráželi k domu, ze kterého právě vytáhli nějakého člověka. Čučinova sklářského pomocníka. Měli co dělat, aby tu obří masu jeho těla na nosítka položili. Zraněný nejspíš byl, ale asi ne moc, protože si na lehátku pořád sedal a ukazoval směrem k domu. Šéfmajster, tam dole je, zařval. Je tam dole! Zatímco hromotluk nepřestával řvát, hasiči se vydali znovu do domu. A měl pravdu. Zanedlouho skutečně vyprostili dalšího člověka. Tentokrát ale bylo tělo bezvládné. Tak ale z dálky se Estele zdálo, že by to mohl být on. Nebyla si úplně jistá, ale na lehátku ležel zhruba dvoumetrový hubený muž a ten tlusťoch ze sanitky neustále vyřvával jeho přezdívku. Tak kdo jiný by to byl? Záchranáři se nad ním skláněli a pobíhali kolem, ale do sanitky s ním překvapivě nepospíchali. Vypadalo to nadějně. Estela natahovala krk, přimhouřila oči, aby lépe zaostřila. Toho, že tělo nejdřív přikryli fólií a potom přehodili do vaku na mrtvoli, by si ale všimla i bez toho. Nikdy by jí nenapadlo, že něco dobrého přijde do jejího života s takovou lehkostí. Je mrtvý. Je mrtvý. Otevřít ten zip se jí vůbec nezdálo vhodné a správné. Zvláštní, jako by ten pohyb jestcem u zdrhovadla byl horší než její plán zabít ho vlastníma rukama. Naštěstí to policisté udělali za ní. Znáte ho? Přikývla. Nevěřila svým očím. Ležel tam pan vyvolený. A ano, byl mrtvý. A to bylo slabé slovo. Ležel tam jen zbytek toho, čím kdysi býval. Půl tváře měl úplně zohyzděnou ohořením a v zadní části lebky měl obrovskou díru. Ale byl to on. Nejraději by do něj šťouchla prstem, aby si pojistila, že už se na ní opravdu nikdy nepodívá tím svým povýšeneckým pohledem. Jak pošetilá myšlenka. Bez chybějící oční bulvy by to stejně nezvládl. Nechápala to. Ještě nikdy v jejím životě do sebe takhle nic nezapadalo. Ještě nikdy v životě necítila, že by osud nebo štěstí, nebo jak tomu říkat, byl na její straně. Zip zatáhl oponu nad poslední scénou mezi ní a Čučinem. Tleskat ale nemohla, protože v kulisách jeviště ležela těla profesorů Švarce a Bileka. Nemohla se radovat, nemohla cítit zadosti učinění, nemohla cítit ani úlevu. Necítila vůbec nic. Přivřela oči a hlubokým nádechem nasála pach toxického dýmu. Otočila se. Máme ho! Zakřičel najednou další z hasičů, když už kráčela ulicí dolů. Na chvíli se zastavila a obrátila. Z dálky ještě pozorovala, jak záchranáři vynášejí posledního z trojice a jak nosítka s bezvládným tělem zapadla do útrop sanitky. Teď už to byla naprosto uzavřená věc. Bylo na místě odejít. Ale k tomu odcházení potřebovala nejen nohy, ale i hlavu. Už nebylo co řešit, všechno se vyřešilo samo. Chtěla to vše už projednou opustit a žít jinak. Však času měla dost. Směřovala ven z ulice. Směřovala do sebe.
1: Pomoc!
0: Ozvalo se najednou od domu.
1: Tamhle!
0: Řvali na sebe hasiči. Otočila se ještě jednou. Tak daleko nedohlédla, ale vypadalo to, že na římse okna stojí drobná postava. Tak nějak podobná druhému z Čučinových poskoků. Mrňous. Estela zůstala v křeči. Od temene dolů jí celé tělo protnula úzkost. Jak je to možné? Jak to, že jsou čtyři? Začala funět. Okamžitě obrátila směr a vyběhla k sanitce, do které před chvílí zajela nosítka. Ne, sem nechoďte, prosila jí záchranářka. Já jenže... Počkejte, rozčílila se Estela a přetlačila ji, aby se do otevřené sanitky mohla podívat. A to se jí taky povedlo. A to byl ten důvod, proč se chytila za hlavu a tak vztekle vykřikla. To ne! Na lehátku ležel Franz Schmidt. To je můj člověk, můj přítel, moje rodina, prosím, žadonila Estela a v jejich očích asi muselo být něco silného, protože záchranářka jí skutečně uhnula. I když vrtulník byl prý na cestě, Estela hned pochopila tu náhlou benevolenci. Nebylo už co zkazit. Franz byl celý pokrytý prachem. Šeť překryla všechny zuby a zaplnila vrásky a krev vytékající z jeho hlavy a uší se s ní mísila jako na malířské paletě. Je po něm, zamumlal a pokusil se usmát. Několikrát za sebou pokývala hlavou. Nemohla udržet slzy. To jsem chtěl, zachrčel. Ten váš pitomej plán, zakašlal. Já tu svini tenkrát po válce našel, zasýpal. Pomohl jsem mu žít. Pomohl jsem mu i... Estela čekala, až se jeho smysly zase proberou. Ale nic. Ani po chvíli nic. S uslzenou tváří sklopila hlavu a několikrát jí mlčky pokývala. Pohladila ho po vlasech. Dlaní přejela špinavé hrboly z vrásek na čele a zavřela mu oči. Děkuju.

Mezi 6:00 a 6:30. Trvalo asi půl hodiny, než to Henry všechno vstřebal. Na 4 mrtvé 3 naprosto odlišné pocity. Jakým způsobem je možné absorbovat jednu satisfakci z dosažení kýženého výsledku, dva projevy smutku na povrchní úrovni společenské povinnosti a jednu tragickou ztrátu? Lze ty pocity oddělit? Můžete si naplánovat itinerář reakcí a podle něj se zasmát, pak zamračit a nakonec zaplakat? Nebo se to prostě slije v jeden emocionálně vypjatý moment s extrémně vysokou entropií a vy prostě nic nechápete? Naštěstí se dá všechno vyřešit, když máte schopnost cítit vinu za všechno. Neopodstatněné pocity viny jsou totiž ještě silnější než láska, ale lidi to moc neříkají. Kdyby ano, záhyby pocítili vinu za to, že to vůbec vyslovili. A tak Henry a Estella seděli v prázdné restauraci připravené pro první ranní hosty a dlouze se mlčky sebe obviňovali. Zápach ohně z doktorčina oblečení zamořil vzduch a divně se mísil s vůní z kuchyně. Bylo jí to ale jedno. Kde je děda? Ozvalo se náhle od dveří. Estella zvedla hlavu. Najít správná slova se zdálo v tu chvíli nemožné. Nikdo jiný to ale za ní udělat nemohl. Estella popotáhla nosem, pokývala hlavou a hluboce se nadechla a zas vydechla. Otevřela dlaň. Francovi hodinky Bulova s rozbitým sklíčkem, které svírala v ruce, promluvili jako první. Elbe sklopila hlavu a všechny svaly v jejím obličeji se stáhly do křeče. Mlčela. Henry to útrpné ticho potřeboval nějak přerušit a dívku utěšit, ale Estella nenápadně zavrtěla hlavou, aby ho zastavila. Elbe se ale narovnala a aniž uronila jedinou slzu, začala mluvit. Já vím, vzdychla a pokračovala. Já vím, posledních pár dní mu opravdu nebylo dobře. Něco asi chytil, možná mohla to být chřipka, nebo kdo ví co. Ale dožil se krásného věku, no ne? Pousmála se. To se tak přece říká, ne? Krásný věk. Kéž bychom se taky dožili takového věku. Takhle to říkají lidi. No ne? Estella i Henry se na sebe podívali a až se zpožděním na Elbinu otázku přikývli. Byl vážně už dost starý. A v tomhle věku může být i obyčejná chřipka fatální. Že jo? Kladla dál otázky plné svých vlastních odpovědí, pochybných racionálních argumentů, které by celou situaci vysvětlili a ospravedlnili. Moc mě to mrzí, řekl Henry polohlasem. A neposlouchal mě, přerušila ho hned dívka a zabořila se pohledem do země. Vůbec mě neposlechl, když jsem říkala, aby si odpočinul. Přecházel to. Elbe, zavrtěla hlavou doktorka. Musíme si přiznat, že víc než nějaká nemoc mu pravděpodobně ublížil požár, který vzplál v tom domě. Požár, zašeptala. Požár? Konečně zvedla hlavu a přikývla. Ano, to máte pravdu. Požáry při léčení chřipky nepomáhají. Henry stiskl Elbe ruku. Z druhé strany to samé udělala Estella.

0: Letadlo z Prahy do Frankfurtu, o němž šlo s jistotou říct, že na jeho palubě nesedí ani jeden jaderný chemik z Heidelberské univerzity, se odpíchlo od ranveje možná zrovna ve chvíli, když tlumiče zbrzdili jízdu márničního lehátka, na němž leželo mrtvé tělo.
1: Ano, je to on, profesor Schwarz.
0: Parafráze na tuto větu se ozvala třikrát. Po každé s jiným přízvukem. A pak už se to jen opakovalo, ale pro změnu i s jiným jménem.
1: Ano, je to on, profesor Bilek.
0: V brýlových čočkách profesorů Chapmana, Difúra i Boeria se odráželo nepříjemné bílé světlo zářivek. V jejich očích samé otázky. Je vůbec možné, aby se z dvou živých profesorů staly vychladlé tělesné schránky jen kvůli nedobrovolnému stěhování z osmičky prostorného rohového pokoje s balkónem na stísněnější šestku bez balkónu? Takové hypotéze sice nevěřili, ale vyloučit ji nemohli. Můžou akademické spory dvou stárnoucích profesorů skončit dírami od malých železných kladek v jejich lebkách a pádem do nejhlubší těžební jámy v Jáchymově? To by vyžadovalo opravdu velmi vysoký grant na výzkum. Skleslost vědecké trojky byla víc než na místě. Nejen kvůli anabázi v márnici, ale také silnému vichru v jejich rozpočtu. Výše částky na konečném vyúčtování za pobyt byla nemalá. 5 letenek propadlo a i když repatriaci těl měla zaplatit pojišťovna a 3 letenky jsou přece jen méně než 5, takhle narychlo levný let neseženete. Příplatek za pozdní odhlášení z hotelu, které bylo způsobeno nutnou přítomností při identifikaci těl, jim samozřejmě doktorka Hansová neúčtovala. V době, kdy profesor Chapman hledal vhodná slova do projevu pro potenciální pietní ceremoniál na půdě Heidelberské univerzity, zatímco se svými dvěma kolegy vezl taxíkem na pražské letiště, Estela Hansová se po 10 letech výslechové abstinence posadila na židli před policejní úředníky a začala odpovídat na jejich otázky. Prvotní strach z ní brzy opadl, neboť jí ohromilo, jak moc se policejní výslechy od dob, kdy pro ní byly na denním pořádku, změnily. Už byla skoro tma. Henry vyhlédl z okna svého pokoje. Otto a Elbe zrovna pomáhali do schodů jedné německy mluvící dámě. Estela Hansová si s ní v zápětí potřásla rukou a doprovodila ji dovnitř. Záhy se však vrátila na schodiště před hotel a společně s Elbe napřeli svoje zraky k obloze. Nejspíš pozorovali vypelichané zbytky temných mraků, které se ještě držely kolem hotelu a mísily se s jemným oblakem dýmu připlouvajícím od dohašených čučinových domů. Nebo to v té tmě alespoň tak vypadalo. Henry se k ním chtěl připojit. Co nejrychleji si oblékl sako, nazul boty, ale když otevřel dveře, Estela Hansová už k jeho překvapení stála na chodbě a ze zaparkovaného úklidového vozíku vytahovala 3 páry čistých gumových rukavic, láhev saponátu a kartáč. Henryho pohled, se kterým se střetla, si od ní žádal vysvětlení. Musím se všeho zbavit. Zítra už bude mít policie povolení k prohlídce celého hotelu. Musím zlikvidovat tu vodu ve vaně, procedila mezi zuby, zamávala rukavicemi a vykročila k zašupovacím dveřím vedoucím do soukromého křídla hotelu.
1: Počkej,
0: zastavil ji Henry a nervózně se rozhlížel okolo sebe.
1: Já to udělám,
0: vyhrknul ze sebe šeptem. Ty to uděláš. Nechtělo se věřit Estele.
1: Dej mi jen 1 hodinu. Musím si ještě něco zařídit, prosil ji.
0: Estela se mu zadívala do očí. Věřila mu. ale rukavice, kartáč i saponát si přesto nechala. Pousmála se, pohladila ho po tváři a podívala se na hodinky. Tak v 11? Henry se usmál a přikývl. Ano, bylo to sice trapné gesto, ale Henry jí musel zavolat. Po telefonu zněla Suzanne, najednou jako někdo úplně jiný. Někdo cizí. Došlo mu, že i ona se tady v Jáchymově naprosto změnila. Už ho každým svým slovem netlačila k tomu, aby se duševně uzdravil, aby, jak vždy říkala, mohl být šťastný. Protože přece když on bude šťastný, bude automaticky šťastná i ona. Teď už jí to bylo úplně, ale úplně jedno. A to bylo to, co jí přineslo štěstí. Byli rázem volní. Ve chvíli, kdy Suzanne zavěsila, čekalo jí ještě 36 let, 5 měsíců, 11 dní a 6 hodin víceméně spokojeného a radostného života bez Henryho. A jeho očekávala už za několik minut nekonečnost bytí. Stáli na začátku konce a nekonce. Ten hovor stál asi 200 korun.

Tak už jen dvě závěrečné kapitoly nám na Vltavě zbývá odvysílat, aby se uzavřel příběh, který do svého románu Uranova vepsala současná česká autorka Lenka Elbe. Její román Uranova uvádíme na Vltavě v premiéře jako 21-dílnou četbu na pokračování, kterou připravila Klára Vičíková. V režii Dimitrie Dudíka posloucháme Marii Štípkovou. Část 20. a 21. si na Vltavě nenechte ujít zítra a také ve středu v 18.30.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, zdraví vás Sára Vondrášková u pořadu Sedmé nebe. Sedmé nebe o prázdninách budou ve jménu filmů, jakožto filmové léto. A my dnes se zaposloucháme do hudby Davida Lynche a umělců a hudebníků s ním spojených. A začneme s jeho nejmilejším spolupracovníkem Angelem Badalamentim. A neposlechneme si hned na úvod jeho nejznámější skladby, ale poslechneme si jeho spolupráci s Kinny Landrumem. Bude nést název Dark Lolita. A Angelo Badalamenti patří k nejdůležitějším osobnostem filmového světa Davida Lynche. Jejich spolupráce začala v polovině 80. let během natáčení filmu Modrý samet a pokračovala více než 3 desetiletí. A Badalamenti vytvořil hudbu k filmům jako Lost Highway, Mulholland Drive, Twin Peaks, Fire Walk With Me, Straight Story i k původnímu seriálu Twin Peaks. Jeho kompozice se staly nedílnou součástí Lynchovy filmové řeči a pomohly definovat charakteristickou směs romantiky, melancholie a neklidu. Skladba Dark Lolita představuje Badalamentiho v jeho typické poloze, pomalé harmonické plochy, jazzové inspirace a atmosféra, která připomíná noční svět Lynchových filmů. A Kinny Landrum, americký klávesista a aranžér, Badalamentim dlouhodobě spolupracoval na řadě koncertních i studiových projektů a přestože skladba není přímo součástí žádného Lynchova filmu, tak svým charakterem dokonale navazuje nebo definuje tu estetiku, kterou společně vytvořili a která dodnes ovlivňuje filmovou hudbu po celém světě. Angelo Badalamenti, Kinny Landrum a skladba Dark Lolita.

Bobby Vinton a skladba Blue Velvet z filmu Modrý samet. Film Modrý samet z roku 1986 znamenal zásadní zlom v kariéře Davida Lynche. Po komerčně ne úplně úspěšné Duně dostal možnost natočit osobnější projekt, který se stal jedním z nejvlivnějších amerických filmů 80. let. Příběh Jeffreyho Beaumonta, stvárněného Kylem McLachlanem, začíná nálezem lidského ucha a postupně odkrývá temný svět skrývající se pod povrchem idylického amerického maloměsta. Ve filmu dále září Isabella Rossellini, Laura Dern a Dennis Hopper v jedné z nejděsivějších rolí filmové historie. Píseň Blue Velvet naspíval Bobby Vinton v roce 63 a stala se jeho největším hitem tehdy. David Lynch skladbu použil nejen jako hudební motiv, ale jako symbol celého tohoto filmu. Romantická melodie představuje idealizovanou Ameriku 60. let, zatímco děj filmu odhaluje násilí, sexualitu a psychologickou temnotu ukrytou pod jejím povrchem. Právě tento kontrast mezi nostalgií a hrůzou se stal jedním z určujících znaků Lynchovy tvorby. My si poslechneme další skladbu Blue Spanish Sky od Chrise Isaaca z filmu Zběsilost v srdci z roku 1990, který vznikl podle románu Barryho Giffords a patří k Lynchovým nejdivočejším a nejromantičtějším dílům vůbec. Nicolas Cage a Laura Dern zde stvárnili dvojici milenců Sailora a Lulu, kteří utíkají napříč Amerikou před násilím, minulostí i vlastními démony. Film získal Zlatou palmu na festivalu v Cannes a dodnes patří mezi nejdiskutovanější snímky své doby. Chris Isaak, který za tuto skladbu stojí, byl v 80. a 90. letech považován za takového pokračovatele tradice Roye Orbisona či Elvise Presleyho a jeho charakteristický hlas a nostalgický rockabilly zvuk dokonale odpovídaly Lynchově představě americké krajiny. Isaak se ve filmu dokonce objevil v malé herecké roli. Blue Spanish Sky a Chris Isaak.

David Bowie a skladba I'm Deranged z filmu Lost Highway. Lost Highway z roku 1997 představuje jeden z nejtemnějších a nejzáhadnějších lynčových filmů. V hlavních rolích se objevují Bill Pullman, Patricia Arquette a Balthazar Getty. Film pracuje s rozpadem identity, paralelními realitami a nespolehlivostí lidské paměti a dodnes je považován za jedno z klíčových děl moderního surrealistického filmu. David Bowie byl jedním z umělců, jejichž tvorba měla s lynčovým světem mnoho společného. Oba fascinovala proměnlivost identity, sny a podivné světy existující mimo běžnou realitu. David Bowie se ve filmu objevil v roli témného Philipa Jeffreyse a skladba I'm Deranged zaznívá hned v úvodu i závěru filmu. Další skladba, kterou si poslechneme, nese název In Heaven, Everything is Fine a je z Mazací hlavy. A Mazací hlava, natočená roku 77, vznikala téměř 5 let tehdy a stala se lynčovým prvním celovečerním filmem. Natáčela se s minimálním rozpočtem a postupně získala kultovní status díky svým půlnočním projekcím. Příběh Henryho Spencera, který pečuje o bizarní deformované dítě, dnes patří k nejznepokojivějším dílům světové kinematografie. Poslechneme si skladbu In Heaven, Everything is Fine.

Julie Cruise a skladba Falling. Když se v roce 1990 objevil seriál Twin Peaks, proměnil podobu televizní tvorby. David Lynch a Mark Frost vytvořili tehdy příběh vyšetřování smrti Lori Palmerové, který postupně přerostl v surrealistickou ságu o dobru, zlu a tajemstvích ukrytých pod povrchem maloměsta. Seriál ovlivnil celé generace filmařů a bývá označován za předchůdce moderní kvalitní televize. Julie Cruise byla hlasem, který pomohl definovat zvuk Twin Peaks. Její spolupráce s Lynchem a Badalamentim začala už během příprav Modrého sametu. Skladba Falling se objevila na albu Floating into the Night a její instrumentální verze se stala hlavním tématem seriálu. Jemný, zasněný hlas Julie Cruise vytvořil hudební identitu, která je s Twin Peaks spojena dodnes. My si poslechneme další skladbu Julie Cruise, Mysteries of Love. Ta je zpět z filmu Modrý samet a asi netřeba dále představovat Julie Cruise a Mysteries of Love.

Marilyn Manson a skladba I Put a Spell on You z filmu Lost Highway. Významnou roli ve filmu Lost Highway hraje právě její soundtrack. Ten sestavil Trent Reznor z Nine Inch Nails a vedle Davida Bowieho Rammstein nebo Smashing Pumpkins zde zaznívají i skladby Marilyna Mansona. Právě agresivní industriální a alternativní rock pomohl vytvořit atmosféru, která z Lost Highway udělala jeden z nejvýraznějších filmů 90. let. Marilyn Manson nahrál svou verzi skladby I Put a Spell on You, původně proslavené Screamin' Jay Hawkinsem. A poslechneme si skladbu, kterou jistě všichni znáte, ale asi od jiného interpreta. Poslechneme si Nicolase Cage a skladbu Love Me Tender z filmu Zběsilost v srdci. Ten jsme si již představili dříve dnes v Sedmém nebi. A Nicolas Cage tehdy, když hrál v tomto filmu, procházel obdobím, kdy se z respektovaného mladého herce stával postupně hollywoodskou hvězdou. A jeho postava Sailora je posedlá právě Elvisem Preslym. Nosí hadí koženou bundu, zpívá jeho písně a snaží se žít podle takového vlastního romantického kodexu. Love Me Tender zaznívá ve filmu přímo v Cageově podání a Lynch tím zdůrazňuje svou dlouhodobou fascinaci americkou popkulturou 50. 60. let, která se v jeho filmech vrací znovu a znovu jako symbol ztracené nevinnosti. Nicolas Cage a skladba Love Me Tender.

Rebecca Del Rio a skladba Dorando z filmu Mulholland Drive. Mulholland Drive z roku 2001 měl původně vzniknout jako televizní seriál, ale po zrušení projektu David Lynch materiál přepracoval jakožto celovečerní film. V hlavních rolích se představili Naomi Watts, Laura Herring nebo Justin Theroux. A příběh se odehrává v Hollywoodu, ale místo klasického vyprávění nabízí velmi spletitou mozaiku snů, identit a iluzí. Jedna z nejslavnějších scén filmu se odehrává v tajemném klubu Silencio, kde vystupuje zpěvačka Rebecca Del Rio s právě touto písní Dorando, španělskou verzí slavné skladby Crying od Roye Orbisona. Del Rio původně zaspívala píseň Lynchovi při soukromém setkání a režisér byl natolik ohromen, že kolem jeho vystoupení vystavil celou tuto scénu. A je to vlastně jeden z takových nejsilnějších okamžiků Mulholland Drive, mého jednoho z nejoblíbenějších filmů, který dokonale, myslím, vystihuje Lynchovu posedlost iluzí a otázkou, co je skutečné. Poslechneme si další skladbu, tentokrát The Perfect Drug od Nine Inch Nails. Trent Reznor, zakladatel skupiny Nine Inch Nails a autor a dramaturg soundtracku filmu Lost Highway. The Perfect Drug vznikla přímo pro Lost Highway a dodnes patří k nejznámějším skladbám Nine Inch Nails. Trent Reznor později přiznal, že práce s Davidem Lynchem pro něj byla mimořádně inspirativní a o mnoho let později se stal Oscarovým skladatelem a jeho tvorba bývá často přirovnávána právě k filmové atmosféře Lynchových děl. Nine Inch Nails a The Perfect Drug.

0: Roy Orbison a skladba In Dreams. A pomalu nám končí 7. nebe s Davidem Lynchem a filmovým létem. Na úplný závěr si poslechneme další skladbu z filmu Lost Highway. Bude to skladba I od Smashing Pumpkins. Já bych se s vámi ráda pro dnešek rozloučila. Poslouchali jste 7. nebe se Sárou Vondráškou a budu se na vás těšit opět za týden ve stejný čas. Hezké letní dny. Naslyšeno.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění.

Kapelu Smashing Pumpkins vybrala Sára Vondrášková na závěr svého dnešního vydání pořadu Sedmé nebe. Se Sárou Vondráškovou a jejím dalším hudebním výběrem se na Vltavě potkáte zase za týden.

0: Minula 8 hodina večerní, u poslechu Českého rozhlasu Vltava vás od mikrofonu vítá Martina Kolajová a zvu vás na pondělní vltavský večer, jehož první polovina až do 22. bude patřit jak jinak, neb je pondělí, pražským rozhlasovým symfonikům. A my se za malou chvíli prostřednictvím rozhlasového záznamu vrátíme na jeden z koncertů Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Vrátíme se do února roku 23 a budeme poslouchat Markétu Cukrovou, budeme poslouchat také samozřejmě pražské rozhlasové symfoniky, které bude dirigovat Robert Jindra. Další část dnešního večera s pražskými rozhlasovými symfoniky pak vyplní nahrávka slavných Dvořákových legend, tento cyklus 10 skladeb Antonína Dvořáka. Budeme poslouchat v podání z pražských rozhlasových symfoniků, které bude dirigovat Tomáš Brauner. Legendy Antonína Dvořáka 10 minut po 21. hodině. Spojení režiséra Martina Friče a spisovatele Jaroslava Žáka dalo vzniknout dvěma legendárním českým filmovým komediím z prostředí prvorepublikových gymnázií. Možná mě hned doplníte. Ano, jde o filmy Škola základ života a Cesta do hlubin Študákovy duše. A oba tito umělci se intenzivně přátelili a důkazem tohoto přátelství a také spolupráce je také bohatá vzájemná korespondence z let 1938 až 1948 a my budeme poslouchat úryvky z knižního vydání této korespondence mezi režisérem Martinem Fričem a spisovatelem Jaroslavem Žákem. Bude této korespondenci patřit dnešní souzvuk. Začíná ve 22 hodiny. Hodinu před půlnocí opět nalistujeme slavný, už dnes klasický román Kanaďanky Margaret Atwoodové Příběh služebnice. Na Vltavě ho posloucháte v premiéře jako předpůlnoční četbu na pokračování dnes v podání Barbory Goldmanové 9. část. A vltavský večer s datem 6. července uzavřeme společně s Osudy a společně s první kapitolou rozhlasového vzpomínání česko-americké filmové dokumentaristky, překladatelky a také spisovatelky Zuzany Justman. Její první část jejich rozhlasových vzpomínek budeme tedy poslouchat od 23. hodiny a 30. minuty. Ještě jednou krásný večer s Českým rozhlasem Vltava, milí posluchači, a teď už vás zveme na koncertní čas onoho pondělního večera. Wagnerovy písně s Markétou Cukrovou, tak zněl název koncertu rozhlasových symfoniků, jehož záznam vám dnes večer nabízíme k poslechu, a to právě teď.
1: Koncert Socher.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Pravidelný pondělní čas s rozhlasovými symfoniky bude dnes patřit čerstvému záznamu koncertu z pražského Anežského kláštera. Ve čtvrtek 16. února tam zněla hudba Richarda Wagnera, Dmitrije Šostakoviče a Paula Hindemita a pódium patřilo mezzosopranistce Markétě Cukrové a dirigentu Robertu Jindrovi, ale také Lidii Hertelové nebo Milanu Muzikářovi a dalším solistům z orchestru. Někteří moudří lidé říkají, že útěk není vždycky prohra a hudba, která na koncertě zněla a kterou vám budu pouštět, je toho, myslím, dobrým dokladem. Každá ze skladeb totiž částečně i díky útěku vznikla, ať už to byl odchod ze země, v níž není bezpečno, nebo jednoduše únik před prací, do které se člověku nechce. Paul Hindemit, německý skladatel a autor první hudby, kterou dnes uslyšíme, několik let žil a tvořil v americkém Connecticutu. Odešel tam, aby uchránil sebe a svou ženu před nacistickým režimem. A když dostal na konci 40. let objednávku na skladbu pro Kolumbijskou univerzitu, respektive pro festival současné hudby, kterou pořádala, začal psát koncert pro dřevěné dechové nástroje, harfu a orchestr. Hindemith patřil mezi mnoho dalších skladatelů, kteří rádi používali ve své hudbě citace jiných melodií. Někdy to byly lidové písně, jindy část předehry Wagnerova Bludného Holanďana nebo barokní opery Jeana Baptisty Lillyho. A když byla příležitost, nerozpakoval se použít ani svatební pochod Mendelsona Bartholdyho. Festival, na kterém měl jeho koncert v roce 1949 premiéru, trval několik květnových dní. A Hindemith si vyžádal, aby skladba, kterou píše, zazněla až během toho posledního. V ten den totiž uběhlo přesně 25 let ode dne, kdy se oženil, takže v podvečer 15. května roku 49 seděla při premiéře téhle skladby Hindemithova žena Gertrud v hledišti vedle svého muže a ke svému překvapení poslouchala melodii svatebního pochodu, který zní ve třetí větě. My teď uslyšíme Hindemithův koncert pro dřevěné dechové nástroje, harfu a orchestr tak, jak zazněl 16. února v pražském Anežském klášteře. Dirigovat bude Robert Jindra a solové party zahrají flétnista Robert Heger, hoboista Zdeněk Rys, klarinetista Lukáš Dittrich, fagotista Milan Muzikář a harfistka Lídie Hertelová. A s nimi Socher v komorním obsazení.

Slyšeli jste koncert pro dřevěné dechové nástroje, harfu a orchestr Paula Hindemitha. Na koncertě v pražském Anežském klášteře ho ve čtvrtek 16. února uvedl Socher pod vedením Roberta Jindry. Solové party hrály flétnista Robert Heger, hobojista Zdeněk Rys, klarinetista Lukáš Dittrich, fagotista Milan Muzikář a harfistka Lidie Hertelová. Díky nucenému exilu ve švýcarském Curychu vznikl jeden z nejslavnějších písňových cyklů v dějinách evropské hudby. Skladatel Richard Wagner tam utekl po revoluci v roce 1848 a ke svému prospěchu potkal nejen obchodníka a mecenáše Otto Wesendonka, který mu přispíval na živobytí, ale i Wesendonkovou ženu Matildu. Z ní se na nějaký čas stala Wagnerova múza, milenka a autorka básní, které Wagner zhudebnil a dnes je známe pod názvem Wesendonklieder. Skladatel je psal v letech 1857-58 pro ženský hlas s doprovodem piana a od té doby vzniklo několik dalších verzí v úpravě pro hlas a smyčcový kvartet nebo hlas a komorní orchestr. Autorem jedné z úprav, je to ta, kterou za chvíli uslyšíte v podání Socheru a Markéty Cukrové, je překvapivě Hans Werner Henze, německý avantgardní skladatel, který tvořil v intencích serialismu, navazoval na Stravinského, inspiroval se jazzem a k Wagnerovi se nikdy výrazně nehlásil. A sám říkal, že aranžmá těch písní nevznikala jako projev jeho wagnerianismu, ale že měl zkrátka potřebu studovat strukturu Wagnerovy hudby a nejpřístupnější pro něj byly právě písně na slova Matildy Wesendonck. Možná právě díky lehkému odstupu od Wagnerova kultu se mu podařilo vystihnout tu jedinečnou esenci, kterou písně mají. Na českých pódiích jsou ke slyšení zřídka, ať už ve své původní verzi nebo v úpravě. Užijte si tedy vzácnou chvíli a poslechněte si je v podání mezzosopranistky Markéty Cukrové a hudebníků Socheru pod vedením Roberta Jindry.

Mezzosopranistka Markéta Cukrová zpívala Wagnerovy písně na slova Mathildy Wesendonck. Jejich původní verzi upravil pro komorní orchestr Hans Werner Henze. Posloucháte záznam koncertu z pražského Anežského kláštera, kde ve čtvrtek 16. února hráli rozhlasoví symfonikové pod vedením Roberta Jindry. A třetím a posledním autorem, jehož hudba ten večer zněla, je Dmitrij Šostakovič. Když v létě 1960 pobýval nějaký čas v Drážďanech, měl tam psát hudbu k filmu Lva Oskaroviče Arnštama, tehdejšího slavného sovětského režiséra. Šostakovič byl ve složité situaci, měl za sebou těžký nátlak režimu, aby vstoupil do strany, a před očima válkou zničené Drážďany. Není divu, že se necítil svěží a fit ke psaní filmové partitury. Ale s nadhledem a sebeironií potom vzpomínal, že se mu do psaní na zakázku prostě nechtělo, a místo toho ve třech dnech zkomponoval svůj osmý smyčcový kvartet. Jakkoliv jsem se snažil, píše v dopise svému příteli, nešlo to. A tak jsem napsal kvartet, který je úplně zbytečný a ideologicky neobhajitelný. Říkal jsem si, že kdybych náhle zemřel, těžko někdo napíše skladbu na mou památku. Tehdy jsem se rozhodl udělat to sám, píše skladatel. Ta kompozice odkazuje hudebními citacemi na mnoho jiných. Jsou v ní motivy z předchozích děl Šostakoviče, z Wagnera nebo Čajkovského. A hned po premiéře v říjnu 1960 vznikla poptávka po verzi pro smyčcový orchestr. Se svolením autora ji napsal Rudolf Baršaj a tak vznikla komorní symfonie. Dnes jedno z nejhranějších Šostakovičových děl. Sugestivní hudba, která si žádá pozorný poslech. V onom dopise, který jsem citovala a který adresoval Šostakovič jednomu ze sovětských literátů, dál píše. Pseudotragédie této skladby spočívá v tom, že když jsem ji psal, uronil jsem tolik slz jako ty po šestém pivu. Když jsem se dostal domů, zahrál jsem si ji hned dvakrát a slzy se řinuly znovu. Ale už nejenom nad tou pseudotragédií, ale i údivem nad úžasnou celistvostí formy. Tolik o komorní symfonii a pojďme si ji teď poslechnout. Na pódiu Anežského kláštera jsou rozhlasoví symfonici a diriguje Robert Jindra.

Je to pondělní večer a ten i tentokrát patří ve vltavském programu Pražským rozhlasovým symfonikům a my jsme si dnes ze záznamu připomněli jejich koncert z pražského Anežského kláštera z 16. února roku 2023. Byl to koncert, v jehož podtitulu stálo Wagnerovy písně s Markétou Cukrovou. Záznamem nás provázela Michaela Vostřelová. A i pokračování dnešního večera bude ještě patřit Symfonickému orchestru Českého rozhlasu. A my si Pražské rozhlasové symfoniky teď pod taktovkou Tomáše Braunera poslechneme v desetidílném cyklu Antonína Dvořáka Legendy. Celý tento cyklus Antonín Dvořák zkomponoval v první třetině roku 1881 a po velkém úspěchu a na žádost svého vydavatele Zimroka ho ještě v prosinci téhož roku instrumentoval pro orchestra. Právě tuto orchestrální verzi si teď na Vltavě společně poslechneme.

0: Tak to byl symfonický orchestr Českého rozhlasu, který pod taktovkou Tomáše Braunera zahrál desetidílný cyklus Antonína Dvořáka Legendy. Soubor deseti skladeb Antonína Dvořáka, které byly původně psány pro klavírní duo a později je Dvořák upravil pro orchestr. Na Vltavě se zvolna uzavírá část pondělního večera, každý týden věnovaná pražským rozhlasovým symfonikům, a druhá polovina dnešního večera s datem 6. července svátečního večera bude patřit souzvuku, čeká nás také četba s hvězdičkou, a to o 23. hodině.
1: Je po druhé občanské válce, Ameriku sužuje neplodnost a z posledních plodných žen se stávají otrokyně.
2: Příběh služebnice, dnes už kultovní seriál.
1: A taky román Margaret Atwoodové, který otevírá filmové léto na Vltavě.
2: Mrazivá dystopie už od 28. června v četbě s hvězdičkou.
1: Vždy ve 23 hodin na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.
0: Ano, milí posluchači, i dnes hodinu před půlnocí budeme poslouchat na pokračování slavný kultovní román kanadské spisovatelky Margaret Atwoodové Příběh služebnice. Legendární dystopický román, ze kterého mrazí, a to zejména dnes. Ve Spojených státech amerických proběhl státní převrat, původně liberální demokracie se změnila v teokratickou diktaturu. Neexistuje ústava ani kongres. Úzká skupina mužů se chopí moci a nastolí extrémní patriarchát. Vlivem otráveného životního prostředí dochází k rychlému úbytku populace. Schopnost přivést na svět zdravé dítě se stává nedostatkovým zbožím. A tak si vládnoucí vrstva činí nároky na to nejcennější. Ženy jsou zbaveny svobody, mají zakázáno číst, hospodařit s penězi, chodit do práce. Společenské uplatnění je jim přiděleno. A z dosud plodných žen se stanou služebnice s jediným právem – počít a porodit dítě, které si následně přivlastní jejich pán se svou manželkou. I dnes večer o 11. nás čeká vypravěčka služebnice Fredova. Zaznamenává svůj příběh, na jak nejlépe dovede, a pak ho ukryje v naději, že její vyprávění časem někdo objeví, někdo natolik svobodný, aby ho pochopil a mohl šířit dál. Margaret Atwoodová Příběh služebnice. A tady je malá ukázka z dnešní 9. části.
3: Moje přítomnost v těchto místech je proti pravidlům. Nesmíme být s veliteli o samotě. Jsme určené k plození dětí. Nejsme konkubíny, gejši nebo kurtizány. Naopak. Dělá se všechno proto, abychom do této kategorie nepatřili. Nesmí na nás být nic zábavného. Neponechává se žádný prostor pro vzkvétání tajných chtíčů. Nesmějí nám lichotit zvláštními laskavostmi a my jim jak bysmet. Nesmí tu vzniknout žádný prostor pro lásku. Jsme chodící luna, nic víc. Posvátné nádoby, dvounohé kalichy. Tak proč mě chce vidět v noci a o samotě? Kdyby mě tu nachytali, byla bych vydána na milost a nemilost Siríně. On se do otázek domácí kázně nemá co míchat, to je čistě ženská záležitost. A pak by přišlo přeřazení. Mohla by se ze mě stát nežena. Ale kdybych za ním odmítla jít, mohlo by to být ještě horší. Není pochyb o tom, kdo je tu doopravdy pánem.
0: Tak to byla malá zvuková pozvánka k dnešní předpůlnoční četbě s hvězdičkou Margaret Atwoodová a její Příběh služebnice po 9. v podání Barbory Goldmanové o 23. hodině. Teď tu máme ale 10. večerní, nás čeká souzvuk a rozhlasová kompozice, která nás nechá nahlédnout do korespondence dvou slavných autorů dvou slavných filmů, filmů Škola základ života a Cesta do hlubin Študákovy duše. Jsou to filmy, které dodnes baví diváky díky trefným postřehům Jaroslava Žáka ze školních lavic a také režijnímu umění Martina Friče.
1: Souzvuk.
0: Důkazem intenzivního přátelství a spolupráce mezi filmovým režisérem Martinem Fričem a spisovatelem Jaroslavem Žákem je jejich bohatá vzájemná korespondence. Psali si mezi lety 1938 až 1948. Únorové události roku 1948 oba přátelé rozdělili a korespondence se přerušila. Zatímco Frič vstoupil do KSČ, Žák se jako národní socialista ocitl na druhé straně barikády. Ke knižnímu vydání vzájemnou korespondenci obou umělců připravil filmový historik Ivan Klimeš pod názvem Ej Bogatýre Makoviči obrazotvorče a autorem i režisérem její rozhlasové podoby je David Česany.

0: milí Jarouši. Zatím tě zdravím a líbám ručku tvé madam. Mak.
1: Veliký, udatný a sličný Mac Macouši. Nuže, ruky boskává milostivé, zdravím rodinku a tobě tisknu vřele přední tlapku a částečně se i těším, že by přece jen Jaroměř měla tu čest uvítat laureáta a td. Tvůj stále křepkej a svižnej Jaroslav.
0: Drahý Jaroušku, zůstaň mě nakloněn a pozdravuj, no ty Výško. Nazdar, Martin.
1: Martine nepořádnej. Dámám se klaní a příjemně se na ně usmívá a na tebe jazyk vyplazuje tvůj žoldnéř Jarka.
0: Líbezný, vlasti zdar, Macouš.
1: Můj stařečku ustaraný, tvůj obrněnec Járeček.
0: Milý Jaroušku, buď hodně zdrav a ruku líbej paní blondýnce. Všechno nejlepší v novém roce vám přejí Fričovic.
1: Drahý, draze milený, dramaticky vyzrálý, dravě drastický králi Veselhory, vládče srubu a veselých veverek, pozdravuji veselý veverky z tvýho lesíka a jsem tvůj trvale věrnej Jaroslav Josefovič Učeník, chudoužník.
0: Drahý Jarouši, můj rudolící kolibříku, měj se krásně, udělej třeba dřív prázdniny a zjev se. Zdravím tě, líbám tě, tisknu tě a milostivé ručku líbání. Piš, tvůj Markalous.
1: Milený Makodlanku, s polibkem za tiché noci na terase, když měsíc k vám line zář a vůně hříbků klade se na sklenice s vermoutem, tvůj Jarouš. Korespondence Frič Žák.
0: V roce 2014 ji připravil k vydání filmový historik Ivan Klimeš pod názvem Ej, bogatýre Makoviči, obrazotvorče.
1: Knihu tvoří 70 dopisů z let 1938 až 1948.
0: Martin Frič, 1902 až 1968. Uměleckým jménem též Mac Frič. Známý filmový režisér, scénárista, herec a pedagog.
1: Jaroslav Žák, 1906 až 1960. Pedagog, spisovatel a scénárista.
0: Když se v roce 1938 setkali nad prvním společným filmem Škola základ života, tak se neznali a v korespondenci si vykali.
1: Frič nedokončil ani reálku a vrhnul se do světa kabaretu, výtvarného umění a filmu.
0: Žák v tomto ohledu působí mnohem seriózněji. V roce 1925 odmaturoval s vyznamenáním na Českém státním gymnáziu na Žižkově. Státní zkoušku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy složil v roce 1928 obory latina, francouzština. Než dostal v roce 1935 profesorskou definitivu, učil ve dvoře Králové nad Labem a v Liptovském Mikuláši. V roce 1936 zakotvil na gymnáziu v Jaroměři, kde pracoval až do poválečných let. V první polovině 30. let se Žák etabloval také jako úspěšný autor humoristických próz. Podle jedné z nich, Študáci a kantoři, vyšla v roce 1937.
1: Natočil Frič v roce 1938 Školu základ života. Byl to tehdy 39. film v té době již slavného a uznávaného režiséra.
0: Žák tímto vstoupil do světa filmu a seznámil se tak s Martinem Fričem.
1: Frič byl považovaný za špičkového profesionála, který ovládal snad všechny filmové profese a díky své produktivitě byl schopen natáčet několik celovečerních filmů ročně.
0: Nejvíc 8 v roce 1933.
1: Korespondence netvoří ucelený dialog, protože se pravděpodobně nedochovaly všechny jejich dopisy a navíc mnoho témat si aktéři vyříkali ústně při osobních setkáních nebo telefonických hovorech. Jde o fragmenty, u nichž je lákavé se domýšlet.
0: Jaroslav Žák byl z různých důvodů ve společné korespondenci daleko plnější pisatel než Frič. A to jak do množství, tak do délky dopisů. Žák byl člověk slova.
1: Frič samozřejmě spíše obrazu.
0: Měl pravděpodobně více času a většinou on potřeboval něco od Friče, nežli naopak.
1: Únorové události 1948 oba přátelé rozdělili a korespondence se přerušila. Zatímco Frič zastával už před válkou levicové postoje a i z kariérních důvodů mu nedělalo velký problém vstoupit v roce 1949 do KSČ,
0: Žák se jako národní socialista a přesvědčený demokrat ocitl na druhé straně barikády.
1: Martin Frič prožíval svou profesní dráhu jako autenticky i oficiálně uznávaný mistr svého oboru.
0: Jaroslav Žák jen tak přežíval i díky finanční podpoře svých přátel. Léto 1938. Milý Jaroušku, tak film je zase odložen a začne se definitivně 25. srpna. To už budeš z vojny doma. Scénario nové je schváleno a dokonce doporučeno. Všichni jsme teď nadšení. Ohromně se to líbí. Tak vidíš. Tímto činem máš právo na svůj honorář, tak si hned Procházkovi napiš. Já se patlám v 25 tisících metrech sletového filmu, nevím si s tím rady a celou noc cvičím prostná. Tak Jaroušku, příjemnou vojnu a od 25. srpna si to zařiď, ať seš s námi. On to přece jen nakonec bude dobrý film. Kinu ti i s natrženou šlachou, vždy tvůj Mak.
2: Podzim 1938. Můj nejmilejší. Tak já ráno vstávám, čajom se napájám, na těba šuhajko vzpomínám. Do školy kráčám, s šéfom se hádám, študákou moudrostí napájám. A keď si tu prácu vykonám, domů se na oběd ponáhlám. A při té práci a při tom kvaltě na těba, šuhajko, vzpomínám. Hej, hore háj, dole háj, dole háj, omchodník. Fialaj, gauner, Procházka, podvodník. Hej, hore háj, dole háj, na Barandov, chodník. Elekta je preca prvotriedný podnik. Pérečko po boce, len sami ligoce, tejrám jednou v roce blbuny a proce. Hej, hore háj, dolu háj. Filozofka Mája, nech ide pan vokun, nech ide do hája. Perina má 4 rožky, v Praze nejsou autodrožky. Ej, javor, javor, javor zelený, pri srube u Fričou saděný. A ještě zas kritika zřeže, přijď kamaráde do Jaroměře. Až budeš mít dost tý zběře, přijď kamaráde zas mezi nás. Tam v dáli zametují Josefov sní, na vohni busty pečem a Šotek tančí s mečem. Až zavřou v Josefově bar poslední, půjdem zas vyučovat včas poledne. A teď zas něco zcela epického. Pozor, teď se to nerýmuje. PS, já se ti divím, že čteš noviny, teď jsou to voloviny. Nepoletoval to bílý sokol nad horami, nad sněžnými, to junák jasný Mak v bílých teplácích to kroužil, scénář tvořil. A s ním bojařín Jaroslav Neskrotný Jaroslavovič a s ním kaplan Slivovičník a děvojkář bědný hovoříce přitakali. Rozluštil velký Mak scénáře úskalí, junáci plesali, buldoci štěkali, julkové odporní přišli a chlastali. A teď už docela vážně, něco opravdu epicky tragického. Pozor, teď už by se to mělo rýmovat. Již republika končila a byla ještě idyla a knížka, co ještě nebyla, usinka světlo spatřila.
0: Dubna 1938 až 1939. Milý Jaroušku, děkuji ti za dlouhé a upřímné povídání. Já ti povím své, až se zase jednou sejdeme. Mám zaraženou rýmu v palici a nějak mi to nemyslí. Zhruba bych asi tak řekl, že já se zbytečně moc zastávám Procházky, jako ty zase Fialy. Podívej se, já tvrdím, že jsou všichni stejní. Znám je líp, nežli ty. Náhodou naši oba hoši jsou ze všech ještě ti nejlepší. On by ti ten Fiala nebyl dal za školu taky víc než Procházka, to mi věř. Teď, když viděl úspěch, chce z něj sám něco vytřískat. Jedno mi věř, že Elekta mě udělala ještě větší rošťárny nežli Ufa. Podívej se, já na ně kašlu. Já jsem jen rád, že jsme dobrými kamarády a že nás všichni těhle podnikatelové nerozházejí. Jak mi ta palice přestane, napíši ti víc. Asi si to budu muset nechat proseknout. Začíná mi opravdu z toho strašit ve věži, čili chrastit v kornoutu. Zdravím tě, líbám tě a tvoji paní taky. Tvůj Mak. 1939. Můj drahý Jaroušku, tak abych ti krátce vysvětlil, co se tady dělo. Přišel ke mně pan Sinreich z Elekty, jí sa poslán od Alojze, jestli bych prodal ten študentský nápad. Když jsem ustrnul, tak mě to vysvětlil následovně. Ten náš film, jak jsem vlastně tušil, byl dán k ledu. Ale najednou to bys potřeboval honem námět a tu se najednou panu Šulcovi ten náš námět zalíbil. Ku podivu. A protože má s Tobisem Slavinský podepsanou smlouvu, řekl si prostě, že to udělají s ním. Já jsem jim řekl, že je to náš společný duševní majetek a že záleží ovšem na tobě. Jen tak chvilinku jsem potom trnul, jestli snad se nedáš zlákat mamonem a nepřikývneš. Ani nevíš, jak zaplesalo moje srdce, když jsem dostal tvůj dopis a poznal, že jsem se v tobě nemýlil. Druhý den mě ale ihned uvědomili, že celá věc padla. Tak nevím. Na každý pád se na tebe těším a doufám, že ve středu bude pršet, abych nemusel točit exteriéry a mohl přiklusat k tobě. Zdraví tě a líba i paní, tvůj Martin. Werf Metallicken Straße an der Glatze. 25.2.1942. Drahý Jaroušku, tak konečně ti já, lump bídnej, po dlouhé době píši. A abych se řádně potrestal, tak píšu na stroji, což mi dá šílenou práci. Co se týče Lojzy, myslím, že si nemusíš dělat starosti. Zatím to vypadá tak, že se asi české filmy nebudou vůbec natáčet. Tím méně finish. Kromě toho se to Lojzovi tak, jak jsme to napsali, vůbec nelíbí. To prej není možný okazovat sportovce v tak špatném světle, jako my chceme. Sportovci i jejich vedoucí musí být čestní, hrdiní, prostě čisté duše. Taky nesmí žádný zestárnout ani kout pikle na druhého. Oproti tomu si zase myslím já, že bychom to měli přece jen napsat. Až přijedeš do Prahy, tak si o tom pěkně popovídáme. Jaroušku, jestli je pravdou, to jsem to pěkně sklonil, že se vzdal chlastání, promiň tento výraz, ale on mi tu tak nějak sedí, tak seš hrdina a skutečný bohatýr. Heleď, řekni mi, trpíš tím nebo ne? Kdybys trpěl, tak přestanu taky, aby si snad jednou neřekl, proč bych zase nezačal. A to by byla chyba, aneb bylo by to chybou. Tak řekni, trpíš nebo netrpíš? Myslím, že teď bude trpět víc lidí, protože chlastat nebude co. Takže ty už to máš vlastně za sebou. Jaroušku, už mě bolejí prsty a v oči mám vyvalený, to víš, nezvyk, ale dobře mi tak. Přijmi tento můj první tiskací dopis právě tak upřímně, jako já ti jej, nebo chceš ho, zasílám a zůstávám na dosmrti tvým přítelem, jakož i přikládám úctivé ruky políbení milostivé paní blondýnce. Já jsem nějak zblblej z těch nových pravidel češtiny. Líbá tě dlouze, jen tvůj a oddaný Mak Martin. Já nevím, jak se to stalo, ale najednou točím film. Přišlo to akorát na mou duši, když jsem si řekl, že tě překvapím v Jaroměři. Tedy ne kvůli tomu alkoholu, kvůli tobě samotnému. Alkohol také již nemám. Ne z přesvědčení, ale z nedostatku. Kdybych jim měl vyprávět, co se mnou letos skoulel Lucerna film Za lumpárnu, tak tomu nebudeš věřit. Došel jsem k definitivnímu názoru, že z filmových podnikatelů je jeden větší všivák než druhý a že se budou muset v budoucnu vykopat všichni. Právě tak je to s filmovými referenty. Když může do raního českého slova psát kritiky pan Přikryl, Čech hovno prd, tak to můžeme hodit všechno rovnou do hajzlu. Nebýt jistého inteligentního románu, který napsal jistý pán o jiném dobrém vojáku, mohl by se člověk na ten život vykašlat. Ta knížka mě zachraňuje a čtu v ní vždycky večer, když jsem nejvíc naštvaný.

přelom roku 1942 až 1943. Drahý milovaný Jaroušku, nezlob se, dušinko moje, že jsem se tak dlouho neozval a že jsem ani na tvůj poslední lísteček neodpověděl. Nevěděl jsem totiž, kam mám psát, neboť neznám tvoji adresu do Železného Brodu. A ještě se nezlob, že nemohu psát víc. Chtěl jsem ti napsat pěkné, veselé psaníčko, ale jsem tak nevýslovně smutný. Víš, totiž umřel mi dobrý kamarád a náš druhý táta, náš velký Karel. Jaroušku, mě ho tak strašně líto, že si neumíš ani představit. Přesto, že jsme se spolu hádali, měl jsem ho tak rád. Naposled psal, že je mu zima a pak už přišla jen zpráva, že zemřel. Jaroušku, brečím jak děvka. Napíši ti příští týden,

to víš, známá veselá kopa. Až ti vybude čas a chuť, vzpomeň si zas nějakým řádkem na svého vzdáleného, bohužel přes 75 kilometrů pobratima Jarouše. V Josefově v neděli roku 45. Tatíčku Makouši, nedada se vyrušovat z dům v řavou bitevní, hloubal a výtěžky své hlubokomyslné činnosti předkládám k tvému laskavému posouzení. Sice to tak nějak vypadá, jako že by měl být co nejdřív nějaký maglajs, ale já jsem jako ten Archimedes, co seděl na dvorku a zatímco nepřátelé řádili po městě, kradli hodinky, brali lidem kafe ze špajzu a znásilňovali slečny v nočních lokálech, von hůlčičkou rýsoval do písku. A když na něj jeden ten nepřátel vtrh, povídá mu, ať mu to nepošlape. Já zrovna tak klidně vymýšlím, zatímco kolem prchají uprchlíci s peřinama na zádech. Já nikam prchat nehodlám. Mně se tady líbí a na dům si dám ceduli, že jsem neutrál, aby se mi do toho nestrefovali granátometem. Na zahradě válčit můžou. Zatím nemám nic zasetýho, jenom pár pórů tam zbylo a ty jim věnuju k laskavému zpustošení. Leč přejdeme k nápadům, námětům, zárodkům a zábleskům, kteréž to jsou následující. Námět první. Zámožná rodina. Tatíček, matička, dvě dítky. Tatíček se dá obloudit svůdnou slečnou a dojde k rozvodu. Dítky, třeba z dva chlapce, si vezme matka, ale otec si vymíní, že se vždy jednou za měsíc s dětmi sejde. Svůdnice tatíčka zrujnuje, ten však před dětmi nedá nic znát, dále platí výživné a před dětmi si hraje na boháče. Chudne stále více, ale pro schůzky má pěkné šaty, prodává nábytek a podobně, aby mohl děti vydržovat na studiích. Posléze pracuje jako dělník, aniž rodina ví o jeho úpadku. S vypětím všech sil podporuje dále děti. Podaří se mu vypůjčit si auto, živí se třeba s umýváním aut a podobně, ve kterém přijede na schůzku s dospívajícími syny. Pak mu při nějaké nehodě schoří poslední pěkný oblek, který měl uschován jen pro ony schůzky. Dá tedy svému spoludělníkovi, jenž jede na práci do Francie, dopis, kde píše dětem, že musel odjet do Francie. A pak se mu přece podaří sehnat tolik peněz, aby synové dokončili studie. Starší se stane sekundářem v nemocnici a tam jednou přivezou sešlého staříka, který padl vysílením na ulici. A tak to všechno vyjde najevo. Morálka je asi taková, že zhřešivší tatík se vlastně sám potrestal, ale svou otcovskou povinnost splnil. K zapletení zápletky se přidá samozřejmě nějaká ta mladá láska pana syna, třeba dcera té svůdnice, čímž jaksi mladí napraví, co staří spackali. Druhý námět. Dělnická rodina, třeba zedník a pradlena. Mají tři děti. Rodina je rozháraná, otec je alkoholik, matka nepořádná, starší syn gauner, dcera též potvora a v tomto prostředí, v jedné místnosti, kterou rodina obývá, vyrůstá mladší chlapec, dejme tomu 15-letý. Zpočátku i on podléhá vlivům prostředí. Pak ho kamarád zláká do sportovního klubu. Ukáže se, že hoch je běžecký talent. Zpočátku vyhrává svou vrozenou rychlostí, ale poněvadž kouří a začíná také pít, záhy je poražen méně nadanými, ale pilnějšími kamarády. V klubu se zamiluje do mladé holky, která tam hraje třeba s házenou a chce před ní vyniknout, aby ji imponoval. To však je vyloučen z klubu, protože sváděl kamarády do hospody. S chlapcem se začne dít změna. Pozná cenu tvrdého tréninku a sportovní životosprávy. Vstoupí do jiného klubu a začne dřít a vést spartánský život. Doma se mu zpočátku vysmívají, ale hoch nepovolí. Přestane kouřit, zříká se pití. Starší sourozenci ho naschvál v noci budí, když odpočívá po tréninku a td. A tu dojde k boji v rodině. Svou morální silou získává chlapec záhy autoritu, která stále roste. Má úspěchy ve sportu i v zaměstnání. Stává se miláčkem rodiny a svou pevnou vůlí docílí mravní obrody celé rozvrácené rodiny. Otec přistižený hochem při pití upadá do rozpaku a podobné komické efekty. To by byl tedy jaksi film o kladných stránkách sportu. Tu holku si nakonec vezme samozřejmě a založí jí zdravou rodinu. Tak nějak. Námět třetí. Detektivní groteska. Pokojská najde v hotelu na zemi mrtvého občana. S hrůzou prchne, spustí křik. Když se lidé se běhnou,

0: ukáže se, že mrtvola zmizela. Kromě policie zasáhne i detektiv amatér, nějaký obchodní cestující, jenž v hotelu bydlel a čte s oblibou detektivky o hotelových zločinech. Sleduje podezřelé muže, kteří se scházeli v hotelové kavárně a šeptali si o prodeji nějakých lidí, podpisovali smlouvy a vypláceli si veliké částky. Přijede sestra zavražděného a pátrají spolu. I zažijí mnohé hrůzné příhody. Odhalí se nakonec, že členové tlupy jsou členové fotbalového klubu, kteří si prodávali hráče pro příští ligovou sezónu. Mezitím, po dvou dnech horečného pátrání, se hotel stane populární, hrnou se tam hosté, nudící se milionáři a tak dál, protože cosi tajemného se vznáší nad tímto podnikem. Načež se tam objeví zavražděný a chce pokoj. Všichni se ho bojejí a prosejí ho, aby raději zmizel, protože bez vraždy ztratí hotel popularitu. Zavražděný se totiž ožral před odjezdem koňakem a jak vstal ze židle, položilo ho to na zem, kde ho našla pokojská. Zatímco řvala na chodbách, probral se pán z dřímoty a zjistil, že mu za 10 minut jde vlak. Honem prchl zadním vchodem, aniž ho kdo viděl. Vlak mu ujel a tu potkal známého, jenž byl nočním hlídačem, a ten ho pozval, ať se jde k němu vyspat, protože on půjde na noc do služby. Když se ráno probral, vrátil se hlídač, namazali se znovu a tak byl občan 2 dny nezvěstný. Takže se vlastně vůbec nic nestalo. Leda to, že detektiv amatér se zasnoubí se sestrou zavražděného a při pátrání přijde na mezinárodního podvodníka, jenž bydlel v hotelu co Maharaja. Senzace je ještě větší a popularita podniku trvá dále. Námět 4. Mladý, zhýralý šlechtic se vsadí v nočním klubu s kamarády, že bude celý týden chodit v hadrech, živit se žebrotou, spát v noclehárnách a podobně. Podmínkou je, že se nikde nesmí ohánět svým jménem, nýbrž důsledně vystupovat jako schátralé individuum, i kdyby byl třeba zatčen. Vyskytne se mladý nezaměstnaný člověk, který se náhodou dost velmužovi podobá. Ten, dohnán hladem, vleze do kuchyně v nějaké restauraci a žebrá o jídlo. Toho večera začíná sázka. Mladíka zahlédne člověk, jenž o sázce ví, a hned upozorní vrchního. Je to senzace v podniku, kde se schází smetánka společnosti, která se baví hovorem o sázce. Nikdo z nich důvěrně šlechtice nezná, takže všichni jsou přesvědčeni, že otrhaný mladík je on. Vrchní ho vybídne, aby si laskavě sedl dovnitř a ulekaný mladý muž dostane vybraná jídla, je středem pozornosti. Zatím skutečného šlechtice, který žebral na mostě, sebere policajt a zavřou ho. Mladý muž je uctivě vrchním prošen, jestli ráčí žebrat, aby prokázal podniku tu čest a obešel stoly. Upletený mladík, který chodí s čepicí a vybere značnou sumu. Pak ho přizvou ke stolu a on jim vypráví o svém neutěšeném dětství, z čehož má společnost ohromnou legraci a obdivují knížete, jak to báječně hraje. Pak chce jít spát do noclehárny, ale nějaká hraběnka ho pozve k sobě. Zkrátka se s ním dějí neuvěřitelné věci. Hraběnka se s ním zasnoubí, pak musí žebrat v elitních lokálech, za ním jede průvod přepichových automobilů a tak dále. Mladý muž je z toho pitomý, ale podrobuje se odevzdaně osudu. Dál nevím, co by se z toho mohlo vyvinout. Mladík má nějakou dívku, šlechtic se vrátí z arestu a má z toho taky legraci. Zkrátka, hraběnka je pak společensky nemožná a nepravý kníže si přišel dík omylu na tak slušné peníze, že si otevře hostinec u žebravého hraběte, nebo tak něco. Je to blbý, viď? Tak to by byla zatím žeň mého dumání. Jináč tě, máčku, zdravím, jako vždycky, s úsměvem. Ostatně, myslím, že teď je všem lidem jaksi veselejc a tak dál. Jakmile budeš mít chviličku, zase napiš. To víš, do konce toho bojování se už asi neuvidíme. Leda bych přišel do Hodkoviček pěšky. A tak aspoň vím, jak se ti daří a co robíš. S uctivými pozdravy celé rodince, tvůj mírově vykrmený pobratim Jarouš. V Jarojozefově 27. tohoto měsíce 45. Ej, bogatýre Makoviči, obrazotvorče, díky za zprávu. Nějak se mi to námětování nedaří, ale to máš hlavně tím, že na hranicích naší vlasti stanuly chmurně nasupilé hordy, jak povídal Eman. A jelikož mám pole lán, jsem vlastně kulak a kulaky oni pronásledujou. Jeden ze strachu nevýjde. Já vím, ty fousy tam vaděj. Já byl svedený jedním starým filmem, kde Hugo Haas hrál taky takovou roli, strýčka a synovce, a dokonce se přestrojoval pod stolem a dělal, jakože když se sám se sebou hádá, a vypadalo to dost věrohodně. Jinu, časy se měněj, film je teď realističtější. Stran námětu jsem chtěl zpracovat taky toho sportovního stařečka pro Nacionál, ale to teď padá, protože se ti to taky nelíbilo. A já bych rád vymyslel něco, co by se ti líbilo, protože jestli mám ještě někdy něco dělat pro film, tak jen pro tebe, kterýž to máš jedinej z našich rejžů toho pravýho humorného ducha. Těm ostatním bych veselohru nesvěřil, protože to nedovedou. Jen bych potřeboval nějakýho asistenta, který by mi vymýšlel tyhle ty zapletený děje. Jak je děj, tak dialogu už mám habaděj. Nuž, tedy myslím, půjdou ještě věci nějaký čas normálně, že bych ti v několika dnech poslal soupis všech nápadů, na které přijdu. Vždycky stručně, několika větami zhuštěný námět a ty bys mi sdělil, co by se ti z toho líbilo a já bych to pak rozpracoval. Holt, škoda, že se nemůžeme stýkat. Slovně se toho vyřídí za hodinu víc, než dopisováním za měsíc. Ale jak situace dopravní ukazuje, asi se už do konce války neuvidíme, takže jsem měl akorát nos, že jsem ti přišel před Vánocema složit hold. Zatím tedy moc srdečných pozdravů a během týdne se zase ozvu. Klaní se uctivě ctěné rodině tvůj stařičký Jarouš.
1: Drahý Jaroušku, právě se nad námi blízká a hromy divobijů, ale co je to proti tankům a kanonádě, kterou už jsme tady 5 dní prožívali? Tím, že ti píši, poznáváš jasně, že jsme naživu a dokonce zdrávi. Tedy myslím tělesně. Duševně je to už horší, ale to si povíme, až přijedeš. Jinak mám radost, že si to i schotí přežil, takže přece jenom zbylo asi tak 15 slušných lidí naživu. Prostě musíš přijet prvním vlakem a já ti budu vyprávět plno podivuhodných událostí. Pozdravuj pěkně doma a já se na tebe s celou rodinkou upřímně těším. Tvůj jediný. 23. květen 1945.
0: V Josefově dne 20. června 1945. Maculíné trojctihodný, nic o tobě nevím. Jsem jak milenec, který je od svý milý odtržený rykem boje a vzpomíná na její blankitný oči. On též vzpomíná na travnatý koberec, kterýž to koberec objímá potůček, kde spolu zírali na hvězdičky. Já jsem teď válečník, to znamená, že mám 12 deka masa a 10 cigaret denně. Dej se taky na vojnu, je to moc pěkný. Zatím jsem v Hradci, adresu vis na zadní straně obálky. A až nás vyzbrojej a vykrměj, přijede polní maršál a vytrhne s námi do boje. Ne, že by to s námi nevytrhli, naopak, vytrhnou republice trn z nohy, my jsme hoši tuhý. Macku, sluší se, abys mi na tu vojnu napsal, abych mohl říct komandírovi, že nejsem jen tak obyčejný válečník, že mám styky se slavnýma lidma, kterýž to mi občas dopisujou. On nabude ke mně úcty a udělá ze mě kulturního referenta, čili politickýho důstojníka. Zatím tady máme jednoho takového, co býval náčelník selský jízdy a jelikož se přebarvil na rudo, vyšel mu z toho odstín poněkud ušmudlanej. Muže, těším se na tvoje písmo a setrvávám v podporu ležmo, za rukama klicmo, zánožmo pravou, z úcty k tvé proslulosti. Tvůj čudobogatýr Járeček. V Josefově dne 1. července 1945. Vážený mistře, jste vlivná osobnost. Vždycky, když jsem něco potřeboval, obracel jsem se s důvěrou k vám. Činím tak poznovu. Jsem talentovaný žurnalista a rád bych svůj talent rozvíjel uprostřed obecného kulturního dění, kteréžto dění se teď děje zejména v Praze, kdežto v mém sídelním městečku jest viděti toliko odlesk, takže jakožto takový kulturně krním. Konečně nám svitlo slunko nové epochy a teď stůňu po Praze a chřadnu po ní. Vyračte znát mocné sekční šéfy a různé vlivné vrchní radové. Rcete jim, drahý mistře, že máme humoristů, co by na prstech u nohy spočítal. A jeden z nich, hoch veselý a plodný, zdravá žižkovská rasa, usíchá od kořínků v cizácké půdě maloměsta. Mistře, já bych moc rád, kdyby mě mohli přeložit co kantora do Prahy. Pak už by se uvidělo, mám-li učit i nadále, či vrhnout se bujaře toliko do kulturní činnosti. Nezlobte se tudíž a račte mi napsat přímo do Josefova 273, když už ne nějakou optimistickou zvěst, tedy Hejmanovu adresu, bydlí někde blízko vás, že? A je, tuším, vrchní ministerský rada, nebo tak nějak, abych ho správně oslovil. Vždycky jste bejval přítelem nás, mladejch, my ve vás skládáme velkou důvěru. Váš severočeský satirický vlkodlak, piju vám krev, Jaroušek. Našel jsem na vojně šupleti ožralej dopis, který jsem ti psal tenkrát po návratu z Prahy. A tam popisuju celou svoji žižkovskou anabázi, jenomže jsem to zapomněl poslat. Je to velmi srandovní, ale už ti nepošlu nic, když seš takovej. Ozvi se jemně a decentně, co vlastně pořád děláš. Nic nefilmujete, chlapí líní, hrajete starý kolaborantský filmy, starošťáci. Vím fajn vtipy, moc by ses nasmál, ale neřeknu. Když nepíšeš, nepiš si a trp. Ve svém posledním, rozsáhlém a prosebném listě jsem zapomněl na jednu věc. Minule, když jsem byl u vás, si mi říkal, že budou u filmu tyhle ty hlavní dramaturgové, co budou mít k ruce ty vedlejší a ty zase budou mít takový lektory, který dostanou dva táci, též tácu, a že by to třeba zbylo pro mne. Teď jsem si na to vzpomněl. Tak já bych, kdyby to ještě bylo volný, jestli to už zase není zrušený, na takovýho dvoutácovýho čitátela reflektoval. A k tomu mi dopomáhají sám svatý Winston. V Josefově na Václava 45. Vážený pane režisére, k vašim dnešním jmeninám vám přeju hodně zdraví a hlavně takový příjemný a milý spolupracovníky, jako jsem já. Hele, drahý Martine, což udělat takovýho mládence, respektive osudy jednoho mládence, který má trvalou smůlu? Chce do Prýmy před válkou, ale je omezený počet, musí do Měšťanky. Dostane se do střední školy až v tercii a jelikož nemá talent na jazyky, jde na reálku, chce být inženýrem. Ale reálky zrušej, to bylo na začátku protektorátu a on musí na gymnázium. Nakonec se zamiluje do latiny a chce být profesorem, ale v sextě přijde nařízení 20% žáků ven a jelikož nenosí řediteli balíčky s uzeným, musí ze školy. Aby nemusel do rajchu, dostane se na vyšší zemědělskou, přestože nemá ani páru o zemědělství. Do roka si to tak oblíbí, že je furt na statku, pomáhá při žních a chce být hospodářským správcem, ale přijde total einsatz a strčej ho nejdřív jako kresliček firmě, ačkoliv malovat neumí. Sotva se v tom trochu pocvičí a získá lásku k tomuto oboru, strčej ho do dolů. Zkamarádí se s havíři a rozhodne se, že až to praskne, bude důlním inženýrem. Dostane se v dole do kanceláře, ale pak přijde převrat a tak se dá zase zapsat na střední školu, aby dodělal maturitu. Když má po ní, vynořej se všechny bývalý záliby a teď chodí od fakulty k fakultě, chtěl by na techniku, ale taky se mu líbí filozofie, mohl by taky na vysokou báňskou nebo vysokou hospodářskou a lesnickou, nakonec si z toho zmatku dá zapsat medicínu, protože je to v módě, ale naštěstí se ožení s dcerou obchodníka a skončí v pohraničí jako majitel velkého koloniálu. Jeden z generace, která nevěděla, čí je, s kterou mávali a pohazovali sem tam. Pak by mohli u něho být vždycky schůzky studentů všech oborů a všestranně vzdělaný ten muž dovede poradit při latinské úloze stejně jako mladému lesníkovi, studujícímu stavařiny, strojnictví či medicíny. Zkrátka vševěd, který prodává tavený síry na přídělové lístky prd 3 lomeno Ludolfovým číslem. Tak, to jen tak namátkou. Co myslíš, dalo by se z toho něco vytěžit? Sranda by to mohla být docela slušná, soudím. Jináč jsem zdráv a rýmu dosud nemám, ale přijde to, co nevidět. Uctivě poručení milostivé paní a tobě jeden neuctivej suchej hák na bradičku. Tvůj bezprizorný Jaroušek. Proč, medle, ptal jsem se pojednou sám sebe, my i druzí autorové cpou do svých námětů partizány? Protože de facto u nás skoro žádný nebyli. A národ se za to jaksi stydí a hodlá budit dojem, že v každém lesíčku jich bylo habaději a každá vesnice organizovala podzemní boj. Dovol, abych nikoli sušený, brž šťavnatě řekl houno. To je místní dialekt. Na vesnici žádní partizáni nebyli. Partizáni byli u nás ve větším měřítku. Na Šumavě, v Brdech, v Podkrkonoší, v Poodličí, v Beskydech a v Českomoravské Vysočině. Na Slovensku se zúčastnilo aktivně bojů maximálně 20 tisíc lidí. U nás bylo všech partizánů i s ruskými veliteli asi 6 tisíc. Ve středních Čechách, například na Benešovsku, nebyli vůbec žádní. Dyk jsem tam za války jezdil a něco jsem se tam nacoural lesy a lučinami právě v blízkosti Sedlčanska a Neveklovska. Tak co budeme lidem vyprávět pohádky? V Brdech byli ruští parašutisté a naši lidé se omezovali na to, že jim poskytovali útulek. Čili, jak jsme tak byli v té tygří tlamě, byl každej tak poděšenej už z těch vyhlídek, že mu vyvraždějí celý příbuzenstvo, že prostě o nějakém větším odbojovém hnutí se fakticky nedá mluvit. První krok k realitě, a tudíž i k umění bude, když ty partizány vůbec z toho vyhodíme. Bez tak to Rusové vědí právě tak dobře jako my, jenže jsou tak zdvořilí a slušní, že o tom nemluví. Ale to vyhazování kanonů dynamitem a zaplavování silnic a zastavení tanků, které jedou na Prahu, to je, prosím, báchorka pro děti. Stop. Když už jsem nemohl stačit slovně na dvě dívky v řečněji školené, vzepřel jsem stůl, vůbec nepřeháním, úžasný veseloherní záběr, zamával jim a mrštil kolmo do výše. Týž pak dopadl obráceně na zem. Stoleček těžkej, kuchyňskej, jsem na to hrdej. Paseka byla úžasná a stopy jsou ještě dnes znát. Prostě mírně jsem rozsekal kuchyň a šel jsem pracovat. Řekli mi, že jsem surovec a to se mi líbilo. Jenže to mělo skvělou dohru. Von přišel další dopis, kde se ta slečna slušně omluvila a pravda vyšla najevo. Představ si, jak dámský kolektiv zuřil. Podobná smůla je stihla před 14 dny. Dvě starší tety mě viděly v Praze v kavárně s nějakou obrýlenou blondýnou ve velmi důvěrné zábavě. To víš, hned dvě tety, to je nějaký svědectví. Čím víc jsem to popíral, tím byl větší kravál, že jsem podlej lhář a tak dál. Vida nezbytí, přiznal jsem se ke všemu. Jmenoval jsem tu slečnu, to jsem si vymyslel, a slíbil jsem, že s ní přeruším styky. Pak se choď sešla s těma tetama a ty to znovu potvrdili. Jedna to měla zapsáno v notýsku s datem, tedy přesně na den a hodinu. A ono se ukázalo, že ten týden jsem vůbec v Praze nebyl, nýbrž tvořil ve své pracovně díla omamné krásy. Tak teď byl teprve randál, že jsem cynik. A pak člověk hledá námět na veselohru a zatím prožívá jednu veselohru za druhou. Toť úžas a velkolepost sama. Jak vidím, působí horečka na autorové v ten smysl, že kecají a obšírně vypisujou svým přátelům věci, které je ty přátele nemůžou bavit. Víš, macouši, až se dám rozvíst, tak si najdu takovou hodnou rozumnou babičku s brýlema, která mi bude vařit, a tu si vezmu za ženu. Budeme sedat v kuchyni, já budu klapat na stroji a babička bude štupovat fusekle. Občas se na mě podívá těma brýličkama a řekne: Jaroušku, nechceš kafíčko? A já řeknu: uvař, drahoušku. Babička zašuká k plotně a uvaří černý kafe. Je velký štěstí, že gestapo neznalo dětvy, protože by byli i z největších hrdinů hladce vynutili jakoukoliv výpověď po pouhých třech šlucích. Že nechlastám, o tom jistě nepochybuješ. Já myslím, že každému nenapravitelnému alkoholikovi by se mělo stát to, co mě, a byl by vyléčený. A tak píšu a píšu. Dělám z toho veliký cyklus na pokračování pro svobodný zítřek. Tuto středu už to začíná si vycházet s nadpisem Měli jsme pro strach uděláno. A tož myslím, jestliže mezi tím nepřijdeme na něco lepšího, pročteš si pěkně všechny ty protektorátní vzpomínky a z toho by nám mohl vyplynout žertovní dějík. Jsou to totiž krátké povídky s dějem a střídavě zase žertovné úvahy. Chci v tom zachytit celé to protektorátní hemžení zbavené hrůzy, jak se jeví ve vzpomínce. Kdybys měl zájem, tedy nejlepší z toho je, myslím, ten koňak. Dříve jsem ho od něj brával, má to chlap spousty. Není to pravej koňak, nýbrž syntetický, ale z dobrýho bramborovýho líhu, tovární výroba Malburg Smiřice, žádná přiboudlina.
1: Milý Roušku, děkuji ti za spousty dopisů. Vyrojilo se toho tolik, že bych ti musel napsat dopis alespoň na 50 stránek. Tak myslím, že bude nejmoudřejší, když odpovím na to nejnutnější. A ostatní si musíme říct ústně.
0: V Jokongu, zátoka ptáčat 25. měsíce vadnoucích listů v roce prvním po pádu dynastie Hacha, mléčný stařec Jarouš líbá na vous druha svých dětských her starce Mac Frickinga. Moto: v jasmínu loubí sedím u mlíka, na místo opice netrápí kolika. Lipo.
1: Hlavně koukej se přestěhovat. Žalující zemi přepracují v našem duchu. Práci Wernera si už dostal. Dědu Posledu musím znovu přečíst po večerech, protože si to už nepamatuji. Tvůj návrh vypracovat povídku je výtečný. Učin tak. Alespoň uvidím, jak si to představuješ. Že by to byla ziskuchtivost, s tím si nelam hlavu. Budeš-li mít 10 dobrých námětů, sfilmuju je všechny bez ohledu. I Posledu. Teď mám volné jenom neděle, protože točíme i v sobotu. Je plno práce, ale upřímně řečeno, netěší mě to. Musím co nejdřív udělat něco, opravdu něco, jinak zakrním.
2: Já bych psal dál čínsky, ale trvalo by to moc dlouho. A pak nemám čínský stroj s obrázkama. Čínský stroj má 1000 klapek, pro spisovatele a mandaríny 40 tisíc a podél klávesnice se jezdí v rikše. Nuž tedy, nořím se do dalšího dumání a ponechávám tě tvým vlastním dumám. S čínským národním pozdravem a Ho Ink, tvůj do nejdelší smrti, Jarouš.
1: Jarouši, piš, furt piš, ale těch agrárníků se tak nezastávej, to je nevděčné. I když máš pravdu, většina čtenářů si řekne, no jo, to hold dostal aprovizaci. Rozumíš mi? Rozumíš, viď? Ty jsi mi vždycky rozuměl a já tobě taky. Uzdrav se brzo. Nazdar. Mak. 25.11.1945.
2: Tam píšeš, že lidi řeknou, že jsem dostal aprovizaci. Inu jo, docela určitě to řeknou. To jako když jsem vynadal v dykobrazu těm volům, co kupovali známky s příplatkem na Heydrichův fond a jeden knihkupec pak tvrdil, že jsem za to dostal 1 000 000 korun od anglických židů, kteří chtějí, aby ty známky klesly a oni je mohli nakupovat. Jenže z toho já si už dávno nic nedělám. Já jsem pevně odhodlaný provozovat s tímto sice nadaným, ale zanedbaným národem duševní tělocvik a nutit ho, aby správně přemýšlel. Je to sice lid Masarykův, Husův a Komenskýho, ale dosud myslí blbě. Co se slávy týče, ty jsem si užil už za doby študácký, až mi to lezlo krkem. A je mi bust, jestli dnes dav tleská a zítra bude volat fuj. On se totiž každému líbí jen ten kousek pravdy, který je v jeho prospěch, když to celou pravdu nesnáší. Zvědavost moc nám mě jímá, jestli dostanu nějaký nabídky na byt. To víš, že se přestěhuju co nejrychleji, ale fakt je, že to není v zimě maličkost. A když už to člověk podniká, musí si vybrat, aby tam byl spokojený. Tohle dojíždění by bylo samozřejmě neudržitelný. Normálně totiž doma pracuji od 14:00 s malou pauzou, kdy jdu do města na večeři až do 16:00. To je skoro 13 hodin a to se dá něco udělat. Ty dny, co jsem v Praze, jsou skoro pro práci ztracený. Nějaká hodinka v redakci, kde ještě ke všemu lítají blázniví redaktoři, to není práce. A já bych chtěl ještě něco udělat, než uteču do té Urugvaje nebo kam to prchnu, až pohár přeteče. V Jánských lázních 14.2.46. Junáku Maku. Předevčírem mi poslali několik posudků o našich čapkových povídkách. Dobrých nápadů a inteligentních poznámek v tom bylo asi tak 7,5 deka, ale volovin 10 bruto registrovaných tun. Nasral jsem se. Usedl jsem, při nasrání zdá se to technicky neproveditelné, ale přesto jsem usedl a napsal odpověď, čili repliku. Jeden posudek za druhým jsem roztrhal na cucky. V průvodním dopise jsem prosil pana Říďu, aby to dal rozmnožit a všem kecelům dal po jednom exempláři. A jeden nechť dá tobě. Souhlasíš-li, podepiš to se mnou. Už je na čase, aby přestalo tohle intelektuální blbnutí, kdy každý lektor ukazuje, jak je učený, že umí francouzsky a že zná z paměti Štorchův mariánský snář. Teď si čistím kopyta, abych je mohl všechny, jak se patří, roznést. Já mám totiž dvě výhody. První, jsem národní hrdina a fousatej partizán. Druhá, od narození kašlu na prachy a neslevím ze svých estetických zásad, kdybych měl žrát kořínky, kouřit nať a pít vodu z potoka. Můžeš se na mě vždycky spolehnout. Kamarádičku, proč mi vůbec nepíšeš? Já vím, vy tam máte patálí s tou čistkou, ale stejně bys mohl utrousit na papír nějaký ten moudrý výrok. Líbá tě cudně na biceps tvůj věrnej spolulaborant Jarouš. Uctivé projevy milostivé paní a zdravice obyvatelům i zvířectvu v domě na stráni. Pořád ještě Jánský pramínky. 14.3.46. Joj, Martinček premilený. Poslední flašku vína jsem z hoteliéra vymámil, poslední štamprly vyblíz, do poslední vločky vymáznul poslední lavor a poslední paprsek zimního slunce vsál spolu s poslední bublinkou z vřídla Jánského, ale jasný sokol Mak nepřiletěl. abych se s ním mohl podělit o dary lázeňské přírody. Ale už opět nová naděj svítí. Ty jsi psal, že budeš možná točit slovenský film a já zas mám na Slovensku dělat reportáž pro Svobodný slovo. Že bychom se nakonec sešli na kryváni, vožrali se na hřebení a spadli spolu, co by lavina do údolí? Mohlo by se to natáčet jako krásná oběť českých filmovníků pro blaho Tysova slovenského ludu. To se ještě ukáže. Zatím přijmi malý dáreček, dílko válečné, na nepěkném papíře, ale obsahem příslušně bujné. Tvůj ošlehaný Jarouš, povoláním lázeňský host. PS. Na Slovensko mám jet v dubnu, na Velikonoce. Že bychom se svezli? S bytem se pořád nic nehejbá. Všude mi říkají, jak mě nutně potřebujou, co pro ně znamenám a že bych už měl být v Praze, v Melantrichu, ve výrobě, v Dykobrazu a v divadlech, ale aby někdo hnul prstem, to ne. Kdejakej vůl dostal už od politických partají přepichový kvartír, ale dvoupokojový byteček ve vile, někde na předměstí nebo v blízkém okolí Prahy, pro jednoho bezvýznamného humoristu, takovýho nic neexistuje.
1: Drahý cestovateli, prosím tě, žiješ? Žiješ v Josefově na Ptákách? Řekni mi, co je s tebou. Odmlčel jsi se sakramensky. Já měl mnoho důvodů, proč jsem nepsal. Za prvé jsem nevěděl kam, za druhé tam nebyla k dostání na Slovensku ani pohlednice. Teď jsem v ateliéru s filmem Varuj a zároveň připravuji toho Čapka. Dnes vezu Martu do sanatoria na Dobříš, protože se nervově zhroutila a přidalo se k tomu ještě srdce. Budu jezdit každý den po filmování za ní a ráno zase do ateliéru. Jsem zvědav, jak dlouho to vydržím, neboť poměry na Slovensku mě dorazily. Jardo, napiš a potěš starého druha nad hrobem. A kdyby mě to v Šišce puklo, přijď se, to se dozvíš v novinách, podívat na bláznivého staříka. Co je s bytem? Co je s prací tvou spisovatelskou? Co vůbec děláš? Zdraví a líbá, Mak. Piš do Hodkoviček. 3. listopad 1946. Praha dne 14. května 1948. Miliardo, když budeš chvíli o tom přemýšlet, dojdeš k názoru, že seš rošťák. Zaprvé jsi se úplně vykašlal na přítele a naopak si ho znectil v novinách, když předtím jsem ti vše podle pravdy vysvětlil a ty jsi to uznal. Teď se divíš, že jsem se zlobil. Samozřejmě, že jsem se zlobil, protože skutečných kamarádů má člověk málo a já byl přesvědčen, že jsi jedním z nich a najednou mě má milující neteř Naděžda z Texasu veřejně vynadá v novinách, o kterých sama tvrdila, že jsou blbě vedený. Prostě tohle všechno se mělo vysvětlit ústně. Když budeš mít náladu, zavolej, číslo znáš. Jinak ti musím říct, že jsi trouba, ale že tě mám i jako kovaný marxista, jak píšeš, stejně rád. Neblbni a zavolej. Šifra. Praha nedatováno. Jaroušku, dítě zlaté, tohle mě nesmíš dělat. To jsme si neumluvili. Ty seš psavec a zároveň víš, že se mnou je to zatracené a to je pro tebe výhoda. Kdežto já, když ti napíši a ty neodpovíš, mám hned takové strašné obavy, které konec konců jsou v dnešní době pochopitelné. Jaroušku, ozvi se. Volám háje v lesi. Roušku, tohle mi nedělej.

Korespondenci filmového režiséra Martina Friče a spisovatele Jaroslava Žáka a hudbě, kterou vybíral Jan Trojan, patřil další z pondělních vltavských souzvuků. Rozhlasovou kompozici ze vzájemné korespondence obou umělců, kterou k knižnímu vydání připravil Ivan Klimeš, připravil a také režii měl David Česany. Účinkovali Roman Zach a Martin Finger.

0: uznávanou nahrávkou, která kombinuje prvky moderního evropského jazzu, vážné hudby a folklorních vlivů, je jazzové album Tarantella švédského kontrabasisty a skladatele Larse Danielsona. A my jsme si poslechli titulní skladbu, která dala název celému albu, a je to skladba, která nás na Vltavě dovedla k poslední předpůlnoční vltavské hodině.
1: Četba s hvězdičkou.
0: A je tu čas, milí posluchači, abychom společně s herečkou Barborou Goldmanovou, obrazně řečeno, už po deváté otevřeli stránky legendárního dystopického románu kanadské autorky Margaret Atwoodové Příběh služebnice.

Když za 2 nebo 3 týdny opět přišel den obřadu, zjistila jsem, že se něco změnilo. Cítila jsem teď rozpaky, které jsem předtím neprožívala. Jednak jsem cítila, že se na mě opravdu dívá a bylo mi to nepříjemné. Jako obvykle se svítilo, neboť Serena Joy si dávala pozor, aby nevznikla sebemíně romantická či erotická atmosféra. Člověk si připadal jako na operačním stole při plném osvětlení. Uvědomovala jsem si, že mám chlupaté nohy i podpaží, přestože tam mi samozřejmě neviděl. Připadala jsem si zanedbaně. Tenhle akt kopulace mi náhle začal připadat neslušný, jako trapné porušení zavedených způsobů. Už pro mě nebyl věcí. Všechno se tím zkomplikovalo. I Serena Joy se v mých očích změnila. Dřív jsem ji prostě nenáviděla, protože se podílela na tom, co mi provádějí. A také proto, že by měla vychovávat mé dítě, kdyby se mi nějaké nakonec přece narodilo. Částečně jsem na ní i žárlila. Zároveň jsem vůči ní měla špatné svědomí. Něco jsem jí brala. Co na tom, že ona o to očividně nestála, nebo že to dokonce odmítla. Přesto to patřilo jí a já jsem si to brala. To tajemné něco, co jsem nedokázala dost dobře definovat, protože velitel do mě nebyl zamilovaný. Odmítala jsem věřit tomu, že by cítil něco tak extrémního. A co zbude na ní? Věděla jsem, že je to potměšilá a pomstychtivá ženská. Přesto jsem ze sebe nedokázala setřást jisté výčitky svědomí vůči ní. A navíc jsem teď nad ní měla určitou moc, byť ona o tom neměla tušení. A to se mi líbilo. Proč předstírat? Líbilo se mi to velice.

Budoucí generace na tom budou mnohem lépe, líčila teta Lidie. Ženy budou spolu žít v míru, všechny jako jedna rodina. Budete pro ně jako dcery. A až se křivka populačního růstu opět dostane na původní hodnoty, už vás nebudeme muset překládat z jedné domácnosti do druhé, protože se na všechny dostane. Za takových podmínek se pak můžou vytvořit opravdová citová pouta, mrkala na nás vemlouvavě. Ženy půjdou ruku v ruce za společným cílem. Budou si navzájem pomáhat v každodenních povinnostech a každá bude přitom plnit úkol, který jí byl svěřen. Proč by měla jedna žena vykonávat všechny funkce nezbytné k pokojnému chodu domácnosti? To by nebylo rozumné ani humánní. Vaše dcery budou svobodnější. Zdvižený prst nám zahrozil. Ale nesmíme chtít všechno honem honem. Musíme si pěkně počkat. Nemám pravdu, děvenky? Přesto všechno, vím, jak je to hloupé. Jsem teď šťastnější než dřív. Alespoň mám co dělat. Mám čím večer vyplnit čas, místo abych dřepěla sama u sebe v pokoji. Aspoň můžu přemýšlet o něčem jiném. Nemiluju velitele, necítím k němu nic na ten způsob. Ale zajímá mě. Zabírá prostor, je víc než stín. A to též znamenám já pro něj. Už pro něj nejsem jen použitelné tělo. Už pro něj nejsem jen loď bez nákladu, kalich bez vína nebo, drsněji řečeno, pec bez bochníku. Už pro něj nejsem jenom prázdná,

Kráčím s Glenovou po letní ulici. Je teplo a vlhko. Každá neseme v košíku jahody. Teď je jejich období, takže se jimi budeme cpat, až je nebudeme chtít ani vidět. Už se cítíme jedna vedle druhé líp. Zvykli jsme si na sebe, jako siamská dvojčata. Když se zdravíme, už se nenamáháme s formalitami. Jen se usmějeme, vykročíme vedle sebe a bez zaváhání putujeme po pravidelné trase. Občas to vezmeme jinudy. Na tom není nic špatného, pokud se držíme v patřičných mezích. I krysa v bludišti si může běhat, kudy chce, pokud neuteče ven. Vezmeme to okolo, navrhne Glenova. Myslí tím dolů k řece. Tam už jsme dlouho nebyli. Obracíme se zády ke zdi a zamíříme vlevo. Na rohu ulice je obchod zvaný Duchovní svitky. Funguje jako franšíza. Provozovnu duchovních svitků najdete v centru každého města, nebo se to aspoň říká. Musí mít ohromné tržby. Výloha duchovních svitků je z nerozbitného skla. Za ní stojí řady automatů na tisk. Říká se jim svaté válce, ale jenom mezi námi je to neuctivá přezdívka. Ty automaty tisknou modlitby na dlouhých cívkách. Nekonečné papírky s modlitbami. Objednávají se pomocí kompufonu. Slyšela jsem jednou velitelovu manželku, jak to dělá. Objednávání má být projevem zbožnosti a loajálnosti vůči režimu, takže to manželky velitelů pochopitelně dělají často. Pomáhá to jejich mužům v kariéře. Existuje 5 druhů modliteb. Za zdraví, za bohatství, za smrt, za zrození, za hřích. Člověk si vybere, pak zadá svoje číslo, aby mu z účtu odešly peníze, a nakonec zmáčkne číslo, které znamená, kolikrát se má modlitba zopakovat. Automaty modlitby tisknou a zároveň je přeříkávají, takže když člověk chce, může jít dovnitř a poslouchat, jak jejich bezbarvé plechové hlasy melou dokola stále totéž. Jakmile se modlitby vytisknou a odříkají, papír se navine jiným otvorem zpátky, zrecykluje se a je z něj zase čistá role. Uvnitř obchodu nejsou žádní lidé. Automaty nepotřebují obsluhu.

0: Hledíme s Glenovou skrz nerozbitnou výlohu na automaty. Teď přejíždím očima stranou. Už nevidím automaty, ale Glenovu, její odraz ve výloze. Dívá se přímo na mě. Hledíme si do očí. Je to poprvé, co vidím její oči přímo, bez hnutí, ne úkosem. Má oválnou růžovou buclatou tvář, i když není tlustá. I ty oči jsou kulaté. Neuhýbá před mým pohledem na skle. Pozoruje mě vyrovnaně a bez mrknutí. Na tom pohledu je něco šokujícího. Je to jako vidět poprvé někoho nahého. A takový pohled do očí skrývá nebezpečí, i když kolem není ani noha. Nakonec Glenova promluví. Myslíš, že Bůh ty automaty poslouchá? Zeptá se. Šeptá. Je to zvyk, který jsme si osvojili ve středisku. V minulosti by to byla bezvýznamná poznámka. Teď se však rovná velezradě. Mohla bych začít křičet. Nebo se od ní tiše odvrátit, abych jí ukázala, že v mé přítomnosti se takhle mluvit nebude. Zatnu zuby. Ne. Vydechne. Dlouhé vzdychnutí úlevou. Překročili jsme svorně neviditelnou hranici. Já taky ne, šeptá. I když je to asi projev víry, pokračuju. Jako tibetské modlitební mlýnky. Co to je? Jenom jsem o nich četla. Vysvětluju tiše. Poháněl je vítr. Teď už jsou všechny v tahu. Jako všechno, vzdychne. Teprve teď od sebe odvracíme pohled. Je tu bezpečno? Šeptám. Tohle je asi nejbezpečnější místo, odpovídá. Vypadá to jako, že se modlíme. Venku je to vždycky nejbezpečnější. Žádné mikrofony. A proč by je sem taky dávali? Myslí si, že by si to nikdo nedovolil. Ale už tu stojíme dost dlouho. Otáčíme se jako na povel. Až půjdeme, měj hlavu sklopenou, nabádá mě. A trošku se ke mně nakloně, líp tě uslyším. A hlavně nemluv, když půjde někdo kolem. Kráčíme se sklopenou hlavou jako obvykle. Jsem tak rozrušená, že se mi špatně dýchá, ale snažím se držet tempo. Myslela jsem, že opravdu věříš, ozve se Glenova. Já zas myslela, že ty, šeptám. Vždycky jsi byla tak nechutně zbožná.
1: Ty taky, odpovídám.
0: Chce se mi smát, křičet, obejmout jí. Můžeš se k nám přidat, navrhne. K vám? Takže existuje nějaké my. Věděla jsem to. Přece jsi nemyslela, že jsem jediná.
1: To jsem si nemyslela.
0: Napadá mě, jestli to není špionka, provokatérka, která na mě nastražila past. Ale nevěřím tomu. Stoupá ve mně naděje jako míza v kmeni stromu. Krev v ráně. Otevřeli jsme ji. Chci se jí zeptat, jestli neviděla Moiru, jestli by někdo nedokázal zjistit, co se stalo s Lukem, s mojí dcerou, než kvůli s mou matkou, ale nemáme moc času. Příliš brzy přicházíme na roh hlavní třídy před první zátarasy. Bude tu moc lidí.
2: Nikomu ani slovo,
0: varuje mě Glenova, ačkoliv nemusí.
2: Ani náznakem.
0: To dá rozum, kývnu.

Dnes odpoledne je na chodnících víc živo než obvykle. Nejspíš lidi vylákalo teplé počasí. Jezdí také více aut. Něco se děje. Některá auta zajíždějí ke straně, jako by chtěla někomu uvolnit cestu. Chvatně se rozhlížím. Je to černá dodávka s bílým okřídleným okem na boku. Pomalu proplouvá ulicí, jako by něco hledala, jako žralok slídící po kořisti. Stůhnu. Zamrazí mě od hlavy k patě. Určitě tam byly mikrofony. Přece jenom nás slyšeli. Glenova mi potrouškou rukávu mačká loket. Nezastavuj se, šeptá. Dělej, že nic nevidíš. Ale vidím. Nemůžu si pomoct. Přímo před námi dodávka zastavuje. Ze zadních dveří vyskakují dvě oči v šedých oblecích. Vrhají se na muže, který jde kolem, obyčejně vyhlížejícího muže s kufříkem. Jeden z agentů přiskočí, udělá něco blesku rychlého a krutého, takže se muž zhroutí v bezvládný balíček látky. Zvednou ho a hodí ho do dodávky jako pytel s poštou. Za pár vteřin je po všem. A na ulici pokračuje normální provoz, jako by se nic nestalo. Zaplavuje mě úleva. Nepřijeli pro mě.

Dnes odpoledne se mi nechce spát. Mám v sobě pořád moc adrenalinu. Sedím na lavici u okna a vyhlížím ven přes poloprůsvitné závěsy. Bílá noční košile. Okno je otevřené, jak to jen jde. Dali mi sem elektrický větrák, který v tomhle vlhku trochu pomáhá. Přede v rohu na podlaze, lopatky se otáčejí pod dráteným krytem. Kdybych byla Moira, věděla bych, jak ho rozebrat a rozložit na ostré hrany. Nejsem Moira. Co by mi asi řekla ohledně velitele, kdyby tu byla? Nejspíš by se jí to nelíbilo. Tehdy se jí nelíbil ani Luke. Totiž ne Luke, ale to, že byl ženatý. Říkala, že je to pytlačení v revíru jiné ženy. Vmetla jsem jí do tváře, že ona už tyhle problémy řešit nemusí, když se rozhodla, že dává přednost ženám. A pokud vím, nedělá jí potíže je krást nebo si je půjčovat, kdykoliv se jí zamane. Namítla, že to je něco jiného, protože mezi ženami je rovnováha moci vyrovnaná, takže sex je transakce 50-50 pro obě strany. Celý rozhovor se odehrál u mě v kuchyni. Tehdy jsem ještě dřepěla v prvním zaměstnání, které bylo mizerně placené. Dělala jsem v pojišťovně u počítače. Proto pro mě noci v hotelu s Lukem neznamenaly jenom lásku, ba ani ne jenom sex. Znamenaly i odpočinek od švábů, kapajícího odpadu pod dřezem, odhrnujícího selina na podlaze, dokonce i od mých vlastních pokusů to tam trochu zútulnit pomocí plakátů na stěnách a cinkrlátek zavěšených v oknech. Ohradila jsem se, že jestli si Moira myslí, že dokáže vytvořit utopii tím, že se uzavře v čistě ženském světě, tak se šeredně plete. Muži jen tak nezmizí, prohlásila jsem. Nemůžeš je prostě ignorovat. Moira se zachechtala. Podívej se na nás, do prdele. Vedeme řeči jako tvoje matka. Pak jsme se obě rozesmáli. Mohli jsme se hádat, štěkat a nadávat si, ale v jádru se tím nic nezměnilo. Byla to pořád moje nejlepší kamarádka. Je. Potom jsem sehnala lepší byt, kde jsem strávila 2 roky, než se Lukeovi různými kličkami podařilo se uvolnit. Platila jsem si ho sama. Díky nové práci jsem na to měla. Pracovala jsem v knihovně. Moje práce spočívala v převádění knih do elektronické podoby, aby se uvolnil prostor a snížily náklady na obnovu poškozených svazků. Říkalo se nám diskařky. Knihovně jsme říkali diskotéka, což byl takový interní vtip. Teď je to divná představa, že jsem měla práci. Práci. Zvláštní slovo. Job. Job. Kniha Job. Tolik žen chodilo do práce. Teď je těžké si to představit, ale byly jich tisíce, miliony. Považovalo se to za normální. Teď je to jako vzpomínka na papírové peníze, když ještě existovaly. Tenkrát si ty papírky musel člověk brát sebou na nákup, ale už když mi bylo 9 nebo 10, používala většina lidí umělohmotné karty. Teď mi to připadá tak primitivní, ne-li totemistické, něco jako mušličky. Kdysi jsem takové peníze musela sama občas používat, než se všechno převedlo na kompu banku. Díky tomu se jim to potom nejspíš podařilo. Raz na raz, aniž jsme něco tušili. Kdyby ještě existovaly klasické peníze, bylo by to obtížnější. Stalo se to potom neštěstí, kdy zastřelili prezidenta, povraždili samopalem většinu členů kongresu a armáda vyhlásila výjimečný stav. Tenkrát se říkalo, že to spáchali muslimští fanatici. Zachovejte klid, nabádali nás v televizi. Všechno máme pod kontrolou. Byla jsem ohromená. Všichni byli ohromení, vzpomínám si na to. Nechtělo se tomu uvěřit. Celá vláda takhle zlikvidovaná. Jak se dostali dovnitř? Jak se to vlastně přihodilo? Tehdy pozastavili platnost ústavy. Tvrdili, že jenom dočasně. Nevypukly ani žádné nepokoje v ulicích. Lidé zůstávali večer doma. Dívali se na televizi, protože chtěli vědět, co bude dál. Nebylo ani možné ukázat prstem na konkrétního nepřítele. Dávej si bacha, varovala mě do telefonu Moira. Už je to tady. Co je tady? Ptala jsem se. Uvidíš, řekla. Už to chystali dlouho. Půjde nám okejhák, holka zlatá. Citovala výraz mé matky, ale nemyslela to jako vtip.

Stav napjatého očekávání trval ještě několik týdnů, i když něco už se dělo. Noviny byly cenzurovány a některé přestaly vycházet prý z bezpečnostních důvodů. Začaly se objevovat zátarasy na silnicích a zavedly se průkazy totožnosti. Všichni byli pro, poněvadž se shodli na tom, že opatrnosti není nikdy nazbyt. Sdělili nám, že proběhnou nové volby, ale že jejich příprava chvíli potrvá. Teď je hlavní žít dál, jako by se nic nestalo. Erotické obchody typu pornomarketu však zavřely a z hlavního náměstí zmizely i erotomobily. Všem nám bez tak lezly na nervy. Už bylo na čase, aby s tím někdo zatočil. Nechala se slyšet prodavačka v trafice, kam jsem si chodila pro

0: ji odvezl do školky v oblečení, které jsem jí koupila před pár týdny. Pruhované lacláče a modré tričko. Obyčejně je vyzvedával školní autobus, ale z nějakého důvodu jsem chtěla, aby ji vozil Luke. Už jsem se bála i toho autobusu. Ani školáci už nechodili do školy pěšky. Zmizení dětí nebylo nic výjimečného. Když jsem došla k trafice, viděla jsem, že tam není obvyklá prodavačka. Místo ní tam stál ani ne 20letý mladík. Je nemocná? Zeptala jsem se, když jsem mu podávala kartu. Kdo? Vyštěkl dost agresivně. Nebo mi to tak aspoň připadalo. Ta paní, co tu vždycky prodává, upřesnila jsem. Jak to mám vědět? Zabručel. Zadával číslo mé karty. Každou číslici zmáčkl jedním prstem a pečlivě ji ověřoval. Bohužel, prohodil. Neplatné číslo. Nesmysl, uceděla jsem. Musí být v pořádku, předevčírem jsem dostala výpis. Zkuste to ještě jednou. Pokrčil rameny a věnoval mi otrávený úsměv, ale vyťukal číslo znovu. Tentokrát jsem se mu dívala na prsty, když zadával jednotlivé číslice a kontrolovala jsem je na displeji. Bylo to opravdu moje číslo. A znovu se rozsvítilo červené světýlko. Vidíte? Pronesl zase s tím úsměvem, jako kdyby znal nějaký utajený vtip, který mi nehodlal prozradit. Zavolám tam z práce, prohlásila jsem.
1: To můžete.
0: Utrousilo ho stejně. Z práce jsem pak skutečně zavolala do banky, ale linky však zůstaly očividně přetížené celé dopoledne. Zkoušela jsem to několikrát, ale marně. Po obědě za námi přišel do počítačové místnosti ředitel.
2: Musím vám něco říct, spustil. Vypadal strašně. Vlasy měl rozcuchané, oči zarudlé a roztěkané, jako kdyby byl po flámu. Všechny jsme zvedli hlavu a vypnuli stroje. Bylo nás tam asi 8 nebo 10. Je mi to líto, vzdychl, ale je na to zákon. Musím vás propustit, pokračoval. Nedá se nic dělat.
0: Říkal to téměř laskavě, jako kdybychom byli divá zvěř nebo žáby, které polapil do sklenice a teď nás chce humánně vypustit na svobodu. Vy nás chcete vyhodit? Zeptala jsem se. Vstala jsem. Ale proč?
2: Už tady nemůžete dál pracovat. Zákon to zakazuje.
0: Projel si rukama vlasy a mě napadlo, že se snad zbláznil. Už toho napětí na něj bylo moc a ruplo mu v bedně. To přece nejde, ozvala se žena, která seděla vedle mě. Znělo to jako replika z televize.
2: Já za to nemůžu, ohradil se. Vy to nechápete. Prosím, opusťte pracoviště, zesiloval hlas. Nechci žádné potíže. Jestli budete dělat potíže, můžou se postrácet knihy. Rozbijou nám to tady.
0: Ohlédl se ke dveřím.
2: Čekají venku, řekl. U mě v kanceláři. Jestli okamžitě neodejdete, vyřídí to s vámi sami. Dali mi 10 minut.
0: Teď už blábolil úplně jako šílenec.
2: Přeskočilo mu, ozvalo se.
0: To jsme si zřejmě mysleli všechny. Ale pak jsem vyhlédla ven na chodbu a viděla jsem, že tam hlídkují dva muži v uniformě se samopalem. Vypadalo to tak teatrálně, že se mi tomu nechtělo věřit, ale byli tam. Dívali jsme se jedna druhé do tváře a viděli úlek a jisté zahambení, jako kdyby nás někdo nachytal při nějaké špatnosti.
2: To je skandál, vyhrkla jedna žena, ale neznělo to moc přesvědčivě.
0: Z čeho pramenil ten pocit, že si to zasloužíme?

Když jsem přišla domů, nikdo mě nevítal. Luke byl ještě v práci a dcera ve školce. Byla jsem unavená, zmožená do morku kostí, ale sotva jsem si sedla a hned jsem zase vstala. Nevydržela jsem na místě. Znovu jsem zkusila zavolat do banky, ale ozývala se tam stále stejná nahrávka. Nalila jsem si sklenici mléka, šla jsem do obýváku, posadila se na gauč a odložila mléko opatrně na stolek, ale nenapila jsem se. Držela jsem si kočku na prsou, abych na krku cítila její předení. Po chvíli jsem zavolala matce, jenže to nikdo nebral. Bydlela za řekou v Bostonu. Chvíli jsem počkala a pak jsem zavolala Mojře. Ani ona nebyla doma, ale když jsem to za půl hodiny zkusila znovu,

Znovu zvedla to. Vyhodili mě z práce, vychrlila jsem na ní. Slíbila mi, že se zastaví. V té době pracovala pro jedno ženské sdružení, kde připravovala publikace. Vydávali knihy o antikoncepci, znásilnění a podobných věcech, i když v té době už po nich nebyla taková poptávka jako dřív. Stavím se, opakovala. Asi z mého hlasu vycítila, že bych si to přála.

Margaret Atwoodová a její román Příběh služebnice na Vltavě dnes večer po 9:00 jako četba na pokračování, kterou z překladu Veroniky Láskové připravila Petra Hinčíková. V režii Radima Nejedlého účinkovala Barbora Goldmanová.

0: Když saxofonista a skladatel Matt Carmichael z Glasgow vydal své druhé album, nazval ho Maram. A my jsme poslouchali titulní skladbu z desky, která je ovlivněná stejně tak jazzem jako lidovou hudbou a která v sobě zachycuje otevřenost a emotivnost skotské pobřežní krajiny. A je to poslední pořad pondělní vltavské programové nabídky, milí posluchači. A my se celý tento týden budeme v programové řadě Osudy setkávat s rozhlasovým vzpomínkovým vyprávěním Zuzany Justman, které jsme v premiéře vysílali před 10 lety.
1: Osudy. Rozhlasové rozhlasy.
2: Protagonistkou 5 dílných osudů tohoto týdne je dokumentaristka, překladatelka a spisovatelka Zuzana Justman. Je ročník 1931, narodila se v židovské rodině a jen shodou náhod přežila druhou světovou válku, i přesto, že od svých 12 let byla nucena žít v Terezíně, odkud naštěstí nebyla deportována do vyhlazovacích táborů. Její otec druhou světovou válku nepřežil. V roce 1948 emigrovala s matkou nejdříve do Buenos Aires, pár let poté studovala už na prestižních univerzitách v USA. Zuzana Justman o sobě říká, že se v Americe cítí být Češkou, v Praze ale Američankou. Žije a pracuje v New Yorku, kde s ní osudy natáčela na podzim minulého roku Renata Spisarová. V první části bude Zuzana Justman vzpomínat na své šťastné dětství v době první republiky, ale také na razantní proměnu Němci okupované Prahy a vlnu antisemitismu, která ji a její rodinu přivedla do Terezína.

Já jsem ročník 31, takže už nejsem mladá, teď mi bylo 84, ale na některé věci si pamatuju velmi dobře, na některé věci ne tak dobře. Moje maminka, která zemřela asi před 20 lety, ta si vždycky pamatovala něco jiného, než si pamatuju já, to tak bývá. Já si to ještě pamatuju hodně z dětství, který jsem měla moc hezký v Praze. A co se potom stalo, když začala válka, jako Židi, nám se úplně změnil život, šli jsme do Terezína. A to si všecko pamatuju docela dobře. Moje maminka Marie Štojerová si vzala tatínka Viktora Pika, když jí bylo 19. Její rodiče byli z České Lípy a rodina se přestěhovala do Holešovic, kde měli rodinný podnik, továrnu na likéry a na esence. Jmenovala se Stoyer a Friedlander. Ta firma prodávala esence a likéry v Praze, ve Vídni a v Budapešti. A maminka vzpomínala vždycky na svý krásný dětství v Holešovicích, kdy si hrála v sudech, v továrně na likéry a kamarádila se tam s klukama, který tam bydleli blízko. A v rodině se mluvilo jenom česky. Tatínek od mámy byl velký český vlastenec. A například maminka měla 4 starší bratry a jeden z nich, Vilém Štojer, kterému se říkalo Viloušek, byl velký fotbalista, byl dokonce slavný fotbalista a hrál za Rakousko-Uhersko. A maminka jako ta nejmladší měla vždycky za úkol schovávat noviny, když se psalo, že Viloušek hrál za Rakousko-Uhersko, aby to neviděl dědeček, protože ten byl proti tomu, aby hrál syn za Rakousko-Uhersko. Maminka měla 4 bratry a 1 sestru a všichni 4 bratři emigrovali před válkou do Jižní Ameriky. Jeden z nich, můj strýček Karel, měl dceru Doris, která se stala katoličkou a vzala si taky za muže katolíka a 4 děti vychovala jako katolíky. Asi před několika lety se se mnou spojila nejstarší dcera mé sestřenice Doris, která se jmenuje Juanita a mluví spoustu řečí, španělsky samozřejmě, protože se narodila v Jižní Americe, a taky francouzsky a italsky, německy, ale ani slovo česky. Teď je jí asi 62. A najednou se začala hrozně zajímat o kořeny rodiny. A hledala mě. Potom mě našla přes Český centrum v New Yorku a napsala mi, milá Zuzano, já nevím, jestli víš, kdo jsem a tak dále. No já jsem jí hned odpověděl, že samozřejmě vím, kdo je a měla jsem velkou radost. A ona mi napsala, že teďka studuje historii rodiny a už to hodně zjistila a tež měla ohromný album rodinný s fotografiemi z minulého století, z předminulého století. A já jsem jí potom poradila, aby se spojila s genealogem v Praze, takže ona mi potom poslala dost informací o naší rodině. Můj dědeček Josef Štojer se narodil v roce 1856 v České Lípě. Moje babička Karolína, rozená Diamantová, se narodila v roce 1863, byla též z České Lípy a vzala si Josefa v Praze v roce 1889 ve Vysoké synagóze, která byla postavená v roce 1577. Josef a Karolína měli 6 dětí a ze 4 synů Karel a František založili obchodní dům Teta v Jungmanové ulici. Maminka byla nejmladší a měla starší sestru Andu a Anda si vzala Roberta Meissnera a její švagrové byli Emil a Artur Meissner, kterým patřil Meissner Film. A když mý bratranci Meissnerovi přijeli do Ameriky, já už žiju v Americe mnoho let, od roku 1950, tak když sem přijeli mý bratranci na návštěvu v roce 1953, tak jsme jeli do Chicaga a tam jsme šli do České čtvrti a tam ještě v České čtvrti byl český biograf. A když jsme tam přišli, tak tam byl velký plakát a stál tam Meissner Film. Tak z toho jsme měli dost radost.

Můj otec Viktor Pik se narodil v Praze. Jeho rodiče byli Emanuel Pik a Ernestina Lokešová. A v rodině mýho tatínka se někdy mluvilo německy. Všichni chodili do německých škol. Můj tatínek chodil do toho stejného gymnázia jako Franz Kafka. Táta byl o 10 let mladší než Franz Kafka a přátelil se s Kafkovou nejmladší sestrou Otilkou, ze kterou chodil do tanečních a byli přátelé. Otilka šla do Terezína a tam se starala o děti a když tam přivezli děti z Polska, které byly v hrozném stavu, tak se o ně starala a potom všechny ty děti z Polska a ty ošetřovatelky, které se o ně starali, poslali do Osvětimi a Otilka s nima jela, tam všechny zavraždili. Můj tatínek chodil do toho německého gymnázia, potom studoval v Curychu, byl inženýr chemie a vedl rodinné podniky, to byly továrny na papír a ultramarín. Můj tatínek měl německé školy, ale mluvil skoro bezvadně česky. Jen občas udělal malou chybu, jako například, že říkal, místo já jsem chodil do školy, řekl, já jsem šel do školy, ale mluvil úplně plně česky a doma jsme mluvili česky. Ale můj tatínek rád psal takové vtipné básničky a to psal vždycky německy. Jeho maminka, Rozená Lokešová, měla spoustu příbuzných, kteří byli intelektuálové a umělci a muzikanti. A dva bratranci mého tatínka byli bratři Tomasové, kteří oba byli redaktoři Prager Tageblatu a jeden z nich byl šéfredaktor. Jeden z bratrů, já nevím, který spáchal sebevraždu, když přišel Hitler. Takových případů bylo, myslím, hodně. Skočil z okna. Za první světové války táta musel do armády a byl důstojník v rakouské armádě a pod ním sloužil Jan Masaryk. A tenkrát Jan Masaryk to měl velmi těžký, protože jeho otec už byl v Americe, kde se snažil založit Československo. Tak a můj otec ho chránil v té armádě. A od té doby byli za dobře. Jan Masaryk se stýkal s mými rodiči a jezdil někdy do sanatoria Gräfenberg, to bylo na Moravě. A tam můj tatínek taky rád jezdil, když byl nervózní, tak se tam jezdil léčit. A já, když jsem byla malá holka, tak jsem tam taky někdy jezdila a vždycky mě vadilo, že musím nosit hezký šatičky a tak dále. Ale tenkrát jsem poznala Jana Masaryka a ten byl na mě hrozně hodnej. On prý měl rád děti a on mi napsal dopis tiskacími písmeny, když mi bylo asi, já nevím, 5 nebo 6. Ne, už jsem měla číst tak asi 6 nebo 7. A podepsal to Jan Říha, protože mý rodiče nechtěli, abych já věděla, kdo on je, abych to povídala přítelkyni. A potom po válce máma mu ten dopis ukázala, on tam napsal Jan Říha rovná se Jan Masaryk, ale stejně odaný. Mamince bylo jenom 19, když si vzala tátu, který mu bylo 30. A dali to dohromady její starší bratři, který byli přáteli mýho tatínka. Nebylo to 100% aranžované manželství, ale nesetkali se tak, jako se v dnešních dnech setkávají lidi. Bylo to dobrý manželství a máma ho měla hrozně ráda, ale myslím, že nebyla vlastně nikdy do něj zamilovaná. Moje maminka byla hrozně krásná a měla spoustu obdivovatelů a velmi dobře se bavila. Vždycky říkala, že ta doba mezi válkama v Praze, to byl nádherný život. Tatínek byl velmi zábavný a ohromně inteligentní. A mému bratrovi a mě vždycky vyprávěl, vyspomínal si takové povídky, které vypravoval mému bratrovi a mě. Bylo to o postavě mladého muže, který se jmenoval Fridolin. A můj bratr, který byl o 6 let starší než já a od malička vždycky psal a vyrostl z něj spisovatel, tak ten pokřtil moji chůvu Fridolina po té postavě, o které nám vykládal můj tatínek. Jak to bylo v té době? My jsme strávili velmi málo času s maminkou. Já jsem měla chůvu Fridolinu a můj bratr měl vždycky nějakou slečnu,
která mluvila buď to německy nebo francouzsky. A já jsem Fridolinu milovala. Já jsem jí říkala teto, ale to se říkalo, to byla moje slečna. A ona vlastně byla jako moje maminka. Fridolina byla ze Želetavy z Moravy. Želetava je takový malý místečko u Moravských Budějovic. A každé léto mý rodiče vždycky jezdili na nějaké krásné místo v Itálii nebo v Rakousku. A já jsem vždycky brečela, až mě pustili do Želetavy. Tam jsem strávila léta na chalupě s Fridolinou a jejími rodiči. Já jsem se tam měla vždycky hrozně krásně. Když jsem přijela, tak jsem si sundala boty a za několik dní jsem velmi pohodlně tam běhala bosa. A naučila jsem se dojít kozu a chodila jsem na pole s tetou a jejími rodiči a měla jsem se tam hrozně krásně. Ale já myslím, že to bylo velmi, velmi obvyklý, že děti byly vychovány slečnama nebo chůvama. A můj tatínek s náma trávil hodně času, protože ho to asi hrozně bavilo. A já jsem ho zbožňovala a můj bratr taky. A ten s náma trávil celý volný čas, co měl. Vymýšlel si ty historie, které nám vypravoval. Tak já si vlastně pamatuju spíš, že jsem trávila čas s tatínkem. Ale my jsme měli ty velké rodiny. Moje maminka měla 5 sourozenců, můj tatínek měl 3 sourozence. A já jsem nikdy nebyla sama, protože vždycky jsem byla obklopená příbuznými nebo přáteli. A hodně židů po válce ztratilo všechny fotografie, ale já mám velký štěstí, protože Fridolina schovala všechny naše alba fotografické, takže já mám naše fotografie. A tam je tolik fotografií těch velkých skupin lidí, kteří se smějou v plavkách nebo v lyžařských úborech ve Špindlu, kam jsme jezdili vždycky s velkou rodinou, s mnoha příbuznými a trávili čas společně. To byla doba, to bylo před válkou, kdy ještě nebyly na lyžování lifty. A to bylo trošku jiné lyžování, než je teď, protože to se vždycky muselo jít nahoru a potom jet dolů. Někdy se tak lyžovalo jenom před hotelem nahoru a dolů, nahoru a dolů. Ale někdy jsme dělali takový výlet, celá rodina, hodně lidí, že jsme šli na nějakou boudu, několik hodin tam se obědovalo a potom se jelo domů. Tak na to mám krásné vzpomínky a hodně fotografií. A v letě to bylo to stejné. Já jsem teda vždycky chtěla jít do Želetavy, ale někdy jsem jela s rodičema, oni často jezdili do Rakouska. U Salzburgu je krajina mnohých jezer. A my jsme jezdili do vesničky, která se jmenovala St. Gilgen. Sestra mý maminky, moje teta Anda, ovdověla, když byla hrozně mladá. A ta s náma trávila strašně moc času. A ta měla vilu na Ořechovce s bazénem. Tam jsem se naučila plavat. A teta Anda měla 3 syny. Kluky Meissnerovi a to byli jako mý bratři a s nima jsem trávila hodně času. Ten nejmladší Petr byl tak starý jako já, my jsme byli jako dvojčata. Maminka byla známá tím, že se krásně oblíkala. Moje maminka byla ohromně chytrá a vtipná a zábavná a lidi milovali. Když jsem mluvila o dědečkovi Josefovi, který bydlel v Holešovicích, tak ten měl takovou povahu, že on se rád přátelil s lidma a byl vždycky obklopený lidmi. A když šel po ulici, tak každého, koho tam potkal, tak znal. A moje maminka to zdědila po něm. Když jsem jako dospělá z Ameriky, někdy se vrátila do Prahy a sešla jsem tam s maminkou, která tam taky nežila, moje maminka žila v Buenos Aires. Ale když jsem šla s maminkou po ulici v Praze, tak jsme pořád potkávali lidi, který máma znala a byli vždycky rádi, když ji viděli. Můj bratr Jiří Robert Pick, kterému jsme od malička říkali Bobby, byl o 6 let starší než já. Od té doby, co si na něj pamatuju, on vždycky psal. On začal psát úplně od malička a byl též hudebně nadaný a hrál na piano. Já jsem ho hrozně milovala a hrozně obdivovala.
když jsem byla malá, tak on neopětoval moje pocity. Já jsem mu samozřejmě šla na nervy, protože jsem pořád za ním chodila, on byl o 6 let starší. No ale potom, když přišli Němci, tak se situace trošku změnila, protože my jsme na sebe byli hrozně odkázaní. Když Němci okupovali Prahu, tak za několik let židovské děti nemohly chodit do školy. A židovská obec organizovala takové kroužky a také byla židovská škola, ale to nebylo pro všechny děti, já myslím, že tam bylo plno. Tak já například jsem chodila do židovské školy jenom asi 3 měsíce a můj bratr chodil nějakou krátkou dobu na nějaký kroužky. Takže jsme byli oba hodně doma a byli jsme na sebe hodně odkázaní a hráli jsme takové různé hry jako Země, města, hora, řeka, a na který, přestože jsem byla o 6 let mladší, jsem ještě stačila. My jsme měli všechny knihy od Karla Máje, tomu se říkali Májovky, a tak jsme se bavili o Májovkách. Tak přece jenom, přestože byl o tolik starší, tak se někdy se mnou bavil, což bylo pro mě nádherný, pro něj míň. A jeden z jeho učitelů byl český básník Lumír Čívrný. A Lumír Čívrný byl v té době již komunista. Mýmu bratrovi bylo asi 16 a já myslím, že hodně ovlivnil mého bratra, protože z mého bratra se také stal komunista. A mladí intelektuálové v Terezíně byli buď to cionisti, anebo komunisti, anebo obojí. A můj bratr byl komunista. Můj bratr měl takovou společnost, 4 děvčata a 5 kluků, kteří se za okupace scházeli každou neděli. Ty 4 děvčata se všechny jmenovaly Věry. Z těch kluků přežil můj bratr ještě jeden a 2 Věry ze 4 přežily. Oni se scházeli každou neděli, vždycky u každého střídali se a můj bratr hrál na piano a taky hrál někdy na harmoniku a ty ostatní tancovali. On miloval jazz a snad hrál dobře. V Praze byl jazzový pianista, který se jmenoval Löffelholz a on byl potom taky v Terezíně Löffelholz a tam hrál. A ten k nám chodil mu dávat hodiny v jazzu. Já si jenom pamatuju, že my jsme měli takový velký obývací pokoj, kde nebyly dveře, tak já jsem tam vždycky stála a poslouchala jsem, když Bobby hrál na piano pro jednu dívku, která stála u piana a vždycky krásně zpívala. Ta se jmenovala Zuzana Glázrová, taky zahynula.

Snad bych mohla mluvit o tom, když přišli Němci, jak se nám změnil život. Tak já jsem byla naposledy v letě v Želetavě v roce 1940. A když končilo léto, tak Fridolina ke mně přišla a řekla mi, že už se nebudu vracet do školy. A vysvětlila mi, že židovský děti mají zakázaný chodit do školy. Já jsem chodila do obecní školy v Karlíně, my jsme bydleli v Karlíně. Pak jsem se vrátila do Prahy a dlouho jsem neměla žádnou aktivitu. Já vím, že mě vždycky říkali, no hodní děti se nenudějí. Ale já jsem hodně četla, ale neměla jsem vlastně moc aktivit. A taky to dost smutný bylo, že děvčata ze školy, když jsem potom začala nosit hvězdu, což bylo brzo potom, se mě báli zdravit. Ono to všechno začalo úplně jinak. V roce 1938, když byl Mnichov, byla mobilizace. Já si jenom pamatuju, že tatínek byl v uniformě nějaký a měl mobilizovat. A my jsme jeli do Řevnic, kde můj strýček měl dům. A když jsme se zastavili u stanice koupit benzín, u benzínové stanice, tak jsem přeslechla někoho, říká, no, Židi utíkají. To si pamatuju a to byla ta první poznámka antisemitická, kterou jsem v životě slyšela. A já jsem tomu úplně nerozuměla, ale potom mě to někdo vysvětlil. A v březnu 39, když Němci přišli do Prahy, to si jenom pamatuju, že jsem se ráno vzbudila a všichni byli hrozně ubrečení. No a potom se náš život jako pomalu měnil. Nejdřív to šlo pomalu a potom se to pořád zrychlovalo. Tak potom jsem ještě jela do Želetavy na to poslední léto a když léto končilo, tak mě Fridolina řekla, že se nemůžu vrátit do školy. V té době jsem vlastně měla nové přítelkyně, protože jsem bylo zakázané se stýkat s lidma, kteří nebyli Židi. Děvčata ze školy už se mnou se nechtěli scházet a dokonce mě nezdravili na ulici. A tak jsem měla nové židovské přítelkyně, jednu, která bydlela u nás v ulici a jednu, která bydlela trošku dál. Mí rodiče to dávali dohromady. Potom jsem asi 3 měsíce chodila do židovské školy. Bohužel mě tam rodiče nechali zapsat jenom asi 3 měsíce předtím, než tu školu zavřeli. Bylo to v Jáchymově ulici a byla to ohromná škola, protože tam učili přední židovský intelektuálové, kteří vyhodili z místa. A ta škola byla úplně jiná, než na co já jsem byla zvyklá. To byla 6. třída nebo jako prima. Tak to bylo ovšem na daleko vyšší úrovni, než když jsem naposledy chodila do 3. třídy. Ale my jsme měli báječnou profesorku, jmenovala se paní Kačerová. A ta nám dala za úkol napsat kompozici. O čem se lavice bavily, když děti šly domů? Což byl velký rozdíl proti té 3. třídě obecné školy, co jsem chodila. No ale bohužel tu školu zavřeli a potom židovská obec organizovala pro židovské děti takzvané útulky. A těch bylo v Praze asi 3 nebo 4 a já jsem chodila do Hradební a tam se mi hrozně líbilo. Měli jsme zase báječné přednášky. Strašně zajímaví intelektuálové a profesoři tam přednášeli. Například překladatel Shakespeara Saudek nám přednášel o Shakespeareovi, četl z her a potom o nich přednášel. A já, když jsem potom chodila do amerického gymnázia, tak jsem daleko lépe znala Shakespeara než ty americké děti. No ale ty útulky také netrvaly na dlouho. V těch útulcích jsme měli soutěž o nejlepší divadelní představení. My jsme studovali hru, známou hru Študáci a kantoři. A já jsem tam nechtěla být, protože jsem měla hroznou trému. Ale na poslední chvíli ten kluk, který měl hrát hlavní roli, onemocněl. A tak já jsem to musela převzít a hrála jsem kluka. Měla jsem trému, no ale to se nedá nic dělat. Ale my jsme tu soutěž nevyhráli, přestože to bylo moc dobrý, protože ten útulek, který byl v židovském siročinci, dával Brundi Bára, který se snad teďka dává v České republice. To byla premiéra Brundi Bára, který napsal Krása. A je to moc krásná opera pro děti a potom je známá tím, že se 55krát dávala v Terezíně.

Ze začátku vždycky, když někdo přijel z Německa nebo z Rakouska, tak rodiče šeptali, abych to neslyšela, protože to byly samý hrozný zprávy. Ale v té době děti toho hodně věděli, protože i když jim to ty rodiče nevysvětlili, to bylo to v atmosféře. Lidi se strašně báli a pomalu, ale jistě ta situace se pořád horšila. Můj tatínek byl ohromně inteligentní, ale přesto se rozhodl zůstat v Praze. Přestože jeho bratr a jeho 4 švagrové, bratři maminky, emigrovali, ale můj tatínek se rozhodl proti emigraci. Já přesně nevím proč, ale částečně to bylo proto, protože jeho matka, babička Týna, Ernestína, nemohla jet s náma. A já myslím, že to byl velký důvod, proč jsme neodjeli. A potom na poslední chvíli, snad v 39. se o to tatínek a maminka začali pokoušet a už bylo pozdě. Takže měli jsme všichni strach, museli jsme dávat hrozně pozor. Já byla velmi dobrá sportovkyně a taky, když jsem jezdila jako malá do Želetavy, tak jsem byla zvyklá se prát a já jsem si nikdy nenechala nic líbit. Já jsem měla přísně poručeno, že se nesmím prát, když mě nějaký německý dítě napadne, že se nemůžu bránit, protože za to nás mohli zavřít všecky. A jednou, když jsem šla z toho útulku domů, ještě s přítelkyní, tak velká německá holka, která byla asi tak dvakrát veliká jako my, nás začala mlátit a já jsem jí potom utekla a vždycky jsem se cítila hrozně vina, protože jsem jí utekla a ta moje přítelkyně tam zůstala, protože nemohla se dostat od ní pryč. Tak my jsme například nechodili jednou ulicí v Karlíně, protože tam byla německá škola a ty německý děti nás napadali. Naše rodina brala ty všechny nařízení hrozně vážně a mě vždycky říkali, že musím všechno dělat tak, jak to mám poručeno. A když začala válka, tak máma začala pracovat. Ona dostala místo v židovské obci a sortírovala ten majetek, který vzali židům. A můj tatínek taky pracoval v židovské obci. A jednou, když ještě máma byla doma, tak jsme na to přišli, že tatínek odešel z domova, aniž by měl hvězdu na sobě. Tak jsme měli všichni šílený strach a máma vzala kabát s hvězdou a utíkala na obec, aby mu to tam dala. No ale nikdo to neobjevil, protože lidi na ulici udávali. Na starém židovském hřbitově je hrobka rabiho Lévyho a je pověra, že když napíšete přání na kousek papíru a hodíte to, tak se to splní. A já jsem tam tolikrát hodila kousky papíru s přáním, aby skončila válka, aby jsme to všichni přežili, ale úplně to nepomohlo.

0: Skončil první díl osudů filmové dokumentaristky Zuzany Justman. Její zítřejší vzpomínky patří nucenému pobytu v Terezíně, kde co by dítě strávila 2 roky svého života. V ukázkách byla použita hudba z alba Tezauru z židovské hudby v provedení Solamente Naturali v čele s Milošem Valentem. V New Yorku na podzim roku 2015 se Zuzanou Justman natáčela Renata Spisarová. Tak, milí posluchači, a to je z pondělního programu Českého rozhlasu Vltava úplně všechno. Za všechny, kteří se na dnešním vysílání podíleli, vám Martina Kolajová přeje klidnou noc a děkujeme za vaši přízeň.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla, která napsali Bohuslav Martinů, Camille Saint-Saëns, Jan Málek, Carl Maria von Weber, Claude Debussy, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart a Jiří Antonín Benda. Na úvod zazní trio pro housle, violončelo a klavír číslo 30 dur Bohuslava Martinů. Poslední ze skladeb, které komponoval pro toto komorní obsazení. Hraje Smetanovo trio.

Svita Karneval zvířat skladatele Camille Saint-Saense nese podtitul Velká zoologická fantazie pro dva klavíry a komorní soubor. Původně ji Saint-Saens vůbec nechtěl zveřejňovat. Určil ji pro soukromé provozování, protože se bál o své vážné skladatelské renomé. Nakonec komorní soubor vyměnil za orchestr a takto se svita úspěšně provozuje dodnes. Hrají Pavel Štěpán a Ilja Hurník klavíry, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Martin Turnovský.

0: Karneval zvířat Camille Saint-Saense hráli Pavel Štěpán a Ilja Hurník, klavíry, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Martin Turnovský.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V díle skladatele Jana Málka najdeme vedle symfonických a komorních skladeb celou řadu skladeb pro sbory, ať už sbory dospělých nebo sbory dětské. A nebo dívčí jako následující cyklus pro dívčí sbor, flétnu, housle, violu a klavír na slova české a moravské lidové poezie s názvem Kvítí milodějné. Zpívá dívčí sbor pedagogické školy v Karlových Varech, který vede Jiří Štrunc. Hrají Vojtěch Lindauer, flétna, Jan Sedláček, housle, Jan Vacek, viola a Karel Friesl, klavír.

Květi milodějné, cyklus pro dívčí sbor, flétnu, housle, violu a klavír na slova české a moravské lidové poezie skladatele Jana Málka zpíval dívčí sbor pedagogické školy v Karlových Varech sbormistr Jiří Štrunc. Hráli Vojtěch Lindauer, flétna, Jan Sedláček, housle, Jan Vacek, viola a Karel Friesl, klavír.

Začátkem 19. století se Karl Maria von Weber seznámil v Mnichově s klarinetovým virtuózem Heinrichem Josefem Bermannem a posléze pro něho zkomponoval několik skladeb. Patří k nim i koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Es-dur opus 74 z roku 1811. Uslyšíme ho v podání Sabine Meyer a Staatskapelle Dresden, kterou řídí Herbert Blomstedt.

Koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Esdur opus 74 Karl Marie von Webera hráli Sabine Meyer a Staatskapelle Dresden, kterou řídil Herbert Blomstedt.

Claude Debussy napsal svých 12 etid pro klavír údajně jako varování pianistům, aby se nepouštěli do hudební profese, pokud nemají pozoruhodné ruce. První z cyklu těchto pozdních mistrovských děl je věnována jinému mágovi klavírní techniky, kterým byl Karl Černý. Hraje Jean-Yves Thibaudet.